0: právě tam míří i velká část pomoci. Kolik lidských životů dokáže pozitivně ovlivnit úsilí jednoho dalšího, či jak probíhá výuka v Tanzánii, zjistíme v pořadu Za obzor ve 3 hodiny. Biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josué, klade mimo jiné otázku, zda umíme dát Bohu prostor, aby v našem životě dělal velké věci. Vhled do tématu zprostředkuje talk show No Filter ve 16:45. Máte vstupenku do nebe? Těšíte se tam? Šárka Rodová, která bude vyprávět svůj příběh o hledání a nalézání osobního vztahu s Bohem, se těší moc. Poslechněte si o tom více v relaci Život víry 15 minut po 5. hodině. Tak to byl dnešní přehled a teď už píseň od Petera Křemena. Potřebujem tě. Potřebuju tě, i když se daří, i když ne. Jako suchá zem déšť můžu růst jen skrze tebe.
1: Hned zavčas rána vyniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš. Po tebe túži telo aj duša,

Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěstí Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen. Římanům 16, 25 až 27.

Jak budovat nové a otevřené komunity inspirované křesťanskou spiritualitou? Inspiraci přinesou hosté následujícího pořadu.

0: Průkopník, novátor, pionýr. Pojmy, které v nás lidech mohou vyvolat různé asociace podle kontextu. Můžeme si například představit někoho, kdo se prokopává neprobádanou oblastí, objevuje, přichází s něčím novým, inovativním. Může to nějak souviset s velkým posláním, které Ježíš Kristus dal všem, kteří ho následují, budou následovat? I nad tím chceme přemýšlet v dnešním pořadu. Ani dnes na ono přemýšlení nebudu sám. Pozvání přijali Roman Mazur a Jordan Tomeš. Vítejte v Hlásce.
1: Hezký den.
2: Hezký den všem.
3: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Pár základních informací. To, že jsou oba dva moji hosté, faráři Českobratrské církve evangelické, je jedním, ale nikoli jediným společným jmenovatelem. Dalším by mohla být třeba hra na kytaru. Roman je manžel, trojnásobný táta, který rád sportuje a kromě role evangelického faráře působí od roku 2021 v synodní radě Českobratrské církve evangelické, kde se zaměřuje na oblasti jako výchova mládeže, misie, restrukturalizace církve nebo životní prostředí. Jordan je rovněž manžel a do jeho medailonku jsem našel informace typu věčně začínající student gastronomie, občasný hudebník, milovník svršně kvašených piv, který má za sebou 3 roky farářování v Berouně, téměř 2letý pobyt v Nizozemsku, no a v současnosti zastává pozici seniorátního faráře pražského seniorátu. Hosty nepředstavuje pouze medailonek, ale také úvodní otázka, ve které se vydáváme po stopách jejich duchovní cesty. Můžete prosím stručně přiblížit, jaké okolnosti vedly k tomu, že se z vás stali následovníci Krista?
1: Tak já si dovolím začít jako starší, zkušenější a moudřejší Jordane, že?
2: Samozřejmě.
1: Díky. Jsem Husákovo dítě. Ročník 1974, pocházím úplně z obyčejné, slezské, tedy sekulární rodiny, kde se víra nijak nepraktikovala, ale když jsem se v 16 letech dostal na pozvání kamaráda do evangelické mládeže, velké, živé, aktivní, tak to, co jsem tam slyšel z Bible, jak ti lidé žili, se nějak propojilo s mojí vnitřní touhou pohledání hlubšího smyslu života, kterou jsem měl v sobě a nikomu jsem o ní neřekl. Takže jsem vlastně byl uloven jako mládežník do skupiny křesťanské mládeže. Nechal jsem se 17 pokřtít a pak jsem se rozhodl velmi rychle, že bych chtěl studovat na vedoucího mládeže nebo později na faráře v evangelické církvi. A už přes 30 let působím jako kazatel, nejprve jako jáhen v Ostravě, pak jako farář a 20 let v Praze na Palmovce.
0: Děkuji. Jaké to bylo u tebe, Jordane?
2: Mně to v něčem bylo asi menší obrat. Já vlastně pocházím z dost tradiční evangelické rodiny. Můj táta byl farář, jeho táta byl farář a jeho táta byl farář. Takže většinou to byl takový jako přirozený rodinný pohyb. Kostel a víra, to bylo téměř každodenní téma nebo věc, co jsme spolu prožívali v rodině. A vlastně na to hledání potom bylo nějaký takový spíš pozdější, někdy kolem 15, 16, 17, jestli člověk klade ty velké otázky a vlastně musí na ně přijít sám za sebe, zjistí, že to rodinné, co přijal, taky se v něčem vyčerpá, potřebuje to člověk přijmout nějak sám pro sebe. Tak vlastně tam jsem vnímal i jako dobrou roli ekumenické církve širší, mám taky stýčky u baptistů, chodil jsem nějakou dobu na mládež do církve bratřské a tak dále. Tak to mi nějak pomohlo tady ten asi rozhled širší si tu víru pochopit, uchopit pro sebe.
0: I z toho krátkého představení, které bylo v úvodu, mohou posluchači vědět tedy, že oba stojíte jakési vedoucí roli. A i s ohledem na tuto roli se chci ptát, co je vám obecně vzato bližší? Inspirovat se nebo jít nevyšlapanou cestou?
2: Mě moje žena nazývala hobitem z Pána prstem toho světa, že jsem takový spíš jako nevedí, mi ví trošku zalezli a vlastně jako ty stvoření, ty malí takový, že jo, hobiti, kteří tak jako netouží po dobrodružství a spíš rádi sedí někde a kouří dýmku a čekají, co se stane. Tak trošku to si myslím, že ve mně je, že vlastně to průkopnictví, o čem budeme mluvit, je trochu i pro mě osobně výzva, že to vlastně přijímám jako nějakou výzvu do života, přemýšlet nad věcmi nějak nově, čerstvě k tomu, co jsem vlastně říkal. Ale vlastně myslím, že v jádru jsem jako strašně takový jako pohodlný člověk, který by klidně zůstal sedět doma a nechal se inspirovat. Jakože úplně ve mně ta touha velká, jako úplně není, ale často ji někdy objevím. Nebo nějaký Gandalf přijde a zaklepe a pozve mě na dobrodružství.
1: Ta otázka mě trošku uvedla do rozpaku, protože na jedné straně chci zkoušet nové věci sám jako farář se skupinami, které můžu spolu vést, a na druhou stranu nemám potřebu je vymýšlet sám, jako být úplně extrémně originální. Teď tady já vymyslím, nebo my spolu vymyslíme, co bychom šokujícího, novátorského mohli došlapat. U mě je to spíše tak a v tom hraje velkou roli ekuména, že bych rád, abychom v našich sborech a v naší církvi zkoušeli nové věci, ovšem především takové, které už třeba kolegové, bratři, sestry katolíci nebo kolegové, bratři, sestry evangelikálové někde vyzkoušeli a osvědčili se jim. Takže pro mě vlastně ekumena je především praktická záležitost rozhlížet se, co v jiných církvích anebo v jiných našich sborech už vyzkoušeli a funguje to, a pak to vyzkoušet v tom svém prostředí a po týdnu, měsíci, půl roce si říct, jestli to je pro nás jako nosný model a chcem v tom pokračovat nebo ne.
0: To je dobrý přechod k té následující otázce, protože bychom rádi posluchačům zprostředkovali příběh projektu Průkopnictví. Vezměme to od začátku. Co tedy průkopnictví je? Jak ho definovat a jaký má cíl?
1: Zkusím to říct krátce, jak tomu rozumím já. Sdílení evangelia, že jsme našli nějaký poklad u Pána Boha, považuji za úplně klíčovou součást života jednotlivých křesťanů i těch komunit, jak jsem o nich mluvil. A většina našich evangelických sborů je dobře až skvěle zakotvena. Lidé, kteří je vedou, faráři, kurátoři a kurátorky, presbyteři, členové staršostev, prostě berou víru vážně a chtějí ji nějakým způsobem sdílet. Ale úplně to není jednoduché, protože ten kontext sekulárního Česka a nedůvěry českých lidí vůči institucím a někdy špatné dřívější zkušenosti s církvema stavějí poměrně velký práh mezi ty naše komunity a okolní společnost. A průkopnictví se narodilo ve chvíli, kdy jsme zjistili, že naši holandští evangeličtí přátelé stáli před stejnou otázkou a našli nějaký způsob, jak napomoci těm komunitám a sborům, aby víru mohli sdílet. A mají k tomu nějaké know-how, nějakou metodu, a my jsme nabyli dojmu, že vlastně ji můžeme poměrně snadno přenést do českého prostředí a nabídnout ji v našem evangelickém kontextu. Takže průkopnictví je vlastně projekt naší evangelické církve, Českobratrské církve evangelické. Sbíráme a sdílíme příklady dobré praxe, jak se dá víra vlastně nabídnout okolní společnosti.
0: Jordán, věřím, by mohl doplnit druhou polovinu té otázky, co je cílem průkopnictví.
2: Mně to připadá hodně jakoby otevřený, že vlastně ten cíl je takový, jaký si stanovíme, což mi připadá hodně osvobodivý, že často, nevím, když je prostě křesťanský sbor, aspoň v tom kontextu, který já tady u nás znám, tak ten cíl je nějaký nepojmenovatelný, nebo že prostě o něm asi nevíme, vlastně jsme se ho nestanovili. Prostě máme bohoslužby, máme biblické hodiny, máme ty nějaké aktivity a někdy se nám ten cíl trošku ztrácí. A nebo není potřeba ho mít, jo, to je v pořádku. V tom průkopnictví ten cíl vychází z toho, jak nasloucháme, jak vlastně se rozhodneme, co bychom chtěli třeba dělat nově, jinak, komu bychom chtěli sloužit, s kým bychom chtěli spolupracovat, pracovat. A jaké jsou potřeby kolem nás, v naší komunitě, v našem městě, co se dá dělat jako s lidma, tak aby vlastně, to by možná mohla být lepší odpověď, tak aby se vytvořila nějaká komunita, nějaký společenství, prostě lidi, kteří by chtěli přijít, protože by chtěli přijít, ne protože je jako nějak zmasírujeme, nebo jo, že prostě přijít tam bohoslužbě vysoký práh, to jako musí mít dobrýho kamaráda, který mi důvěřuje, nebo já nevím, aby takový pozvání přijal, je to nesrozumitelný často, je to jiná řeč, jiný přemýšlení, než co mají lidé kolem nás. A tak na cíl průkopnictví je vlastně naučit se mluvit jazykem těch lidí mimo církev a vlastně být s nima tam, kde jako oni chtějí být, něco tam vnášet, něco tam společně tvořit a skrz nějaké občasné rozhovory nebo další pozvání, nějaké návazné aktivity, třeba otvírat témata víry nebo témata nějakého hlubšího významu. Ale asi to musím ještě trošku rozříkat. Teď tak trochu jako střílim, že ten cíl vlastně si myslím, že přemýšlím, jak to říct v jedné větě, no. Podle mě cíl je naslouchat lidem kolem nás, i sobě, i Pánu Bohu, co vlastně se děje ve světě. A tvořit komunitu. Nějakou komunitu, která se může stát komunitou víry, komunitou něčeho hlubšího, ale zároveň nemusí. Vlastně to je hodně otevřený.
1: Formálně je naše pracovní skupina pro průkopnictví nástupcem misijního odboru, který měla naše církev. Takže jako prakticky je naším úkolem podporovat naše sbory v jejich snahách o sdílení evangelia. A silou té holandské metody je, že vlastně bere vážně kontext těch sborů, kterým je nabízena, a pak vlastně každý sbor, tak jak to popsal Jordan, si tu cestu a metody sdílení evangelia hledá sám.
0: Zaznělo tady už také to, kde má toto hnutí své kořeny. Tak jak se nějaká iniciativa z Holandska dostane do Česka? Funguje to tak, že máte čilou komunikaci v rámci evangelické církve napříč různými zeměmi, nebo to je tak, že někdo něco objeví a řekne o tom druhým a jedete se třeba podívat?
2: Já bych ještě doplnil, jestli můžu, že vlastně v Holandsku tomu říkají průkopnictví, pioneering, a vlastně oni to taky skopírovali. ještě tam o krok dál, nebo inspirovali se z Anglie, kde se tomu říká fresh expression, a to už je vlastně hnutí v anglikánské církvi v 90. letech. Potom se to vlastně v těch nějakých nutých až náctiletých letech předeslo do Nizozemí. A my jsme se inspirovali tak, že vlastně tam byl náš kamarád, můj spolužák Jonáš Zeifert, studoval svůj magisterský vlastně diplom, potom teologický získal v Nizozemí a zabýval se tam právě tématem průkopnictví a misie. To byl takový velký impuls. Následně někdy 2023, 2, nevím, tam byl Roman Mazur a další vlastně z toho bývalého misijního odboru se inspirovat a nějak církev to přijala za svý, že takhle přijala obecně za svý, že chceme se by si nějakým způsobem věnovat. A aby to nebylo úplně rozplizí, tak si vybrala, že tohle to bude náš hlavní zdroj inspirace.
1: Holanďané přišli na to na začátku nového tisíciletí, že ačkoliv provozují stovky nebo v jejich případě možná až tisíce sborů, tak velkou část holandské společnosti vůbec nezasáhnou. Ty sbory prostě deklarují, že jsou otevřené, ale jak říkal Jordan, prostě bohoslužby nejsou příliš blízké kultuře dnešního sekulárního Holanďana, a tak si vlastně řekli, že by to rádi chtěli zkusit i jinak než prostřednictvím běžné činnosti sborů. A právě pak převzali ten model nebo způsob, jak to dělali v Anglii, a my to pojmenováváme, překládáme jako takzvanou průkopnickou cestu. A to je vlastně 5 už konkrétních kroků, které doporučujeme, aby naše sbory udělali, pokud chtějí sdílet evangelium se svým okolím. A je to vlastně skvělá náhoda, že Jordan právě přesně v tomto období vyrazil z rodinných důvodů na ty 2 roky do Amsterdamu a mohl vlastně tam navštívit ty různé projekty misijní, evangelizační, a mohl navázat kontakty, seznámit se s lektory, které teď můžeme zvát na naše konference a tréninkové dny. Takže takhle jako prakticky naše církev čerpá z těchto holandských inspiračních zdrojů.

0: vyspoileroval, odhalil nejdůležitější krok, který pak prostupuje všechny ty ostatní, je naslouchat. K tomu můžeme zvát kohokoliv, nejen ty, kteří chtějí třeba dělat nové věci. Myslím, že to je dobrá věc do života i v sboru, i jednotlivce. Naslouchat sobě, lidem kolem mě, Pánu Bohu, co se děje. Co je potřeba, co by lidem pomohlo, nebo co já jako člověk můžu dát, nebo jaký lidi kolem se mám v tom týmu, který vlastně máme nějakou třeba společnou zálibu, touhu. A možná, že i skrze to nás Pán Bůh zve, abychom se tomu nějak věnovali, abychom do toho zatáhli ostatní. Tak to je takový první krok, naslouchat. Roman mě doplní.
1: Prakticky to může vypadat třeba tak, že si staršostvo sboru uvědomí, že mu dorůstají mládežníci, nějaká skupina dětí mezi 9-13 lety, a že brzo dojdou do mládežnického období a že nemáme ve sboru žádnou aktivitu, kterou bychom jim nabídli jako zvlášť zajímavou pro ty klíčové roky rozhodování a hledání samostatné cesty. Takže naslouchají tomu, co se děje v tom společenství, ale zároveň od počátku chtějí, aby to byla otevřená skupina mládeže, kam můžou ti naši mladí evangelíci zvát i své spolužáky. Takže tady jeden příklad, nejčastěji se pravděpodobně stává i v holandských sborech, i v našich sborech, že si rodiny s malými dětmi uvědomí, že chtějí těm dětem předat víru a zároveň už to dělat tak, aby mohli přijít lidé zvenčí a vlastně ty příběhy z Bible a víru i se svými dětmi čerpat. Ale pak samozřejmě, když to děláme taky pro lidi zvenčí, tak ty metody, časy, způsoby, jak se tam ty biblické příběhy budou vyprávět, jak se tam budeme modlit, budou vypadat úplně jinak. Takže to je princip toho naslouchání, vzít vážně situaci toho vysílajícího společenství, okolní společnosti a vymyslet vlastně od počátku brát ty lidi zvenčí jako rovnocenné partnery. A samozřejmě k tomu patří naslouchání Pánu Bohu, modlit se za to, hledat, co konkrétního bychom mohli nabídnout. Takže to jsou rodinná centra a chtěl jsem říct ještě to, co se často vyskytuje jako druhý typický příklad, je nějaká touha se zpomalit, zastavit, stišit se, křesťansky meditovat, takže pak často vznikají na pomezí těch společenství víry a okolní společnosti vznikají nějaké aktivity meditační s křesťanským nábojem samozřejmě.
0: No, doplním, mi se jako líbí ten moment té velké představivosti, že vlastně my jsme nějak zvyklí fungovat církevně. To tak prostě je. Určitou část společnosti to oslovuje, baví, naplňuje, žijeme tak, to je v pořádku, je to tak dobře. Zároveň nám prostě uniká jako obrovský balík vlastně lidí, který jako neoslovíme, protože ten náš jazyk je prostě jiný, ta naše kultura je nějak už daná, vydefinovaná. Tak je to trošku snaha vlastně naslouchat, jaký je ten jazyk lidí, ať už těch třeba, kteří žijí kolem našeho sboru, v naší čtvrti, v naší vesnici, nebo nějaké té cílové skupiny, třeba věkové, jak zmínil Roman. A zkusit si to představit, že jo, jakoby nově, jak vlastně vypadala církev, když bychom ji tvořili jako tady s těma čalima, nebo tady s těma kamarádama, nebo jo. A v tom mě baví ten myšlenka, že prostě, jestliže to evangelium je nějak pravdivý, dobrý, tak prostě přišlo jako k každému člověku, nebo Pán Bůh ho touží sdělit každému člověku, proměnit jeho život. Netýká se u nás slušně vychovaných křesťanů tady, jo? Takhle si povídáme o tom. Tak jenom prostě baví ta představost, jako co by třeba Ježíš dělal, že jo, dneska, kdyby přišel, jako jak by vlastně on to já sdílel, nebo kdybychom prostě se oprostili od těch našich už jako ty 2000 vybudovaných struktur a tradic, tak jak by to vypadalo třeba úplně jinak. To je to naslouchání.
2: Naslouchání tedy můžeme vzít jako základ, ať už je to naslouchání lidem okolo nás nebo Pánu Bohu. Co na ten základ stavíme dál v té průkopnické cestě?
1: Druhým krokem průkopnické cesty je to, že nalezneme způsob, jak druhým vyjádřit lásku na základě toho, jak jsme naslouchali. A místo nějakých teoretických konceptů možná popíšu 5 průkopnických míst, které mají zvláštní statut v rámci naší církve, nebo 3 už mají a 2 asi budou brzy mít. A vlastně tam se krásně ukáže, jak se dá ta láska vyjádřit, jak se dá sloužit tomu světu nějak jako nově. Tak prvním průkopnickým místem je poměrně známý projekt Nekostel. Večerní bohoslužby v rockovém klubu v centru Prahy

0: jednou za měsíc. Takže tady je mnoho jako nových prvků. Netypické místo, netypický čas, netypická komunita, kam vlastně míří ta činnost, ne kostel. A druhým průkopnickým místem je K2 v Karviné, což je tak jako v celku typický pokus o založení nového sboru v místě, kde přinejmenším evangelický sbor v tuhle chvíli není. Takže nedělní bohoslužby ve 14-denním rytmu v kulturním domě uprostřed karvinského sídliště. Třetím průkopnickým místem je Potravinová banka z Braslav, kde vlastně křesťané podporují sociálně potřebné a kolem toho vytvářejí společenství, konají pobožnosti, bohoslužby a zvou vlastně lidi nejen k tomu nasycení těla, ale i nasycení duše. A teď doufáme, že se do našeho systému dostanou další dvě aktivity. Živá, aktivní, otevřená skupina mládeže v Praze na Jižním městě, říká si Windows, s tím, že se snaží otevřít víru způsobem, který je zvlášť blízký teenagerům. A z východních Čech by se měl objevit nově mezi průkopnickými místy projekt vlastně otevřeného statku, kde se bude křesťansky meditovat, kde se budou scházet skupiny mužské, zřejmě i ženské časem, kde bude i nějaký prostor pro terapeutickou práci a něco z toho bude obecně jaksi psychologické a něco z toho bude určitě s nějakým výrazným křesťanským zabarvením. Tak takhle různě jako naši kolegové v církvi se snaží milovat a sloužit tomu okolnímu světu.
1: Zazněly tedy dva kroky ony průkopnické cesty. Tak Jordane, jaké jsou ty zbývající tři?
2: Jestliže nasloucháme a jestliže zkoušíme z toho, co jsme naslouchali, něco tvořit, nějak sloužit, pomáhat, být s lidmi tam, kde oni chtějí, tak přirozeně kolem toho vzniká komunita. To je ten třetí krok, tvorba komunity, společenství. Lidi se prostě potkávají, znají se nebo se poznávají, něco se tam děje. Jsou způsoby, jak tím přemýšlet, jak to třeba podporovat, ale cíl je prostě, aby se lidi cítili bezpečně a nějak s náma na jedné lodi. Této komunity potom postupně, jelikož je návštěvníci třeba ví, že my jsme křesťané, nebo že to má nějaký křesťanský podtext, ty aktivity, záleží, co děláme. Někdy je to zřetelné, někdy je to chvíli trvá, než to člověk objeví. Tak ale přirozeně nějak vznikají možnosti, jak vlastně víru sdílet, jak ji se o ní třeba bavit, nebo jsou aktivity, které jsou vyloženě uspůsobené, máme různé alfa kurzy a tak dál, které jsou uspůsobené těm hledačům, kteří vlastně už jsou připraveni k tomu rozhovoru. Nějakým prostě přirozeným prostředí zase lidi, tak už se známe, tak se to občas zeptají tu otázku, tak proč to vlastně děláte, nebo zažít něco těžkého v životě. A můžeme my sami s nimi sdílet, co vlastně nám pomohlo, když jsme zažili něco těžkého. I tam je prostor pro sdílení otázek víry a smyslu života. Ale zase nějak jako snad přirozeně, ne s nějakým nátlakem, ne s nějakou prostě, nechceme tady někoho zmasírovat, ale nějak přirozeně, hlavně abychom tu komunitu udrželi, aby to se z toho nestalo nějaká něco, co bychom nechtěli. Pak je pátý krok. Možná tam někde v tom našem setkávání, v té naší komunitě, v tom sdílení víry, možná vznikla církev. Možná ne, možná jo, je to trošku otázka. Ale já to tak vnímám, že často v těch místech, která jsem navštěvoval v Nizozemí, jsem prostě církev zažíval jenom hodně jinak, než jsme třeba obvykle zvyklí. Třeba kolem stolu v nějakém sklepě, kde jsme najednou slavili večeři páně, nebo to tak aspoň působilo, že jsme prostě sdíleli jídlo, i víno, i dobrý rozhovor, i něco z Bible třeba. Tak tam někde vzniká církev, nebo ji tak objevujeme znova, nově. A poslední krok, říkáme mu a znovu, že vlastně ta cesta nikdy nekončí, není to nějaký jako know-how, který takhle nějak funguje, který prostě jenom vložíme a budeme replikovat. Je to prostě pozvání vlastně přemýšlet znovu nad těma věcma. Ta cesta nikdy vlastně nekončí. Vždycky je potřeba naslouchat, vždycky je potřeba přemýšlet, jak můžeme druhým lidem sloužit. Vždycky se snažíme tvořit komunitu, tvořit zdravý společenství lidí, který hlavně nějak se mají rádi nebo mají kolem čeho se potkat, nějak si rozumí. Vždycky je možný přemýšlet, jak sdílíme víru, jestli třeba někdo je připraven jít třeba v nějaké přípravě ke křtu, anebo naopak ne. A vždycky nějak v tom tvořím a objevujeme, hledáme novou formu křesťanské církve v dnešní době. Tak to je ve stručnosti těch zbylých pár kroků.
1: V uplynulých minutách jsme se mohli dozvědět něco ze života dvou farářů Českobratrské církve evangelické, Romana Mazura a Jordana Tomeše. A také jsme mohli ochutnat, o čem je projekt průkopnictví. No a protože ten projekt je košatý a my jsme se ho, řekněme tak, letmo dotkli, věřím, že bude vhodné na to navázat, takže k poslechu vás zveme také za týden. Pro dnešek vám děkuji a loučím se.
2: Zatím ahoj.
0: Hezký den.
3: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.

To byla písnička Chvála od skupiny Mláska teď už od Sarah Liberman, píseň Rescue, kde se zpívá: Ty jsi zdrojem života, nemohu zůstat ponechána, nikdo jiný není dostatečný, budu se tě držet. Potřebuji Ježíši, abys mi přišel na pomoc, kam jinam mohu jít. Není jiného jména, skrze které mohu být zachráněná. Získal jsi mne svou milostí, tebe budu následovat.

Milí posluchači, jsou 3 hodiny raní 13. června roku 2026 a posloucháte Rádio 7. Teď už vám pouštím pořad Za obzor. Moderátor Pavel Kol si bude povídat s hostem Danielem Litvanem o Tanzánii.

0: Pomocné ruce se hodí nejen při obnově památek, ale hlavně při pomoci druhým. Dnešní pořad Za obzor nás vezme na africký kontinent, kam směřuje velké množství pomoci, hlavně těm nejchudším, a kam také zamířil i náš dnešní host Daniel Litvan, kterého vítám u mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Od mikrofonu Rádia 7 vám dobrý poslech přeje Pavel Kol. Danieli, můžete v krátkosti říct, kam směřovaly vaše kroky a proč?
1: Tak moc děkuji za pozvání a jsem moc rád, že o téhle zkušenosti mohu hovořit. Moje kroky směřovaly do Tanzánie a bylo to vlastně už před 6 lety poprvé, v loňském roce po druhé. Bylo to v rámci jednoho projektu a o tom ještě asi povím více za chvíli. Když jsem tam byl poprvé, tak jsem tam rovnou odjel na 9 měsíců a to je asi ta hlavní zkušenost, o které budu tady dneska povídat.
0: Tak ještě než se do Tanzánie podíváme a trošku nahlédneme hlouběji do života tam, tak tady je krátká rozhlasová pohlednice, která nám ji trošku představí blíže.
2: Zveme vás na návštěvu do Tanzánie, tedy do sjednocené Tanzánské republiky. Tento stát leží ve východní Africe u Indického oceánu. Zabírá něco okolo 950 tisíc kilometrů čtverečních. Hlavní město se jmenuje Dodoma, tím největším je ovšem Dar es Salaam. Úředními jazyky jsou zde svahilština a angličtina, ale domluvíte se i arabsky a dalšími lokálními jazyky a dialekty. K Tanzánii patří ještě ostrovy Zanzibar, Pemba a Mafia. V zemi probíhala od 7. století po Kristu arabská kolonizace. Až do 15. století bylo území významným centrem obchodu v Indickém oceánu. Jako první Evropan přistál v roce 1498 na pobřeží portugalský mořeplavec Vasco da Gama. Od počátku 16. století pak Portugalci kontrolovali většinu pobřeží až do vyhnání africkými kmeny Zimba. V roce 1841 bylo hlavní město Omanského sultanátu přemístěno z Maskatu na Zanzibar. Po kontrole území Zanzibarským sultanátem a po vzrůstu německého vlivu se země stala součástí německé východní Afriky. V první světové válce bylo území okupováno britskými a jihoafrickými vojsky a v roce 1920 byla vyhlášena územím pod britskou správou. Nezávislost a republika byly vyhlášeny na počátku roku 1962. Země sousedí na severu s Keňou a Ugandou, na západě s Rwandou a Burundi, na jihozápadě se Zairem, tedy Demokratickou republikou Kongo a Zambií, na jihu s Malawi a Mozambikem. O Tanzánii se a právem říká, že jde o jeden z nejklidnějších afrických států. Možná i proto, že má dostatek turistických lákadel a zajímavostí, že nemusí tolik bojovat s typickými africkými starostmi, bídou, hladem a epidemiemi nejrůznějších chorob. V Tanzánii nemůžete minout Kilimandžáro, nejvyšší horu Afriky. Její název pochází ze svahilštiny a znamená vrch boha chladu, zářivý vrch či lesknoucí se hora. Se svou nadmořskou výškou 5895 metrů nad mořem se může chlubit stálou sněhovou pokrývkou. Sněžná čára se pohybuje pár set metrů pod vrcholem. Vrchol hory tvoří kužel vyhaslé sopky, ale v jeho blízkosti se nacházejí i krátery, z nichž stále ještě stoupají sirné páry. Většina turistů míří do země na návštěvu národních parků. V národním parku Lake Manyara můžete například spatřit stromové lvy. Při návštěvě Ngorongoro Conservation Area se dostanete do kráteru Ngorongoro. V současné době je plný zvěře. Lvy, gepardi, gazely i nosorožci před vámi defilují jako ve filmu. A mimochodem, tato přírodní rezervace je jedním z bohatství Tanzánie, které se objevuje na seznamu světového dědictví UNESCO. Auto s profesionálním průvodcem dostanete při návštěvě Národního parku Serengeti. Nesmí se zde sjíždět z vyznačených cest, ale i tak je k vidění mnoho zajímavého. I tento park stojí podle UNESCO za vidění, stejně jako Národní park kolem hory Kilimandžáro. Do centra pozornosti světové organizace se dostaly ještě rezervace Sel's Game, ruiny dvou přístavů, Kilwa Kisivany a Songon Nara a Stone Town, kamenné město, část hlavního města ostrova Zanzibar. Skvělá ukázka arabského středověkého města s trhy. Zajímají-li vás sopky, pak na jednu z mála posledních činných, Lenkaj, posvátnou horu Masajů, je možné vystoupat. Vychází se v noci, abyste viděli východ slunce.
0: 9měsíční cesta je celkem náročná na přípravu. Pojďme nahlédnout do těch příprav předtím. Co vás zaujalo, proč jste se chystal a co vlastně obnášely ty jednotlivé přípravy nebo odjezd na takovouhle dlouhou dobu mimo republiku?
1: Já jsem vlastně tam odjížděl, když mi bylo 24, tak teďka asi jako každý člověk zpětně sám sebe může hodnotit, tak to vnímám, jako jsem byl strašně naivní a vlastně jsem vůbec nevěděl, do čeho jedu, protože jsem tam opravdu nikdy předtím nebyl. A tak ty přípravy byly v takovém duchu, že jsem to bral jako, že to bude dobrodružství. Věděl jsem, že tam jedu jako dobrovolník, takže budu mít nějakou práci a máme nějak vymezené hranice, co tam budeme dělat, ale bral jsem to z takového pohledu opravdu Evropana, který jako nikdy Afriku nezažil, nezná, a tak jsem vůbec netušil, co mě tam potká. A to byl možná potom první takový jako zážitek, překvapení, že jsem po vystoupení z letadla vlastně tak se tam tak rozhlídnul a zjistil jsem, že ono, no, to tu takové normální, prostě je to ten náš svět. Jinak ty přípravy probíhaly docela tak profesionálně, protože ten projekt byl přes Slezskou diakonii a ještě zaštítěný evangelickým sborem Slezské církve evangelické Střince. A tak jsme měli několik setkání víkendových, kde jsme na to byli připravováni. Ještě předtím jsme byli vybíráni jako dobrovolníci, než nás dva Čechy opravdu pověřili tou cestou. A tak jsme byli školeni jakoby v takových těch otázkách kultury a toho, jak tam ten život probíhá. A ono potom stejně, když tam člověk přijel, tak všechno bylo trochu jinak a ne tak, jako jsme probírali na těch seminářích teplíčku nějaké kanceláře tady v Česku.
0: Měl jste nějaké předsudky o tom, jak by ta Afrika měla vypadat, ať už skrze to povědomí o Africe obecně, tak i skrze ty různá školení, skrze ty semináře, které jste měli tady v Česku. Co vás na tom nejvíc překvapilo, nebo co bylo vlastně úplně jinak, než jste očekával?
1: Myslím, že takový předsudek, se kterým jsem tam určitě odjel a který jako trval dlouho, než se nějak jako otřepal, tak byl, že přijíždím jako ten vzdělaný a vlastně i bohatý Evropan, který prostě ví. A tak tohle bylo něco, s čím jsme zápasili a myslím, že potom zápasili i další dobrovolníci, že je strašně moc potřeba být otevřený a učit se, že člověk prostě nemá všechny správné odpovědi a nemůže zavést nějaký lepší, hned nějaký lepší systém, než ten, který tam funguje. Takže tenhle ten takový předsudek, že já něco přivážím, jdu pomoct, tak ten bych asi vyzdvihnul, protože tom potom bylo takové největší nějaké probuzení nebo vystřízlivění. A jinak taková opravdu očekávání jako nějaké divočiny, ale potom, když jsme tam jako přijeli, tak ano, jsou tam i vyloženě divoká místa, ale takové to první, tak je prostě letiště normální, jsou to asfaltové cesty, jsou to auta. To, co prostě je ten první kontakt, tak je takový chaotické moderní město. Tak bych to asi popsal. Takže tomhletom, to, co jsem očekával, že prostě tam hned bude hliněná tíše, tak to tam hned nebylo. Takže tam jsou takové kontrasty toho, že člověk očekává něco a ono tam vždycky je i to moderní, i něco evropského.
0: Ale předpokládám, že potom i na ty chýše a všechny tyhle věci, které tam někde v tom pozadí byly, tak se dostalo. Pojďme trošku představit ten projekt, se kterým jste tam, nebo který vás tam vytáhl vlastně do té Tanzánie.
1: Ten projekt vlastně běží už asi 12 let teďka a vzniknul na základě takového přátelství, trochu náhodného by se mohlo zdát. Vlastně ten sbor, který jsem jmenoval v Třinci, tak místní pastor, tak studoval v Americe, kde potkal právě pastora, který je z vesničky Dongobeš, ve které potom vzniknul ten projekt. A oni se přátelili a po nějakých už letech přátelství, co už se znali, tak vlastně ten pastor z Tanzánie se ozval, že potřebovali nějakou humanitární pomoc. Bylo to kvůli sucha, potřebovali nějaké peníze na potraviny. Tak tam byla nějaká první spolupráce a pomoc a později se z toho vyklubalo, že vlastně tam jeden z takových uvozovkách adoptivních dětí toho pastora, takže tam založil a vede školu, která má právě sloužit takovým lidem, kteří jsou jako bez rodičů, sirotci nebo polosirotci a tak nějak jsou z těch opravdu nejchudších poměrů. A vznikl nějaký nápad, že by mohla začít fungovat taková ta adopce na dálku, platit těm dětem školné, aby mohli opravdu vystudovat, i když na to jinak neměli prostředky. A tak teda před 12 lety nějak vzniknul ten projekt, který se jmenuje Děti Afriky a je to založeno z největší části na té podpoře, přímé podpoře těch dětí, aby mohli vystudovat. Doplnil bych teda jenom ještě, že asi po, abych to nějak rychle spočítal, po 5 letech fungování toho projektu, tak se právě podařilo sehnat i peníze na to, že tam odjeli právě 2 čeští dobrovolníci, což jsem byl já s kamarádem Adamem. A potom vlastně následovali asi 3-4 další turnusy dobrovolníků, vždycky na jeden školní rok.

0: S Danielem Litvanem jsme vycestovali do Tanzánie pomoci těm nejchudším a zmiňoval jste to dobrovolnictví, pomoc tam. Co konkrétně obnášela ta vaše práce, nebo měl jste nějaký harmonogram, co se během dne dělalo, jak to bylo rozvrženo, ta práce?
1: Možná to byla další z věcí, která mě překvapila, že vlastně ta škola funguje jako normální škola. Prostě mají třídy, mají hodiny, mají zvonek, mají prostě všechno, co normální škola má obsahovat. My tam přijeli, tak jsme vlastně jenom tak jako vpluli do toho, co už funguje, že jsme se přidali, začali jsme nějakým učitelům, spíš jako takový asistenti a postupně pozorovali, co je potřeba. A pak jsme se i přidali, že jsme třeba vyučovali sami některé hodiny, ale bylo to opravdu tak, že ta škola fungovala a my jsme nechtěli tu práci vlastně těm učitelům brát, ale jenom nějak jakoby být k ruce a pomoci. Ta škola je celá výuka je v angličtině, takže jsme jenom s naší angličtinou vlastně se mohli úplně jednoduše přidat a zapojit se, protože jinak vlastně Tanzánie má oficiální jazyk svahilštinu, tak vlastně nám nebránila ta jazyková bariéra v tom, abychom mohli se vyloženě začít přátelit s těma lidma, protože opravdu tam ta angličtina byla na dobré úrovni. Naše svahilština, to musím trochu bohužel říct, že se na nějakou vyloženě dobrou úroveň nedostala, tak mám to ještě ve svém bucket listu, že bych se chtěl svahilštinu pořádně doučit.
0: A aspoň nějaká slovíčka jste si zapamatoval nebo zachytil?
1: To určitě jo, jakože nějaká taková konverzační tak je docela jednoduchá. Ono je taky zajímavý, že svahilština má úplně stejnou abecedu jako čeština, i to dokonce stejně čtou A, B, C, D. A potom takové slovíčka, jako třeba Hakuna Matata, tak je takové velmi známé. Všichni vědí, že to znamená žádné problémy a to je vlastně svahilština. Takže když si řeknete Hakuna Matata nebo Asante Sana, tak jsou to svahilská slova.
0: Měnil se nějak ten váš rozvrh i během toho roku? Přece jenom za těch 9 měsíců, to asi nebylo jenom o té škole a o pomoci tam.
1: My jsme vlastně kromě té výuky měli ještě na starost, nebo na starost zase, ono to fungovalo, ale my jsme se tomu přidali. Tak byla práce v rámci takové ubytovny, kterou tam mají ty děti, protože asi 2/3 těch dětí v té době tak bydleli na ubytovně školy, protože byli buď to zdaleka, nebo ani neměli kde bydlet. Tak taková jakoby péče o ty děti, starost, většinou to bylo hlavně vytváření nějakého zábavného programu, protože to bylo takové, všechno fungovalo, ale na zábavu příliš času nezbývalo, tak to jsme se snažili trošku doplnit. A ano, oni tam vlastně mají trošku jinak ten školní rok udělaný, takže oni mají vlastně vždycky 3 měsíce školy, nebo měli, oni to potom ještě změnili, po té, co jsme odjeli v Tanzánii. 3 měsíce školy, měsíc prázdnin, takže se jim to takhle střídalo na takové trimestry. A vždycky, když byl ten měsíc prázdnin, tak my jsme měli taky čas nějakého volna. A tak jsme nějak i třeba pomáhli v té škole, ale byl i čas na cestování. Takže to jsme moc rádi využili, že jsme mohli tu zemi lépe poznat.
0: K cestování se také ještě dostaneme, ale ještě mě zaujala ta zábava, ten volný čas, trávení volného času. U nás dneska je celkem běžné trávit volný čas třeba na počítači nebo na nějaké sportovišti nebo tak. Jak se dá trávit volný čas v Africe? Co jste vymýšleli za hry? Jaký mají dostupnost různých her, možností?
1: My jsme tam přivezli nějaké deskové hry, tak to byla vyloženě novinka pro ty děti. Jinak oni mají rádi sporty, takže když jsme jim taky dovezli třeba nějaké nové věci typu frisbee nebo ringo, tak jsou to takové nějaké sporty, které oni jako neznají tolik nebo nemají možnosti zahrát. A tak to je asi taková hlavní věc, kterou oni rádi tráví čas. Jsou taky docela soutěživí, bych řekl, takže když se vytvoří nějaký soutěžní odpoledne, nějaká olympiáda, tak oni se velmi rádi zapojí a tak je z toho příjemná akce. My jsme taky tam promítali nějaké filmy, takže to bylo taky něco úplně jako zajímavého, nového. A tak myslím, že takový Šrek byl úplně jako na vrcholu oblíbenosti. taky legrační, že třeba i dospělí se strašně smáli těm vtipům a myslím, že úplně jako nejvíce frčili takové ty jednoduché prdící vtipy ve Šrekovi. Tak to bylo prostě to, když tam bylo, tak velký smích. Myslím, že to pro ty děti bylo dobré a takové jako zpestření v životě, protože oni opravdu jinak tím, že jsou tam na té ubytovně u školy a učitelé vlastně moc nemají co s něma jakoby podnikat, tak oni je hlavně pořád jako učí. Takže oni jako skončí výuku někdy pozdě odpoledne, pak jdou třeba si udělat nějakou svoji práci a pak jdou třeba ještě na večerní vyučování, aby jakoby se ten čas nějak vyplnil. Takže oni jako mají opravdu hodně, hodně hodin vyučování a mají v sobotu, takže potom opravdu třeba jenom neděle je takový odpočinkový volný den. Že ono potom v tom jejich nabitém programu, oni toho volného času ani tolik nemají, tak jsme se vždycky snažili to tam nějak jako narvat, aby měli něco, co prostě děti mají rády, protože ty děti jsou potom v tomhle úplně stejné jako ty naše, že si rády oddechnou něčeho zábavného.
0: Jak probíhá ta výuka? Myslím, jako jaký je rozdíl třeba v tom stylu vyučování, jaké jsou ty děti, jestli jsou, třeba v Česku jsou tak pozorné, nepozorné. Máte nějaké srovnání?
1: No, to je opravdu něčem jsou to děti jako u nás, takže to je prostě takový jako s dětma. My když jsme tam byli, tak oni ještě taky budovali nějaké nové třídy, budovy, to se tam pořád rozvíjelo a rozvíjí ta škola. Myslím, že tam docela v té době trpělo na přelidněnost tříd, že měli strašně moc žáků v jedné třídě a v různých takových jako úrovních znalostí. Prostě v jedné třídě jsou děti velmi, velmi chytré a taky děti, které jsou velmi jako nějak pomalé a tady v Česku by vyloženě potřebovali asistenta, že prostě nestíhají. A teďka má jeden učitel ve třídě třeba 40 dětí, každé v jiné úrovni těch schopností. Tak v tomhle tom si myslím, že to bylo takové náročné. Jinak jako co se chování týče, tak tam asi panuje v porovnání s Českem jako velká disciplína, která, když jsme přijeli, tak byla jako velmi výrazně vyžadována, nebo jak to říct, rákoskou, že prostě každý učitel nosí vždycky u sebe rákosku a prostě se s tím nemaže. To pro nás byl jako velký šok, když jsme tohle viděli, že prostě tam opravdu se používají fyzické tresty na děti. Bylo to opravdu jako něco, s tím jsme museli vypořádat a když jsem se tam vlastně loni vrátil, tak se ti učitelé tak jako chlubili, že už se naučili třeba i jiné formy trestu, nebo jakoby, no, trestu, třeba, že něco, ten, to dítě opisuje, nebo něco jako dělá jiného, že ho třeba hned ten učitel nemusí jako mu nabít, když něco provede. Tak i v tomhle tom tam je nějaký posun, pro nás to byl opravdu jako největší šok. Něčím je to zároveň pochopitelné, protože tak na takovou obhajobu tady téhle metody, tak mnoho těch dětí opravdu nemá rodiče a obvykle, když už chybí nějaký rodič, tak je to otec. Tam je strašně často, že prostě ti rodiče prostě po té, co se zjistí, že žena těhotná, tak otec uteče té rodiny. Tak tím, že prostě otec chybí, tak není tam ta figura, která by vychovávala. A možná potom o to víc, když je tam učitel, který to udělá moudře a třeba použije i ten fyzický trest, tak je to, bych řekl, skoro až na takové bázi, jako kdybychom v Česku řešili otázku, jestli rodiče můžou fyzicky trestat svoje děti. Tak podobně vlastně u těch učitelů, kteří jsou třeba jedinou takovouhle figurou v životě těch dětí.
0: Ještě mě napadá se podívat na ten styl výuky, jestli je to o nějakém biflování, naučení se nějakého pemza vědomostí, anebo mají prostor být kreativní, přemýšlet o věcech, spolupracovat vlastně v týmu, nějak rozvíjet i jiné dovednosti, než jenom naučit se nějaké množství dovedností. Přece jenom toho času, jste říkal, tráví v té škole spoustu a spoustu, tak jak se to odvíjí ten čas ve škole?
1: Asi z toho, co už jsem řekl, tak to trošku vyplyne, že vlastně je to samé biflování. Je to prostě, že všichni jsou seřazeni do latě a všichni musí umět to stejné a dělat to stejné. Tak týmové práce, asi se to taky trošku vyvíjí, ale za té naší doby tak toho bylo minimum a opravdu samé učení na spaměť. Vyloženě takové věci, jako třeba jako tělocvik, tak vlastně bylo, že se opravdu učili z paměti pravidla sportů, nebo nějaká výtvarná výchova, nebo to, co by u nás byly pracovní činnosti nějaké, tak oni se to učili na spaměť vždycky v bodech, třeba jak vytvořit nějakou hliněný hrnec v podstatě. Tam jako je taková běžná věc, tak oni se to učili, jakože jak to po krocích udělat, sehnat si to bláto, uplácat to, vypálit to, nechat to uschnout, takovéhle věci a všechno z paměti. My jsme se taky snažili tohle trošku právě nějak okořenit, takže jsme vždycky na ty hodiny dopředu, kde jsme věděli, že se něco takového budou učit, tak jsme se snažili s těma učitelema připravit, aby si to ty děti mohly vyzkoušet prakticky. Nejde to úplně změnit, protože ta škola je vlastně soukromá, ale aby měla licenci, aby mohli opravdu dávat ty tituly a vzdělání, tak musí splňovat státní normy a ty jsou velmi přísné v tom, že ty děti snad každého čtvrt roku nebo půl roku musí splnit nějaké státní zkoušky, takže prostě pro každou třídu přicházejí testy, je to opravdu velmi takový jako oficiální, jakože někteří dobrovolníci říkali snad, že tam třeba i přijel jako prostě ten nějaký učitel, třeba s vojákem ozbrojeným, který prostě jako přivezl ty testy, které tam ty děti vyplnili, a že se to opravdu jako na to dbá. Takže oni musí, ti učitelé s těma dětma, projít to, co dělají všude ve všech ostatních školách. Ty děti to musí přesně všechno umět z paměti, aby to potom věděli do těch testů. Takže takovýhle systém. My jsme se opravdu snažili a potom i další dobrovolníci, obvykle to byla taková hlavní věc, na kterou rychle narazili, že tam, kde to jde, aspoň trochu, tak vnést něco toho praktického, těch teorií.
0: Ještě jsme nezmínili, kolik dětí je v té škole, jako se vyučuje, nebo kolik jich je nějak zapojených v těch všech projektech kolem té školy, protože jedna třída 40, kolik tříd tam je?
1: Základní škola, o které vlastně mluvím, tak má 7 let základní školy. Ono se to taky velmi těch 6 let, co jsem se tomu nějak začal věnovat, tak se to vyvinulo a v současnosti je tam už více než 1000 dětí, možná 1200, ale je to už dokonce na jakoby 4 různých školách, protože už vlastně ten ředitel tak založil i střední školu a potom pobočky té školy ve 2 dalších městech. Takže se to trošku tak rozptýlilo a opravdu se to velmi rychle rozvíjí a roste. Už je to opravdu přes 1000, možná 1200 dětí. Takhle. Když jsme tam byli, tak byla taková základní škola, která měla nějakých, řekněme, 300-400 dětí. Dneska už je to o tolik víc. Z těch, jestli opravdu teďka, abych to řekl správně, to jsou takové informace, které někdy u nich se těžko jako zjistí, jak už je těch škol tolik a ve více městech, tak kolik je opravdu těch dětí. Ale asi nějakých 1200, řekněme, a z toho je teď asi 300 dětí podporovaných právě jakoby z Česka tou formou adopce na dálku. Takže většina těch dětí, které tam jsou v těch školách, tak už jsou, že si to rodiče platí sami, nebo prostě mají ty děti nějaký svůj způsob, jak si to školné se ženou, rodiče, příbuzní. Ta škola není závislá na té podpoře z České republiky.

0: před písničkou jsme nahlédli do školy v Tanzánii v městě Dongobeš s Danielem Litvanem. Zmiňoval jste sociální problémy, které tam jsou. Otcové opouští rodinu. Jak se to odráží do toho běžného života, krom toho, že teda je tam spoustu dětí, kteří nemají nějaké prostředky nebo mají problém se školou, možná i s životem samotným?
1: Asi by to byla otázka na nějakého sociologa více. Z našeho pozorování tak bylo opravdu asi dost poznat, které rodiny jsou křesťanské a které ne. Že u těch křesťanských rodin, ale berte to jako opravdu jenom moji subjektivní zkušenost a pozorování, takže byla větší šance, že ta rodina bude pohromadě, že ten otec bude nějak zodpovědněji pečovat o rodinu. Tam, kde to nebylo, tak si myslím, že tam, kde nebyla tak nějaké to křesťanské zázemí, tak si myslím, že byla větší šance, že ten otec bude takový nefunkční v té rodině. Nevždycky je to jenom nějakou nezodpovědností, velmi často jsou to nějaké nemoci, které prostě postihnou ty rodiny, že se rozpadnou. Velmi často malárie, která je tam problémem, anebo potom i HIV, tak jsou to takové základní asi problémy, nemoci, plus asi bychom našli spoustu dalších, které tam lidi ohrožují. Jinak bylo to takový, že ti lidi jsou tam opravdu velmi přátelští, velmi otevření. Zároveň člověk, když je tam jako běloch, tak je v pozici, že nikdy neví prostě úplně jako přesně a upřímně, co si lidi myslí a jak to tam funguje, protože každý chce být s bělochem za dobře, nebo řekněme zase, že 90%, abych to zase úplně nezobecňoval, ale 90% lidí chce být s bělochem za dobře, tak prostě se budou snažit vytvořit ten vztah, a to ne na upřímnosti, ale jenom, aby prostě nějaký ten vztah byl. Takže jako běloch má člověk trošku překážku, aby opravdu mohl proniknout do té komunity a poznat, jak to tam opravdu chodí.
0: Máte nějaká setkání s lidmi? Co vás překvapilo? Když se třeba lidé otevřeli, vy jste mohl nahlédnout trošku hlouběji pod ten povrch toho přemýšlení?
1: Myslím, že jako nejzajímavější osoba je v tomhle ten ředitel té školy, který je naprosto klíčový pro ten projekt. On je takovým, řekl bych, opravdu schopným manažerem. Myslím, že kdyby byl v Evropě, tak vede nějakou velkou firmu, protože on opravdu teď vede v podstatě jako těch 12 dětí, 4 školy, obrovský zástup učitelů a nějak to má pod kontrolou. On je vyloženě takovým jako vyloženě vyčnívá tam jakoby v té společnosti, tak nám to na všechny to tak zapůsobí. Tím, jak je pokorný, jak je hodný, jak prostě se nebojí prostě, já nevím, vzít do ruky smeták, prostě jako udělat cokoliv, co je potřeba a zároveň zvládne tak velmi náročnou organizační práci. On vlastně, jeho příběh je v tom, že začal tak, že on byl v podstatě skoro sirotek, byl takové opuštěné dítě a to už nějakých 8 letech, tak se dostal k alkoholu a tam je to takové, že když se někdo dostane k alkoholu, tak v podstatě má velmi snadnou, rychlou cestu k nějaké závislosti a on má jako svoje svědectví, že už v nějakých 8 letech začal být závislý na alkoholu, což nám jako moc nedává smysl, ale prostě tam nějak je možný. Vlastně ho zachránil Ježíš Kristus, podle jeho svědectví vyloženě to bylo takové vysvobození a on se rozhodl,

0: vlastně skrze toho pastora jednoho, kterého už jsem zmiňoval. A on se rozhodl, že chce vlastně v tomhle pokračovat a to, co sám mohl zažít, jakoby nějaké to vysvobození a pomoc, tak to poskytnout dalším lidem. A on je opravdu výjimečný, my ho tam všichni máme strašně rádi a je to člověk, který je otevřený, se kterým se dá věci probírat otevřeně. Možná bych ještě zmínil jedno takovéhle svědectví, příběh, kde také je výrazná změna díky křesťanství, tak je to jedna žena z velmi chudé oblasti Jadačiny a je to taková oblast, která je docela známá, myslím, že tam i teď hodně nějakých youtuberů jezdí, protože je taková senzace, že tam žije kmen Hacabe a tento kmen se živí prostě sběrem a lovem, takže jsou vyloženě takový jako ještě nedotčení v něčem. A tak ona vlastně žije v téhle oblasti a ona má svoje svědectví, že vlastně její muž byl také alkoholik a dokonce se to jeden den tak nějak vyeskalovalo, že ji napadl a hodil po ní oštěp. A ona ten oštěp nějak chytila, tak jí to nějak jako zranilo ruku, zničilo ruku v podstatě, ale jakoby přežila, on potom utekl a ona má svoje svědectví hlavně založené na tom, že se za něho modlila. Ona se modlila za to, aby mohl být proměněn, vysvobozen z toho alkoholu a aby se vlastně vrátil k ní a k její rodině. A on se po letech opravdu vrátil a prosil o odpuštění a opravdu zanechal alkoholu a už je to jako několik let, co on opravdu jakoby je proměněným člověkem. A tak jsou to takovéhle třeba dva příběhy, kde opravdu ta víra, nějak ta moc Ježíše Krista, tak zafungovala, pomohlo to a opravdu to proměnilo životy a celé rodiny. A hlavně se to teď dotýká jakoby dalších lidí, že to má vliv na spoustu dalších rodin a lidí.
1: Odráží se nějak víra a křesťanství tím, že je věřící ředitel, tak i v nějak v osnovách té školy nebo nějak trošku v té náplni? Přece jenom asi nemůžou nějak moc se prezentovat nebo nějakým způsobem musí do těch dětí nacpat ty dané informace, ale je tam nějaký ten přesah toho předávání víry, předávání křesťanství?
0: Určitě je tam velká snaha. Zároveň ta škola má i studenty z muslimských rodin, takže to není nějak vyhraněné. A zároveň potom třeba, když ty děti jsou z různých církví, kteří jsou z katolické církve, kteří jsou luteráni, evangelíci, tak potom každý může chodit tam, kam chce, jakoby v tomhle ohledu. Ta škola určitě se snaží jakoby křesťanství nějak vyzdvihnout v tomhletom ohledu a předávat. Tím, že ta škola je soukromá, tak vlastně zřizovatelem je místní luterská církev, ale ono to potom jako není moc jako v praxi, jak říkáte, vlastně je to, že opravdu musí se plnit školní normy, co je potřeba, a pak třeba v neděli taky možnost, že můžou jít na nějakou hodinu náboženství. Tak řekl bych, že takhle spíš je to opravdu na okraji té činnosti, spíš pro ty děti, které o to mají zájem, tak je ta možnost, můžou si vytvářet v podstatě nějaké svoje společenství. A ty děti jsou v tom pak někdy aktivní sami a třeba starší studenti, tak si sami vytváří, dělají nějaké bohoslužby nebo večer nějakého zpěvu a tance. Takže jsou tom takový, že sami chtějí a si něco vytvoří. Vlastně ta škola, ta vesnice Dongobeš, tak je ve vnitrozemí, to bych možná ještě zmínil, kde vlastně převládá křesťanství, že muslimové jsou spíše na pobřeží Tanzánie. Takže tak to pak jakoby odpovídá, že v té škole těch muslimů je malinko, křesťanů je tam nejvíc. Abych to ještě upřesnil, tak potom nejvíc tam těch luteránů, potom katolíků a jsou tam i nějaké takové letniční církve, ale my jsme k těmhle moc tolik se nedostali, my jsme se opravdu spíš tím, že to je luteránská škola, tak jsme se nejvíce družili s tou luteránskou církví.
1: Můžete popsat, jak to tam třeba vypadá, jak je, představím si Afriku, tam hodně rytmů, barev, tance, odráží se to i v těch bohoslužbách, nebo Zároveň luteráni jsou zase ti, u kterých možná tyhle extravagantní projevy u nás až tak nečekáme. Tak jakým způsobem se tady ty dvě kultury spojují?
0: Tanec je tam dost jako všude přítomný. Když jsou to bohoslužby ve velkém kostele luteránském v tom Dongobeši, který má prostě stovky členů a jsou to obrovské bohoslužby, obrovský kostel, tak bych řekl, že ten tanec je takový umírněný, že se tancuje tak jako decentně, ale tancuje se na hudbu. Když je potom nějaká spíš jako akce pro mladé, kde je hudba, tanec, tak se to stane teda mnohem divočejší někdy. Něčem nám přišlo, že když jsme pak byli třeba v jiných církvích, takže ty rozdíly tam nejsou zas tak nějak obrovské, patrné. Je tam opravdu to je takové, že tam je často nějaká výzdoba barevná v těch kostelech, takže to je takové veselé. Co asi člověka nejvíc zaujíme, kromě tady nějakých těchto prvků tance a barev, tak je délka bohoslužeb, protože ty bývají opravdu někdy dlouhé. Jakože bohoslužba třeba může trvat 4 hodiny, tak to je ještě takový jako normál, na co jsme si zvykli. My jsme měli potom takový svůj vlastní trik, že jsme chodili na první bohoslužbu, protože oni mají v tom luteránském kostele 2 během neděle a první bohoslužba začínala v 7 ráno a druhá v 10. Tak jsme vždycky věděli, že ta první skončí nejpozději v 10, protože bude začínat druhá. Takže jsme viděli, že to bude jenom 3 hodiny. A ta druhá, když začala v 10, tak už mohla trvat nějak tak libovolně dlouho. Tak to je taková perlička. Ještě tím, že to bylo ve svahilštině, tak jsme z toho často nic moc neměli, ale i tak to bylo příjemné strávení nedělí.

0: Zmínila jste, že jste měl možnost i cestovat. A ještě než se vypravíme na cesty po Tanzánii, tak bych zamířil do místní kuchyně a trošku se posílil jídlem. Co jste jedli, jak vypadá jídelníček, ať už na škole, tak i někde mimo školu v Tanzánii?
1: Jídlo je tam velmi dobré. No, takhle, dá se tam najít a udělat velmi dobré jídlo. Co bylo v té škole takový normál, tak bylo, že prostě pro mnoho dětí tak je potřeba to nějak zařídit, aby nebyl hlad. A hlad jsme tam nikdy neměli, tak to díky bohu. Tak se jídla tak trošku, řekl bych, odbývají, že prostě se dělají hlavně kukuřice, fazole, rýže. Taková kombi, a v různých kombinacích, buď to rýže s fazolema, nebo fazole s kukuřicí, nebo kukuřice s rýží. Takže kolik kombinací se z toho to dá vytvořit, tak tolik druhů jídel. Když bych to zase vzal z toho našeho pohledu, tak většinu jídel, co jsme tam kdy dostali, tak jsme prostě snědli, že to dalo se to jíst. Oni moc neřeší v tom vnitrozemí nějaké koření, často ani sůl, takže to je potom takové jednoduché, co se chutí týče, ale jak říkám, hlad jsme neměli. Čeho jsme si tam možná všimli, takže se tam příliš neřeší nějaká zdravá strava, a tak si myslím, že tam i dost začíná být problém s nějakou obezitou, což je takové paradoxní, ale i to je realita, protože se opravdu nejí, protože není ta možnost, tak se nejí nějaké pestré, zdravé jídlo, ale spíše to, aby právě nebyl hlad. Jí se hodně cukru. Tak je to věc, které si člověk rychle všimne, že prostě do hrnečku s čajem nebo s kávou, tak se dá prostě mnoho lžiček cukru a cukrem se nešetří. Hodně se taky smaží, takže jsou věci hodně jako na oleji smažené. Tak opravdu z nějakého našeho pohledu, jak spíme tu stravu mnohem více, tak to tam působí tak jako dost nezdravě. Myslím, že jsme tam neměli příliš mnoho nějakých specialit, tím, že tam jsou, že to jsou tam jako křesťané, tak se, myslím, že to taky ovlivní, to, že se pak třeba nejí hemis nebo nějaké takovéhle věci, co si možná někdy představíme o zemích třetího světa. Opravdu tam byly spíš takové ty základní potraviny a nejzajímavější potom bylo asi ovoce, které tam bylo jako pestřejší a chutnější než to, co se doveze tady. Takže ovoce jsme si tam opravdu užívali. I tím, že tam je všechno místní, tak je to i levné, tak třeba avokádo za 3 koruny, to je něco, o čem si my tady v Česku můžeme nechat zdát.
0: Posilnili jsme se a vyražme trošku pocestovat po Tanzánii. Co vás tam zaujalo, kam jste měl možnost se dostat?
1: My jsme se drželi hodně v takové severní části, řekl bych. Tím, že ten Dongobeš má velmi dobrou lokalitu, že jsou okolo národní parky, takové ty opravdu světoznámé, jako Ngorongoro, Serengeti, Tarangire. Je to vlastně na úpad, nebo letiště vyloženě, kde se přistává, taky letiště Kilimandžáru, takže to je té oblasti. Takže tam je spousta takovýchhle nádherných věcí a míst. My jsme teda navštívili některé ty národní parky, postupně asi 4. Na Kilimandžáru jsme teda nešli, protože ono to je docela finančně náročné dostat se tam. Člověk si musí zaplatit jednak vstup do národního parku, ale také tu expedici několika denní. Takže to jsme vypustili snad někdy v budoucnu. Tanzánie má také velmi známý ostrov Zanzibar a to jsme si také nemohli nechat ujít, když už jsme tam byli. Takže jsme si pár dní dopřáli takhle na opravdu dovolenkovém místě na Zanzibaru. Takže národní parky, Zanzibar, nějaké ty hory, některé teda spíše jenom ze spodu Kilimandžáru, jednu jsme teda vyšplhali, tam měla asi 3500, čtvrtá nejvyšší hora. Ono tam na té krajině je taky krásné, co třeba mě jako tam uchvátilo, že je taková jako členitá, rozmanitá, a ty hory jsou, všechny ty hory, třeba po tu čtvrtou nejvyšší, tak jsou samostatně stojící hory. Že to není součást žádného pohoří, ale že v podstatě jsou planiny a najednou se z té planiny zvedá obrovská hora. A působí to tak exoticky pro Čecha.
0: Nahlédl jste i třeba trošku do historie nebo do té kultury v Tanzánii?
1: Tanzánie, ona je vlastně složená z mnoha kmenů, takže co se týče nějaké historie, kultury, tak je to taková pestrá paleta. Ono je podle tvaru na mapě taky vidět, že ty hranice Tanzánie jsou často tak jako nalinkované podle pravítka a tak potom vlastně opravdu v rámci Tanzánie je třeba 120 kmenů, které tam jako žijí a každý má svoji nějakou kulturu, nějakou historii. My jsme se tam nejvíce pohybovali v té oblasti, kde je kmen Irak a Datoga, takové dva kmeny, taky docela takové větší kmeny. Nejznámější jsou potom třeba Masajové, kteří jsou takový jako profláknutí. Jinak oni nějakou historii, co my jsme jako byli schopni asi jako pochopit nějak opravdu i vidět, že tam je nějak živá, tak je v podstatě jeden prezident Julius Nyerere, který je takovou významnou osobností. Myslím, že to byl první prezident po získání samostatnosti Tanzánie v roce 1964, tuším, že to bylo. Tak to je takový, jakože takový milník, že to, co je předtím, tak o tom se vlastně nějak moc nemluví, jestli tam prostě nějak, že by byly nějaké vzpomínky na nějakou koloniální éru, to se tam vyloženě jako neřeší. Možná je to i tím, že ti lidi mnohem víc žijí přítomností tím, co je zrovna teď, tak nějakou hlubokou minulost anebo budoucnost, tak tolik neřeší, jako to možná řešíme my.
0: Nejen z přírody, počasí, ale i z různých okolních vlivů a různých band, skupin může vzniknout určité nebezpečí. Zažili jste nějaké nepříjemné chvilky, kdy jste měli na mále, něco se stalo, nebo nebylo to úplně příjemné?
1: Určitě byly takové momenty, některé by byly spíš takové žertovné, některé méně. Když bych začal od těch krátkých žertovních, tak jakože když se člověku třeba utrhne liána, po které se snaží šplhat, ale to nedopadlo nějak špatně. Potom jsme měli třeba jednou nějakou otravu jídlem, ale zase byla to taková jenom výjimečná jedna zkušenost a vlastně to dobře dopadlo. Jinak se nám nemoci nějak tak vyhýbaly. Bereme to jako, že nás opravdu Pán Bůh chránil, protože to, co se tam může stát, tak je toho spousta. Jedna teda taková velmi nepříjemná zkušenost tak bylo, že když jsme, asi to už bylo po půl roce, co jsme tam byli, takže jsme si už mysleli, že jsme tak jako znalí a že prostě už to máme všechno tak v malíčku. A byli jsme zrovna v tom hlavním městě Dar es Salaamu, nebo to není hlavní město, ale je to největší a takové hlavní, co se týká asi života té země, tak při návštěvě jsme vlastně tam byli u moře, na pláži, tak zase prostě po půl roce nějaké práce a tak člověk se dostane na tu pláž, tak se tak jako uvolní a přestane asi trošku být pozorný. Tak se nám to stalo, že jsme potom po odchodu z pláže si vzali špatný taxík, který tam v podstatě se nás jako vyhlídnul a nebyl to vlastně taxík, ale byli to nějací lidé, kteří nás odvezli do nějaké části města, kde tam jako už čekala další parta a v podstatě nám jako řekli, že jsou, myslím, že se představili, jako jsou mafie a že prostě jsme jako, že nám teďka všechno vezmou. Něco takového. A my jsme jako byli takový jako v šoku, jsme jako nechápali, jako co se to děje a najednou jako jsme byli obklíčeni a opravdu si teda vzali všechno, jakože jsme měli foťáky, mobily, nějaké další věci, hotovost. Nechali nám pasy, tak to jsme byli rádi, že takováhle věc pro ně prostě nemá hodnotu. Bylo to takový ještě, že dalo by se o tom povídat víc, já z toho mám takové svoje vlastní svědectví, protože oni, když už nám vzali takhle ty věci, co byly jako rychle zpeněžitelné, tak nám ještě vzali i platební karty a vlastně chtěli po nás PIN. Tu chvíli nás odvezli na hřbitov a tam jako už tak člověk už tak trošku rezignovaně, tak jsme jim ten PIN k té kartě dali. Tak abych to asi zkrátil v tomhle, tak opravdu, když objeli více do bankomatů a z karty si vybrali asi dostatek peněz, tak potom nám i tu kartu použitou vrátili, prostě nás tam někde vysadili a odjeli. Vypadalo to, že trošku jako jednají, jakože ne poprvé, že by to dělali, ale trošku jako, že mají strach, protože tam se klidně může stát, že když je dopaden zloděj, tak může být jako zlinčován na ulici. Takže asi jim taky hrozilo nějaké nebezpečí, ale prostě to riskli a asi se jim to teda dost vyplatilo. Taková moje zkušenost z toho byla nejvíc, že opravdu, když už jsem si myslel, jakože se z tohohle přece nemůžeme jako dostat živý, tak měl jsem takový jako zážitek, že jsem se začal modlit a teď jsem jako by měl takovou tendenci v modlitbě říci Pánu Bohu takové jako, no tak Pane Bože, jestli teďka máme setkat, tak podívej se, já jsem tady odjel do Afriky starat se o sirotky, tak to je dobrý, ne? A že takový jako tendence Pánu Bohu představit, co všechno mám a co bych jako teda, co teďka jako přináším, když se teda za chvilku uvidíme. A ono mi tak nějak během téhleté modlitby, jakoby mi došly slova a došlo mi, že jakoby vlastně najednou nic v rukou nemám, co bych Pánu Bohu mohl jako dát a jako předložit, že teď mě tady máš a já jsem přišel jako někdo. A tak jsem zažil vlastně takovou obrovskou jako beznaděj, že vlastně jako s tímhletím se před Pána Boha jako nechodí, že jsem něco jako dokázal. A vlastně to bylo takový jako takové momenty, já nevím, jestli to byly vteřiny nebo hodiny, ale že jsem v tom zároveň jakoby prožil z té obrovské beznaděje, jsem se najednou vzpomněl, že já znám jako Ježíše Krista a já vlastně se jakoby můžu upnout k němu. A to bylo něco, co mě vlastně doteď jako se nějak drží a taková jako nejhlubší zkušenost s Bohem, kterou mám. Že opravdu, když už člověku nic nezbyde, co by mohl Bohu nabídnout, tak ani to vlastně není na místě. Ale tam na místě ta víra v Ježíše Krista, která je pro nás opravdu tou záchranou. Jestli to stálo za těch několik tisíc, které si nechali místní mafiáni, tak teď už bych skoro řekl, že jo. Ale chtělo to několik let na vstřebání.
0: Nevím, než můžu říct dobrá tečka za tím naším pořadem, ale určitá tečka to je, nějaký přelom v životě, tak děkujeme za to, že jste nám do něj i do těch dalších zážitků dal nahlédnout. Hostem pořadu Za obzor byl Daniel Litvan. Děkuji za povídání.
1: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se s vámi loučí také Pavel Kol. Naslyšenou.

Milí posluchači, máme před sebou ještě 2 hodinky nočního vysílání, kterým vás provází Kristýna Exnerová. A jsme velmi rádi, že Rádio 7 ladíte, ať už doma přes naši novou aplikaci nebo po cestě v autě. Než uslyšíme No Filter na téma Radikální Josue, pustím vám pár písní a tou první je od Aarona Schusta. On byl raděn trápením kvůli našim hříchům. Trpící služebník, jeho ranami jsme byli uzdraveni.

0: Umíme dát Bohu prostor, aby dělal v našem životě velké věci? Jaké máme vyhlídky do budoucna? A rozumíme ještě dnes pojmu posvěcení? Otázky pro autory následujícího pořadu.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter je tady a já zdravím milé posluchače a taky zdravím Tomáše a Lukáše. Ahojte.
3: Ahoj, čau, čau.
4: Ahoj po další době.
2: Teda, aby byl přesnější, takže Tomáše Michalka a Lukáše Kryška. Takže super, že jsme spolu, jsme online tentokrát, každý jsme na jiném místě, ale snad to nebude vadit. A máme speciální téma, které dneska bude uvádět Lukáš. A je to starozákonní příběh, starozákonní verš, tak jsme zvědaví, Lukáši. Povídej.
4: Jo, já jsem začal, nebo rozjel jsem sérii o Josuem, o knize Josue, kterou kážu v jednom sboru církve bratrské, tak jsem vám to nabídl a vám se zalíbilo, tak jsem říkal, jdeme na to.
2: Jinak mě zaujalo, že jsi říkal, že vlastně taky budeš mít nějaký úvod k tomu, jako proč Josueho číst a proč ho nečíst, jako to se si řekneš, proč ho nečíst, jako.
4: Já začínám většinou tím, proč nečíst a pak dávám to, proč číst, proč to nečíst je fajn si říct na začátku. Tak já tím začnu, teda s dovolením. Kniha Josue není úplně, jak to říct, humánní knihou, jo? To znamená, je asi dobré se na ní dívat i s tím rizikem toho, že člověk, který není znalý jako celý historie, tak asi bude v této knize dost překvapený násilím, genocidními prvky, možná nacionálními prvky, které se v té knize objevují. Že základní princip té knihy je dobít tu zemi a vlastně vyhubit všechny lidi na té zemi. Takže jako proč nečíst tu knihu, proč obsahuje tohleto. Zároveň je ta kniha hodně pro Židy a židovský národ, proč obsahuje právě dobití té země. A možná taková zajímavost, že ta kniha ukazuje Boha v jeho nejkrutější možné podobě, protože vlastně on chce po tom Izraeli, aby se ty lidé tam vyhubili. A já si myslím, že je dobrý se na to dívat ne s takovým těma růžovýma brýlema křesťana, to znamená, že ty věci jako omlouváme nebo je nějak jako snižujeme, ale spíše nechat jako otevřený. Tak jenom tohle doporučuji. A proč číst knihu Josue? Ta kniha obsahuje vlastně, ona je v podstatě učebnicí pro víru. A to je vlastně dobrý si říct, že ta kniha nevznikla jako záznam nějaké historické události, ale vznikla vlastně o několik století později, když byli Izraelci ve vyhnanství a vlastně potřebovali sepsat něco, co by pro budoucí generace znamenalo, jako podívejte se, co je dobré dělat, abyste mohli žít s Hospodinem a co není dobré dělat, abyste mohli se vyhnout problémům s Hospodinem. Takže to učebnice víry. A pak ještě jeden jako důležitý bod, jméno Josué je vlastně jeho Šua, což je Bůh je spása nebo Bůh zachraňuje. A je to vlastně úplně stejné jméno, které známe u jedné zásadní novozákonní postavy. A to je vlastně Ježíš. To znamená, to jméno je vlastně úplně stejné jako Ježíšovo jméno. Takže když čteme tu knihu, tak možná někdy se dívejte na to, že Josue je vlastně ten, který má velmi kristovské rysy v tom, že nějakým způsobem jedná za lid, komunikuje s Hospodinem a dělá zázraky stejně, jako je dělal Ježíš. Mm-hmm. Tak to je úvod. No.
2: Hele, zajímavé. Určitě jako to, proč nečíst, to je teda téma. To by stálo za to někdy se na to podívat jako trochu lépe, protože domnívám se, jak jsi to řekl, tak to zbudilo obrovskou znova jako zvědavost, jo? Protože to je prostě otázka, s kterou se nějak musíme vyrovnat a no, tak asi dneska ne, ale
4: třeba další série na podzim bude o Josovi a proč nečíst knihu Josue. OK, a teďka k tomu příběhu. My jsme se, nebo já jsem vás vlastně pozval do třetí kapitoly. Třetí kapitola je úžasná kapitola, protože je to vlastně ta hlavní kapitola o tom nejdůležitějším tématu, že vlastně vstupuje Izrael do zaslíbené země. A celá ta kapitola je o tom, že Josué dává nějaké příkazy izraelskému národu předtím, než tam vstoupí. Důležitý taky, a to jsem neřekl v tom úvodu, že celá ta kniha Josué obsahuje boží výroky. To znamená, Bůh promlouvá k Josuovi. Josué pak má výroky, které směřují k Izraeli a pak je tam nějaký vypravěč, který to všechno dává dohromady. A vlastně v tomhletom popisuje několik, v té třetí kapitole je několik výroků hospodinových, ale ten důležitý výrok řekne Josué a je to vlastně pro nás pátý verš, který s dovolením přečtu a ten se stane tématem dnešního povídání. Budu číst z ekumenického překladu a je to pátý verš třetí kapitoly knihy Josué. Josué pak lidu řekl, posvěťte se, neboť zítra učiní hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. Posvěťte se, neboť zítra učiní hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. A vlastně my máme tendenci číst knihu Josué tak, že ji čteme jako historický záznam, ale vlastně znovu připomínám, je to učebnice a tady ten verš si myslím, že je nejdůležitější veršem třetí kapitoly a možná celého Josuého, proč ona vlastně vám říká něco, co si myslím, že je podstatné pro víru. A to je jako pět takových jako zásadních bodů. První bod je oddělit se, nebo posvětit se, já to překládám rovnou oddělit se, ale možná pro moderního člověka připravit se, mít připravené srdce, mít připravenou hlavu, být vlastně otočený směrem k Bohu a vlastně očekávat na hospodina. A Josué vlastně tím říká těm lidem, buďte připraveni, něco se stane. Připravte se, udějte si čas na to, že budete připraveni na to, že zítra někam půjdeme. Druhý bod je právě to slovo zítra. To znamená, dneska se připravujeme na něco, co bude zítra důležité, co se stane a změní náš život. To znamená, nedíváme se na dnešek, ale připravujeme se na něco, co je do budoucna. A to je jako důležitý, protože že naše životy jsou vždycky zakletý v tom, že se díváme jenom na to, co je před náma teď, ale nedíváme se na to, co bude zítra. A my víme, že pro Izrael ten zítřek znamenal, a konečně vstoupíte tam, kde jste měli být. Takže pro nás podstatné slovo, připravte se na něco, že někam vstoupíte, kde máte být, proč vás tam hospodin dovedl. Třetí bod je, on to nečiní Izrael, on to nečiní Josué, on to činí Hospodin. To znamená, buďte připraveni na to, že Bůh má s vámi nějaký záměr, má pro vás nějaké velké věci a ty velké věci s váma bude dělat. A čtvrtý bod je asi zajímavý v tom, že tam je uprostřed nás. To znamená, ty věci se nemusí dít někde jinde než třeba ve mně, ta změna může přijít ve mně, ale zároveň to může být uprostřed nás ve smyslu partnerů, ve smyslu rodiny, ve smyslu nějaké komunity nebo celé církve či státu. A pro ten Izrael to znamenalo, že já jako jednotlivec se připravuji na něco, co znamená změnu pro nějakou větší skupinu lidí. No a poslední věc, že se stanou velké nebo obdivuhodné věci. To znamená, čekejte něco velkého. Nečekejte malou změnu, ale velkou změnu ve vašem životě, v životě komunity, církve anebo národa. A mě ten verš vždycky takhle jako uchvátil a my jsme ho jednou měli jako verš sboru, takže jsem ho celkově prožíval jako takový ten roční plán a myslím si, že je dost nabitý a že každá ta věc by možná stála na jedno vysílání. Tak pojďte říct, co vás napadlo a pojďme to možná ještě dál jako rozvykládat.
5: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže oddělte se zítra, dělá to hospodin uprostřed nás a obdivuhodné věci. Pět věcí, jo. Super. Tak Tome, co tě napadá k tomu na první dobrou?
3: No, mně se to líbí, to rozdělení. Líbí se mi, že to je proces nějaké obnovy. Trošku mi to zapadá i do toho, co jsme probírali v posledních dílech, toho buď zdrav, a je to jakási příprava, že? Je to, možná by se to dalo do toho zahrnout podobně v nějakém tom procesu, že to zdraví je proces, je to nějaký jako nějaké udržování se, a to oddělte se, tak posvěďte se, oddělte se, je to taky nějaká obnova mysli, obnova smýšlení, nastavení srdce. Zítra je zajímavý prvek v tom, protože většinou je to jako spíš ve smyslu neodkládej nic na zítřek, dělej to teď, jo, prostě neplánuj zbytečně, dělej teďka tu změnu, teď to probíhá. Ale tady je jako připrav se teď, odděl se teď, aby zítra mohlo něco být. To mi přijde zajímavé. Mm-hmm. To, že to učiní Bůh a není to tvoje zásluha, tak to je, nebo je to jeho iniciativa, ne tvoje. To si myslím, že je jako věčný boj všech pracovníků v církvi, ne ve smyslu, že by si za to brali nějaký kredit, ale je to takové to furt jako ano, je to boží dílo, ale ty musíš odvést tu svoji práci, protože když ji neodvedeš, tak se to nezorganizuje samo, že? Ale zároveň jako ne, že si bereš ten kredit, ale vlastně bojuješ sám za sebou, jak moc v tom jako spolehat na Pána Boha, že se to nějak vyřeší, a jak moc to máš naplánovat a zorganizovat, aby se to vyřešilo. Uprostřed nás, jo, to je prostě taky jako komunita. Pán Bůh jedná v nějakém týmu, nejenom v jednotlivcích, nejenom z jednotlivci, ale právě uprostřed něčeho. No a očekávání něčeho nečekaného, neobvyklého, to je ta vize, že? To je něco, co bys, k čemu všichni chceme směřovat. Chceme směřovat k něčemu, co je jako veliké, nadpřirozené, něco, co vlastně neumíš úplně ani domyslet do posledního detailu a předčít to tvoje očekávání.
6: Jo, je to zajímavé doplnění i toho. My jsme dělali vlastně jedno téma Manasesův syndrom a Jozuova terapie, což je teda už po osídlení jako té země, což pokud jste to neslyšeli, tak doporučuji, je to pro mě jeden z nejsilnějších dílů taky, nebo témat. A tohle to vlastně v něčem mi to jako dokresluje ten Jozův mindset, jakože on nebyl jenom řešitel těch věcí, které nastaly, on to výborně, jako tu terapii provedl výborně, ale tady je vlastně jako ten vizionář, nebo ten duchovní vůdce, jo, což je doplnění tého osoby. A já jsem ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem trochu čeknul, co si o tomhletom textu myslí jako známí teologové. Tak jenom... Takže jenom zajímavé myšlenky. Andy Stanley k tomu dodává strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. Jo, konstatuje tady k tomu verši strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. To je jeho komentář k tomu. A potom ještě jeden komentář, který taky si myslím, že je zajímavý. Bůh málo kdy koná velké věci skrze lidi, kteří si hýčkají kompromisy. No, tak zajímavé komentáře, jako trochu z toho teologického světa současného. Tak to je jenom můj příspěvek k tomu. No. Takže jak ty si ještě, Luky, nad tím přemýšlel dál, nad tím veršem, nebo co to znamená jako pro tebe, pro nás?
4: Jo. A tak pro mě to znamenalo jedna z takových věcí, že právě vytržení se z nějakého všedního dne do nějaké vize. Jo? To znamená, málo kdy, a víme to i u nás, když jako zapadneme do nějakého operationu a děláme věci, které jsou denní, tak jako přestaneme vidět ty velké věci, které jsou před náma. A vlastně z pohledu toho Izraele, oni přišli před tu zaslíbenou zem a byla před nima vlastně ta poslední překážka. A to byla ta řeka, která vlastně pravděpodobně byla rozvodněná, takže to bylo jako asi nejhorší období, jinak by se to asi prejdalo jako normálně relativně dobře přejít. Každopádně si myslím, že ani není důležité jako ta situace, ve které jsou, ale vidět tu perspektivu, která je větší a je delší a má větší hodnotu. Vlastně, že křesťan a křesťanství je o velké perspektivě. To znamená, my máme vidět to, ne, co žijeme dnes, teď, problém, ve kterém se ztrácím teď, ale vlastně to, proč jsem tady a k čemu jsem tady. A já si myslím, že to je úžasný text, který pozbuzuje každýho, aspoň doufám, že to tak vnímáte, jako to vnímám já, že můžeme se znovu zastavit, že se zase můžeme znovu podívat jako na tu věc, která je před náma. A pro ten Izrael to bylo, konečně budete mít vlastní zemi. Už nebudete otroci, už nebudete se toulat někde po poušti, už nebudete mít takový to, že nemáte vlastní identitu, která je spojená vždycky s místem, ve kterém žijete. Teď už do toho vstupujete. A myslím, že když si tohle ještě jako takhle duchovně jako rozšíříme, tak je to úžasná věc, že vlastně vás to, nebo mě to aspoň vybízí k tomu, zastav se a zase se podívej k tomu, k čemu tě Bůh volá. A to si myslím, že je jako super. Jinak, co se týká té organizace, co říkal Tom, tak ono to možná vypadá, že tady Josue všechno nechává na Bohu, ale kdybyste četli celou tu třetí kapitolu, tak tam je to seřaďte se, dělejte tohle. Josue tam dává jasný instrukce. Jo? To není jako, že by se jako přešli Jordán halabala a každý, že dostane zjevení od Boha. Naopak to je tak, že právě Josue to organizuje velmi přesně a exaktně. To znamená, dostanou instrukci. Jděte 3000 metrů nebo 3000 loket od té schrány, schrána jde první, nesou je levité, jo, je tam obrovská organizace, takže si myslím, že to je propojení těchto dvou rovin, to znamená, děláme organizaci, organizujeme, ale vlastně předtím čekáme na Hospodinovu vůli. A celý Josué, a kdybychom četli jiné kapitoly Josueho, tak zjistíme, že vlastně to tak bylo, že ve chvíli, kdy nečekali na Hospodinovu vůli, tak se nevedlo dobře. A ve chvíli, kdy jako to bylo v tomhletom scénáři, oddělte se, počkejte na Hospodina, Hospodin ukáže, je dáme, tak že to je vlastně správný scénář. A zvracím se k tomu, co jsem řekl na úvod, je to učebnice. To znamená, takhle nás to učí, jako pojďte se dívat k Hospodinu a na Hospodina a možná i na své životy skrze Hospodina.
6: Kdybychom vzali předtím, než budeme dělat nějakou aplikaci nebo nějaký jako výzvy, to slovo oddělte se. Co to pro vás znamená, nebo co vidíte, jakože je největší výzvou v tom oddělování pro dnešního člověka? Prostě, jo? Co to znamená? Kdyby to říkal ten Josue prostě dneska, jo? Prostě tady někde v Ostravě nebo v Praze, jako co to je, to oddělte se?
4: No, je to pro mě právě přesně to, jako zastav se a jako tu hlavu, srdce, zkus otočit za Hospodinem. Jo. Ono tam je správně slovo posvěť se, jo, ale jako já jsem to přeložil do češtiny soudobé, protože si myslím, že to slovo posvěcení moc neznáme, nerozumíme jemu, tomu významu. A naopak tomu dáváme někdy až extrémně duchovní významy a možná pak jako extrémně významy v tom, že se máš jako očistit od všech hříchů a všech těchto věcí. Já si myslím, že ne, že podstatou je odděl se pro Hospodina ve smyslu teďka zapomněj na všechno, co tě trápí, honí, nějakým způsobem jsi do toho ponořený a vytáhni hlavu na to, aby se teď soustředil na to, co jako ti chce říct Hospodin. To znamená, je to nějak

0: že něco děláš prostě jinak, než by si představoval, to, že to není realita, ale to nasměrování se k němu, že ty se k němu chceš přibližovat nebo nasloucháš mu, koukáš na něho, tak to je to posvěcení se a samozřejmě oddělit se od toho, co tě rozptiluje. Oddělit se nebo posvětit se je oddělit se od toho, co tě rozptiluje od něho. Posvětit se může znamenat i to, jako chvíli ten telefon jako nechat doma a jít se projít jenom s klíčema v kapse a ne s telefonem nebo se sluchátkama na hlavě. Takže podle mě to jsou i tyhle ty věci, praktické věci, které můžeme udělat, abychom se oddělili. A pak samozřejmě ty duchovní, a to je spíš o tom, jestli jsme schopni vlastně naslouchat a jestli tu mysl jsme schopni oddělit od toho, co ti prostě okupuje ten tvůj hardware, který prostě je přehlcený věcma, které tě rozptylujou. Takže asi takhle bych to bral, než že bychom nutně potřebovali se zavřít do kláštera na měsíc a samozřejmě to přeju těm, kteří na to mají kapacitu a i schopnosti to takhle oddělit úplně, ale myslím si, že i v těch každodenních věcech může probíhat posvěcení a oddělení pro Pána Boha.
1: Pro mě je to jeden z těch výroků takových těch radikálních. Já v zásadě mám ty radikální výroky jako rád, tímž tedy neříkám, že to jako umím žít, jako jo, ale prostě je to jeden z těch radikálních jako výroků, které vlastně vždycky mě nějakým způsobem vnitřně rezonují. I dneska, když jsem to ještě četl, ten verš, tak jasně to se mnou jako zatřepe, jakože je tam taková nějaká touha, jako to mít stejně, jo. A to jsou takové ty verše, jako hledejte nejprve Boží království a všechny věci vám budou přidány. To je vlastně taky verš se zaslíbením, jo. Nebo další Jozův výrok, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bác. Jo, to jsou prostě takové ty jako kladiva a tohle to je jako jeden z dalších, jo, který vlastně mě hrozně rezonuje a pro mě je to mnohem blížší něčem než takové ty jako Pán Bůh tě má rád, jako jo, že vlastně já si to moc nedovedu představit úplně takhle, nebo jako nemám tu víru postavenou úplně, já vím, že mě má rád, jo, ale je to pro mě trochu neuchopitelné, když to tady jako, hele, odděl se, tak jako kdybych věděl, jako já vím, co mám dělat, jako aspoň trochu, jo. Mimochodem, měl jsem výsadu být teďka s jedním pastorem, který je pastorem Hillsongu Kiev a mluvil v Berlíně. Jo. To znamená do totálně jako západního světa a on tam měl kázání a zase jeden z těch radikálních výroků, vlastně, který mi zůstal tam, on říká, nebuďte líní a hledejte Boha každý den. A od něho to zaznělo vlastně úplně jinak, než kdyby kterýkoliv jako ze západních kazatelů tohle to řekl, tak všichni ostatní jako pak řeknou, jo, to je, není to náhodou manipulace, jo, ale prostě protože on předtím vyprávěl příběhy, že vlastně od začátku války zůstal v Kyjevě právě kvůli té církvi, jo. A on říká, takže každý den vlastně jsme v nebezpečí a každý den nevíme, jestli jako ráno buď dožijeme, nebo jestli církev vlastně vůbec se sejde, nebo nesejde, protože všichni buď odjeli, nebo jsou ve válce, nebo něco. A on říká, nebuďte líní, ale hledejte Boha každý den. Bac!
2: No a on to ještě vlastně doplnil, já tam byl taky, protože pak už vlastně vám se to bude hodit, protože budete mít tu zkušenost ve chvíli, kdy to budete potřebovat. A on říkal, a ve válce to potřebujete každý den být s Hospodinem. Takže on vlastně říkal to, že to máte výsadu dělat v míru, je pro vás vlastně fajn, akorát si to neuvědomuješ, dokud ti nepřijde ta válka.
1: Jo, tak jsem trochu odběhl, jako jo, ale já myslím, že pomaličku pojďme zhrnovat Josue 3. kapitola, 5. verš a pak se posuneme do speciálu, ale možná, že k té radikálnosti, možná je to téma, které bych s váma otevřel ještě v tom speciálu, jako jo, nebo vůbec tyhle ty věci. Tak hele, Luky, jaká je tvoje povzbuzení, výzva na závěr tohohle pořadu?
2: Určitě se nechte tímhle veršem ovlivnit, si myslím, jakkoliv, pro meditaci, pro přemýšlení, možná pro zastavení se ve vašem vlastním životě, protože samozřejmě vám to nabízí se už samo o sobě, tak jako třeba má pro vás Bůh něco připraveného, ale vy vlastně se nedokážete zastavit, tak jako pojďte se zastavit a přemýšlejte o tom. A je to výzva vlastně, pojďte se zastavit. To oddělení je v podstatě první krok, je zastav se. Zastavte a přemýšlejte o tom, co Bůh pro vás má na zítra, pozítří, možná další rok.

0: upravenýho. A nezjistíte to, dokud se nezastavíte, tak to je moje výzva pro vás.
1: Super. Dobře, tak hele, díky moc pro dnešek, díky Lukáši, díky Tome. A my se s vámi loučíme a za týden se uslyšíme opět. A myslím si, že příště budeme pokračovat, teda, nebo dokončíme sérii Buď zdrav. Tak těším se, protože vlastně to poslední téma bude jako o těle nebo o fyzickém zdraví. Jsme si to nechali úplně nakonec, tak se těším na to, že za týden o tom povykládáme. Mějte se
0: Tak
1: moc
0: buďte
1: hezky.
0: zdraví.
1: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
1: Zastav se a znovu se podívej na to, k čemu nebo do čeho tě Bůh volá. I to je jedna z výzev do všedního života každého z nás. Reprízu tohoto pořadu můžete slyšet ještě dnes v 10 hodin a 15 minut a premiéra v pondělí v 11.15.

Je 5 hodin ráno 13. června a od mikrofonu zdraví Kristýna Exnerová. Ještě předtím, než nám Šárka Rodová povypráví svůj životní příběh o tom, že ten, kdo upřímně volá k Bohu, dostane odpověď, pustím vám ještě písně a první z nich od Meta Redmana Thank you for healing me. Děkuji, že mě uzdravuješ.

0: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
1: Dobrý den, já se jmenuji Šárka a chtěla bych se s váma podělit o svůj příběh, jak jsem se setkala s Bohem. Já vlastně pocházím z nevěřící rodiny, nikdy jsme doma o Bohu nemluvili. A když jsem byla malá, tak si pamatuju jenom takovou vzpomínku, že jsem šla s babičkou na hřbitov a ptala jsem se jí, když jsem viděla ty hroby, co bude po smrti. A babička tenkrát mi řekla, že po smrti není nic. A to byl takovej můj první impuls k tomu, abych začala o tom přemýšlet, protože ta odpověď se mi nelíbila a to nic mi připadalo takové děsivé, že vlastně nevím, co se mnou bude a proč tady jsem. Potom teda uplynulo pár let a když jsem byla v pubertě, tak kolem těch 14-15 let, tak jsem začala více přemýšlet o smyslu života a ptala jsem se mojí maminky, proč tady jsem, jaký život má smysl. Tenkrát mi odpověděla, no Šárko, život je vlastně krutej. Musíš si najít radosti, takový drobný radosti v životě, z toho se raduj, jinak je život krutej. No a já jsem si vlastně spojila ty dvě věci, které tenkrát mi řekla ta babička, že po smrti není nic a potom mi to řekla ta maminka, že život je krutej a mně to přišlo děsivý. Takhle jsem přemýšlela, že vlastně krutej život končí ničím. Nedokázala jsem to nějak vstřebat. Přemýšlela jsem o tom, měla jsem z toho až takové chmury nebo možná trochu i deprese, že vlastně nevím, proč tady jsem, proč žiju, kam ten život směřuje. Nedokázala jsem se s tím spokojit nebo to přijmout, tady tu myšlenku o smyslu života, kterou jsem slyšela od té maminky. A tenkrát jsem začala nějak přemýšlet o tom, jestli existuje Bůh. Stala se taková zvláštní věc v mém životě, když mi bylo těch 14, dejme tomu, že jsem jela ve vlaku a naproti mě seděla taková paní starší, něco pletla, koukala se na to pletení, ne na mě, a najednou zvedla hlavu a řekla, slečno, četla jste Bibli? A já jsem říkala, ne, nečetla. A chtěla bys si ji přečíst? Já jsem říkala, no, chtěla. Tak povídá, no já mám takového známého pana faráře, který by ti mohl dát Bibli a mohl by si s tebou číst, jestli bys o to měla zájem. Já jsem říkala, no asi jo, měla. No a co dělají rodiče? No jsou učitelé, jsem odpověděla. Aha, no tak to ne, to pro tebe není. A dál sklonila hlavu k tomu pletení a jako zalekla se a jako si mě nevšímala. Ale na mě to mělo velký dopad. Teď já bych ještě jako vysvětlila, proč vlastně ta paní takhle reagovala. To bylo ještě v době komunismu, kdy Bible nebyly dostupné, nedalo se to jako sehnat, nebo nebylo to oficiálně zakázané, ale prostě ta propagace těch Biblí nebyla možná. A i ty učitelé, jakože mý rodiče byli učitelé, v té době se to bralo, že učitel je jakoby sympatizant s tím režimem a že zároveň vlastně nemůže být křesťan. Jo, sice to tak úplně nebylo, protože mý rodiče učili matematiku a tam žádná ideologie nebyla a nebyli jako sympatizanti režimu, ale jako pochopila jsem to až později, že ta paní se nejspíš toho zalekla, že by s tím měla nějaké problémy, tak proto řekla, že Bible pro mě není. No ale když si představíte, co to udělá s puberťákem, když se mu řekne, že něco pro něj není, no tak to způsobilo ve mně tu zvědavost, že jsem začala zjišťovat, co v té Bibli je, když to není pro mě. A První, co bylo, že jsem přišla domů a začala jsem hledat, jestli nemáme Bibli, nebo jak bych se k Bibli dostala, jak bych ji sehnala. Tak jsem se ptala rodičů, jestli máme Bibli. Jo, tam někde v knihovně nějaká, myslím, byla. Tak jsem otevřela skříň, takovou velikou skříň jsme měli doma s knížkama a prohledala jsem to úplně důkladně a v rohu, v koutě, někde za ostatníma knížkama byla taková malá, úplně nová, nečtená Bible. Kralický překlad, jiná se nedala sehnat. Tak jsem ji vytáhla, zkoušela jsem to číst, vůbec jsem tomu nerozuměla. Zkoušela jsem to znova, zase mi to nešlo, tak jsem to odložila pryč. Uběhlo pár let, ne, že bych jako o Bohu nepřemýšlela, ale bylo to takový, jakoby jsem tam, jsem se nad tím zamyslela, ale dělala jsem si svý věci, žila jsem dál, měla jsem svý kamarádky. Dokonce si ještě pamatuju, že když jsem mluvila s tou paní ve vlaku, tak jsem potom to říkala těm kamarádkám a jak jsme měli takový ty pubertální roky, tak jsme se všemu smáli. To byl takový zvyk, že jsme se smáli všemu i vážným věcem. A já jsem jim říkala, holky, takovou bláznivou paní ve vlaku jsem potkala a ona mě chtěla dát Bibli, ta byla bláznivá, že jo? A teď jsem se tomu smála, teď všichni jsme se tomu smáli. A já si doteďka pamatuju ten pocit, jak se tomu směju, ale zároveň jako mi to vrtá v hlavě, že to, ten můj smích, to vysmívání, to bylo takový to povrchní, ale že v hloubce nějak tuším, že ta paní má něco, co já nemám a že to jako chci a že ten smích je taková jakoby zástěrka pro to, abych nemusela, protože vlastně nevím si s tím rady, že mě to pořád tady ta vzpomínka na tu paní, to, co říkala, a že Bible pro mě není, pořád mě to vrtalo v hlavě. Potom uběhlo pár let a byl převrat v roce 89, kdy se úplně změnila situace v naší zemi, že se bylo možné normálně už se bavit o Bohu a Bible byly dostupné a i ta atmosféra se změnila. A já si pamatuju, že byla i v Jihlavě u nás taková přednáška, to jsem byla na gymnázium, jsem studovala ve třetím ročníku a byla přednáška, dělal to jeden katolický kněz, přednáška o víře. A já jsem tam moc chtěla jít na to, viděla jsem letáček takovej, říkala jsem si, je, mě by to zajímalo, já bych tam chtěla jít, jenomže pro holku tehdy 16-letou nebo 17, kolik mě bylo, někam jít sama, no tak to bylo hrozně trapný, jako. Takhle jsem to vnímala. Takže jsem, jako si taky pamatuju, že jsem tam chtěla jít, ale nevěděla jsem, jak to udělat, že nemám tam s kým jít, tak prostě tam nepůjdu. Byla jsem z toho smutná. No a nějak jsem se potom zmínila ve škole před jedním spolužákem, který byl katolík. On říkal, jo, já jsem na té přednášce byl a tady to mám nahraný, tady mám kazetu, tak já ti to půjčím, poslechni si to. Tak mi půjčil kazetu, to tenkrát byly takový ty starý kazeťáky, tak jsem si to poslechla, co tam teda bylo na té přednášce a ten kněz mluvil o tom, že jsou dvě cesty v životě, že jedna je široká a většina lidí jde po té široké cestě, je to jednoduchý, jdou z kopce dolů, není to taková námaha, jdou prostě, co jim život přinese, tak jdou. Ale jde to z kopce a skončí to někde dole. A pak je druhá cesta a ta jde do kopce, ta je těžší, je úzká, ta cesta obtížná, není tam spousta lidí, ale jenom pár. A ta cesta ale vede vzhůru, je to těžší, obtížnější, ale vede vzhůru ta cesta. To bylo všechno, co si z toho pamatuju. No a potom to mě tak zaujalo, že jsem zase potom přemýšlela, že musím zjistit, jestli Bůh existuje, že opravdu to chci vědět. Věděla jsem, že jsem na té široké cestě, ale že na ní nechci být, že chci jít na tu úzkou, ale nevím jak se tam dostat. A tak si pamatuju, že jsem doma se tenkrát poprvé modlila, ani jsem nevěděla, co to je se modlit, ale prostě tak, jak mě to napadlo, jak jsem to cítila, tak jsem to udělala, že jsem si doma v obýváku klekla a řekla jsem, Bože, já nevím, jestli existuješ. Nevím, ale jestli ano, tak dej, ať to nějak vím, ať to zjistím, nějak se mi dej poznat. Já si nechci něco vsugerovávat, chci v tebe věřit, ale nemůžu si to vsugerovávat, já to musím vědět, jestli jsi nebo nejsi. A vzpomínám si tenkrát, když jsem takhle se jakoby modlila poprvé, že mě zaplavil takový pokoj v srdci, taková jako radost, něco nadpřirozeného, že jsem věděla nějak, že dělám správně. Jakoby to byla ta boží odpověď trochu, že jsem věděla, že to je ono, že takhle musím se směřovat v životě, že dělám dobrou věc, že začínám hledat Boha. Potom se děly v mém životě věci, které vím, že nebyly náhoda, že to byla ta odpověď boží na tu moji modlitbu, že jsem se setkala s křesťany a ti mi řekli, že jediná cesta k Bohu je Ježíš. A to bylo právě i ta odpověď, jak se dostat z té široké cesty na tu úzkou. Jedině skrze Pána Ježíše Krista. Tak mi řekli, že on mě má rád, že on mě hledá a že má pro mě nový život. A tenkrát jsem znovu zkusila číst Bibli. Já jsem to zkoušela různě, ale znovu jsem potom zkusila, někde jsem ji otevřela a vyvstal na mě žalm v Bibli, ve Starém zákoně žalm 37 a tam je takový verš a v té Kralické Bibli to bylo takhle. Těš se v Hospodinu a dá on žádosti srdce tvého. Jo, to je ta kraličtina, ten starý jazyk, těžko srozumitelný, ale tady to bylo něco, co mě tak zasáhlo, že to nebylo jenom nějaká věta, nějaký verš, ale to bylo jakoby Bůh skrze to promluvil ke mně přímo do mýho srdce a že já jsem najednou to pochopila, z ničeho nic jsem to pochopila. Předtím jsem pořád zkoušela Bibli číst a nechápala jsem to a najednou něco, co já jsem to pochopila. Jak tam je to, těž se v Hospodinu a dá on žádosti srdce tvého, že vlastně ta žádost srdce, co to je, že vlastně v tom srdci mám takovou prázdnotu, takový prázdný místo, který nikdo nemůže zaplnit. Ale když vlastně dám si Boha na první místo, jak je tam to těž se v Hospodinu, když budu mít radost jako v Bohu, když to bude to první v mém životě, tak on pak naplní i ty všechny ostatní touhy, i to, co člověk touží třeba v životě, i třeba takový lidský věci normální. Takže vlastně, když dám svůj život Bohu, když mu dám svý srdce, tak on ho naplní. A taková ta prázdnota, co ve mně byla, takový to místo, který nikdo nemohl naplnit, tak vím, že Bůh naplnil, že jsem skrze to, že jsem se mu takhle odevzdala, dala se mu svůj život, protože mě to tak zasáhlo a poznala jsem, že já sama svůj život nedokážu řídit lépe než on, protože on mě zná líp než já sama sebe a má ten nejlepší plán pro mě. Tak se mu vlastně dala, odevzdala ten svůj život a vím, že mě nikdy nesklamal a jsou třeba těžkosti v životě, nemůžu říct, že ne, ale je to prostě to nejlepší, co bych mohla každému doporučit, aby hledal Boha a když hledá Boha, který je pravda, vlastně to je ta jediná pravda, tak vlastně i ty ostatní věci v životě, takový ty žádosti, to, po čem člověk touží, tak Bůh ve svůj čas naplní.

0: Ve vašem vyprávění mimo jiné zaznělo, že jedinou cestou k Bohu je Ježíš, Pán Ježíš Kristus. A zároveň jste zmínila, že jste hodně v životě hledala a přemýšlela nad smyslem života. Přemýšlím nad tím a možná i nějací posluchači přemýšlí, proč je tou cestou k Bohu Ježíš. Proč se k Bohu nemohu dostat já sám tím, že bych řekl, Bože, já chci jít za tebou, já tě chci poznat, dej se mi poznat. Proč je v celém tom příběhu Boha a člověka tak důležitý právě Ježíš?
1: No, Ježíš je Boží syn a on přišel na zem, vzal na sebe lidské tělo, aby prošel všechno to, co my jako lidi zažíváme. Bůh je Bůh a Ježíš je vlastně lidská podoba Boha, když to takhle řeknu. No to možná zní tak krkolomně, ale Ježíš je vlastně pro mě někdo jako přítel, jako ten, který mě rozumí, protože on byl v tom lidském těle a zná všechny ty věci, kterýma jako lidé procházíme. A jelikož každý člověk máme nějakou špatnou věc, co uděláme, jsme hříšní, nemůžeme se jen tak k Bohu dostat, protože Bůh je svatý a nemůže přijmout nikoho, kdo by nebyl tak jako on. Jde o to, že nežiju jenom pro tento svět. Já věřím, že naše duše je nesmrtelná a po smrti půjdeme buď k Bohu, anebo do pekla. A vlastně, aby jsme mohli jít k Bohu, potřebujeme, aby naše hříchy byly odpuštěny, protože i když si myslíme, že žijeme dobře, tak pro Boha to nestačí, to je pořád málo. Každý někdy zalže, já jsem si to uvědomila pro sebe, já jsem třeba byla vzorná holka, nebo jsem si to myslela, že jsem nechodila jsem do hospody, s klukama jsem nechodila nějak moc, nedělala jsem jakoby nějaký hrozný věci, ale to, že jsem občas zalhala, nebo že jsem byla na mámu drzá doma, nebo že jsem někde něco řekla někomu škaredýho, že jsem třeba někoho neměla ráda, tak to jsou všechny věci, které prostě mě od Boha oddělovaly, protože všechno tohle Bůh nepřijímá. Jo, že v mých očích jsem sice si myslela, že jsem dobrá, ale v Božích očích to nestačí. A proto Pán Ježíš musel přijít na zem a zemřít za ty moje hříchy, za ty moje špatné věci, které já jsem udělala a za které bych si zasloužila jít do pekla, tak vlastně Pán Ježíš to vzal na sebe a tím, že já jsem přijala tu jeho oběť, to, že vlastně on za mě vzal ten trest, tak já můžu se těšit do nebe a těším se moc do nebe, protože já vím, že má vstupenka do nebe je právě Pán Ježíš, že to není proto, že já jsem dobrá, nejsem lepší než kdokoliv jiný, ale vím, že Pán Ježíš mě odpustil, porosila jsem ho, aby odpustil všechny ty špatné věci, co jsem dělala, že jsem byla na mámu hubatá, že jsem občas zalhala doma, nebo že jsem prostě třeba některý lidi neměla ráda vůbec, pomlouvala jsem je, nebo že jsem

že to je vlastně ta vstupenka na tu úzkou cestu a je to vstupenka do nebe. Takže já se těším, až budu v nebi, až ty paní tam poděkuju.

O svou duchovní cestu hledání a nalézání se v relaci Život víry podělila Šárka Rodová, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Chcete-li druhým lidem přiblížit příběh vaší cesty k Bohu a jeho cesty k vám, kontaktujte nás na e-mailové adrese radio7@radio7.cz. Další svědectví o životě s Bohem uslyšíte v pátek v 11.15, kde bude hovořit Timotej Tomíček. Případně můžete v pondělí od 8.30 ladit pořad Stopy, ve kterém bude hovořit Petra Chroustová.

0: Dohrála slovenská kapela Timothy s písní Ty jsi střed vesmíru a před námi píseň You Were There od Shilo Ben Hoda. Zpívá se tam, že ty jsi byl u mého zrození, abys slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Ty jsi byl se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Vždyť, když jsem spadl, tvé ruce tam byly, aby mě zachytili. I když jsem to zrovna cítil nebo ne, ty jsi byl se mnou každý den.
1: Anche se non l'hai, od mia mai ali sonni, anche degli smoa, se colo i sogni azzamiti, aiuta anche se gadati, bizza dai ali sonni.

Milí posluchači, blížíme se k 6. hodině, kde mě za mikrofonem vystřídá moderátorka Klára Litterová. Ale Rádio 7 pro vás bude hrát dál a jsme velmi rádi, že posloucháte a třeba i sdílíte dál mezi své známé a kamarády. Já vám přeji krásný den plný radosti a božího pokoje, třeba i skrze poslech Rádia 7. A budeme vděční, když nám i napíšete, proč posloucháte, co vás baví. Loučí se Kristýna Exnerová.

Do sobotního rána, toho vzácného času, kdy celý víkend leží před námi, vás z brněnského studia Rádia 7 zdraví Klára Litterová. A právě pro ty z vás, kteří rozhodně nespěchají a zůstávají v pyžamu ještě dlouho přes ráno, ale i pro ty, kteří už někam vyrážejí, třeba si zaběhat, nebo už je potřeba, abyste se pustili do nějaké práce, vám všem chceme dělat společnost i dnes, 13. června. Co je před námi z nabídky ranních pořadů, si řekneme hned po písničce.

Rádio 7 vám nyní představí přehled ranních pořadů. Do nového dne vstoupíme s vysíláním Rádia 7 povzbuzením modlitbou a biblickým textem ve 6:15. Propasti a propadliny jsou v přírodě relativně vzácné. O to výrazněji se projevují v našem životě. I král David se dostal na okraj pomyslné propasti, ale stojíme u ní i my sami. V úvaze Josefa Škrobáka se na jednu velikou propast podíváme blíže. Poslouchejte od 6:45. Jak vnímáte vyjadřování emocí v modlitbě? Je to pro vás přirozené, jako například pro autory žalmů? A jaká je pro vás představa, že Pán Ježíš se modlil slovy žalmů? V modlitbách podle Bible v sérii Ježíšovy modlitby a neb jak se modlil židovský rabín se zaměříme na jeden z žalmů, které Ježíš citoval. Rozjímat budeme nad žalmem 31. a k tomu vás pozve Dana Koeningová po 7. ranní. Marián Lipovský je hudebník podepsaný pod řadou skladeb, které se zpívají v mnoha církvích a společenstvích. Je frontman skupiny Timothy, manžel, otec, člověk, který je často vidět a slyšet. Ale co je zatím? Jaké boje svádí? Jak hlídá, aby se jeho vliv, aby byl pravý a autentický? Přijměte pozvání k poslechu velmi osobního rozhovoru o vnitřním pohledu na život a službu Pánu Bohu. V klíčovém slově od 8 hodin. A mezi 9. a 10. hodinou na vás budou čekat mimo jiné pozvánky a sobotní magazín.

Po následující písničce spolu otevřeme Bibli, konkrétně Matoušovo evangelium, 7. kapitolu, 24. a 25. verš. Tam se mluví o stavbě domu. Sobota je totiž ideální den, který se na takový melouch hodí.

Matoušově evangeliu v 7. kapitole 24. až 25. verš nám Ježíš říká tato slova. Čtu z překladu Nové Bible Kralické. Kdokoliv tedy slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům, ale nespadl, protože byl založen na skále. Tolik z Bible. Když se nad tím zamýšlím, každá naše sobota může být takovou stavbou. Kam tím mířím? Sobota je den, na který se většina z nás těší celých 5 dní. Jenže často ta naše vysněná sobota nakonec vypadá asi takhle. Sotva vstaneme, přepneme z pracovního režimu všedního dne do režimu generální úklid, nákupy, resty z celého týdne, práce kolem domu. Takové soboty mě totiž provázely i v mém dětství. A je to vlastně past, jakože i ve volném čase musíme být neustále produktivní. Dnes bych vás chtěla pozvat k něčemu jinému. K tomu, abychom sobotu prožili ne jako den dohánění restů se zrakem upřeným na odškrtávání splněných povinností, ale jako den, kdy jednotlivé činnosti budeme dělat s pohledem upřeným na Ježíše. S myslí, která při úklidu, vaření, pečení nebo jakémkoliv jiné práci pravidelně zaběhne k Bohu a spatří jeho věčnost a nadčasovost. Tohle téma totiž jednou čeká na každého z nás. Na to se těšíme. To nám dává chápat svět kolem nás v úplně jiném kontextu. Otázkou tedy je, na jakých základech sobotu postavíme, pokud bude jejím základem stres z toho, co všechno musíme stihnout, pak ta naše vnitřní pohoda půjde, jak se říká, do kytek, zřítí se, zvlášť při nějakém nezdaru. Najednou zjistíme, že ty pozemské starosti sice jsou a budou, ale nemají nad námi takovou moc, když se díváme na Ježíše. Nad nimi je totiž spása a věčnost, kterou nám nikdo nevezme. A proto vám přeji, ať váš dnešní den je postavený na pevném základě Božího pokoje. Pane Ježíši, děkuji ti za dar tohoto sobotního rána a za to, že na nás nechceš naložit břemeno povinností. Ty sám víš, kolik úkolů se mi přes týden nahromadilo a jak snadno se nechám strhnout tou touhou mít všechno hotové a nejlépe perfektně. Prosím tě, pomoz mi a nám všem nestratit tě ze zřetele. Dej nám mysl, která se k tobě dokáže uprostřed různých potřebných činností vracet, jako k pevné skále. Ať s každou odvedenou prací vidíme tvou věčnost, tvůj pokoj. Ať může být náš domov, ale i naše srdce očištěné od neklidu a stresu. Uč nás radovat se z tvé přítomnosti a prožít tento víkend v kontextu tvé lásky. Amen.

Jsi pro mě skutečný, víc než tato země pod mýma nohama. Jsi pro mě život, víc než samotný vzduch, který dýchám. Bude zpívat Ellie Limebea v písni Love Song.

O tom, že našel Ježíše, dospíval Martin Smith. Ještě než se budeme ve 6:45 sklánět nad propastí a propadlinách v úvaze Josefa Škrobáka, je před námi ještě pár písniček. První zpívá Jana Peštová a je to Žalm 20.

Hledáme 500 statečných dárců ochotných podpořit práci Rádia 7 tisíci korunou měsíčně. Přidáte se? Naši práci je slyšet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Rádio 7 v proudu dobrých zpráv.

Propasti a propadliny jsou v přírodě relativně vzácné. O to výrazněji se projevují v našem životě. V úvaze Josefa Škrobáka se na jednou velkou propast podíváme blíž. Úvahu čte Petr Stoj. Verše načetla Lenka Malinová.

0: Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet a do úst mi vložil novou píseň, chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. Mnoho divů si už vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich, je jich tolik, že je vypovědět nelze. Obětní hod ani oběť přídavnou sis nepřál, nýbrž protesal jsi mi uši. Nežádal jsi oběť zápalnou, ani oběť za hřích. Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu. Kdy se smím ukázat před Boží tváří? Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci. Když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí z krajiny jordánské, z hermonských končin, od hory Miseáru. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promlouvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen v sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh? Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse, on je můj Bůh. Žalm 42, 1 až 12.
1: Když nás písmo učí rozumět životním situacím, užívá často obrazů z přírody. Mluví o horách, o výšinách, jako o obrazu bezpečí a úkrytu. Žalm 93, 121, 125. Údolí jsou zase obrazem všelijakých životních soužení, úzkostí a strachů, například Žalm 23.3. A písmo do své přírodní obrazárny zařadilo i propasti. Propastí na rozdíl od hor a údolí není mnoho. V přírodě jsou spíše vzácností, ne tak v životě. Tady se můžeme snadno do něčeho propadnout. A když se člověk propadne, je v pasti, tedy v propasti, v přírodě i v životě. Propasti jsou nebezpečné, proto by měly být řádně označeny a také ohraženy. Bůh ve svém slově propasti života označil. Zastavme se u některých. Žalm 43. verš. Vytáhl mne z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet. Jámou zmaru bývá hřích, vzpoura proti Bohu a jeho vůli. Do hříchu se člověk propadá skrze pokušení. Je to nástraha. Bývá to propast návyků. Kolik lidí se zmítá ve všelijakých závislostech, ať fyzických či psychických. Snadno spadnout do takového bahna. Ale bez cizí pomoci se z bažiny, stejně tak i z mravního bahna, postižený sám nedostane. Žalm 40. ukazuje na tu cizí pomoc, Hospodin. Bůh v Ježíši Kristu sestoupil až na dno propasti lidského zoufalství, aby ty volající vynášel a stavěl jejich víru na skálu. Jonáš 2, 6. verš. Zachvátili mne vody, propastná tůni mne obklíčila. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, Bože můj. Jonáš, prorok, se propadl do neposlušnosti. Tato propast neposlušnosti je rizikem pro všechny věřící lidi. Stačí krok, jediné rozhodnutí a křesťan je v pasti, ze které vede jen pěšina pokání, modlitby a návratu k poslušnosti. Učedníka Jidáše stáhla do propasti láska k penězům. Nakonec ty peníze odhazuje, ale bez pokání a prosby o odpuštění se z propasti nedostal. Stezka poslušné víry je zpevněný průchod hlubokým močálem. Pro starozákonní lid postavil Bůh u této stezky zábradlí zákona. Dnes nás po této bezpečné stezce vede sám Ježíš Kristus. Nehledejme s Jonášem útěk od našeho křesťanského poslání. Žalm 42. 8. verš. Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. O jaké propasti tu obrazně žalmista mluví? Ze souvislostí se dá usoudit, že šlo o osamocenost. Opuštěnost, to je velice hluboká propast a má i vnější podobu. Když člověka opustí přátelé, když prožívá ztrátu či zradu lásky, takové propasti hrozí v manželství, v rodině, ve společnosti i v církvi. Tyto propasti mají i vnitřní podobu. Psychická propast, deprese, beznaděj, útěk do osamění. Žalmista má i tady vyzkoušený recept. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, on je můj Bůh. Žalmista není sám. I v propasti osamocení má toho, na jehož milosrdenství je spolehnutí. Před lety jsme v jedné staré písni zpívali. Co na tom, že se mraky valí, až světlo ustupuje tmám? Mne vede k předu maják stálý, když mohu býti s Bohem sám. Žalm 107, 23. až 30. verš. Bouře na moři je obrazem kolísání v životě, jednou nahoře, po druhé dole. Naše psychika je jako hladina, kterou každý vítr rozvlní. Ale Pán Bůh má moc k utišení. Strach, úzkost, obavy, starosti provázejí zápas o život. Žalmista ví, že v kolísání života je nutné volat k Hospodinu. Ti, kdo se svěří Hospodinu, zakoušejí pokojnou plavbu a bezpečnou orientaci do přístavu života. Petr radí svým čtenářům. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. 1. Petrova 5.7. Mladým tato propast zatím nehrozí, ale počkejte. Starost o bydlení, o zdraví dětí, o zaměstnání a další starosti i na vás čekají. Když student propadne ve zkoušce, může se pílí dostat zase nahoru. Když propadáme ve zkouškách života, bez spolehnutí na Boží lásku bychom padali hloub a hloub. I Pán Ježíš připomněl jednu propast. Propast mezi nebem a peklem. Lukáš 16, 26. A nad to vše jest mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám. To je propast mezi vykoupením a zavržením. V časném životě se tato puklina pouze zvětšuje. Ještě není vidět ten propastný rozdíl mezi životem věřících a nevěřících. Ale na věčnosti. V kralickém překladu čtu: propast veliká utvrzena jest. Dnes v časnosti je možné puklinu překročit pokáním, vírou, poslušností. Ale na věčnosti bude pozdě. Katolická církev věří v očistec. Bible zná jenom propast. Nechtějme propást životní příležitost dostat se na nebeskou stranu věčné propasti.

Biblickou úvahu Josefa Škrobáka četla Lenka Melinová. Reprízu tohoto zamyšlení vysíláme i zítra ve 4:30. Další zamyšlení na nás čeká v pondělí ve 6:45. Hovořit bude Josef Hurta.

0: Z Rádia 7 vám hezké víkendové ráno přeje Klára Litterová. Máme sobotu 13. června po 7. hodině a před námi je repríza pořadu Modlitby podle Bible. V nich se zamyslíme nad vnímáním a vyjadřováním emocí v modlitbě. V rozjímání nad žalmem 31. nás povede Dana Keningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Modlíte se rádi žalmy? Někdy se hodí moci vyříkat Bohu naplno svou frustraci, hněv, vykřičet bolest a beznaději. A slova žalmů jsou mnohdy tak surově aktuální. Přímo se nabízí, když nám vlastní slova schází. O tom věděl své i Pán Ježíš. V příštích dvou dílech série Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, se podíváme právě na dva konkrétní žalmy, které Ježíš přímo cituje. U modliteb podle Bible vás vítá Dana Kenningová.

V židovství se emoce žijí naplno. Dobře to vysvětluje v knize Náš otec Abraham Marvin Wilson. Moderní člověk západního světa si myslí, že musí obhajovat svůj image, vždycky jednat jako chlap a zachovat klid. Čeká se od něj, že je z ocele, vždycky se ovládá. Nedopustí, aby se stal zranitelným tím, že dá najevo příliš emocí. Obvykle se považuje pláč za nemožný. Přesto Ježíš, příkladný člověk, plakal. Dávat najevo emoce bylo v příkrém kontrastu s řecko-římským světem stoiků, kteří usilovali o netečnost vůči potěšení nebo bolesti. Byli rozhodnutí nikdy nepodlehnout a nevzdat se. Byli rozhodnutí překonávat své emoce a touhy. Hebrejci byli velice vášniví lidé. Svoje emoce neskrývali ani nepotlačovali. Dokázali potvrzovat své plné lidství. Beze studu dávali průchod pocitům, neboť každá emoce má vhodný čas, kdy se může projevit. Rozlobit se, plakat, smát se, zpívat, hodovat, tančit, tleskat, vykřikovat, objímat se a milovat, jak píše kazatel. Pozoruhodným biblickým příkladem člověka, který otevřeně dává najevo extrémní popudlivost i hlubokou depresi, je král David. Válečník, nadaný hudebník, básník. Davidův život je plný emocí. Tolik citace. Dnes jeden z jeho žalmů nahlédneme hlouběji. Na začátek, jako obvykle, požádáme Ducha Svatého, aby nás vedl. Duchu Svatý, děkujeme ti, že se můžeme zastavit uprostřed životního zhonu. Pomoz nám opravdu se zastavit, vnitřně se stišit a naslouchat Božímu slovu, co nám chce říct dnes, tady a teď, právě mě do mé situace. Co říká o Bohu, co říká o člověku. Děkujeme za dar emocí i slov, která mohou alespoň trochu popsat a vyjádřit, co prožíváme. Pomoz nám být pravdiví, upřímní, ať vše v nás prozáří tvé světlo a vynese ze tmy to, co je třeba, abychom si uvědomili a uviděli. Chceme naslouchat. Odevzdáváme se ti. Amen.

Budeme rozjímat nad žalmem 31. Jehož verš cituje Ježíš na kříži. Přečteme si tento žalm po částech, které budou prokládat další související biblické texty. Jeden z těch textů, který se týká Davida a Mesiáše, který z něho vzejde, je z 2. Samuelovi 7. kapitoly. Nyní tedy promluvíš takto k mému služebníku Davidovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vzal jsem tě z pastvin od stáda, abys byl vévodou nad mým lidem, nad Izraelem. Byl jsem s tebou, ať si šel kamkoliv. Vyhladil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Tvé jméno jsem učinil tak veliké, jako je jméno velikánů na zemi. I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej. Tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou ponižovat bídáci jako dřív. Ode dne, kdy jsem správou svého izraelského lidu pověřil soudce. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodina ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Když se proviní, budu ho trestat metlou a ranami jako kteréhokoliv člověka. Avšak svoje milosrdenství mu neodejmu, jako jsem je odňal Saulovi, kterého jsem před tebou odvrhl. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky. Tvůj trůn bude na věky upevněn. Žalm 31. Pro předního zpěváka, žalm Davidův. Hospodine, utíkám se k tobě, kéž nejsem na věky zahanben. Pomoz mi vyváznout pro svou spravedlnost. Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě. Buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu. Ty jsi můj skalní štít a pevná tvrz má. Veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli. Deuteronomium 32. Naslouchejte, nebesa, budu mluvit. Poslouchej země řeči mých úst. Ať kane jako déšť mé naučení. Nechť se snáší má řeč jako rosa, jako prška na mladou trávu, jako vlahé krůpěje na bylinu. Hlásám Hospodinovo jméno, přiznejte velikost našemu Bohu. On je skála. Jeho dílo je dokonalé, na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý. Pokolení pokřivené a potměšilé do skázy se vrhlo. Pro svá poskvrnění přestalo být jeho syny. Takto odplácíte, Hospodinu, lidé zbloudilí a nemoudrý? Což pak není on tvůj otec? Vždyť mu patříš. On tě učinil a zpevnil. Rozpomeň se na dávné dny, snaž se porozumět létům zašlých pokolení. Vyptávej se svého otce, on ti poví, svých starců oni ti řeknou. Když Nejvyšší přiděloval pro národům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele. Hospodinovým podílem je jeho lid, vyměřeným dílem jeho dědictví je Jákob. Našel ho v zemi divokých pouští, v pustotě kvílících pustin. Zahrnul ho svou péčí, chránil ho jako zřítelnici oka. Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl. Žádný cizí bůh s ním nebyl. Hospodine, ty jsi skála. Skála, z níž vytryskla na poušti voda. Jsi náš zdroj života i pevná půda pod nohama. Naše jistota i bezpečí. Chráníš nás a bdíš nad námi. Děkujeme ti, že ten, kdo se utíká k tobě,
nebude zklamán. Prosíme za všechny, kdo potřebují právě toto dnes prožít. Tvou péči, tvou ochranu, zaopatření. Pro tvé svaté jméno smiluj se. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes rozjímáme nad žalmem 31, který citoval pán Ježíš. Je tu s vámi Dana Kenningová. Vyvleč mě z té sítě, již mi nastražili, vždyť si záštita má. Svého ducha kladu do tvých rukou. Vykoupil jsi mě, Hospodine, Bože věrný. To byl žalm 31, 5. a 6. verš. Lukáš 23. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se roztrhla v půli. Ježíš zvolal mocným hlasem. Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl, tento člověk byl vskutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli, bíjíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje a všechno to viděli. Pane Ježíši, díky za tvou oběť na kříži. Díky, že jsi na kříži porazil zlo jednou provždy a svým vzkříšením potvrdil moc nade vším. Pane, neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Nejen pán Ježíš citoval tento verš, ale také učedník Štěpán. Skutky 7. kapitola. Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha Svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl, hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici Boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil. Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem. Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Pane, prosíme za všechny, kdo jsou pronásledováni pro tvé jméno. Aby měli odvahu stát pevně ve svém vyznání tebe jako pána, navzdory všem, kdo usilují je zničit, škodit jim, nebo dokonce, kdo je mučí a zabíjí. Ať mají nadpřirozenou moc tvého ducha, sílu, vnitřní pevnost, odhodlanost. Chraň jejich rodiny, jejich majetek, zdraví a postarej se o vše, co potřebují k životu. Buď jejich spásou, jejich skálou a nedobytnou pevností, ty sám. Amen. Žalm 31, 7 až 9. Nenávidím ty, kdo se drží šalebných přeludů. Já spoléhám na Hospodina. Z tvého milosrdenství se budu radovat a budu jásat, že jsi zhlédl na mé pokoření. Vždyť ty víš, co sužuje mou duši. Nevydal jsi mě do rukou nepřítele, dopřál s volností mým nohám. Přestože Izraelci opakovaně odpadali od Hospodina k cizím modlám, Bůh je volá k sobě. Jeho smlouva a zaslíbení nejsou zrušeny jejich nevěrností. Jak čteme například u Jeremiáše 33. Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy. Jeruzalém bude přibývat v bezpečí a takto jej nazvou. Hospodin, naše spravedlnost. Podaří-li se vám zrušit moji smlouvu se dnem a moji smlouvu s nocí, takže nebude dne ani noci v určený čas, pak bude zrušena i má smlouva s Davidem, mým služebníkem, a nebude mít syna, který by královal na jeho trůnu, i s lévijskými kněžími, mými sluhy.
Jak je nesčíslný nebeský zástup a nezměřitelný mořský písek, tak rozmnožím potomstvo Davida svého služebníka i lévíců, kteří mi slouží. Pane, chválíme tě a děkujeme ti, že tvoje milosrdenství je věčné. Vyznáváme, že i my opakovaně selháváme a nejsme schopni milovat tak, jak miluješ ty. Že i my nedostáváme nárokům tvé svatosti. Děkujeme ti, že jen díky dokonalé oběti toho pravého velekněze, tvého milovaného syna, potomka Davidova, můžeme přicházet do tvé přítomnosti. Chválíme tě, Otče, že tvůj syn sedí na trůnu Davidově, tobě po pravici a jednoho dne přijde, aby ustanovil svou vládu naplno a na věky. Přijď tvé království.

V dnešních modlitbách podle Bible nás provází Žalm 31. Sérii s názvem Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, připravila Dana Kenningová. Žalm 31, 10 až 14. Hospodine, smiluj se, vždyť se tak soužím, zrak mi slábne hořem, moje duše i má tělo chřadnou. V strastech pomíjí můj život, moje léta v nářku. Pro mou nepravost mi ubývá sil a mé kosti slábnou. Potupen jsem všemi protivníky a sousedy nejvíc. Známí ze mne mají strach, spatří-li mě venku, vyhnou se mi. Sešel jsem jim z mysli jako mrtvý, jako rozbitá nádoba. Z mnoha stran pomluvy slyším, kol kolem děs. Smlouvají se na mě, kují pikle, chtějí mi vzít život. Matouš 26. Když Ježíš dokončil všechna tato slova, řekl svým učedníkům. Víte, že za dva dny budou Velikonoce a syn člověka bude vydán, aby byl ukřižován. Tehdy se sešli velekněží a starší lidu ve dvoře velekněze, který se jmenoval Kajfáš, a uradili se, že se Ježíše zmocnil stí a že ho zabijí. Říkali, jen ne při svátečním zhromáždění, aby se lid nebouřil. Pane, odpusť nám, že i my, tvoji následovníci, kteří se k tobě hlásíme, se navzájem pomlouváme, manipulujeme. Nejsme vůči sobě pravdiví v lásce, ale nosíme všelijaké masky. Právě ti nejbližší nás nejvíce zraňují. Prosíme, uzdrav naše zranění ze zrady, z pomlouvání, z falše, ze lsti, manipulace a předstírání lásky. Pane, potřebujeme ryzí srdce a ochotu k pravdivosti, pokoru, aby nedocházelo ke zneužívání moci v církvi, postranním jednáním v našich společenstvích, které zasévá nedůvěru. Prosíme za všechny křesťanské vedoucí, aby byli citliví na manipulaci, byli si vědomi svých slabostí a nezneužívali svou moc k prosazování svých zájmů, ale budovali zdravé vztahy s upřímnou pokorou a moudrostí. Amen. Žalm 31, 15 až 19. Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím, ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou. Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě. Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství mě zachraň. Hospodine, kéž nejsem zahanben, vždyť tě volám. Ať jsou zahanbeni své volníci, ať v podsvětí zmlknou. Ať oněmějí zrádné rty, jež mluví proti spravedlivému tak urážlivě, spupně, s pohrdáním. Jeremiáš 15. Jakmile se objevila tvá slova, pozřel jsem je. Tvá slova mi byla veselím a radostí srdce. Nazývají mě tvým jménem, Hospodine, Bože zástupů. Nesedám v kruhu těch, kdo se vysmívají, a ne já sám. Kvůli tvé ruce sedím osamocen, neboť si mě naplnil svým hrozným hněvem. Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou. Proto praví Hospodin toto. Jestliže se obrátíš, vrátím tě k sobě, staneš přede mnou. Budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy. Oni se musí obrátit k tobě, ty se k nim neobracej. Učinil jsem tě vůči tomuto lidu nedostupnou bronzovou hradbou. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou tě, neboť já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův. Vysvobodím tě z rukou zlovolníků a vykoupím tě ze spárů katanů. Díky, Hospodine, že nebude zahanben ten, kdo doufá v tebe. Kéž jsme vytrvalí v naší naději, i když pomoc nepřichází a naše bolest se zdá nevyléčitelná.
Prosíme, Pane Ježíši, uzdrav nás a budeme uzdraveni. K tobě se utíkáme a každou svou bolest vkládáme do tvých ran. Tobě buď chvála. Amen. Jsme na konci dnešních modliteb podle Bible. Rozloučím se s vámi závěrečnými verši Žalmu 31. Kéž vás provází Boží požehnání. Za týden naslyšenou se těší Dana Kenningová. Jak nesmírná je tvoje dobrotivost, kterou si uchoval těm, kdo se tě bojí, a prokázal těm, kteří se k tobě utíkají před zraky všech lidí. Ukrýváš je u sebe v své skrýši před srocením, před jazyky svárlivými schováváš je v stánku. Požehnán buď Hospodin, že mi prokázal divy svého milosrdenství v nepřístupném městě. A já jsem si ukvapeně řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Avšak vyslyšel si moje prosby, když jsem k tobě o pomoc volal. Milujte Hospodina, všichni jeho zbožní. Hospodin své věrné opatruje. Odplácí však plnou měrou těm, kteří si vedou zpupně. Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina.

Reprízu pořadu modlitby podle Bible vysíláme zítra v neděli v 5 hodin 15. Premiéru nového dílu ta zazní v neděli ve 21 hodin. Dana Koeningová otevře Ježíšovy modlitby v žalmu 22.

Pouštíte svým dětem pohádky z dětských webových stránek Rádia 7. Na adrese deti.radio7.cz najdete obrázek pokojíčku, kde jsou pod červenými puntíky schované poslechové pohádky, pořady i různé další nápady a zajímavosti. Mrkněte a napište, co nám vaše děti vzkazují. Mohou to i namalovat.

0: Marián Lipovský je hudebník, frontman skupiny Timothy. Je manžel a otec, prostě člověk, který je často vidět a slyšet. K velmi osobnímu rozhovoru o jeho vnitřním pohledu na život a službu Pánu Bohu vás zveme po 8. hodině v Klíčovém slově.
1: Vidím tě všude, jako kdyby slez z kříže a já jenom k tobě zlížel. Co s námi bude, jak jsem tebe jednou viděl, vždycky už jsem se jen styděl. Jak bych jen mohl k tobě přistoupit blíže, všude kolem tolik tíže, Bože, cítím se jak zvíře, moje chudé, zlé a nechápavé srdce, Bože, sevři si ho v ruce a učiň ho svým. A každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Každou hodinu a každou minutu, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou, ať jsem s tebou. Bože, kamkoliv ty kráčíš, ať se moje srdce tlačí,

0: Marián Lipovský je hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o tom, co je za tím, co je vidět. Marián je lídr kapely Timothy, takže na pódiu a vůbec veřejně vystupuje velmi často. A to je možná něco, co známe i ze svého života. Jsou prostě chvíle a místa, kdy něco prezentujeme, za něco někoho vystupujeme, ale co je za tím? A odpovídá to tomu, co prezentujeme. Je v korelaci to, kdo jsme a co říkáme. A to je právě téma dnešního rozhovoru. Mariana, my jsme to už mluvili o spoustě věcech, které mají vliv na to, právě jací jsme a jak se projevuje to, jak sloužíme. Chci ještě zabřednout do mezilidských vztahů. Prostě nejsme ostrovy, jsme obklopení lidmi, ty konkrétně nejbližšími chlapci v kapele, samozřejmě až po tvé ženě. Ale taky jsi zmínil, že máš mentora, nebo že jsi někomu vůbec dal to právo zeptat se tě absolutně na cokoliv. Jak je vlastně důležité, nebo proč je důležité mít někoho, kdo má takové právo?
1: Jednak príslovie hovorí, že kto chodí s múdrymi, bude múdry, s múdre je tiež. A že koho máme okolo seba, tak to nás ovplyvňuje. Ďalšia vec. A ja som si uvedomil, že pri tom množstve služby, kontaktov s ľuďmi, manažerstva, organizácie, tam vznikajú rôzne

0: Doznělo klíčové slovo, které připravila Kateřina Hodecová. Jejím hostem byl Marián Lipovský. Reprízu si můžete poslechnout ve středu po 13. hodině a také ve čtvrtek po 22. hodině. Za týden pozve Kateřina Hodecová k mikrofonu Dalimila Staňka. Budou mluvit o humoru v Bibli.
1: Mluvíme o Bohu. Rádio 7.

Znělka Rádia 7 s námi vstoupila do 9. hodiny. Máme sobotu 13. června. Následující hodina bude patřit písničkám, pozvánkám i shrnutí témat, která zněla v našem vysílání v uplynulém týdnu. Zůstaňte s námi. Z Rádia 7 vám příjemný poslech přeje Klára Literová.

FM, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Radio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

let me down. Dospíval Jamie Kimmett písničku Nikdy mě nesklameš. Teď zazní další anglická písnička, ve které se zpívá. Pro mé sestry a pro mé bratry, kteří se cítí skleslí. Pro sirotka zoufale toužícího po domově. Pro ty zlomené, kteří nevědí kam jít. Ve jménu Ježíš je naděje. Skupina Citizen a píseň When We Pray.

0: Vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které se nedobrovolně ocitly v roli dětí vězňů, to je andělský kemp, který každoročně pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství. Jak k těmto dětem přistupovat, sdělí Žaneta Dvořáčková.
1: Pořádat andělský kemp jsme začali už před 10 lety, takže letos to bude už 10. ročník. A ta myšlenka se vrodila z takové potřeby, kdy jsme byli v kontaktu s rodinami a s dětmi, které mají právě někoho ve výkonu trestu, a slyšeli jsme, co všechno vlastně děti prožívají, jak je to pro ně složité a těžké, jak nejenom to, že mají a jsou odloučené od rodiče, který je ve výkonu trestu, ale mnoho z těch rodin se propadá i finančně a ty rodiny si nemohou dovolit žádné letní aktivity, dovolené nebo tábory. A když jsme třeba slyšeli i to, že některé děti si potom v září, když se vrací do školy, vymýšlí nějaké zážitky z prázdnin, protože se stydí přiznat, že třeba celé prázdniny byly doma, tak nás napadlo zkusit pořádat právě andělský kemp, kde by mohly být tyhle děti, které by jinak třeba ty prázdniny proseděly doma.
2: Kemp má sloužit jako bezpečné prostředí. Dá se říct, že je pro děti takovým úkrytem před obavami, strachem, kterým běžně čelí?
1: Určitě jsou to právě tyhle věci, které nám děti a nebo i jejich potom pečující osoby říkají, že jsou pro ně důležité. Kromě toho, že na tom kempu je nikdo nesoudí, přistupujeme tam k ním s takovým postojem, že jim chceme předat, že jsou vzácné, že mají obrovskou hodnotu, že mají různá nadání, že mají před sebou budoucnost a ta budoucnost může být dobrá, nehledě na to, co se děje v jejich rodině, nebo nehledě na to, že mají rodiče ve výkonu trestu a čím vším teď procházejí. Tak další takovou věcí, která je pro ně hodně důležitá, je i to, že se mohou potkat s ostatními dětmi, které mají podobnou zkušenost. A pro většinu z těchto dětí je to poprvé v životě, kdy si tak nějak mohou oddychnout a mohou říct, tady jsme na tom všichni stejně, nikdo ani z vedoucích, ani z dětí mě nebude soudit a naopak děti si třeba sdílejí ty své příběhy a vzájemně se pozbuzují v tom to překonat a jsou si i takovou oporou sami sobě, nejenom vedoucí, kteří na tom kempu jsou. Takže kromě toho, že se snažíme vytvořit takové to bezpečné prostředí, kde jim je dobře, tak zároveň to bezpečí přichází i z toho poznání, že jsou ostatní děti, že prožívají něco podobného a i to sdílení, které mezi sebou mají a i to, že si vlastně mezi sebou sdílí to, jak to zvládají nebo jak to zvládly třeba děti, které už to prožívají nějakou dobu anebo třeba už se jim i rodič výkonu trestu vrátí.
2: Jedna věc je vytvořit to bezpečné prostředí, ale co dalšího mohou děti zakoušet na andělském kempu v rámci toho společenství, které mají jako děti?
1: My, která kromě toho bezpečí a bezpečného místa, se snažíme vytvořit na tom kempu takový prostor, aby si vlastně děti mohly vyzkoušet věci, které třeba běžně neskouší. Takže ten tábor je nabitý různými workshopy, to znamená třeba různými výtvarnými věcmi, sportovními, kreativními, ale i třeba hudebními. A děti si mohou vyzkoušet spoustu věcí, jako je třeba malování, nebo zpívání, nebo právě nějaký sport, nebo vyrábění různýma zajímavýma technikama. A i v tomhle procesu se objevují vlastně talenty těch dětí, které třeba doposavat ani nevěděli, že je mají. A pokud vidíme, že některé dítě má opravdu na nějakou tu věc talent a chtělo by se tomu věnovat a dělá mu to radost, tak se snažíme tu rodinu i po kempu podpořit, aby tenhle talent se mohl rozvíjet.
2: Mluvíme tu o dětech, které si prošly náročnými životními situacemi, nebo možná ještě prochází. Práce s nimi vyžaduje citlivý přístup. Je součástí kempu třeba také odborná pomoc?
1: Ten kemp není úplně stavěný jako terapeutický kemp, takže nejsme schopni třeba poskytovat nějakou úplně hlubší odbornou pomoc. Ale na druhou stranu na ten náš kemp jezdí proškolení dobrovolníci a pracovníci, kteří už vlastně na ty kempy jezdí docela dlouhou dobu, většina z nich. A tak si troufám říct, že jsme se tak trochu stali vlastně takovými odborníky na tuhle problematiku a na práci s dětmi. Takže do určité míry ano, víme, jak k dětem přistupovat, víme, jak pomoct třeba v nějaké emocionální krizi, nebo víme, jak děti utišit, víme, jak je pozbudit, ale pokud u dětí uvidíme nějaké hlubší potíže, které by vyžadovaly třeba nějakou terapeutickou práci nebo psychiatrickou, nebo třeba nějaké potíže, které by bylo potřeba řešit v pedagogicko-psychologické poradně, tak potom dále vlastně se snažíme motivovat a nasměrovat rodiny, aby to řešili po kempu a my se v tom snažíme provázet a podporovat. Takhle se nám třeba stalo to, že nám přijel na kemp chlapeček, který podle nás měl nějaké rysy autistického spektra a to působilo problémy v jeho vztazích a i se nám svěřoval, že ve škole má taky docela velké problémy a když jsme po kempu si pak dali právě schůzku s pečující osobou, to byla babička a bavili jsme se s ní o tom, tak ona říkala, že si myslela jenom, že je takový zlobivý, že to má těžký, ale že jí nenapadlo, že by třeba mohlo být ještě nějaký jiný problém a my jsme jí tedy pomohli nějak se setkat s odborníky a výsledkem potom byla právě nějaká diagnostika, ale hlavně nějaká opatření ve škole a porozumění té situaci a ta situace a život toho chlapečka se pak výrazně zlepšil.
2: Můžete sdílet, vybavíte si nějaké další příběhy dětí, které kempem prošly? Vnímáte třeba tu proměnu toho, než přijedou a poté, co odjíždí?
1: Řekla bych, že ano, že vnímáme nějakou proměnu, nebo spíš vnímáme to, jak rozkvetl na tom kempu, když dostávají právě to bezpečí, když dostávají to přijetí, když se jim někdo věnuje, když mohou odhodit si své běžné starosti. A mohou být zase na chvíli dětmi, tak vidíme opravdu takové to rozkvetení a radost v jejich očích a to, že si užívají to, že nemusí mít nějaké vlastně další starosti, které běžně přináší to uvěznění rodiče do jejich života. Asi těch příběhů je strašně moc, protože každé to dítě přichází s nějakým příběhem a každý ten příběh je nějakým způsobem těžký. Ale co my asi vnímáme a je pro nás takové hezké nebo něco, co se nás dotýká, je, že se velmi často stává, že na konci toho kempu, když se s dětmi loučíme nebo už den předtím, tak děti jsou smutné, začínají třeba plakat a říkají, že by si přáli, aby ten kemp byl mnohem delší, že jim je tam dobře, že se jim úplně nechce se vrátit do toho jejich běžného života. Tak to je pro nás takovou známkou toho, že jim tam opravdu bylo dobře, že to pro ně bylo přínosné a že jsme se tak jako trefili do toho, co potřebují. A zároveň i další taková věc je, že mnohé z těch dětí, které odrůstají už z toho dětského věku, tak touží s námi být nějak dál v kontaktu a proto s námi jezdí jako praktikanti a někteří třeba i jako vedoucí. Takže i to, že říkají, že to, co sami dostali a bylo to pro ně cenné, tak chtějí teďka pomoct nechat prožít další děti, tak i v tom vidíme to, že to má obrovský smysl a že to dětem pomáhá.
2: Jako mezinárodní vězeňské společenství nepořádáte jen andělské kempy. Čemu dalšímu se věnujete, co plánujete, co potřebujete, co tak vnímáte jako nějakou svoji potřebu?
1: My děláme spoustu dalších projektů vlastně i pro dospělé, pro odsouzené ve věznicích, propuštěné. Dále se věnujeme i rodinám, pracujeme s pečujícíma osobama. Ale co se týče i těch dětí, tak po těch táborech jsme vnímali to, že je to dobrý čas, který tam můžou prožít, že je pro ně významný, ale že je to jenom jeden týden v roce. A proto v roce 2020 vznikl andělský klub, který se postupně rozšířil vlastně do 3 měst a je to už každotýdenní setkávání a právě dětí, které mají rodiče ve výkonu trestu s vedoucími ten klub je zaměřen, je to taková volnočasová aktivita, ale zároveň jsou to všechno taky proškolení vedoucí mentoři, kteří se těm dětem věnují i individuálně, pomáhají třeba s přípravou do školy, s doučováním, s nějakou motivací a hledání vlastně budoucnosti a toho, aby děti třeba pokračovali dál na nějakou střední školu, a snažíme se jim být oporou a takovým průvodcem v tom jejich náročném světě dětství a potom i dospívání. Takže to jsou další věci, které jsme tak z té potřeby právě dětí dál začali dělat. A co potřebujeme, my bychom moc potřebovali další ochotné lidi, kteří by byli rádi nebo měli by to srdce sloužit těmhle dětem. To znamená, ať na těch klubíkách, nebo na těch táborech, nebo i doučovat, nebo jakékoliv jiné věci, které děti potřebují. Takže to je jedna z takových našich velkých prozeb. Mít další lidi, kteří budou ochotní se dětem věnovat. A druhá věc je rozhodně i taky moc důležitá, a to je finanční podpora vlastně všech těch našich aktivit, protože bez ní bychom nemohli tyhle věci dělat.
0: Dává nahlédnout pod pokličku andělského kempu Ženeta Dvořáčková. Více informací o kempu a možnostech podpory hledejte na stránkách www.mvs.cz.

Mám tady pozvánku na přednášku doktorky Kateřiny Lachmanové, která se uskuteční překonávat konflikty, nastavovat zdravé hranice a stavět mosty tam, kde vznikají rozbroje. Přednáška se uskuteční v Brnu, Starém Lískovci, v kostele svatého Jana Nepomuckého.

0: my God, come quickly to my aid. Oh, come quickly to my aid.
1: Pro kreativní duše přicházíme s pozvánkou na letní tvůrčí setkání Art Travna. Na jaký program se účastníci mohou těšit, odhalí ředitelka organizace Veronika Jurečková.
2: Art Travna je vlastně naše nová letní akce, která je určena mladým lidem, kteří rádi tvoří a zároveň chtějí přemýšlet o hlubších otázkách života. Takže nejde o nějaký klasický výtvarný kurz, ale snažíme se vytvořit prostor, kde se potkává umění, vztahy a služba druhým. Chceme tak jako společně objevovat, že kreativita nemusí být jenom prostředkem sebevyjádření, ale také cestou k porozumění druhým lidem na světu kolem nás.
3: Takže propojení tvoření a přemýšlení, to zní zajímavě. Jaký bude program celého týdne? Bude zaměřen na konkrétní téma nebo myšlenku?
2: Má 4 takové hlavní tematické bloky. Jeden je respekt k odlišnosti, druhý umělec jako služebník, osobní integrita, takže třeba takové to, jak si ustát vlastní názor. A poslední, ten jsme nazvali křížová cesta dneška, tedy jak se vyrovnáváme s potížemi a starostmi dnešního světa. A vlastně můžeme říct, že se to celý točí kolem hlavní myšlenky spolku Travna, která se nám táhne jako taková nič všemi programy a ta se točí kolem listu Galackým jedni druhým břemena neste. Takže budeme přemýšlet, jak tuhle výzvu žít dnes a jak ji vytvářet prostřednictvím tvorby. Jinak v praktické rovině budeme tvořit s keramickou hlínou, engubami, v přírodě, land artově, s využitím pohybu vlastního těla, s vlnou látkami. No a každý den je pod taktovkou někoho z lektorů, takže každý den bude trošku jinak laděný podle toho, co ti lektoři se sebou přinášejí.
3: Musí být člověk hotový Picasso, aby se mohl na setkání přihlásit? Pro koho je určeno především?
2: To určitě nemusí. Možná je třeba důležitá věc, protože se ptáte, rozhodně to necílíme na umělce nebo profesionální umělce, ale prostě na lidi, kteří mají chuť tvořit, přemýšlet, něco s náma společně udělat. Třeba někdo si kreslí každý den, někdo jenom občas zapisuje myšlenky do deníku, někdo si fotografuje, anebo prostě má jenom touhu něco takového zkusit, takže všichni vítáme. Rozhodně není důležitý talent.

0: nebo vytvářet uzavřený prostor pro věřící. Bych ráda, aby jsme se tam potkali lidi, kteří rádi tvoří a rádi si kladou otázky. Takže ona se ta víra promítá spíše do způsobu, jak spolu jsme, než do nějakých povinných odpovědí. A Pravna se vždycky snažila otvářet prostředí, kde je možné o těchto věcech otevřeně mluvit.
1: A to si myslím, že mnozí posluchači ví, protože o vašem spolku nemluvíme poprvé, i s ohledem na množství akcí a aktivit, které pořádáte a které se konají na tomto místě. Na vašich webových stránkách můžeme číst: nejde jen o umění, jde o to, co skrze něj sdílíš, komu sloužíš a kým se přitom stáváš. Nemusíme rozebírat všechno, ale co si představit pod tím sdílením skrze umění?
0: No, já myslím, že umění má schopnost říct věci, které se někdy slovy říkají těžko. A když člověk tvoří, tak často sdílí své zkušenosti, otázky, obavy nebo naděje. Takže pro mě sdílení skrze umění znamená, že tvorba není jenom něco, co vytvářím pro sebe. Když tvořím, tak samozřejmě žiji i ve svých myšlenkách a touhách, ale může otevírat rozhovory, pomáhat druhému člověku, pozbudit, anebo ukázat, že v tom, co prožívá, není sám. Umění chápu jako most mezi lidmi, taková cesta ode mě k druhému a k druhému ke mně.
1: Částečně už jste odpověděla i na otázku, co skrze umění vyjadřujete vy osobně, tak to ještě doplním pod otázkou. Je něco, co byste ráda předala dalším mladým umělcům?
0: Mě vždycky na umění fascinovala ta schopnost otevírat otázky a taky dávat odpovědi, protože dneska jsme často pod tlakem nějakého výkonu, hodnocení a srovnávání, a tu schopnost tvořit chápu jako dar a je taky důležitý přemýšlet, jak s tím darem nakládáme a komu může být ku prospěchu. Takže vlastně otevírat tyhle otázky a odpovídat si na ně, to je to, co bych ráda předávala nebo nějak otevírala a umožňovala. Nejen já, ale i samozřejmě moji kolegové na Art Travné.
1: Pojďme prosím připojit i technikálie, kdy a kde se bude toto letní tvůrčí setkání konat a kde je možnost se přihlásit.
0: Art Travná se koná poslední týden v červenci na Travné v Rychlebských horách a přihlásit nejlépe přes naše webové stránky www.travna.cz. Je to velmi jednoduché. Ještě volná místa jsou a budu ráda za každého otevřeného tvořivého člověka, který se přihlásí a s kterým budeme moct strávit týden.
1: Už jsem zmínil, že těch aktivit na Travné probíhá celá řada. Pojďte nám zkusit třeba krátce představit, na jaké další projekty nebo aktivity se od vás můžeme v nejbližší době těšit.
0: Začátkem července budou probíhat na Travné dvě akce. Jednak je naše brigáda, protože my ještě rekonstruujeme dům setkávání, a potom týden pro mládež, který letos se má název Unplugged, jsme zvědavá, s čím přijdou, jak to bude. A v září potom pořádáme víkend v tichu, meditativní víkend, taková nová akce, je zase iniciativa dalších lidí, kteří na Travnou jezdí. Takže to je asi to nejbližší, co nás čeká v létě. Jinak k nám vlastně lidé tradičně jezdí na takové čtyři hlavní akce v roce: Velikonoce, léto, podzimní prázdniny, Silvestr.
2: Prozrazuje Veronika Jurečková za spolek Setkávání Travná. Pobyt proběhne v termínu 26. až 31. července v roce 2026 a přihlásit se můžete přes webové stránky www.travna.cz.

Chci vám nabídnout pozvánku na koncert skupiny Gina a Kirsten, který zazní v neděli 14. června od 15 hodin. Uslyšíte jejich písničky, uslyšíte příběhy inspirované vírou, životem a nadějí. Za koncertem můžete zajet do Teplé na náměstí u fontány Konstantinovy lázně. Těším se, zpívá Kirsten.

0: Blíží se letní prázdniny, kdy probíhá celá řada táborů pro děti a teenagery. Čeští dobrovolníci nepomáhají jen v tuzemsku, ale vyrážejí i do zahraničí, jako například na Ukrajinu. Co jejich role na tamních pobytech obnáší, ptali jsme se Libora Osoucha.
1: Ta naše role tam je taková, že já se to snažím vždycky definovat, že hlavně tam být pro ně, jak pro ty teenagery, tak pro ten ukrajinský tým, protože vždycky za tím táborem stojí nějaká místní církev, která to organizuje. Takže ten náš největší přínos, který tam neseme, je to, že tam jsme k dispozici, že budujeme vztahy s těma teenagerama, že tam jsme pro ně, ptáme se jich, jak se mají. A s tím souvisí i to, že pomáháme s nějakýma praktickýma organizačníma věcma, a děláme pro děcka workshopy, nebo máme nějaké svědectví, nebo třeba i nějaký téma si připravíme, připravujeme pro ně táborové hry a tak dále. Prostě to, s čím je potřeba.
0: Říká Libor Osouch, který už několik let jezdí s týmem českých dobrovolníků pomáhat na Ukrajinu.

Biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josué, klade mimo jiné otázku, zda umíme dát prostor Bohu, aby v našem životě dělal velké věci. Vhled do tématu zprostředkuje talk show No Filter v 10 hodin 15.

A s blížící se 10. hodinou se s vámi z vysílání Rádia 7 loučí moderátorka Klára Litterová. Slovo předávám dál a vám přeji krásnou a požehnanou sobotu.

Překročili jsme 10. hodinu soboty 13. června. Za mikrofon usedá Petr Raus, aby vás provedl následujícími hodinami našeho vysílání. Co tu mám k dnešnímu poslechu připravené? Nejprve biblický příběh, jehož ústřední postavou je Josue. Klade mimo jiné otázku, jestli umíme Bohu poskytnout prostor, aby v našem životě dělal veliké věci. Vhled do tématu zprostředkuje talk show No Filter od 10.15. Viktorino jezero je nazýváno Zabijáckým jezerem. Každý rok v něm zemře několik tisíc lidí, takže žádná romantika. Manželé Jiří a Lída Matuškovi se tam před půl rokem přestěhovali jako misionáři. Co to znamená a s jakým záměrem tam jeli, poví ve fortepiánu po 11. hodině. Co když se žalmy nerozečtou jen očima, ale rozezní se hudbou? V dnešní pohovce vás krátce popolední pozveme do prostoru bezpečí, úkrytu a ticha před Bohem. Povídat si budeme se zpěvačkou, skladatelkou, houslistkou a instrumentalistkou Miriam Kaiser, která nechává biblické texty znít téměř bez změn. A přesto úplně nově. Ve 13 hodin zveme dětské posluchače k pořadu Korálky. Otevřeme vám brány hradů a zámků, kde na vás čekají pohádky o statečných a moudrých vladařích. Od 14 hodin vám dnes podruhé nabídneme načtené fejetony Jana Vopaleckého, které vyšly v knize Směr je jasný. Text načetl Petr Stoj. Jemnou, oduševnělou muziku bratislavského folkového orchestru připomenou písničky z archivu v 15 hodin. Znovu se přesvědčíme, že základní lidské otázky a pátrání po smyslu se s lety nemění. Ježíš se úplně vzdal svých práv. Jak to ovlivňuje pojetí svobody křesťana? I tahle otázka může vyvstat čtenáři 8. kapitoly 1. listu Korinským. Procházet ji budeme s Jiřím Hurtou v programu Studna slova. Nalaďte si ho od 15.30. Pokušení či zkoušky provázejí lidský život pravidelně. Máme za ně děkovat nebo se jich bát? A jak zacházel s pokušením pán Ježíš? O tom všem v rozhovoru Kateřiny Hodecové s Jiřím Gruberem v pořadu Poklady z archivu. Nalaďte si po 4. hodině. Jak žít s Bohem? Jak se ho ptát? Jak hledat, co se mu líbí, na co si dávat pozor a jak se rozhodovat? Inspirací nám bude v pořadu Kudy kam příběh krále Davida a život církve apoštolské doby. Těším se na vás v 17 hodin.

Svátek má dnes Antonín. Jméno má stejně jako jeho ženská obdoba Antonie, která slavila včera, základ v latinském Antonius, což znamená patřící Antoniovi. Antonínové by tedy ve starém Římě byli příslušníky slavného rodu Antoniů. Významově bychom toto jméno mohli vyložit jako přední či první. Předložka ante totiž znamená před. Do výčtu slavných Antonínů patří například hudební skladatel Antonín Dvořák nebo jeho rakouský protějšek Anton Bruckner, český malíř Antonín Slavíček, francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, Italové Antonio Vivaldi a Antonio Rossetti. Prvním známým nositelem tohoto jména byl kazatel Antonín z Padovy, přítel a následovník Františka z Assisi. Jeho kázání se ve své době setkala s velikým ohlasem, některá z nich se zachovala až do současnosti. Všem Antonínům hojnost milosti, ochrany i požehnání od našeho Boha, který vás má rád.

0: Umíme dát Bohu prostor, aby dělal v našem životě veliké věci? Jak si plánujeme budoucnost? A rozumíme ještě dnes pojmu posvěcení? Přemýšlejme s autory právě začínajícího pořadu.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter je tady a já zdravím milé posluchače a taky zdravím Tomáše a Lukáše. Ahojte.
3: Ahoj, čau, čau.
4: Ahoj, ahoj po další době.
2: Teda, aby byl přesnější, takže Tomáše Michalka a Lukáše Kryška. Takže super, že jsme spolu, jsme online tentokrát, každý jsme na jiném místě, ale snad to nebude vadit. A máme speciální téma, které dneska bude uvádět Lukáš. A je to starozákonní příběh, starozákonní verš, tak jsme zvědaví, Lukáši. Povídej.
4: Jo, já jsem začal, nebo rozjel jsem sérii o Jozuem, o knize Jozue, kterou kážu v jednom sboru církve bratrské, tak jsem vám to nabídl a vám se zalíbilo, tak jsem říkal, jdeme na to.
2: Jinak... Mě zaujalo, že jsi říkal, že vlastně taky budeš mít nějaký úvod k tomu, jako proč Jozuého číst a proč ho nečíst, jako to se si řekneš, proč ho nečíst, jako.
4: Já začínám většinou tím, proč nečíst a pak dávám to proč číst, proč je to nečíst, je fajn si říct na začátku. Tak já tím začnu, teda s dovolením. Kniha Jozue není úplně, jak to říct, humánní knihou, jo? To znamená, je asi dobré se na ní dívat i s tím rizikem toho, že člověk, který není znalý jako celý historie, tak asi bude v této knize dost překvapený násilím, genocidními prvky, možná nacionálními prvky, které se v té knize objevují. Že základní princip té knihy je dobít tu zemi a vlastně vyhubit všechny lidi na té zemi. Takže jako proč nečíst tu knihu, proč obsahuje tohleto. Zároveň je ta kniha hodně pro Židy a židovský národ, proč obsahuje právě dobití té země. A možná taková zajímavost, že ta kniha ukazuje Boha v jeho nejkrutější možné podobě, protože vlastně on chce po tom Izraeli, aby se ty lidé tam vyhubili. A já si myslím, že je dobrý se na to dívat ne s takovým těma růžovýma brýlema křesťana, to znamená, že ty věci jako omlouváme nebo je nějak jako snižujeme, ale spíše nechat jako otevřený. Tak jenom tohle doporučuji. A proč číst knihu Jozue? Ta kniha obsahuje vlastně, jako ona je v podstatě učebnicí pro víru. A to je vlastně dobrý si říct, že ta kniha nevznikla jako záznam nějaké historické události, ale vznikla vlastně o několik století později, když byli Izraelci ve vyhnanství a vlastně potřebovali sepsat něco, co by pro budoucí generace znamenalo, jako podívejte se, co je dobré dělat, abyste mohli žít s Hospodinem a co není dobré dělat, abyste mohli se vyhnout problémům s Hospodinem. Takže to učebnice víry. A pak ještě jeden jako důležitý bod, jméno Jozue je vlastně Jehošua, což je Bůh je spása nebo Bůh zachraňuje. A je to vlastně úplně stejné jméno, které známe u jedné zásadní novozákonní postavy. A to je vlastně Ježíš. To znamená, to jméno je vlastně úplně stejné jako Ježíšovo jméno. Takže když čteme tu knihu, tak možná někdy se dívejte na to, že Jozue je vlastně ten, který má velmi kristovské rysy v tom, že nějakým způsobem jedná za lid, komunikuje s Hospodinem a dělá zázraky stejně, jako je dělal Ježíš. Mm-hmm. Tak to je úvod. No.
2: Hele, zajímavé. Určitě jako to, proč nečíst, to je teda téma. To by stálo za to někdy se na to podívat jako trochu lépe, protože domnívám se, jak jsi to řekl, tak to zbudilo obrovskou znova jako zvědavost, jo? Protože to je prostě otázka, s kterou se nějak musíme vyrovnat a no, tak asi dneska ne, ale...
4: Třeba další série na podzim bude o Jozovi a proč nečíst knihu Jozové. OK, a teďka k tomu příběhu. My jsme se, nebo já jsem vás vlastně pozval do třetí kapitoly. Třetí kapitola je úžasná kapitola, protože je to vlastně ta hlavní kapitola o tom nejdůležitějším tématu, že vlastně vstupuje Izrael do zaslíbené země. A celá ta kapitola je o tom, že Josué dává nějaké příkazy izraelskému národu předtím, než tam vstoupí. Důležitý taky, a to jsem neřekl v tom úvodu, že celá ta kniha Josué obsahuje boží výroky. To znamená, Bůh promlouvá k Josuovi. Josué pak má výroky, které směřují k Izraeli a pak je tam nějaký vypravěč, který to všechno dává dohromady. A vlastně v tomhletom popisuje několik, v té třetí kapitole je několik výroků Hospodinových, ale ten důležitý výrok řekne Josué a je to vlastně pro nás pátý verš, který s dovolením přečtu a ten se stane tématem dnešního povídání. Budu číst z ekumenického překladu a je to pátý verš třetí kapitoly knihy Josué. Josué pak lidu řekl, posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. Posvěťte se, neboť zítra učiní Hospodin uprostřed vás obdivuhodné věci. A vlastně my máme tendenci číst knihu Josué tak, že ji čteme jako historický záznam, ale vlastně znovu připomínám, je to učebnice a tady ten verš si myslím, že je nejdůležitější veršem třetí kapitoly a možná celého Josuého, proč ona vlastně vám říká něco, co si myslím, že je podstatné pro víru. A to je jako pět takových jako zásadních bodů. První bod je oddělit se, nebo posvětit se, já to překládám rovnou oddělit se, ale možná pro moderního člověka připravit se, mít připravené srdce, mít připravenou hlavu, být vlastně otočený směrem k Bohu a vlastně očekávat na Hospodina. A Josué vlastně tím říká těm lidem, buďte připraveni, něco se stane. Připravte se, udějte si čas na to, že budete připraveni na to, že zítra někam půjdeme. Druhý bod je právě to slovo zítra. To znamená, dneska se připravujeme na něco, co bude zítra důležité, co se stane a změní náš život. To znamená, nedíváme se na dnešek, ale připravujeme se na něco, co je do budoucna. A to je jako důležitý, protože že naše životy jsou vždycky zakletý v tom, že se díváme jenom na to, co je před náma teď, ale nedíváme se na to, co bude zítra. A my víme, že pro Izrael ten zítřek znamenal a konečně vstoupíte tam, kde jste měli být. Takže pro nás podstatné slovo, připravte se na něco, že někam vstoupíte, kde máte být, proč vás tam Hospodin dovedl. Třetí bod je, on to nečiní Izrael, on to nečiní Josué, on to činí Hospodin. To znamená, buďte připraveni na to, že Bůh má s vámi nějaký záměr, má pro vás nějaké velké věci a ty velké věci s váma bude dělat. A čtvrtý bod je asi zajímavý v tom, že tam je uprostřed nás. To znamená, ty věci se nemusí dít někde jinde než třeba ve mně, ta změna může přijít ve mně, ale zároveň to může být uprostřed nás ve smyslu partnerů, ve smyslu rodiny, ve smyslu nějaké komunity nebo celé církve či státu. A pro ten Izrael to znamenalo, že já jako jednotlivec se připravuji na něco, co znamená změnu pro nějakou větší skupinu lidí. No a poslední věc, že se stanou velké nebo obdivuhodné věci. To znamená, čekejte něco velkého. Nečekejte malou změnu, ale velkou změnu ve vašem životě, v životě komunity, církve anebo národa. A mě ten verš vždycky takhle jako uchvátil a my jsme ho jednou měli jako verš sboru, takže jsem ho celkově prožíval jako takový ten roční plán a myslím si, že je dost nabitý a že každá ta věc by možná stála na jedno vysílání. Tak pojďte říct, co vás napadlo a pojďme to možná ještě dál jako rozvykládat.
1: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
2: Takže oddělte se, zítra dělá to Hospodin uprostřed nás a obdivuhodné věci. Pět věcí, jo. Super. Tak Tome, co tě napadá k tomu na první dobrou?
3: No, mi to líbí to rozdělení. Líbí se mi, že to je proces nějaké obnovy. Trošku mi to zapadá i do toho, co jsme probírali v posledních dílech, toho buď zdrav, a je to jakási příprava, že? Je to, možná by se to dalo do toho zahrnout podobně v nějakém tom procesu. To zdraví je proces, je to nějaký jako nějaké udržování se, a to oddělte se, tak nebo posvěďte se, oddělte se, je to taky nějaká obnova mysli, obnova smýšlení, nastavení srdce. Zítra je zajímavý prvek v tom, protože většinou je to jako spíš ve smyslu neodkládej nic na zítřek, dělej to teď, jo, prostě neplánuj zbytečně, dělej teďka tu změnu, teď to probíhá. Ale tady je jako připrav se teď, odděl se teď, aby zítra mohlo něco být. To mi přijde zajímavé. To, že to učiní Bůh a není to tvoje zásluha, tak to je, nebo je to jeho iniciativa, ne tvoje. To si myslím, že je jako věčný boj všech pracovníků v církvi. Ne ve smyslu, že by si za to brali nějaký kredit, ale je to takové to furt jako, ano, je to boží dílo, ale ty musíš odvést tu svoji práci, protože když ji neodvedeš, tak se to nezorganizuje samo, že? Ale zároveň jako, ne, že si bereš ten kredit, ale vlastně bojuješ sám za sebou, jak moc v tom jako spolehat na Pána Boha, že se to nějak vyřeší, a jak moc to máš naplánovat a zorganizovat, aby se to vyřešilo. Uprostřed nás, jo, to je prostě taky jako komunita. Pán Bůh jedná v nějakém týmu, nejenom v jednotlivcích, nejenom z jednotlivci, ale právě uprostřed něčeho. No a očekávání něčeho nečekaného, neobvyklého, to je ta vize, že? To je něco, co bys, k čemu všichni chceme směřovat. Chceme směřovat k něčemu, co je jako veliké, nadpřirozené, něco, co vlastně neumíš úplně ani domyslet do posledního detailu a předčí to tvoje očekávání.
2: Jo, je to zajímavé doplnění i toho. My jsme dělali vlastně jedno téma Manasesův syndrom a Jozuova terapie, což je teda už po osídlení jako té země. Což pokud jste to neslyšeli, tak doporučuji, je to pro mě jeden z nejsilnějších dílů taky, nebo témat. A tohle to vlastně v něčem mi to jako dokresluje ten Jozův mindset, jakože on nebyl jenom řešitel těch věcí, které nastaly, on to výborně, jako tu terapii provedl výborně, ale tady je vlastně jako ten vizionář, nebo ten duchovní vůdce, jo, což je doplnění té jeho osoby. A já jsem ještě předtím, než jsme začali nahrávat, tak já jsem trochu čeknul, co si o tomhletom textu myslí jako známí teologové. Tak jenom... Takže jenom zajímavé myšlenky. Andy Stanley k tomu dodává strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. Jo, konstatuje tady k tomu verši strategické rozhodnutí následovat Boha bez výhrad. To je jeho komentář k tomu. A potom ještě jeden komentář, který taky si myslím, že je zajímavý. Bůh málo kdy koná velké věci skrze lidi, si hýčkají kompromisy. No, tak zajímavé komentáře, jako trochu z toho teologického světa současného. Tak to je jenom můj příspěvek k tomu. No. Takže jak ty si ještě, Luky, nad tím přemýšlel dál, nad tím veršem, nebo co to znamená jako... Pro tebe, pro nás.
4: Jo, jo, jo. Tak pro mě to znamenalo jedna z takových věcí, že právě vytržení se z nějakého všedního dne do nějaké vize. Jo, to znamená málo kdy, a víme to i u nás, když jako zapadneme do nějakého operationu a děláme věci, které jsou denní, tak jako přestaneme vidět ty velké věci, které jsou před náma. A vlastně z pohledu toho Izraele, oni přišli před tu zaslíbenou zem a byla před nima vlastně ta poslední překážka. A to byla ta řeka, která vlastně pravděpodobně byla rozvodněná, takže to bylo jako asi nejhorší období, jinak by se to asi prejdalo jako normálně relativně dobře přejít. Každopádně si myslím, že ani není důležité jako ta situace, ve které jsou, ale vidět tu perspektivu, která je větší a je delší a má větší hodnotu. Vlastně, že křesťan a křesťanství je o velké perspektivě. To znamená, my máme vidět to, ne, co žijeme dnes, teď, problém, ve kterém se ztrácím teď, ale vlastně to, proč jsem tady a k čemu jsem tady. A já si myslím, že to je úžasný text, který pozbuzuje každýho, aspoň doufám, že to tak vnímáte, jako to vnímám já, že můžeme se znovu zastavit, že se zase můžeme znovu podívat jako na tu věc, která je před náma. A pro ten Izrael to bylo, konečně budete mít vlastní zemi. Už nebudete otroci, už nebudete se toulat někde po poušti, už nebudete mít takový to, že nemáte vlastní identitu, která je spojená vždycky s místem, ve kterém žijete. Teď už do toho vstupujete. A myslím, že když si tohle ještě jako takhle duchovně jako rozšíříme, tak je to úžasná věc, že vlastně vás to, nebo mě to aspoň vybízí k tomu, zastav se a zase se podívej k tomu, k čemu tě Bůh volá. A to si myslím, že je jako super. Jinak, co se týká té organizace, co říkal Tom, tak ono to možná vypadá, že tady Josue všechno nechává na Bohu, ale kdybyste četli celou tu třetí kapitolu, tak tam je to seřaďte se, dělejte tohle. Josue tam dává jasný instrukce. Jo? To není jako, že by se jako přešli Jordán halabala a každý, že dostane zjevení od Boha. Naopak to je tak, že právě Josue to organizuje velmi přesně a exaktně. To znamená, dostanou instrukci. Jděte 3000 metrů nebo 3000 loket od té schrány, schrána jde první, nesou je levité, jo, je tam obrovská organizace, takže si myslím, že to je propojení těchto dvou rovin, to znamená, děláme organizaci, organizujeme, ale vlastně předtím čekáme na Hospodinovu vůli. A celý Josué, a kdybychom četli jiné kapitoly Josueho, tak zjistíme, že vlastně to tak bylo, že ve chvíli, kdy nečekali na Hospodinovu vůli, tak se nevedlo dobře. A ve chvíli, kdy jako to bylo v tomhle tom scénáři, oddělte se, počkejte na Hospodina, Hospodin ukáže, jedáme, tak že to je vlastně správný scénář. A zvracím se k tomu, co jsem řekl na úvod, je to učebnice. To znamená, takhle nás to učí, jako pojďte se dívat k Hospodinu a na Hospodina a možná i na své životy skrze Hospodina.
2: Kdybychom vzali předtím, než budeme dělat nějakou aplikaci nebo nějaký výzvy, to slovo oddělte se. Co to pro vás znamená, nebo co vidíte, jakože je největší výzvou v tom oddělování pro dnešního člověka prostě, jo? Co to znamená? Kdyby to říkal ten Josue prostě dneska, jo? Prostě tady někde v Ostravě nebo v Praze, jako co to je, to oddělte se?
4: No, je to pro mě právě přesně to, jako zastav se a jako tu hlavu, srdce, zkus otočit za Hospodinem. Jo. Ono tam je správně slovo posvěť se, jo, ale jako já jsem to přeložil do češtiny soudobé, protože si myslím, že to slovo posvěcení moc neznáme, nerozumíme jemu, tomu významu. A naopak tomu dáváme někdy až extrémně duchovní významy a možná pak jako extrémně významy v tom, že se máš jako očistit od všech hříchů a všech těchto těch věcí. Já si myslím, že ne, že podstatou je odděl se pro Hospodina ve smyslu teďka zapomeň na všechno, co tě trápí, honí, nějakým způsobem jsi do toho ponořený a vytáhni hlavu na to, aby se teď soustředil na to, co jako ti chce říct Hospodin. To znamená, je to nějaká fáze mého života, kdy opravdu jako vědomě čekám nebo se snažím udělat všechno pro to, abych se díval na Hospodina a ne na sebe, na své problémy, potažmo na své hříchy.
2: Tome, co pro tebe, nebo co vidíš v tom oddělování?
3: Jo, asi podobně, no. To otočení se na Pána Boha je asi ten správný pojem pro mě, že v podstatě jedno, jak blízko máš pocit, že k Pánu Bohu jsi, nebo jak daleko od něho jsi, že to je pocit, to není pravda, Pán Bůh se ti nevtaluje podle toho, jak ty žiješ, to je jako naše představa toho zlého Pána Boha, který prostě tě trestá za to, že něco děláš prostě jinak, než bys si představoval, protože to není realita, ale to nasměrování se k němu, že ty se k němu chceš přibližovat nebo nasloucháš mu, koukáš na něho, tak to je to posvěcení se a samozřejmě oddělit se od toho, co tě rozptiluje. Oddělit se nebo posvětit se je oddělit se od toho, co tě rozptiluje od něho. Posvětit se může znamenat i to, jako chvíli ten telefon jako nechat doma a jít se projít jenom s klíčema v kapse a ne s telefonem nebo se sluchátkama na hlavě. Takže podle mě to jsou i tyhle ty věci, praktické věci, které můžeme udělat, abychom se oddělili a pak samozřejmě ty duchovní a to je spíš o tom, jestli jsme schopni vlastně naslouchat a jestli tu mysl jsme schopni oddělit od toho, co ti prostě okupuje ten tvůj hardware, který prostě je přehlcený věcma, které tě rozptylujou. Mm-hmm. Takže asi takhle bych to bral, než že bychom nutně potřebovali se zavřít do kláštera na měsíc, a samozřejmě to přeju těm, kteří na to mají kapacitu a i schopnosti se takhle oddělit úplně, ale myslím si, že i v těch každodenních věcech může probíhat osvěcení a oddělení pro Pána Boha. Mm-hmm.
2: Pro mě je to jeden z těch výroků takových těch radikálních. Já v zásadě mám ty radikální výroky jako rád, tímž tedy neříkám, že to jako umím žít, jako jo, ale prostě je to jeden z těch radikálních jako výroků, které vlastně vždycky mě nějakým způsobem vnitřně rezonují. I dneska, když jsem to ještě četl, ten verš, tak jasně to se mnou jako zatřepe, jakože je tam taková nějaká touha, jako to mít stejně. Jo? A to jsou takové ty verše, jako hledejte nejprve Boží království a všechny věci vám budou přidány. To je vlastně taky verš se zaslíbením, jo? Nebo další Jozův výrok, já a můj dům budeme sloužit Hospodinu. Bác. Jo, to jsou prostě takové ty jako kladiva, a tohle to je jako jeden z dalších, jo, který vlastně mě hrozně rezonuje, a pro mě je to mnohem blížší něčem než takové ty jako Pán Bůh tě má rád, jako jo, že vlastně já si to moc nedovedu představit úplně takhle, nebo jako nemám tu víru postavenou úplně, já vím, že mě má rád, jo, ale je to pro mě trochu neuchopitelné, když to tady jako, hele, odděl se, tak jako kdybych věděl, jako já vím, co mám dělat, jako aspoň trochu, jo. Mimochodem, měl jsem výsadu být teďka s jedním pastorem, který je pastorem Hillsongu Kiev, a mluvil v Berlíně. Jo. To znamená do totálně jako západního světa, a on tam měl kázání. A zase jeden z těch radikálních výroků, vlastně, který mi zůstal tam, on říká, nebuďte líní a hledejte Boha každý den. A od něho to zaznělo vlastně úplně jinak, než kdyby kterýkoliv jako ze západních kazatelů tohle to řekl, tak všichni ostatní jako pak řeknou, že to je, není to náhodou manipulace, jo? Ale prostě protože on předtím vyprávěl příběhy, že vlastně od začátku války zůstal v Kyjevě právě kvůli té církvi. Jo? A on říká, takže každý den vlastně jsem v nebezpečí a každý den nevíme, jestli jako ráno buď dožijem, nebo jestli církev vlastně vůbec se sejde nebo nesejde, protože všichni buď odjeli, nebo jsou ve válce nebo něco. A on říká, nebuďte líní, ale hledejte Boha každý den. Bac!
4: No a on to ještě vlastně doplnil, já tam byl taky, protože pak už vlastně vám se to bude hodit, protože budete mít tu zkušenost ve chvíli, kdy to budete potřebovat. A on říkal, a ve válce to potřebujete každý den být s Hospodinem. Takže on vlastně říkal to, že to máte výsadu dělat v míru, je pro vás vlastně fajn, akorát si to neuvědomuješ, dokud ti nepřijde ta válka.
2: Jo, tak jsem trochu odběhl, jako jo, ale já myslím, že pomaličku pojďme zhrnovat Jozue 3. kapitola.

0: zastavit a přemýšlejte o tom. A je to výzva, vlastně, pojďte se zastavit. To oddělení je v podstatě první krok, je zastav se. Tak se zastavte a přemýšlejte o tom, co Bůh pro vás má na zítra, pozítří, možná další rok připravenýho. A nezjistíte to, dokud se nezastavíte. Tak to je moje výzva pro vás.
1: Super. Dobře, tak hele, díky moc pro dnešek, díky Lukáši, díky Tome. A my se s vámi loučíme a za týden se uslyšíme opět. A myslím si, že příště budeme pokračovat, teda nebo dokončíme sérii Buď zdrav. Tak těším se, protože vlastně to poslední téma bude jako o těle nebo o fyzickém zdraví. To jsme si to nechali úplně nakonec, tak se těším na to, že za týden o tom povykládáme. Mějte se
0: Tak
1: moc
0: buďte
1: hezky.
0: zdraví.
1: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Zastav se a znovu se podívej, k čemu nebo do čeho tě Bůh volá. I to je jedna z výzev do všedního života každého z nás. Příští premiéru pořadu No Filter vám nabídneme v pondělí předpolednem ve 11:15.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda,

0: Toto je skutek, který žádá Bůh, abyste věřili v toho, koho on poslal. Evangelium podle Jana, 6. kapitola, 29. verš.
1: Kalendárium.
2: 13. června roku 1525 se Martin Luther oženil s Kateřinou von Bora. 13. června 1897 zahájila společnost Elektrická dráha Smíchov Košíře provoz elektrické tramvaje v Praze. V roce 1881 se 13. června narodil Otakar Španěl, český sochař, řezbář a medailér. Jednokorunová mince z roku 1921, vyrobená podle jeho návrhu, patří podle názoru odborníků mezi nejkrásnější a nejhodnotnější mince světa. 13. června roku 1909 se narodil Vladimír Nev, český spisovatel, překladatel a scénárista. A v roce 1928 John Nash, americký matematik, nositel Nobelovy ceny. Věnoval se oblasti teorie her a diferenciální geometrie. Jeho práci výrazně komplikovala vážná duševní porucha, navzdory tomu vytrval ve své práci. V roce 1994 mu byla právě za přínos k teorii her udělena Nobelova cena za ekonomii. Jeho život se stal námětem filmu Čistá duše. Roku 1940 se 13. června narodil Václav Hrabě, český básník. Jeho tvorba úzce souvisela s jazzovou a bluesovou hudbou. Sám hrál na několik hudebních nástrojů a vystupoval s mnoha kapelami. Jeho tvorbu u nás proslavil především Vladimír Mišík. A v roce 1965 zemřel 13. června Martin Buber, rakouský židovský filozof. Byl zastáncem dialogu uvnitř náboženství i mezi nimi. Lidský život je podle Bubra vždy setkáváním, které se děje buď na ose já, ty, nebo na ose já, ono. Osoba ovšem vzniká pouze v dialogu já, ty, a to právě skrze ty. V této relaci se uskutečňuje i vztah člověka k Bohu, protože jde o dialog. Naopak vztah já, ono je monologický. Já se v něm nesetkává s někým jiným, ale jen se svou představou protějšku, s nímž pak nakládá jako s předmětem.

Píseň Immanuel zpívala Jiřina Gina Čunková. Po ní Joshua Aaron s písní Safely in his arms, bezpečně v jeho náručí. V písni se zpívá Utěš své srdce, zavři oči, neboj se, on tě má ve své ruce. Nevšímej si rozbouřeného jezera kolem, kéž tě naplní pokoj. Náš Pán tě má ve své ruce.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Známá znělka ohlásila 11. hodinu. Dnes je 13. června. S Petrem Rausem posloucháte sobotní vysílání Rádia 7.
1: Fortepiano.

0: Do Afriky se jezdí většinou za dobrodružstvím, na safari, zkrátka na dovolenou. Také Viktoriino jezero, které je umístěno mezi tři africké státy, Kenya, Uganda a Tanzánie, je významnou turistickou destinací. Vypravíme se tam v následující hodince s manželi Jirkou a Lídou Matuškovými, kteří tam jeli, ale ze zcela jiných důvodů. Za chvilku nám to poví. Začíná pořad Fortepiano, od mikrofonu vás zdraví také Lenka Malinová a mý dnešní hosté. Zdravím vás.
1: Krásné dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
0: Hostu se většinou ptám, odkud přijeli. Tak teď jste přijeli momentálně z vesnice Silůvky, je tak?
1: Kousek od Brna, ano.
0: Ale?
1: Ale před týdnem a půl jsme přijeli z Keni, z místa, které je právě u Viktoriina jezera. To městečko nese název Bondo a my bydlíme vlastně na samotě za městečkem, doslova uprostřed buše.
0: Tak, my si o tom budeme povídat, vypravíme se s vámi trošku do Afriky. Hlas Lídy Matuškové naši posluchači znají, samozřejmě, že emoce tady jsou, Lída tady pracovala 20 let a najednou Afrika, no, najednou, Lído.
1: No, najednou, nejprve bych chtěla všechny moc pozdravit a říct vám, že mě scházíte, že Rádio 7 je místo, které je místem setkávání a je tomu tak i dneska. Ale když bychom šli zpět proti proudu času, možná dál, než si Leni dokážeš představit, nebo než jsi si myslela, když tuhle otázku připravovala. Můj sen o Africe začal někdy v 10-11 letech, kdy jsem začala číst cestopisy s názvy, které teď potkáváme víceméně na tabulích, když jedeme po silnici. V té době jsem neznala Pána Ježíše a jenom prostě ta holka si říkala, to by bylo krásné tohle zažít a dokonce krásné by bylo tam žít. A už tenkrát jsem měla takový zvláštní touhu, že mě ani tak nešlo o ty krásy té krajiny, ale že mě hrozně zajímali lidé. Už tenkrát jsem si říkala, že by pro mě bylo nejdůležitější se poznat s těmi lidmi, s tím, jak tam žijí. A pak přišla doba, kdy do mého života vstoupil Ježíš a víra v Ježíše. Víra, která není vírou, a možná teď ve světle našich zkušeností v Africe, není vírou, že se chodí do kostela, ale víra, která mě ukázala, že mám osobního přítele, který je všude, že mám spasitele, který mě osobně odpustil moje hříchy a změnil můj život úplně od základu. A v tomhle balíčku se jakoby lehounce začala probouzet tahle vzpomínka a v době, kdy se můj život znovu změnil, vlastně v době, kdy jsem se stěhovala sem do Brna z místa, kde jsem vlastně celý svůj začátek věřícího života prožívala, tak díky velké změně v rodině jsem začala jakoby znovu. A první myšlenka byla, že se vrací sen o Africe. A protože jsem začala pracovat tady v rádiu, tak se vrátila ta myšlenka takovým velmi zvláštním způsobem, že jsem měla takové vidění, to není ani sen, ale tak jsem se modlila v takovém tichu s Pánem a najednou jsem sama sebe viděla, jak vedu rádiové skupinky pro africké ženy. To znamená, že já mám nějaké biblické vyučování a ty ženy jsou na těch svých místech, kam se žádný kazatel nedostane, kde jim schází ta strava toho Božího slova a že připravují programy, které jim pomáhají. Oni mají svoje skupinky a skupinky, ve kterých žijí ten svůj život víry. Modlí se spolu, sdílejí se, pomáhají si navzájem. A úplně jsem viděla, že tohle všechno jim jde. A musím teď říct, že na základě té naší zkušenosti tohle přesně je. Jsou v situacích, kdy potřebují si navzájem pomáhat, potřebují se modlit, jsou mnohem více, než možná my tady v Evropě, závislejší na Pánu Bohu. Ale schází jim biblické vyučování. Tak tenhle obraz se tak jako usadil v mém srdci. A pak následovalo nějakých 16-17 let práce tady v rádiu, kdy jsem se čas od času v nějakých mezních situacích ptala Pána Ježíše, jestli už je čas na tu Afriku. A on vždycky říkal, ještě ne. Tak já jsem říkala, v pohodě, práce tady mám dost. Nebudu se nudit mezi tím, nestrávím čas jenom čekáním, ale prožiju naplno to, co je a až to přijde, tak to přijde. A netušila jsem, že se vlastně čeká ještě na jeden extra důležitý dílek do skládačky, který měl pán Ježíš připravený.
0: A ten dílek, lépe řečeno ten muž, sedí vedle tebe tady ve studiu. Potřeboval si parťáka sebou. Já myslím, že pán Bůh uznal za vhodné, že by bylo dobré, abys měla parťáka.
1: Leni, teď už to vím. Já si říkám, že kdybych někdy v nějakou chvíli jakoby tu boží vůli postrčila a vypravila se dřív, on by to nějak udělal, pán. Připojil by mě k nějaké organizaci. Jako vím, že by našel cestu, ale stálo za to počkat, protože teď v tom našem spojení je to dokonalé. Ne snadné, ale dokonalé. Ten plán je takhle naplněný a já jsem ráda, že Jirka je v tom se mnou, že ho do toho pán Ježíš dokonale namočil.
0: Tak Jirko, teď je řada na tobě. Kdy se tvého srdce poprvé dotkla Afrika?
2: Ten okamžik si vybavuju naprosto přesně, protože pro mě to byl naprostý šok. Já se přiznám, že jako věřící člověk jsem o misi neuvažoval aktivně, že by to bylo moje místo. Opravdu jsem rád jsem vždycky poslechl vyprávění, když přijeli misionáři do sboru a vyprávěli. A bylo to pro mě vždycky takové osvěžující, ale vůbec mě to nedotýkalo, to musím říct. A opravdu ta pozvánka, kterou jsem od pána Ježíše dostal směrem na misii, tak mě velmi překvapila, protože bylo to na podzim v roce 2020 a já jsem řešil tehdy docela složitou rodinnou situaci a pokládal jsem pánu Ježíši takové pro mě zásadní otázky, co dál a jak dál. A on mi na to odpovídal, to je pravda, ale nabídnul mi tam ještě něco, na co jsem nebyl připraven. A on mi opravdu nabídnul to, že když položím některé věci, které jsem si jako řešil, a když je položím, tak mi dá nějakou úplně jiný směr a opravdu mi řekl směrem do zahraniční mise a pro mě to byl šok a já si vzpomínám na mou první reakci, kterou jsem směrem k nebi vyslal a to bylo, ale ty víš, že já to sám nezvládnu. A i na to mi pán Ježíš odpověděl, protože později mi opravdu dal skvělou ženu, která teď sedí vedle mě a my jsme se mohli opravdu po nějakých 5,5 letech, kdy jsme ty dvě naše cesty a naše myšlenky a tu pozvánku, kterou každý dostal z nás v jiném čase, tak jsme mohli do ní nastoupit a teď jsme do ní nastoupili. A jedeme.
0: Pán Bůh s vámi jednal s každým extra. Až se ty vaše cesty spojily a dali jste si to dohromady, tak jste jenom v úžasu se dívali, jak každého z vás vedl, že?
1: A pořád se to děje, pořád ten úžas jakoby trvá, protože přijdeme do nějaké křižovatky a on ten život na jiném kontinentu úrovníku přináší křižovatky vlastně pořád. Takže přijdeme do nějakého momentu a zjistíme, že nepůjde to ani Jirkovou cestou, ani mojí cestou, ale že je tady nějaká boží cesta, že tady je nějaká třetí cesta a že řešení najdeme, když se přiblížíme k pánu Ježíši, protože u něj je, tam se to najednou jakoby vyjasní a on tu cestu má dál.
0: Když se řekne misie, já si myslím, že většině lidí se vybaví Afrika. Prostě to tak je, misie Afrika. Ale co vlastně ta misie znamená? A co znamenala pro vás dřív, než přišla ta Afrika? To by mě teď zajímalo. Jirko, když jsi uvažoval o misii, nebo slyšel jsi o misii, že? O misionářích, tak co to v tobě vyvolávalo a jak to vnímáš teď, když ses stal jedním z nich?
2: Tak určitě to ve mně vyvolávalo takový ten pocit, že to je velké dobrodružství, že to je velká zodpovědnost a že to prostě, že to není pro každého. Taky, že to není pro každého, ale tak, jak jsem říkal předtím, já jsem opravdu tam necítil vůbec to místo povolání nebo volání. Neměl jsem to, takže jsem nad tím neuvažoval, vůbec jsem se tím nezaobíral.
0: Nebylo to osobní, že?
2: Nebylo to osobní. Když jsem dostal tu pozvánku, tak já jsem dostal pouze dvě indicie. To, že tam bude velké teplo a to, že tam prostě budou kolem spousta dětí. A přiznám se, že já jsem v prvopočátku ve své mysli a ve svém uvažování, tak já jsem přemýšlel nad Filipinama. A to, že to byla Afrika, tak to bylo opravdu až shodou všech těch dalších událostí, které prostě byly spojené s Liduškou. Takže toto je pro mě misie, to pro mě osobně.
0: Lido, ty jsi pracovala dlouhá léta tady v Rádiu 7, v Transport Rádiu, což je misijní organizace, rozhlasová misie. Ale přece jenom je v tom rozdíl, v tom, co teď děláš.
1: Je to tak. My minimálně, my rádiáci žijeme tady a dotýkáme se té naší kultury, což je vlastně hrozně důležité, aby rádio nacházelo jazyk téhleté kultury. A i my, tam, kde jsme, nacházíme jazyk místní kultury, ale není náš. Takže je to vlastně, v tomto je to nové. Já tím, že jsem v srdci nosila to povolání do misie, tak já jsem třeba i tady se vždycky nadspala do těch rozhovorů, když tady byl nějaký misionář, ráda jsem zpravcovala magazín z misie a díky tomu jsem dostala velmi široký pohled na to, možná oproti tomu, co běžný člověk má, křesťan nebo i nekřesťan, prostě představu o misionáři. Asi bych na tomhle místě měla říct, že nikdy po nás nikdo nestřílel otrávené šípy, nemáme zážitky typu, že by před námi padal spousty černochů na zem a uctívali nás. Žijeme v docela jakoby normálním světě a i ta naše misie je vlastně se proměnila, ale když přejdu od toho, co jsem si myslela, že je misie, k tomu, jak to Pán Bůh pro nás zaostřil a zazoomoval, tak někde už na začátku, a teď mohu po těch zkušenostech toho necelého půl roku tam říct, že jsme to slyšeli správně. Někde na začátku jsme dostali takovou vizi, že to, co tam budeme dělat, bude přinášet Boží život. A vnímali jsme, že Pán Bůh ve své milosti posílá na tuhle zem život ve všech jakoby oblastech a že nám dovolí se dotýkat a přinášet Boží život v oblasti fyzických potřeb, a to zejména ve službě Jirky, když navazujeme na založenou službu, kterou tam před nějakými 16 lety odstartovala česká křesťanka z Litoměřic. Organizace se nazývá Shine Bean a je to organizace, která pomáhá lidem se uživit, jednoduše se uživit zemědělstvím, jak si z pole získat obživu pro svoje tělo. A vůbec to není samozřejmé, protože místní mají k zemědělství takový velmi zjednodušený přístup a stačí začít měnit, jak nakládají s půdou, jak hospodaří s vodou a nemusí hladovět. A tohle je něco, co nám Pán svěřil a je to zároveň nádherný otvírák k tomu, abychom se dotýkali i jejich duchovních potřeb. Takže potom přichází na řadu služba duchovní. My jsme nesmírně vděční za to, že máme tam spolupracovníky, kteří nám rozumí srdcem, rozumí evangeliu. Protože u mnoha humanitárních organizací se prostě stává, že pojďme se postarat o tělo. Ale my máme kontakt pastora Paula z původně anglikánské církve, ale má mnohem širší rozsah na nejrůznější společenství, ať skupinky věřících, nebo i skupinky nevěřících. A ten říkává jednu důležitou věc. Pokud se tam nebude zvěstovat evangelium, pokud se tam nebude mluvit o Ježíši, který proměňuje srdce, tak já do toho nejdu. A to je přesně naše, protože my máme za to, že změnit ten fyzický život, pomoci v tom fyzickém životě je něco, co pomůže na, když Bůh dá na 80 let, kolika se člověk může dožít, tam asi méně, protože tam ta úmrtnost je vyšší, ale i když přineseme duchovní stravu, tak něco dáváme pro věčnost. Takže v tom jsme v souladu. A když mluvím o těch formách toho života, tak tady máme fyzický život, máme tady duchovní život, kterému jdeme naproti. A díky tomu, že nás Pán spojil do týmu a připojil k nám Hanku, respektive nás k ní, Hanka Fischerová tam už rok předtím žila a rozvíjela tam svoji činnost jako učitelka hudby, ale především jako někdo, kdo miluje učednictví a kdo miluje se přibližovat k lidem, ale zároveň kreativitu ona používá jako nástroj, tak najednou v tom řeckém myšlení duch, tělo a duše, tak vlastně ve službě Hanky se ten celý náš, to naše poslání božího života završuje, že se vlastně dotýkáme i duše a i prostřednictvím těmi vrátky kreativity se vlastně může přibližovat ten boží život, který je v Ježíši Kristu.
0: Tak už jsi trošku odkryla, co se děje v Africe na tom místě, kde jste. My si o tom budeme povídat ještě celou hodinku, ale ještě mám před písničkou jednu otázku. Jirko, vy jste vyrazili na takovou důležitou životní cestu, novou životní cestu. Já tady mám napsáno v poločase života, tak mě to tak jako poeticky napadlo. Zkrátka už nejste nejmladší, co si budeme povídat. No ne, ale ono, když je člověk mladý, tak je do všeho hrma, plno elánu a sil. Myslím, že si to jako uvědomujete, že už přece jenom máte něco odžito a že je to docela, no trošku riskantní.
1: Je to jiné.
2: Obzvláště po ránu si to uvědomujem, když se hrabem z pelechu, ale my vždycky, když navštěvujeme sbory, tak povídáme o té vizi, o tom poslání, o tom povolání, tak vždycky říkáme, že je nám dohromady přes 100 let, což je pravda. Nevím, my to
0: je
2: tak...
0: Je to ten vhodný čas jít na misi? Existuje nás, vůbec nějaký vhodný čas?
2: Přesně tak. My jsme se shodli na tom, že velmi obdivujeme všechny manželské páry, které jdou do toho pole s dětmi. Je to těžké. Je to těžké, jsou tam výzvy, na které se můžeme připravit, jsou tam výzvy, na které se nemůžeme připravit a prostě musí se řešit. S dětmi je to ještě o mnoho levelů vyšší. Takže my jsme se shodli, že bychom se asi nerozhodli pro to, kdybychom měli děti. A tím, že máme děti téměř všechny, úředně máme dospělé, tak toto je jedna věc. Ano, špatně se nám odcházelo od dětí, špatně se nám odcházelo od našich rodičů, to je všechno pravda. To jsou takové lidské aspekty a lidské věci, které to sebou nesou, ale my se nedíváme na ten věk. Možná děláme některé věci možná pomaleji, možná v jiném tempu, ale možná zase o to víc vytrvalej a s nějakým možná větším rozmyslem anebo s nějakou větší uvážlivostí. A já věřím tomu, že prostě Pán Bůh využívá všechno, co do nás do té doby vložil k tomu, aby jsme tam byli co platní.
1: A taky nás Pán Ježíš povolal do komunity, která trošku se mi z lítostí chce říct, že na rozdíl od zdejšího prostředí velmi ctí šediny. A vlastně už jenom automaticky tím, kdo jsme a právě proto, že jsme ve věku, ve kterém jsme, tak máme jistou vážnost a vlastně ty věci, které předáváme, tak je jim dopřáno sluchu, tak i v tomhle vidíme boží moudrost.
0: S manželi Matuškovými, Lídou a Jirkou si povídáme o jejich působení v Africe a budeme tak dělat i po písničce, ve které zůstaneme v Africe.

0: tibuyela kithi South Africa.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
2: Na Radio 7, které posloucháte, pokračuje pořad Fortepiano. S pozváním k Viktorijmu jezeru, kde žijí momentálně Jirka a Lída Matuškovi, co by misionáři. Proč zrovna Kenia, přátelé?
3: Ty jsi mluvil o Filipínách?
4: Já jsem mluvil o Filipínách, protože to byla taková... Prostě takhle jsem si to představoval. Takhle jsem si to dokázal představit, když se řeknou teplo a děti. Ale je pravda, že když jsme se spojili s tou myšlenkou a vyrazili jsme na tu přípravu, tak jsme chtěli najít především místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A my jsme vlastně rok předtím, než jsme se vypravili na to konkrétní místo, tak jsme ho jeli hledat. Myslím si, že jsme se na to připravili dostatečně, protože jsme během 3 týdnů v roce 2024
3: na přelomu
4: roku 2024 v prosinci vypravili na 3 týdny do Tanzánie a do Keni. Tam jsme měli, já nevím, 7 nebo 8 zastávek, kde jsme hledali. Opravdu jsme hledali, na každém místě jsme hledali to místo, kde nás Pán Bůh chce mít. A stalo se to, že když jsme se potom vraceli po tom výletě, tak jsme se na sebe koukli a každý za sebe jsme řekli, co jsme prožili. A to místo bylo jednoznačně směřované k Bondu. Tak proto Kenia.
3: Je pravda, že ta otázka nás stíhá stále dokola, zejména z řad křesťanů, kteří říkají, tak prosím vás, misie je, že jdeš tam, kde o Ježíši neslyšeli, a Kenia je i podle nějakých demografických údajů z 80% křesťanská. A my na to máme jednu jednoduchou odpověď, ale samozřejmě stojí za to je trochu rozvést. Tak na otázku, proč Kenia? Protože nás tam Pán Bůh poslal a protože tam má s námi nějaký záměr. Ale když potom půjdeme hlouběji, tak zjistíme, že právě ten boží záměr je, aby se mohl více rozproudit jeho život, aby se možná v nějakém smyslu, v některých okruzích lidé, kteří i chodí do církve, posunuli od takového formalismu k opravdovému setkání s Pánem Ježíšem, aby to, co mají, a mají to hojně, a možná to schází, a už jsem to naznačila třeba nám tady v Čechách, oni mají opravdu bytostnou závislost na Bohu. Mají bezpočet situací, ve kterých si prostě nevědí rady. My když mluvíme o věcech, že si nevíme rady, tak je to nějaká třeba terminální nemoc, když zasáhne. A i tam máme ještě spoustu lékařských zásahů. Ale pro lidi, se kterými my žijeme a na místě, kde my jsme, ukontroluješ strašně málo. Je spousta věcí, které prostě ti přijdou do cesty a nemáš nad nimi kontrolu. Takže oni jsou třeba úžasně, řekla bych, jako rozvinutý sval téhleté důvěry, mají velmi silně, a pak jsou zase jiné věci, ve kterých věříme, že jim můžeme pomáhat, třeba ta ochota otevírat se božímu plánu, nechat se transformovat, osobně vlastně s Ježíšem mluvit. A teď tedy bych do toho hned sama sobě oponovala, to je stále ještě práce s církví, že? Stále ještě práce s těmi, kteří nějak jako patří do církve. Ale my jsme objevili vlastně ke konci téhle první naší sezóny, když se uzavíral ten čas, než jsme odjížděli do Česka, tak jsme si sedli jako ten náš trojčlenný tým a začínáme objevovat, že nás zřejmě Pán Ježíš volá, abychom některé konkrétní věřící, kteří celý tenhle ten koncept učednictví toho, že nejenom žiješ v závislosti na Pánu, když máš hlad nebo potřebuješ bezpečně někam dojet, ale že hledáš jeho vůli, že se vztahuješ k přátelům, kteří třeba nejsou věřící, celý takový učednický komplet, že můžeme zasívat do lidí a Pán nás posílá k lidem, kteří potom v dohledné době docela třeba na půdorysu 2-3 let se od nás vzdálí, protože v Keni je hodně jakoby vládních nařízení. Například fungujeme mezi v učitelské, ve střední, vyšší odborné škole pro učitele a učitel prostě, když dostuduje, tak dostane umístěnku od vlády. Řekněme 8 hodin daleko od místa, kde žije. Tam budeš učit, tam si najdeš bydlení, tam budeš žít. Takže my máme taková se nám krystalizuje vize, že ten život je jako semínka pampelišky, teda v Africe není, jako semínka pampelišky, že je zasejeme a oni se potom budou roznášet skrz ty lidi, se kterými se setkáváme. To je pro nás, to je nové, jakože jsou věci, které nám připadají, že jsme věděli, než jsme jeli, a tohle to je jakoby nový koncept, že vlastně vnímáme, že tím, že budeme posilovat místní křesťany do nějaké jakoby komplexnosti, tak tím oni budou zasahovat i třeba lidi, kteří boží cestu neznají. A vnímáme, že to bude mnohem snazší, protože pro nás jako pro bílé, je to ta naše běloba, je obrovská bariéra, aby nás uslyšeli autenticky, protože oni nás uslyší, jsou zvyklí, tam je hierarchické přemýšlení, takže prostě když jsem bílá a kazatelka, tak oni mě všechno odkývou, ale vlastně se nedostanu nikam hlouběji, zatímco když budou se svým místním někým, tak se dostaneme jim blíže a bude se ten boží život vlastně šířit zprostředkovaně, prostřednictvím lidí, které my nějak jako vybavíme a budeme posílat. Tak to je obrázek Keni pro nás.
2: Lída tady mluvila hodně o té práci s lidmi, o tom duchovním rozměru, o nějakém tom svém poslání, které má v této misii, do které jste vstoupili. A mluvila o zasévání a o semínkách, tak já teď dám slovo Jirkovi, protože semínka a zasévání, to je zase tvoje parketa, ne?
4: Je to pravda. Já ještě musím říct, že když jsme odjížděli hledat to místo, tak já osobně jsem ještě odjížděl s tím, abych našel to povolání, které tam Pán Bůh pro mě měl, protože já jsem se ptal, jako jak tam můžu být užitečný, a to, že jsme tam právě na tom místě, kde dnes jsme, tak my jsme tam objevili farmu, kterou tam právě Renata před x roky založila kvůli tomu školnímu programu, který tam jede už několik let úspěšně a tak dále, a tak dále. A teprve tam na tom místě jsem říkal, to je úžasné místo, a já jsem vůbec netušil, že to založila Češka. Až zpětně, až jsme se o tom bavili, tak Liduška mi říká, no ale tady založila Renata. My jsme to vůbec nevěděli. A najednou prostě při té 9denní návštěvě toho místa, tak nás tam pastor Paul, prostě ten místní, tam nás přivedl. A já jsem tam v podstatě našel to místo, kde bych mohl být nějakým způsobem užitečný. Protože jsem kluk z vesnice, protože je mi tady ty věci blízké. Tak teď tam zasívám, no. Teď tam zasívám a učím se a prostě společně s místními domorodci tam prostě jsme.
2: Je to skvělé, jak Pán Bůh vede ty životy, že on to věděl dopředu, že ty seš ten kluk z vesnice, ten hospodář, který rád se stará o zvířátka, ale také o půdu a o ty plodiny. A tak tě tam zavedl, abys tam něco podobného dělal. Co tam, prosím tě, zaséváš? Přibliž nám, co tam roste.
4: Já se učím. My jsme přišli už do rozjetého projektu, který ta farma už tam existuje, je v nějakém stádiu. To znamená, kluci, kteří tam jsou tam dva stálí pracovníci, taky osévají v podstatě tradičními rostlinami, kterými se tam živí. Jsou to různé druhy kélu, u nás se tomu říká kél, ale jsou to tady tyto...
3: U vás se tomu říká kél, jinak je to listová zelenina nějaká taková.
4: Na Moravě se tomu říká kél.
2: Dobře, děkujeme za překlad.
4: Fazole, jsou tam sladké brambory, ovoce jako banány, manga, pomeranče, avokáda, to tam roste, kurkuma tam.
2: Tak jo, já přijdu na návštěvu, jo.
3: Bez pochyby.
4: Česnek, cibule, všechny tady tyto věci, brambory. Tak se tam pěstují a spotřebovávají. Chceme tam vnést trošičku nový směr, který by je učil směrem k šetření s vodou, s půdou a ty záhony teprve zakládám, takže já ještě osobně jsem nezasel nic, ale zakládám tam záhony, které až se vrátíme, tak je osejem a budeme zkoušet.
2: Kdo se stará o zahradu nebo o zahrádku, tak ví, že to dá práci, než se nachystá všechno, aby vůbec něco vyrostlo. Takže já tomu rozumím, já jsem zahrádkář. Je
3: to a tady. Nás to tedy, mě to učí, já moc zahrádkář nejsem, ale mě to nesmírně učí o trpělivosti. Protože Jirka vlastně teď jakoby nic nezasýval, ale mezi tím prostě je dovedená voda z Viktoriina jezera. My máme tu farmu přímo na břehu Viktoriina jezera, když si tedy to uváděla. A celý ten, celé to dovedení vody nějakou rozumnou formou solární energie a tak, tak to byly všechno projekty, ve kterých Jirka pracoval. A druhá věc, když mluvíme o té výbavě, tak krom toho, že je Jirka kluk z vesnice, tak vlastně také dělal v obchodu. A úplně nová kategorie toho, co na té farmě je potřebí dělat, je, že kromě toho, že to vypěstujeme, tak to potřebujeme dostat na trh. A to je Jirkova parketa a musím přiznat, že se nám z mnoha důvodů těžko odjíždělo. Jedním z těch důvodů bylo, že těsně než jsme odjeli, tak nám náš spolupracovník pastor Paul řekl, že sehnal v místním městečku pro nás obchod. A to je velká věc, protože obchod zděný, zatímco my jsme pořád počítali, že budeme mít nějaký takový, představte si, trhy vánoční, takovou nějakou dřevěnou budku a tam, že budeme prodávat naše plodiny. A dneska je tam připravený zděný obchod a budeme vlastně moci ty produkty z té farmy dostávat na trh. A to je taky jedna z věcí, které musíme ty místní naučit. Jedna věc je, že si vypěstují sami pro sebe, pro svoji spotřebu, ale další věc, že mohou vlastně začít pracovat s těmi přebytky a zhodnotit je třeba v našem obchůdku nebo i svým způsobem. Těch dovedností, které se můžou okolo toho naučit, je spousta.
2: Je to tak a pan Bůh ví, co dělá. Viktoriino jezero, musíme si to tady říct, protože já, když jsem se připravovala na tenhle pořad, samozřejmě jsem se musela podívat na mapu, musela jsem se podívat, co to Viktoriino jezero obnáší. No a první věc, která na mě vykoukla, je, že je to zabijácké jezero, že jsou tam nějaké bakterie, že se tam nesmí koupat, že je to vysoce nebezpečné pro lidi, takže žádná koupačka. A Lída tak miluje koupání.
3: Tak Jirka ukazoval, že bude odpovídat on, ale tady do toho musím vstoupit. Já, srdce mi kvácí. Stojíte na břehu jezera, teď se tam ty vlnky honí, vypadá to spíš jako moře. A já bych tam do toho vběhla, ale opravdu nám to vřele místní nedoporučili. Místní se v tom koupou, umývají se, ale taky jenom vlastně ti rybáři, kteří jsou okolo. A jde o to, nejsem žádný odborník, ale že ve vodě by měla být nějaká bakterie, která vlastně i přes kůži, nejenom přímo třeba vdechnutím nebo tak, tak se umístí, ubydlí v játrech a vlastně jako člověka zabíjí. Jmenuje se právě nějaká krvinka nebo něco takového, takže opravdu je velmi, velmi nebezpečné.
2: Že prý 5 000 lidí ročně tam zemře?
3: Nepochybně, a to je jenom na tu bakterii. A další nebezpečí, která Viktoriino jezero skýtá, Jirko...
4: No Lenko, ještě se zeptám kontrolní otázku. Jak je velké Viktoriino jezero?
2: No to já samozřejmě jsem si nezapamatovala a ty mi to děláš schválně. Ty víš, že já si čísla nepamatuju.
4: Já nemám taky ne, napsáno. Tak jsem si to chtěl jenom ubezpečit. Já vím, že asi velké jak polovina České republiky. Nevím, jestli je největší sladkovodní jezero nebo druhé největší, ale je velké. Opravdu je velké a je nebezpečné. Je plné života, to je pravda.
2: A ryby tam normálně žijí.
4: Ryby tam žijí, ryby se jedí?
3: Ano, jedí.
4: Jedí, jsou dobré, ale srdce by nemuselo krvácet jenom z toho žalu, že se nemůžeme koupat, ale i z toho, že nás tam může něco kousnout. Jsou tam krokodýly, to je reálná hrozba, jsou tam hroši, to je reálná hrozba, jsou tam ještěři, to už jsme všechno tak nějak jakoby už načetli, takže máme velký respekt.
2: A nepotkali ještě.
4: Zatím ne.
3: Ještě raz jsme potkali.
4: Ale máme velký respekt a právě tím, že jsme v takové té divočejší části, to znamená, jsou tam rákosiny, jsou tam takové ukryty, které jakoby právě skýtají ten prostor pro tady ty predátory, tak si musíme dávat velký pozor, dělat velký hluk, nechodit tam za soumraku nebo za úsvitu. Takže je to respekt. Takže žádné loďky, žádné koupačky, nic takového tam nehrozí.
2: Kde je ta romantika?
3: Pohled na ty loďky, jak ti rybáři tam vyjedou, tak to je romantické. Jinak jsou to ale teda tvrdí hoši. Ale když jsme u těch tvrdých hochů, tak mě fascinuje, jak ti místní jsou opravdu zžití s tím, že věci se můžou pokazit. Takže oni nám třeba úplně s klidným hlasem řeknou, tak tady před 2 dny našli okousaný nějaký dítě, protože ho prostě krokodýl Claudio si vzal a teď ten byl prostě úplně jako, že jako tragédie a oni o tom mluví tak strašně věcně, protože prostě to je součást života. Nebo tady je to plocha, tady je to placatý, tady budou hroši vylejzat. A hroši jsou vlastně nebezpeční, zejména když mají mladý. Takže jednak nám chodí po farmě a šlapou nám do toho našeho zelí, ale když bychom se s nimi potkali, tak se jich všichni bojíme. Jsou jiná místa, kdybyste měli farmu někde jinde, tak tam, když je to do kopce, tak oni nevylezou, ale tohle je ideální pro ně prostředí, které je zve, aby
2: takže
3: vyběhli
2: hroši.
3: Ven.
2: Hroši. Tak u nás divoká prasata ničí. No. Zahrady a u vás hroši. No, jsme zkrátka v Africe, v pořadu Fortepiano a ještě tam zůstaneme i po následující písničce.

0: vidění.
1: Jsi viděl děti? Mm-hmm. Co ty děti? Jsou tam? Jsou tam kolem?
2: Je jich tam spousta. Opravdu je jich tam spousta. Školy jsou tam jinačí, jsou v mnohem větším počtu, když je nějaká akce, je jich tam opravdu hodně, jsou, pro mě jsou milé a roztomilé, jsou hravé.
1: Ty máš rád děti.
2: Mám rád děti, ano.
1: Tak pán Bůh ti ukázal děti, protože ty máš rád děti.
2: Jo, a myslím si, že i naše programy v podstatě jsou zaměřené na děti, jsou zaměřené na školní děti, přemýšlíme a rozvíjíme myšlenku, že bychom rádi vytvořili i mimoškolní aktivity pro děti, jak na farmě, tak možná i v tom blízkém městečku. Takže okolo dětí se to opravdu motá. I ten art camp, který tam založila Hanka před 3 lety, a vlastně letos je 3. ročník, tak se týká dětí, protože během 14 dnů, 2 týdenních turnusů v podstatě ten art camp navštíví zhruba 400 až 500 dětí, kteří prostě můžou strávit, myslím si, že plnohodnotný čas hraním, učením a něčemu novému, k čemu by prostě v tom období těch prázdnin nepřišli. Takže ty děti jsou tam opravdu všude.
1: Takže to sedí.
2: Sedí.
3: Na Artcamp se moc těšíme. Jeden z důvodů, který nás jakoby omezil v tom čase tady v České republice koncem července, odletíme zpátky, protože první 2 srpnové týdny se budeme právě setkávat s českým týmem na Artcampu, na tomhletom programu. Zajímavé je, jak děti reagují na bělochy. Je to, kdyby to bylo v Nairobi, tak tam přeci se bělochů pohybuje více, ale my jsme opravdu úplně v zapadlé, zapomenuté oblasti a ty děti mají... Některé se úplně bojí a některé jsou úplně, my jedeme autem a oni úplně výskají takovým jako totálním šokem. Něco jako kdyby tady, dneska už jsou děcka více zvyklá na černochy tady, ale řekněme třeba za totáče, za socialismu, když byl černoch, ale černoch, a teď se prostě nemůžeš ubránit, aby ses na něj nekoukala. Tak tohle mají ty děti a prostě jedeme a oni prostě úplně vykviknou blaho, úplně mzungu, což znamená běloch, takže mzungu a volají na nás mzungu a nejčastější věta, kterou slyšíme, je how are you, takže nečekají moc na odpověď. Děti jsou nadšené z bělochů a děti nám se moc líbí, jak děti žijí jako obyčejně v takovém tom ještě, v takovém tom prostém, že nemají za zakoníčkovaný den a rodiče nejsou helikopteroví rodiče, kteří je hlídají na každém kroku a někdy já sama si říkám, tohle je nebezpečné, když ta naše holčička, protože na našem pozemku žije rodina pomocníků a mají dneska 5letou holčičku a když tam prostě někde leze, tak já se někdy zastavím v tom evropském myšlení, tady bych ji měla chránit, ale maminka ji nechá a ta holčička se učí zkušeností a někdy si zapláče, ale vždycky to přežije. A v něčem ta jejich přirozenost je úžasná. A na druhou stranu v nich v mnohých vidíme takový usazený smutek, protože ten život je těžký. A setkáváme se s mnoha dysfunkčními rodinami, otci alkoholici, maminky sedřené, obživu obstarávají, jak umějí. A třeba součástí toho programu, do kterého jsme nastoupili, organizace Shine Bean, mimo mluvíme o dětských farmách, maličkých políčkách, kde si vydělávají, kde si vypěstují něco skonzumují a z prodeje přebytků si vydělají na školné. Už sama skutečnost, že potřebují zaplatit školné a mnohdy to ty rodiče nedokáží, nezvládnou finančně. Tak součástí toho programu Shine Bean je také ten klasický, tak jak to známe úplně nejčastěji, ten sponzorský program, že Češi posílají peníze na školné, ale nám přijde právě úžasné to, že Shine Bean má nástroje, aby to nebylo jenom závislé na tom, co někdo pošle, ale že se vlastně učí sami se o sebe postarat a české peníze jim pomůžou se nějak jako odpíchnout, mají semínka, mají prostě nějakou podporu, ale do budoucna jsou soběstační. Takže když mluvím o jistém smutku v těch dětech, tak to vnímám, je tam velmi silné násilí na děvčatech, takže v našich klubech prostě děvčata učí 12letý holčičky, učí, že do školy musí chodit podél hlavní cesty a ne po straními uličkami, protože se může stát, že v té buši na ní vyskočí nějaký chlapa znásilní. Běžná věc. Svým způsobem velmi jako ostrý a těžký život.
1: Dostali jsme se k tomu prakticky.

0: Jakému životu u Viktorie na jezera, kde žijete? Jirko, co ty k tomu chceš říct? Ty ses naklonil, že něco chceš říct. Ne? Já mám tady teď takovouhle otázku. Já vím, že než si Lído jela, než jste se chystali, že jsem měla velké zdravotní problémy. Jakého byly původu, nemusíme říkat. Možná, že s odstupem času si něco odhalila, co si předtím nevěděla. Ale ty jsi tam rozkvetla.
1: Já musím říct, a teď je to trošku ošemetné, protože náš příběh může evokovat to, co se dneska, je takový ten moderní trend, že se odstěhuješ do nějakého země třetího světa a žiješ tam ten klidný život v tom sepětí s tou přírodou, a obávám se, že někdy mají lidé představu, že misionáři jsou lidi, kteří za naše peníze si tam prostě žijí.
0: Jdou klidný... si na dlouhou dovolenou odpočinek.
1: A s odstupem musím říct, že jsem zjistila, že ten život tady je paradoxně mnohem více neurotický. My mluvíme o těch těžkých věcech a zdá se, že tady máme jako v Česku lehčí život, ale v tom prostředí, kde my žijeme, je to nelehké, ale jakoby přirozené. Já najednou mám pocit, že náš život tady v Česku je tak trochu skleník, ve kterém nás třeba zaskočí to, že se dějí problémy. My si to pořád opakujeme, ty to tady v pořadech říkáš, to, že žiješ s Ježíšem, neznamená, že nebudou problémy, že ti připraví bezproblémovou cestu, ale v zásadě jsme pořád zaskočení, ať věřící nebo nevěřící, když přijde problém, tak jsme vyřízení, že jako jak se to mohlo stát vlastně. My jsme, jako bychom měli nějaký, to anglické slovíčko je entitled, jako bychom měli nějaký nárok na to, že to bude bezproblémové. A ve světě, kde žijeme my, je to svým způsobem klidnější. Takže já myslím, že spoustu zdravotních komplikací odešlo tím, že ten rytmus je jakoby klidnější, přesto, že vlastně přináší výzvy skoro na každém kroku. Mm-hmm. Takže tady je to o sprintech. Tady prostě sprintuju do práce a na 100% prostě dělám 8, 9, 10 hodin a pak dosprintuju domů, pracuju proto, abych mohla doma na 100% odpočívat, a tam vlastně pracujeme pořád, tam prostě jdeme a co se objeví na scéně, tak musíme vyřešit, nejsou to lehké věci, ale pořád se jde dál, pořád se suneme dál. Jirko?
2: Já jsem jednou dostal takový obraz, který to možná může tak vykreslit, a to je obraz cesty. U nás máme, my se tady teďka jajkáme z toho, jak je tady čisto, jak je tady uklizeno.
1: Já bych někdy políbila ten asfalt, jak je hladoučký, úplně bych si klekla a dala bych tomu pusu, že jedeme prostě.
2: A ty silnice jsou rovné. Je to opravdu tak. Mnohem víc si toho vážíme než předtím. A my, když jeden třeba do práce nebo absolvujeme pořád stejnou cestu, tak víme, že prostě ta cesta má občas někde nějakou díru, nějaký výmol a prostě umíme se tomu vyhnout. Ale víme, že tam je pořád. Možná po zimě tam něco přibude.
0: A bude tam pořád.
2: No, ale zase ji třeba i opraví.
3: Spraví se.
2: No, africká cesta je trošičku jináčí, protože jsme na ní v podstatě denně, tak pominuli asfaltu, teda ten název, že tam ten asfalt je, ale je tam taky spousta děr, tak hlavní části dopravy se odehrávají na polních cestách. Jako český název polní cesty, a ještě si udělejme prostě mnohem jakoby větší díry. A já jsem zjistil, a když mě to Hanka říkala, když jsme tam přijeli, tak ona říkala, no, tady se prostě ty cesty mění. A já říkám, jak se můžou měnit? Prostě pořád jedu z bodu A do bodu B, tak ta cesta tam je pořád. Ale oni se opravdu mění a mění se každý den. Každý den ta cesta vypadá jinak, protože není pevná, není zpevněná, v období dešťů je to hodně proměnlivé. Tak prostě pořád musíme dávat pozor, jak se z toho bodu A do toho bodu B dostaneme, a je pokaždé jinačí. A já jsem dostal takový právě ten obraz v tom, že jak se žije v Africe, no každý den jinak. My jdeme každý den jakoby do toho stejného bodu, třeba příklad na farmu nebo do města, ale každý den jdeme jinou cestou a musíme řešit jiné výzvy, které tam jsou. Je to klidnější, je to víc rozložené v čase, ale prostě tak to tam je.
0: Horko, horko, horko.
1: Ano, ano, ano.
0: Lída má ráda horko. Co ty, Jirko?
2: Já už taky.
1: Je nám tady zima většinu času, co jsme. A to prosím v téhle sezóně.
0: Když bychom mluvili o jídle, o lidech, o kultuře, o podmínkách k životu, něco už jsme tady trošičku tak nasáli, jak to tam vypadá, ten rozdíl je opravdu dost velký v tom životě tam a životě tady. Je něco, co vás vyloženě překvapilo, protože ono, některé věci si může člověk načíst nebo podívat na dokumenty, navštívíš tu zemi, ale potom, když tam seš, tak je to úplně jiné. Je něco, co vás vyloženě překvapilo?
2: Úplně na první dobrou ne, protože my jsme opravdu měli předtím ten vision trip, takže jsme si už něco zažili. To, že se tam standardně jí rukama, to, že už si na nás v místech, kam chodíme se stravovat, tak už nám nenosí ty příbory, protože už načetli, že už i my umíme těmi rukami jíst. To, že už se přestali divit, že třeba konkrétně já mám rád tu jejich kaši, kterou oni tam jí úplně ke všemu a každý den, tak jako u nás chleba, tak tam se jí ugálí, což je taková kukuřičná kaše, knedlík, představa v jiné formě. Tak to jsou věci, které, na které se, myslím si, že jsme se dobře zvykli a to jídlo je tam prostší, ale je dobré a já nevím, já tam nevidím žádnou nějakou disharmonii. Takže v tomto směru nás asi nic nepřekvapilo. Musíme si dávat pozor na hygienu, musíme si dávat pozor na čistou vodu, ale to jsou takové obecné věci, které platí asi, myslím, že pro všechny tady tyto krajiny.
0: Je něco, co bylo velmi obtížné pro vás ze začátku, co bylo takové nejobtížnější?
1: Já musím říci, že ne ze začátku, ale naopak s postupujícím časem, protože na začátku jsem měla takovou euforii, že s kým se setkáme, tak se na nás usmívá a možná i díky tomu, že nás vždycky uvedl někam pastor Paul, tak byli jsme, nemuseli jsme se nějak prokazovat prostě díky jemu, ale s postupem času jsem já zjistila, že mě trápí bariéra, kterou ta moje bílá kůže vytváří, tak už jsem to naznačila, že já jsem vlastně tady v Česku byla, a teď řeknu, jako zvyklá. Já jsem vždycky za to byla vděčná, ale ty komunikační cesty byly velmi snadné. Pro mě z nějakého důvodu bylo snadné navázat a vlastně velmi brzy se dostat do hloubky v rozhovoru s někým. A tam to nejde a pro mě je vlastně velké překvapení a často i zdroj frustrace. Někdy si zoufám, že se mě to snad nikdy nepodaří, že pořád budu, ono je to znásobeno tím, že jsem bílá, potom stojím na kazatelně, takže seš ta kazatelka. Bílý člověk pro ně znamená, že má peníze, pro ně bílý člověk je bohatý člověk. Je tam spousta filtrů, které nás pustí a právě jako návštěvníka tě pustí někam, připadáš si, že jsou všichni přátelští, že tě vítají, ale když tam chceš žít natrvalo, chceš tam být a to je náš úkol. My tam prostě budeme žít, dokud nás Pán Bůh neodvolá, nebo dokud, myslím, neodvolá zpátky do České republiky, neodvolá ze života, to nevíme. Tak ve chvíli, kdy tam žijeme natrvalo, tak já ve své vztahovosti narážím na to, že mě k sobě nepustí, protože mě mají strčenou do nějaké škatulky, na nějaký možná piedestal a já bych chtěla s nimi být nablízko.
0: Vnímáš to taky tak, Jirko?
2: Já to vnímám trošičku jinak, už z mé povahy, která je jinačí než lidušťina. Jsem vděčný za to, že mě Pán Bůh dobře zná, zná mě dokonale, takže třeba spolupracovníci, které mám na farmě, tak jsme na tom velmi podobně jazykově, protože oni mluví svým národním jazykem Luo a s angličtinou jsou na tom plus minus stejně tak jako já, ale tím nás to dává na tu úroveň toho, že prostě tu komunikaci si dokážeme zajistit a vyrobit a prostě takto a já mám ty vztahové věci spíš jako jeden na jednoho. Jo, nemám tu možnost a nemám ani to obdarování jakoby mluvit k vícero lidem. Takže v tomto se pro mě nic nemění a já jsem na to takto zvyklý a možná se i takto mě daří to navazování vztahu v tom čase i v té společné práci, protože my tam společně pracujeme. Já tam nechodím dozorovat, ale my tam opravdu společně pracujeme a tvoříme ty věci. Tak já jsem spokojený. Navíc A to zase dělá Pán Bůh. Prostě přidal nám tam třetího člověka na farmu, který nejenom, že tam kope záhony a kanály odvodňovací a tady tyto věci, ale my jsme v tom čase, kdy se poznáváme, tak v podstatě on se nám svěřil v tom, že prostě má poslání i v učednictví a prostě má touhu dělat právě skupinky s dětmi a jeho činností tím, že se přestěhoval na farmu, tak už tam prostě už za ním ty děti, ty místní děti chodí.
1: Mládež spíš.
2: Mládež, už tam čtyři mladí lidi prostě dali život Pánu Ježíši díky jemu, že tam je. A to je zase úplně zase jiný level té spolupráce, ale je to spojené s tou mou prací. Takže já jsem spokojen.
1: Ne, to je možná historka na závěr, že my vlastně opravdu vstupujeme do věcí, které Pán Bůh připravuje, které my bychom nevymysleli. A tenhle Felix je příklad. Prostě Leni, představ si, že najímáš kopáče. Sežeňte nám někoho, kdo bude schopný kopat rigoly. A Pán Bůh přivede člověka, který má osobní vztah s Ježíšem, má touhu evangelizovat a velmi v krátké době to udělá s lidmi z místního jako vesničky, která je kousek. Jako my uděláme
0: ono,
1: jeden krok a Pán Bůh má připravené ty další. Takže jediné, co potřebujeme a za co se modlíme a budeme rádi, když kdo nás posloucháte, tak budete i tohle, když si na nás vzpomenete, pomáhat nám svými modlitbami, abychom vstupovali do těch dveří, které Pán Bůh otevře, protože pak se to tam rozbalí a abychom pokud možno ušetřili ty slepé uličky, ve kterých to protlačíme nějak sami nějaké svoje nápady, ale nebude tam připraveno tohle plus navíc.
0: Tak to je krásný závěr naší dnešní hodinky. Utekla strašně rychle, my to víme, jak to tady letí v rádiu. A doufám, že to není naposledy, co tady takhle spolu jsme. Budeme rádi za každé další zprávy z misie, konkrétně z Keni, od Viktorína Jezera, od Jirky a Lídy Matuškových. A vy se tam učíte svahilsky, že? Nebo jak se to tam učíte? Můžete na závěr nás třeba pozdravit svahilsky?
1: Já jsem si připravila něco jiného, ano. A všichni to poznají, takže na závěr je kratičká písnička. Poslouchejte pozorně. Kichwa mabega magoti vidole magoti vidole magoti vidole kichwa mabega magoti vidole macho masikiom domo pua.
0: Asi víme, někteří
1: kolena, palce, kolena, ano. Doslova.
0: Dobře, a Jirko, nějaký ten pozdrav by si zvládl, že jo?
2: Jumbo.
0: A co je to jumbo?
1: Jumbo je všechno. Ahoj, když přicházíš, ahoj, když odcházíš. Univerzální, tím nic neskazíš.
0: Tak, pozdravem jumbo se loučí z fortepiana i dnes i Lenka Malinová. Mějte se moc krásně, za týden si můžete poslechnout další rozhovor.

skončila repríza pořadu Fortepiano. Jeho příští premiéru vysíláme v pondělí v 10 hodin. Hostem moderátorky Lenky Malinové bude Antonín Strnad. Mluvit s ním bude o nejbližším společníkovi. Znělka ohlásila poledne. Je sobota 13. června, u vysílání Rádia 7 je s vámi Petr Raus. Modleme se. Pane Bože náš, ty, který nám chceš být tou nejbližší bytostí, skláníme se před tebou a děkujeme ti za dnešní den, který jsi přidal k našemu životu. Děkujeme, že jsi s námi, že se v tobě můžeme skrýt v každé tísni a přinést ti každou svou bolest. Současně děkujeme, že stojíš o naše blízké, že ti na nich záleží, ba že ti záleží na každém člověku. Prosíme, uč nás milovat ty druhé stejnou láskou, jakou je miluješ ty. Dávej nám k tomu milostivě dost síly i odvahy. Amen.

0: Vy jste při uvedení toho alba Skrytá v těbe, ještě se k němu vrátím, tak jste uspořádala koncert, na který jsme se vydali i s kolegy. A já jsem se chtěla zeptat, jaký měl ohlas ten koncert, případně ještě nějaký dozvuk po tom odehraní.
1: Myslím si, že velmi dobrý. Já jsem byla

0: Pochopené, ja si myslím, že som ešte takú pozitívnu reakciu, spätnú väzbu teda neprijala po žiadnom koncerte, teda tak, v takej masívnej forme a naozaj čo takú hlbokú, ako keby ľudia mi posielali správy a vlastne ako keby to fakt, že celé svoje srdce vyliali, že ako sa im to páčilo, že zažili vlastne niečo, čo ich oslovilo aj po tej umeleckej stránke, ale aj po tej duchovnej, že sa to podarilo vlastne spojiť to, čo bol aj zámer toho celého. Takže vďaka Bohu, no, že si to takto použil na dobré.
1: Napsala jste mi na album věnování Bezpečí a úkryt od Hospodina, přeje Miriam Kaiser. Jak si představujete Hospodinovo bezpečí a úkryt?
0: No, myslím, že tým, že sa práve utiekame k nemu, tak on nás vlastne zastrešuje. Lebo tam hneď vlastne, to je citácia aj z toho Žalmu 91, je tam, že ak máš útočisko Hospodina, a u neho svoj úkryt, tak on vlastne, on ti v podstate zastrešuje. Že nie, ja si nemyslím, že to je úplne niečo, čím Boh zastrešuje všetkých ľudí, ale keď my teda dôverujeme Bohu, že on je ten, ktorý nám dáva to bezpečie a ideme k nemu a prosíme ho o to, tak on nás podľa mňa prevádza všetkými tými obdobiami. Vlastne prevádza nás, aj keď sa nám možno, že zdá, že ako keby Boh pritom není, ale je tam. Takže my, keď sa k nemu utekáme, on určite odpovedá a určite nás chrání.
1: Vzpomenete si možná na moment nebo na období, kdy ste prožívala nějaký nepokoj a utíkala se k němu, prožívala nebo neprožívala pokoj, jo? Že vám něco chybělo a hledala jste právě u něho bezpečí a úkryt?
0: Ja mám pocit, že som zažila taký veľmi náročný vzťahový problém, ktorý ma tak dosť silno zasiahol, nie na mesiac, ale myslím, že to bolo aj viac ako 2 roky. A vlastne, keď som tým prechádzala, tak všaké veci sa vyplavovali a všetko sa riešilo. Vtedy som si vlastne uvedomovala, že Boh je nad tým a že u ňom môžem zažiť to bezpečie. Takže pre mňa to bolo v rámci tohto vzťahového problému veľmi také dôležité.
1: Děkuji za upřímnost a za otevřenost. Na tom albu Skrytá v těbe nejsou jenom zhudebněné žalmy, ale je tam i vámi napsaná píseň Otče můj, ale taky je tam zhudebněná část Jeremiášovo nářku. Uhum. Co když než si to pustí, tak si řekne, no jo, tak nářek, tak to bude nějaký jako smutný a v molové tónině, ale ta píseň je úplně opačná. Ta píseň je za mě, jednak teda s kolegyní Broňou, jsme si říkali, že je to naše nejoblíbenější z alba. A právě protože je taková rytmicky jako zvláštní, že je vlastně opak toho, o čem je, jo, že to je nářek a zároveň, ale je to vlastně povzbudivá píseň. A žánrově má takové jako zajímavé rytmy, že začíná celkem pomalu, ale potom se to promění, jako ty melodie a všechno připomíná mi to židovskou hudbu, melodii a pak jako maďarskou a čardáš a tak dále, nebo slovensko-maďarské, takže nevím, jestli to třeba někdo takhle vnímal, jestli jste se s tou reakcí setkala, kulturní.
0: Ano, já ju vnímám jako takovou ala romále. A jsem rozmýšlela, že či ju nenahrať s Romami, že to by bylo podle mě také autentické. V této pěsni by se to hodilo. A máte pravdu, že toto je jedna z najradostnějších, možná že aj úplně, že najradostnější, paradoxně najradostnější pěsně z celého albumu. No tak vidíte, tak aj plač Jeremiášov tam má také svetlé chvíľky. Vlastne celý ten text, keď si čítate, toto je myslím, že z 3. kapitoly a neviem, či to bol druhý, alebo prvá, druhá kapitola, tak tam je to úplne, že zlé, proste si vybavuje všetky tie hrôzy, čo Boh spôsobil Izraelu a ako ich to zasialo, však vieme. A on povedal, že keď si na to spomínam, tak chradne moja duša, že moje telo je úplne, že mŕtve. Ale že nie, že toto, už si nechcem si toto stále pripomínať, že chcem sa na toto upriamiť. No a toto je vlastne tá zmena, ten prelom. A tiež je to vlastne taká spievaná teológia, že my máme vlastne upriamovať mysel na Boha.
1: Moc děkuju za to, že jste si udělala čas, za to, že jste nám i posluchačům řekla více o tom albu Skrytá v těbe. Ještě poslední otázka na závěr. Chtěla byste si zkusit někdy, že se zmínila, teď jsme zmínili tu romskou kapelu, zahrát nějaký jiný žánr úplně, než kterýmu se věnujete? Úplně, že skočit jako buď úplně do jiného rytmu a do jiného žánru a la Vanessa May nebo úplně něco jiného? Že elektrické housle máte, to vím.
0: Ja mám pocit, že ja tak dosť ako miešam tie žánry, lebo vlastne to world music, to je hudba, ktorá sa inšpiruje ľudovou melodikou a už aj na tomto albume napríklad cítiť, že pieseň Ďakujem ti z celého srdca je taká reggae trošku. A to som si vôbec neuvedomila, že to je reggae. Takže podľa mňa tie vplyvy tam sú, ale ja s nimi nejak podvedome iba pracujem a niekto tam viac niekde cíti jazz a jazz mi je napríklad veľmi blízky a ráda ho aj počúvam. A niečo je teda viac doľudová, niečo možno, že trošku cíti takou modernou klasikou alebo pesničkárstvom. Rozmýšľam, že či je tam niečo také popové. No práve táto regióna pôsobí tak trošku popovo, že to je taká najpopovejšia skladba. Takže tak.
1: Takže budete v tomhle asi pokračovať. Tady v té, ja nechci říct, jako míšanici nebo míchanici, to zní trošku... Nechci to degradovat, tak to tak jako zní trošku.
0: Ale je to míšanice, ano.
1: Takže se můžeme těšit na něco v tomto duchu podobného a zase trošku z jiného soudku, je to tak?
0: Asi, hej, no to, čo mě tak špecifikuje, jsou právě tě husle a teda já jsem aj veľa skladiem napísala instrumentálnych, alebo tak jemne experimentálnych. Takže tá tvorba je naozaj taká dosť široká a neviem, že čím by som ju ešte mohla rozšíriť. Asi podľa mňa to, čo nebudem asi robiť, lebo to mi není úplne vlastné, je ten stredoprúd taký.
1: Ten pop,
0: alebo to, jak teraz vlastne chvály sú vedené, keď počúvame tú svetovú scénu, tak Hillsong a podobné. Niekedy mám pocit, že jedno podobné druhému, že je to všetko také rovnaké, tá produkcia, také vrstvenie proste iba zvukov a rôzne pady a také tlačenie na emócie, ako keby takou húčavou hudbou. Nehovorím, že ani to, aj to som niekde využila v tvorbe, ale proste pravdepodobne nepôjdem úplne týmto stredoprúdom, že asi budem stále robiť niečo, čo je také trošku okrajovejšie.
1: No díky za tú odvahu sa toho držať. Hostem Pohovky byla Miriam Kaiser, povídali jsme si o albu Skrytá v těbe. Ať se vám daří a ať vás pán Boh chrání a inspiruje i nadále.
0: Ďakujem vám pekne aj za rozhovor a za vašu priazeň. Nech vás Boh žehná.

Dozněla repríza pořadu Pohovka. Další reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí, hned hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak v úterý v 21 hodin. Zaposlouchat se budete moci do alba skupiny Adonai. Vytrváme.

Znělka ohlásila 13. hodinu. Je sobota, 13. červen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Milé děti, dnes se těšte na pohádky královské. Čekají vás odvážní a moudří hrdinové, kteří jsou připraveni vykonat veliké věci.

0: Milé princezny, milí princové, vítejte v dětském pořadu. Říkáte si, proč vás oslovuji zrovna takto? Inu, je to proto, že dnešní pohádky budou všechny o králích. To jsou ti, co nosí na hlavě korunu. Prostě panovníci. Ale pozor, nespleťte si krále s králíkem. To je úplně jiná kategorie.
1: Vážení králové veliké koruny nosí. Svobodní králíci povenku běhají bosí. Král se od králíka může lišit dvěma písmeny. Konkrétně I a K. Nebo taky počtem nohou, velikostí uší či zubů a někdy i důležitostí, kterou někdo vymyslel. V izraelském národě měli původně jen králíky. Krále nepotřebovali, protože měli Boha a proroky a při rozhodování o důležitých záležitostech stačil souhlas většiny. Jenže jak šel čas, izraelské kmeny měly s domlouváním stále větší problémy. No, jinak řečeno, hádali se. A taky viděli, že okolní národy mají krále, kteří vypadali mocní, silní, vznešení, krásní. No, to spíš královny a princezny, že jo? Zkrátka, lesk královské koruny je prostě tak oslňoval, že neviděli, jak královi poddaní, neboli králíci, museli tvrdě pracovat, aby uspokojili královi a královniny a princezniny požadavky. A taky, že museli krále poslouchat, ať se jim to líbilo, nebo ne. Izraelité si neuvědomovali své jedinečné postavení, které ustanovení království navždycky kosí. Protože vážení králové veliké koruny nosí a králíci povenku sice běhají bosí, ale už nejsou svobodní. A tak, když izraelští starší přišli za prorokem Samuelem s žádostí o krále, byl z toho smutný nejen Samuel, ale hlavně ten jediný král s velkým K, Bůh. Samuel je varoval, že s králem s malým K přijdou velké trable, ale nedali si říct. Tak jim Bůh dal, co chtěli. Vybral z Benjamínova pokolení dobře vypadajícího mladíka jménem Saul a poslal oslice jeho otce, aby se vydali na výlet. Saul se vypravil oslice hledat. A když je nikde nemohl najít, napadlo ho, že by mohl zajít za prorokem Samuelem, aby mu s oslicemi pomohl. Samuel polil Saulovi hlavu olejem, čímž ho pomazal za vévodu nad Izraelem. Oslice mezitím Bůh poslal domů. Samuel svolal izraelský národ, představil jim Saula a všechen lid začal volat: ať žije král! Hospodin Bůh však chtěl Izraelcům připomenout, že i když mají krále s malým K, ten pravý král s velkým K je stále on. Poslal proto na zem hromobití a déšť, a to přesto, že bylo období sucha. Ze svobodných králíků se stali králíci ustrašení. I když měli Saula, krále sice korunovaného, ale s malým K. Král s velkým K je však ujistil, že stále jsou a budou jeho vyvoleným lidem. I když vážení králové na hlavě veliké koruny nosí a všichni králíci povenku běhají bosí, Bůh neustále svůj lid na srdci nosí.

O bílé laňce. Mladičkou královnu tížily přísné zvyky na královském dvoře. Jak mohla, odběhla si na kraj lesa a tam se bavila po svém. Zula si střevíčky a brouzdala se v potoce. Vzpomněnek si pletla věnečky a z bílých křemínků skládala oblásky květin a zvířátek. Jednou seděla u lesní tůňky a ze sítí si dělala zelenou kolébku, že do ní položí kytičku sedmi krásek jako panenku a bude jí houpat. Tu vyskočila z tůňky žába. Sedla si proti královně a upřela na ní oči jako dva lesklé korálky. Pleteš si vlastní starost, královno, zaskřehotala. Nerozumím ti, žabičko, odvětila královna. Brzo porozumíš, řekla žába, narodí se ti dcerka, hezká a skromná jako ty sedmi krásky, a budeš s ní mít velké trápení. Královna večer vyprávěla králi, co se jí přihodilo. Král se mračil, proč prý pořád ze zámku utíká, venku, že jí kde co jen poblázní. Ale nedalo mu to, druhý den šel k tůňce sám. Do ruky si připravil kámen, že žábu zabije. Sotva tam přišel, z tůňky vystrčila hlavu žába a zaskřehotala. Vím, co držíš v ruce, králi, zahoď to, brzy ještě těžší kámen poneseš v srdci. Král se zarazil a pustil kámen z ruky. Udělal jsi dobře, pravila žába. Jednou bude tvá dcera ráda, že jsi mi neublížil. Až se ti narodí, dobře jí střes. Do jejich 16 let nesmí na ní dopadnout ani paprsek denního světla. Neuchráníš-li ji, budete všichni naříkat. Žába se potopila pod vodu a král se zamyšlen vrátil domů. Zavolal nejlepší stavitele a dal zbudovat veliký zámek. Když jej dostavěli, královští manželé se tam s celým dvorem odstěhovali. Byl to zvláštní zámek, neměl dveře ani okna a dovnitř se chodilo podzemními chodbami. Dohadovali se, co to znamená. Měli krále za blázna, nikdo však se mu do očí neodvážil nic říci. Začas se královně narodila hezká dcerka. Král musil aspoň před ženou s pravdou ven i pověděl jí, jak se věci mají a co mu žába z lesní tůňky řekla. Teď byl celý dvůr na krále rozhněván ještě víc. Král vydal přísný rozkaz, že princezna nesmí ze zámku ani na krok ven a že musí žít a být vychována tak, jako by zámecké komnaty byly jediným světem.

0: Princezně dali jméno Jitřenka. Žila a rostla bez denního světla v záři nespočetných svic. Ale co je sta a sta nejskvělejších svic proti jednomu slunci? Rodiče ji zahrnuli vším možným, aby jí aspoň trochu život zpříjemnili. Opatřili jí loutky a ty se pohybovaly jako živé a předváděli Jitřence veselé kousky. Z dalekých zemí obstarali hrací strojky a ty hrály všechny možné písničky, co jich na světě je. Písničky však byly beze slov, aby se nic nedověděla o světě. Jitřenka s léty dospívala a s léty rostl zármutek rodičů. Jitřenka jim často dávala všetečné otázky. Z čeho kuchař udělal tuhle dobrotu? Ptala se, zakusujíc se do krásného jablka.
1: Nejsem přece kuchař, odvětil král, neptej se a jes.
0: Z čeho je ta vonavá věc? Ptala se matky, která jí přinesla kytičku fialek. Nauč mě, jak se dělá.
1: Jednou tě to naučím, dceruško, odbyla jí matka.
0: Viděli, že dlouho nemohou před Jitřenkou tajit, jaký veliký, zázračný a krásný svět se rozprostírá mimo zámecké zdi a byli z toho den ode dne sklíčenější. Jitřence stále živoření v ponurých komnatách nesvědčilo. Byla bledší a bledší, slabší a slabší, jen ji mezi ty svíce jako mrtvou položit. Těžce se roztonala a lékař usoudil, že ji uzdraví jen čerstvý vzduch. Král svolal ministry, přiznal se jim, proč Jitřenku vězní a žádal je o radu. Svěsili hlavy a dumali.
2: Řekli si, králi, pravil po chvíli nejstarší a nejmoudřejší ministr, že na princeznu nesmí dopadnout ani paprsek denního světla, aby ji nepotkalo neštěstí. Proč by však nemohla být venku v noci?
0: Král se divil, že na takovou jednoduchou věc už dávno nepřišel sám. Bohatě ministra obdaroval a hned dal udělat kočár, dobře uzavřený, se střechou, která se dala odkrýt. V tom kočáře Jitřenka se svými rodiči jezdila noc co noc po kraji, odkrytou střechou vdechovala svěží vzduch a těšila se pohledem na zářivé hvězdy a bledojasný měsíc. Rychle se uzdravovala. Rodiče před ní už nic netajili. Povídali jí o světě, o potocích se zpívavými vlnkami, o květinách z rána se třpitících rosou, o skřivácích zpívajících nad zlatými lány a o slunci na modrém nebi. Jak se blížilo k úsvitu, střecha kočáru se zatáhla a Jitřenka se s rodiči vracela do zámku. S jídlem roste chuť. Ty noční výjížďky byly Jitřence málo. Kdybych aspoň jednou směla uvidět slunce na modrém nebi, vzdychla si nejednou, život bych za to dala.

Na jedné noční výjížďce zatáhli po půlnoci střechu kočáru a král s královnou si na chvilku zdřímli. Nebyli dnes zvlášť opatrní, byla to předposlední výjížďka. Zítra v noci bude Jitřence 16 let, pozítří ráno navždy opustí zámek bez oken a bez dveří a poprvé uvidí, jak je svět krásný ve dne. Nedočkavá Jitřenka využila toho, že rodiče spí. Vyndala si z vlasu jehlici a udělala do střechy kočáru dírku. Už byli blízko zámku. Slunce zrovna vyšlo a dírkou ve střeše pustilo do kočáru tenonký růžový paprsek. Dotkl se Jitřenčina líčka. Jitřenka zaúpěla a vyrazila z kočáru v podobě bílé laniky. To panstvo má divné rozmary, šeptali si kočí. Vozí sebou po nocích bílé laně. Viděl to kdy někdo? V tom už vyskočil z kočáru rozčilený král a zháněl se po princezně. Opravdu jsme ji neviděli, dušovali se kočí, jen bílá laňka běžela k lesu. Král měl co dělat, než vzkřísil omdlelou královnu, nedbal o to, co kočí povídají o bílé lani. Tryskem dojeli do zámku. Král svolal všechny rytíře, postavil se jim v čelo a prohledávali až do noci celý kraj. Po princezně však nebylo nikde ani památky. Královna se z toho těžce roznemohla. Na celý zámek padl smutek, tomu, kdo šel kolem, bylo, jako by šel kolem velké hrobky. Bílá laňka vběhla do lesa a schovala se v hustém křoví. Srdce jí bušilo strachem, nevyznala se ve světě a ze všech těch krás kolem sebe a nad sebou pranic neměla. Co jí bylo platné, že sluníčko mezi listím pouští do mechu zlatá kolečka, že tráva a kvítí se třpití v rosných krůpějích. To všechno už neměla nikdy spatřit jako lidský tvor. Je z ní bezbraná a k tomu ještě bílou barvou poznamenaná laň. V srdci jí zbyl jen lidský cit. O to nešťastnější a opuštěnější se cítila. Konečně se přece odvážila výjít z houští. Klusala trávou, až se zastavila u lesní tůňky, že se napije. Tu se rozhrnulo velké kapradí a z něho vyšla stařenka v zelené halence. Upřela na bílou laňku velké oči jako dva lesklé korálky. Znala jsem tvou maminku, pravila. Chodila si sem za mlada hrát? Říkala jsem jim, aby na tebe dávali pozor. Ale poslechneš-li mě, nic zlého se ti v lese nestane. Vyzvala laňku, aby za ní šla. Vedla jí houštinami po skrytých stezkách a došli k osamělé chýšce. Zde spolu budeme ostávat, pravila stařenka. Jakmile zajde slunce, nabudeš zase lidské podoby. Ve dne však budeš pořád laňkou. Zaříď se tu a daleko od chýšky nechoď. Laňka si brzo na ten podivný život zvykla. Když slunce zapadlo, proměnila se v princeznu. Tu sedávala před chýškou a dívala se na hvězdy. Vzpomínala na rodiče a na domov, na projížďky v kočáru, kdy se také tak dívala na hvězdné nebe. Jak tenkrát toužila uvidět aspoň jednou slunce. Nyní však se ho bála. Se sluncem ztratila lidskou podobu a celý den bloudila kolem chýšky jako bílá laňka.

Často jí lákalo proběhnout se lesem. Jednou neodolala a zašla hlouběji do lesa. Tu z houští vyjel na koni krásný mládenec a jak jí spatřil, pobídl koně a začal jí štvát. Ubohá laňka napjala všechny síly a skoro bezdechá doběhla do chýšky. Sotva se za ní dveře zavřely, dorazil k chýšce ten hezký lovec. Vidí chýšku, před ní na prahu sedí stařenka v zelené halence, z kytičky rosičky plete věneček a upírá na něj oči jako dva lesklé korálky. Neviděla study běžet bílou láň, babičko? Bílou láň? Kdo kdy viděl bílou láň, to směl mámení holečku. Byl z dlouho na sluníčku, bílou láň hledáš, to jako bys hledal bílou vlaštovičku. Co měl mládenec dělat? Obrátil koně a jel zpět. Druhého dne se bílá laňka odvážila ven až k poledni. Daleko od chýšky nešla, ale na mladého lovce stejně narazila. Spal v trávě, hlavu si opíral o bok ležícího koně. Bílá laňka se ani nepohnula, dlouho jej pozorovala, tuze se jí líbil. Tu vidí, že mu na čelo sedla velká moucha. Mladík se ze spaní pomouše ohnal, ale moucha mu pokoj nedala, až ho probudila. Otevřel oči a spatřil bílou laňku. Laňka se obrátila a jako vítr běžela k chýšce. Dveře za ní ještě ani nezapadly a už se sem přihnal mladý lovec. Na prahu sedí stařenka a plete věneček z kytičky rosičky. Podívala se těma divnýma očima na lovce. Zase hledáš bílou laň? Ale ty můj holečku, kde by se v lese vzala bílá laň? Máš mámení. Příliš se vystavuješ sluníčku. Hledáš bílou laň? To jako bys hledal bílou jiřičku. Mladý lovec se zamračil, neřekl nic a odjel. Třetí den nevyšla laňka ven, až na večer se odvážila a že celý den nejedla, pustila se do mladé trávy. A té trávy byl úzký pramen a jak si tak pochutnávala, tráva ji zavedla hloub do lesa. V tom proti ní zaržál kůň, zvedla hlavu a spatřila svého lovce, jak na ní míří šípem. Obrátila se a prchala. Najednou se jí zabodl do nohy šíp. Poklesla, ale hned vstala. S posledními silami doběhla k chýšce, vpadla dovnitř a zůstala ležet v mdlobách. Mladý hezký lovec se přihnal v zápětí. Kde je ta bílá laňka? Zahartusil na stařenku v zelené halence. Stařenka v šeru na prahu sedí, věneček z kytičky rosičky zrovna dopletla, na mládence se dívá a oči jí v tom šeru září jako uhlíky. I ty umíněný mládenče, praví. Copak jsem ti už dvakrát neřekla, že nejsou bílé laně? Máš mámení. Jistě si usnul na slunku, hledáš bílou laň, to jako bys hledal bílou tmu. Ale lovec se dnes nenechal jen tak odbít. Však ji dostanu, babičko, uvidíš, pravil. Za chvilku bude noc, nech mě tu prosím tě přespat. Už kolik dní jsem neměl střechu nad hlavou. Mám jen jednu světničku, řekla stařenka, ale bez noclehu tě nepustím. Uvaž koně za chýšku a jdi si lehnout na půdu do sena. Mládenec poděkoval, uvázal koně a vlezl si na půdu. Ve vonném seně rázem usnul.

0: Tu ho probudilo zaúpění. Škvíru ve stropě šlo na půdu trochu světla ze světničky. Zvědavě přiložil oko ke škvíře a to, co viděl, vzalo mu dech. Na loži sedí spanilá dívka a stařenka jí odvarem z řepíčku omývá krvavou ránu na noze. Na zemi leží šíp, mládenec ho hned poznal. Je to ten, který zasáhl bílou laňku. To máš z toho, že neposloucháš, slyší hovořit stařenku. Málem bys byla přišla o život. Proč jsem raději neumřela? Pravil na to druhý hlas, mladý a líbezný. Už toho mám dost, napůl žít jako štvané zvíře a půl života prospat ve své pravé podobě.
1: Kdybych tak mohla poradit tomu mládenci, co spí na půdě, ale nesmím, řekla stařenka. Stačilo by, aby tě teď objal a hned by bylo dobře.
0: Jak to mladý lovec uslyšel, skočil z půdy, vrazil do světničky, div hořící louč ze stěny neschodil a objal překvapenou Jitřenku. Zrovna svítalo a první sluneční paprsek už hledal její líčko. Povzdychla si smutně, jako by z ní život unikal. Slunce zalilo komůrku růžovou září. Ale nastojte. Jitřenka už se neproměnila v bílou laňku. Poprvé vidí slunko lidským zrakem. Poprvé mu smí beze strachu nastavit spanilé tváře. Děkovala mládenci za vysvobození, chtěla poděkovat i stařence, ale ta nebyla nikde k nalezení. Když mladému lovci vypověděla, kdo je a jak to s ní bylo, posadil ji před sebe na koně a odvezl k rodičům. Představil se jim jako král z té země za lesem a prosil je, aby mu ji dali za ženu. Rádi svolili. Jitřenky se ani nemuseli ptát, té se už od první chvíle mladý král líbil. Přestěhovali se do starého zámku a ten bez oken a bez dveří dali zbořit. Brzy po svatbě si mladí manželé vyšli k lesní tůňce, nenajdou-li tam náhodou hodnou stařenku v zelené halence. Tůňka byla vyschlá a zarostlá sítím, nikoho tam neviděli. Sedli si a Jitřenka si začala plést ze sítí kolébku. Mladý král vázal kytičku ze sedmi krásek. Tu kytičku položili do kolébky a houpali ji jako panenku. Tak si často jako děti hráli, dokud jim starosti nenastaly. Ale nebylo by radosti nebýt občas také starosti.

Sviňáček, napsal Hans Christian Andersen. Byl jednou chudý, ale náramně chytrý princ. Měl království tuze malé, ale přece dost velké, aby se na to mohl oženit. A on se oženit chtěl. Byl trochu smělý a dokonce si troufal říci císařově dceři. Chceš mě? Chcete vědět, jak ho přijala? Tak poslyšte. Na hrobě princova otce rostl krásný, překrásný růžový keř. Kvetl však jenom každý pátý rok a měl vždycky jen jediný květ. Ale to byla růže. Voněla tak sladce, že bys při té vůni zapomněl na všechny žaly a starosti. A pak měl princ Slavíka, který uměl tak zpívat, jako by měl v hrdélku všechny krásné melodie světa. Tu růži a toho Slavíka měla princezna dostat. Proto je vložil princ do velkých stříbrných pouzder a poslal do císařského paláce. Císař si je dal přinést do velkého sálu, v němž si princezna často hrávala se svými dvorními dámami na návštěvy. Ani princezna, ani dvorní dámy nic jiného nedělali. Když císařova dcera spatřila velká stříbrná pouzdra, radostí tleskala rukama. Kdyby to tak byla malá kočička, pravila, když otvírala první pouzdro. Ale byla v něm krásná růže. Ta je ale krásně zhotovena, říkali všechny dvorní dámy. Ta je víc nežli krásná, pravil císař. Ta je nádherná. Ale princezna k ní přivonila a byla by se málem dala do pláče. Fuj, otče, pravila. Vždyť není umělá, je skutečná. Fuj, pravili všichni dvořané. Je skutečná. Podívejme se nejprve, co je v druhém pouzdru, nežli se rozhněváte, mínil císař. A tu se objevil Slavík. Zpíval tak krásně, že hned nemohli o něm říci nic zlého. Šarmant, krásné, pravili dvorní dámy, neboť hovořili všechny francouzsky. Jedna hůř než druhá. Ten pták mi připomíná hrací skřínku nebožky císařovny, pravil jeden starý kavalír. Ach ano, týž hlas, týž přednes. Ano, pravil císař a rozplakal se jako malé dítě. Ani bych nevěřila, že je skutečný, řekla princezna. Ovšem, je to skutečný pták, pravili ti, kteří jej přinesli. Tak jej nechme, ať se lítá, řekla princezna a nechtěla rozhodně dovolit, aby princ přišel.

Ten se však nedal zmást. Pomazal si obličej hnědou a černou barvou, narazil si na hlavu čepici a zaklepal. Dobrý den, císaři, pravil. Nemohl bych v zámku dostat nějakou službu? Inu, bylo by tady již mnoho takových, kteří práci hledají, odpověděl císař. Ale uvidíme. Potřebuji někoho, kdo umí pást vepře. My totiž máme mnoho vepřů. A tak byl princ přijat za císařského pasáčka vepřů Sviňáčka. Bydlel v chudobné komůrce dole u chlévů. Ale byl celý den venku u prasečího chlívku. A na čem si pracoval? Když byl večer, dohotovil hezunký malý kotlík, na kterém byly kolem dokola samé rolničky. Když se voda v kotlíku vařila, rolničky překrásně zvonily a hrály starou melodii. Měl jsem, ale nemám více. Ale největší umění bylo v tom, že když si strčil prst do páry vycházející z kotlíku, mohl hned cítit, jaká jídla se připravují ve všech ohništích, co jich bylo ve městě. No tohle, to bylo přeci jenom něco jiného než ta růže.

Šla kolem princezna se všemi svými dvorními dámami a když uslyšela melodii, zastavila se a vesele se dívala. Uměla totiž také hrát tu písničku. To však bylo to jediné, co dovedla, ale hrála to jedním prstem. Vždyť já tuhle píseň znám, pravila. To je nějaký vzdělaný sviňáček. Poslyšte, jděte k němu a zeptejte se, co ten nástroj stojí. Jedna dvorní dáma tam musela běžet, ale dříve si obula střevíce s vysokými podpatky. Co žádáš za ten kotlík? Zeptala se. Chci 10 hubiček od princezny, odpověděl pasáček. Pánbu chraň, pravila dvorní dáma. Inou já neslevím, prohlásil pasáček. Tak co řekl? Tázala se princezna. Ani to nemohu opakovat, pravila dvorní dáma. Je to strašlivé. Tak mi to pošeptej. I pošeptala jí to. Ten nespůsoba, zvolala princezna a šla dál. Ale sotva ušla několik kroků, zvonily rolničky zase krásně. Měl jsem, ale nemám více. Poslyš, řekla princezna. Zeptej se ho, nechce-li 10 hubiček od mých dvorních dam. Ne, děkuji, odpověděl pasáček. 10 hubiček od princezny, jinak si kotlík nechám. To je hloupé, řekla princezna. Ale tak se aspoň postavte přede mne, aby to nikdo neviděl. Dvorní dámy se postavily před ní a roztáhly sukně. Tak dostal sviňáček 10 hubiček a princezna dostala kotlík. No to bylo radosti. Celý večer a celý den se musela voda v kotlíku vařit. Nebylo v celém městě ohniště, aby v zámku nevěděli, co se tam vaří. A to jak u pana ředitele, tak u ševce. Dvorní dámy tančily a tleskaly rukama. My víme, kdo bude mít sladkou polévku se svítkem. My víme, kdo bude mít krupičnou kaši a karbanátky. To je zajímavé. Náramně zajímavé, pravila dvorní hovmistrně. Tak jenom si to hezky nechte pro sebe. Jsem přece dcera císařova. Budeme mlčet jako hrob, ubezpečuje.

Sviňáček, totiž princ, ale oni to nevěděli a mysleli, že je to opravdový sviňáček, vynalezl zase sotva uplynul den něco jiného. Byl to mlýnek. Když jim někdo otáčel, zněly z něho všechny taneční melodie, jaké byly známy od stvoření světa. Ale tohle je šaramant, zvolala princezna, když tudy šla. Ještě nikdy jsem neslyšela krásnější skladby. Poslyš, jdi a zeptej se pasáčka, co ten mlýnek stojí. Ale líbat se nedám. Chce za něj 100 hubiček od princezny, řekla dvorní dáma, která se šla zeptat. Zdá se, že blázní, zvolala princezna. Išla dál, ale když ušla kousek cesty, zastavila se. Musíme podporovat umění, pravila. Jsem přece dcera císařova. Řekni mu, že mu dám 10 hubiček jako včera a ty ostatní, ať si vezme od dvorních dam. Ovšem, ale nám se do toho líbání nechce, namítali dvorní dámy. Mnoho řečí, odsekla princezna. Když já jej mohu líbat, můžete vy také. Pamatujte si, že vám dávám stravu a plat. Dvorní dáma se musela vrátit k sviňáčkovi. 100 hubiček od princezny, řekl. Nebo si máme nechat každý své? Tak se postavte přede mne, nařídila princezna. Všechny dvorní dámy se postavily před ní a on se dal do líbání. Jaký pak je to tam dole u prasečího chlívku zběh lidí? Podíval se císař, který vyšel také na procházku. Mnul si oči a nasadil si brýle. Vždyť to jsou dvorní dámy a hrají si. No to se musím na ně podívat. I povytáhl si pantofle vzadu, aby je nestratil, neboť to byly vlastně sešlapané střevíce, no ten si pospíšil. Zcela tiše se přiblížil. Dvorní dámy byly docela zaměstnány počítáním hubiček, aby hra byla poctivá, a on nedostal příliš mnoho, ale také ne příliš málo. Ani přitom nespozorovali císaře. Ten se postavil na špičky. Co pak je tohle? Zvolal, když viděl, jak se ti dva tam líbají. A právě když sviňáček dostával 86. hubičku, přetáhl je pantoflem po hlavě. Ven, vykřikl císař, neboť byl tuze rozhněván. A princezna se dala do pláče. Pasáček huboval a přitom pršelo, jen se lilo. Ach já ubohá, fňukala princezna, že jsem si nevzala radši toho krásného prince. Ach, jak jsem nešťastná. A sviňáček šel za strom, smyl si černou a hnědou barvu z obličeje, odhodil ošklivé šaty a vystoupil před císařovu dceru ve svém oděvu jako princ. Byl tak krásný, že se mu princezna musela až poklonit. Nechtěla jsi mě vzít, pravil. Nerozuměla si růži a slavíkovi, ale se sviňáčkem ses mohla líbat pro hračku. Princ odešel do své říše, přirazil vrata a zastrčil závoru. Teď mohla princezna stát venku a zpívat si. Měla jsem.

0: Středověkou krajinou jde středověký kůň.
1: Hocun, hocun, kůň, hocun, hocun, kůň.
0: Na levo hradby s planinou, napravo les a tůň.
1: Hocun, hocun, tůň, hocun, hocun, tůň.
0: I ten byl už středověký, též svého jezdce měl. Ale ten teď skáče vzteky, kůň na mě zapomněl, krleš zapomněl.

za devatero křižovatkami a devatero přechody. V malém bytě na kraji sídliště žil Bill se svým tatínkem a maminkou kluk jménem Karel. Přestože mu bylo teprve 5, vládl malému království. Každé ráno hned po probuzení si na hlavu posadil třpitivou korunu. Uvelebil se na trůnu, vzal do ruky vladařské žezlo a začal královat. Vstávej, zakřičel na mámu. Mám hlad. Maminka v bytě vyskočila z postele a hnala se do kuchyně. Dáš si jogurt nebo kaši? Ptala se jeho veličenstva. Kaši, zahromoval Karel a vrhl na mámu výhružný pohled, který mi dal jasně najevo, že si má pospíšit. Jen co se najedl, už se chtěl dívat na pohádku a jakmile pohádka skončila, vykřikoval, že chce jít ven jezdit na koloběžce. A tak pořád dokola, od rána do večera, až z toho mámě brněla hlava. V království krále Karla šlo všechno jako na drátkách až do okamžiku, kdy táta odvezl mámu do nemocnice a za 5 dní přivezl zpět s malým uzlíčkem v náručí. Onen uzlíček se jmenoval Tereska a byl to pravý vetřelec a narušitel, který způsobil, že podaní svému králi vypověděli poslušnost. Přestali tančit, jak pískal, a od rána do večera se točili jen kolem postýlky s mrňatem. Bylo to pořád samé ťu-ťu, ňu-ňu. A na krále Karla jim nezbýval čas. No tohle, brblal si král Karel pod vousy, to vám nedaruju. A hned se dal do potlačování vzpoury. Křičel na celé kolo, třískal dveřmi, rozlíval sklenice s pitím, nimral se v jídle. Byla to zkrátka hrůza. Z jednoho kouta království se ozývalo kňourání malé Teresky a z druhého vřískání a třískání rozhněvaného krále Karla. Nebylo se proto co divit, že v těch dnech podaní občas zašli ve své vzpouře tak daleko, že milého Karlíka chytili a opravdu důrazně mu vysvětlili, že takhle by to v žádném případě nešlo. Po takovém pohovoru pak Karel převel

Teď se trucoval a vykřikoval, že je nechá zavřít do věže. A nemyslete si, že to podaným bylo příjemné. To vůbec ne. Byli z toho, jak se patří, bezradní a nevěděli, co si s malým králem počít. Ve snaze uklidnit situaci teď chodili každou chvíli k jeho veličenstvu na audienci a trpělivě mu vysvětlovali, že onen malý uzlíček potřebuje náležitou péči, protože je docela slabý a bezbraný. Král na to ale pokaždé udělal jen pohrdavé pha a dál si vedl svou. Od rána do večera vřískal a se vším třískal jako opičák v zoologické zahradě a svým poddaným vyhrožoval hladomornou. Už to vypadalo, že království zůstane rozdělené šarvátkami až do soudného dne, když tu se přihodilo něco, co nikdo nečekal. V onen den nechala maminka košík s Tereskou v obývacím pokoji a odešla do kuchyně vařit oběd. Byla tak zabraná do vaření, že si hned nevšimla nezvyklého ticha, které naplnilo byt. Když ho asi po 5 minutách přece jen zpozorovala, polekaně odhodila vařečku a vpadla ke Karlíkovi do pokoje. Ten byl však prázdný. Otočila se tedy na podpatku a v neblahé přetuše zamířila do obýváku. Rozrazila po otevřené dveře, rozhlédla se a překvapením otevřela pusu. To, co uviděla, jí vzalo dech a vehnalo slzy do očí. Karlík byl nahnutý nad košíkem. V jedné ruce, kterou měl spuštěnou podél těla, svíral umělohmotné kladívko a druhou hladil malou Teresku po tváři. V očích mu přitom svítila světýlka něhy, která mámu úplně oslnila. Mami, řekl Karlík, když zvedl hlavu. Ona je tak strašlivě prťavá, že by ji měl někdo chránit. Máma nad jeho slovy zakroutila nevěřícně hlavou. Že by nám král Karel zmoudřel? Pak se Karlík podrbal za uchem, šibalsky zamrkal a vznešeně pravil. Víš ty co? Já si to vezmu na starost. A jak řekl, tak udělal. Z rozhněvaného krále se od toho okamžiku stal Terezčin míru milovný ochránce, který byl připraven odehnat každého, kdo by malému mrněti chtěl ublížit. A když šli s mámou a Tereskou na procházku, pokaždé si vymínil, že aspoň chvíli poveze kočárek. Vykračoval si s ním pyšně jako páv a ostřížím pohledem sledoval, kde se co šustne, aby mohl v případě potřeby včas zakročit. Od těch dob žilo království krále Karla v míru a pokoji. Vládl mu totiž moudrý král, který měl podané rád a místo udílení příkazů je chránil svým umělohmotným kladívkem.

Bylo nebylo v jedné veliké zemi království ptáků. Jak víte, ptáci jsou všelijací. Někteří nelétají, tučňák nebo třeba pštros. Někteří nepřistávají, jako třeba rorýs. Někteří jsou obrovští, jako třeba harpie, která má 11 kilo a 3 metry. Někteří jsou prťaví, jako třeba kolibřík, který váží jenom 3 gramy a měří 6 centimetrů. Někteří vodu milují, jiní nesnášejí. Nebylo snadné jim vládnout. Pan král, veliký silný orel, sídlil na vysokém skalisku a vládnul moudře. Nikdo nesměl zbytečně škodit, každý musel pořádně vychovávat mláďata. A někteří si přesto stěžovali. My jsme vodní, král nám nerozumí. My jsme domácí, král nás nechápe. Moudrý orel si vybral za své zástupce jednu slepici a jednu kachnu. Všichni ptáci často létali nebo chodili za orlem radit se s ním, děkovat mu za pomoc a učit se od něho. Kachna a slepice nejdřív taky. Ale pak jim král orel řekl, ať zkusí vládnout sami. A oni si hned nechali postavit trůny. Jedna si začala říkat kachna první strašná a druhá slepice první děsná. Už se vůbec neradili s králem. Když to viděli ostatní ptáci, mnozí přestali orla navštěvovat taky. Jenže vláda kachny první strašné a slepice první děsné rychle přivedla říši ptáků do zmatku. Tučňáci dostali rozkaz létat, rackové povolení plenit hnízda, harpie musela hrabat v zemi žížaly, sovy musely létat ve dne, labutě nesměly létat na sever. Všichni byli nespokojení a vystrašení. Když chudák malá síkorka dostala rozkaz zabít kočku a přinést její kožich kachně první strašné a slepici první děsné, konečně si vzpomněla na krále a letěla za ním do hor. Celá unavená mu všechno vyprávěla. Ten se snesl dolů jako pohroma a přistál na opěradle trůnu slepice první děsné. Místo, aby se omluvila, poslala na něj vojáky. Ale protože to byla slepice, vojáci byli bažanti. Král orel je rozehnal, no, jako bažanty. Pak svolal všechny ptáky a zeptal se, jak se vám žije? Hnusně. To proto, že jste se na mě vykašlali a vládnu vám tyhle dvě. Jim pak řekl, ty seš fakt děsná slepice a ty seš fakt strašná kachna. Dal je zavřít a postupně dal říši ptáků do pořádku.

Příběhy o králích všechny dobře dopadly. Tak to má v pohádce být. A víte co? Pojďte si jednu pohádku dovymyslet sami. Začíná takto. Kdysi dávno, v kouzelné zemi plné lesů a třpitivých řek, vládl dobrý král jménem Ferdinand. Jeho koruna se drahokamy leskla jako raní slunce a jeho úsměv rozářil celý hrad. Král byl ale starý a bylo na čase, aby předal svou korunu některému ze svých dvou synů. Starší princ Tomáš miloval dobrodružství, často jezdil na koni a nebál se žádné bitky. Mladší, Filip, byl naopak přemýšlivý. Rád trávil čas v knihovně, kde četl o dalekých zemích a zapomenutých událostech. Král pro své syny vymyslel zkoušku. Kdo do týdne přinese něco, co nejvíc pomůže lidem v království, ten bude korunován jako příští král. Starší Tomáš se vydal hned hledat poklad. Řekl si, že bohatství zajistí lidem dobré živobytí. Mladší princ Filip zamířil nejprve mezi lidi, aby naslouchal jejich přáním a tomu, co potřebují. Po týdnu se oba vrátili. Tomáš přinesl truhlu plnou zlata. Za tohle, řekl, můžeme postavit lepší opevnění měst a dopřát lidem bezpečí. Filip však přinesl jednoduchý papír s náčrtem, ukázal ho králi a řekl. Tímto můžeme pomoci lidem, aby měli to, co potřebují. Když král uviděl Filipův nápad, s hrdostí oznámil. No, a to je všechno, děti. Co to vlastně Filip vymyslel, nad čím se král zaradoval, to už je na vás. To už si promyslíte sami. Ať se pohádka pěkně vydaří. Ahoj!

Vyslechli jste pořad Korálky. Reprízu tohoto dílu si můžete pustit ještě v úterý v 17 hodin, příští premiéru pak zase v sobotu ve 13.

0: Znělka připomněla 14. hodinu. Dnes je sobota 13. června. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Zaposlouchat se teď můžete do krátkých fejetonů Jana Vopaleckého, už po druhé. Souhrně vyšly v knize s názvem Směr je jasný. Nabízejí trefné postřehy z každodenního života člověka, který bez zbytku svěřil do božích rukou svůj život. Čte Petr Stoj.
1: Směr je jasný. Jan Vopalecký.

Silnější než okolnosti. Někdy mi život připadá jako rozjetý vlak. Jednotvárně se řítí pořád dál a dál a já sám jsem příliš malý a slabý, abych ho svýma rukama přibezdil nebo donutil změnit směr. Lidé se s tím smířili. Přizpůsobili se, vzali si do vlaku čtení nebo jinou kratochvíli a ani nepřemýšlí, že by to mohlo být jinak. Tento postoj je na nich vidět. Zasmušilí, vážní až smutní, bez naděje, rezignovaní a bez vyhlídky, že by život mohl být bohatší nebo pestřejší. Tak vypadá většina lidí, které potkáte na ulici a kdekoliv jinde. Ale vedle toho znám i jiné lidi, kteří do tohoto schématu nějak nezapadají. Jejich tvář není jako zamřížované okno věznice, ale během jediného pohledu v ní postřehnete vyrovnanost, vnitřní pokoj, možná skoro radost. Není to tvář člověka drceného koli všední mašinérie. A přitom je znát, že i tito lidé mají svá životní dramata, bolesti a trápení, se kterými se potýkají, ale zároveň mají uvnitř sebe něco, co se nedá zvenku zničit. A ne, že by se nepotýkali s nedostatkem peněz, překypovali krásou nebo uznáním druhých. Často právě naopak. Snadno nalákáte lidi na něco, co jim zlepší imidž, přidá peněz, zvýší vzdělání. Co z nich udělá v očích druhých lidí úspěšné lidi? Rychle si přijdou pro cokoliv, co jim pomůže vyniknout. A jsou za to ochotni zaplatit nejen penězi, ale obětují proto svou energii, čas a mnohdy i čest. Ale po chvíli zjistí, že se z rozjetého vlaku nevymanili. Jejich tvář vypadá stejně zasmušilá a dokonce i když se usmívají, tak se vlastně jen šklebí. Stejně tak se dnes dají nalákat i na křesťanství. Naletí na slib, že budou šťastní, že budou v očích druhých úspěšní a spokojení. A po čase zjistí, že zase sedí v rozjetém vlaku, který nedokážou zastavit ani řídit. Situaci ovšem lze změnit. Existuje někdo, kdo s námi v tom rozjetém vlaku dokáže něco udělat. Pán Ježíš Kristus říká, že u něho je možné si odpočinout, že on je ta cesta, život. Řešení nezačíná otázkou, čím jsem v rozjetém vlaku, ale naopak, co je ve mně, čeho jsem plný. Kristu jde o samotné jádro mého nitra. Tam začíná jednat, protože odtud, ze srdce, vycházejí všechny pohnutky života, dobré i zlé, Matouš 12.35 nebo Marek 7.22. Kdykoliv ho vpustím až tam, kde se rozhoduje o dobru a zlu v mém životě, a vždy o něco hlouběji než minule, on tam udělá pořádek. Někdy to bolí. Někdy mi je něčeho líto, když čistí moji náchylnost k oblíbenému hříchu. Ale za to se tam pak nastěhuje on sám a promění srdce i víc. Stává se zdrojem toho, co vychází ze srdce. Najednou se už necítím jako v rozjetém vlaku, který neumím ovládat, ale jako bych porozuměl své cestě, jejímu smyslu i cíli a cítím, že jsem nadnášen. Stojím o to, aby Kristus byl samozřejmostí v mém životě, abych mohl být čistý, aby ve mně pulzoval jeho život a abych měl pro druhé otevřené srdce. Kristus je to něco, co se nedá zvenku zničit a co dává životu nezničitelnou hodnotu. Vpustit Krista do svého života znamená proměnu. On proměňuje i to, co dělám spontánně a bez přemýšlení. Proměňuje postoje srdce. Můj život se sice nevymyká běžným pravidlům, zákonitostem a tlakům všednosti,
Ale najednou mě to nedrtí. Už nejsem určován setrvačností, ale vědomím smyslu a dobrého cíle.

Samoty se nebojí. Všude bylo plno lidí, ale já jsem tam stál sám a nikdo si mě nevšímal. Prý se cítí sama a to má hodného muže, děti. A nebo mám chuť se zavřít a být si sám se svým počítačem, sluchátky na uších, někdy s knihou. Když se cítím sám, tak začnu obvolávat a prozvánět známé, jen abych zahnal pocit opuštěnosti. Taky znáte tyto pocity? Já ano. Během posledního týdne jsem se setkal s několika lidmi, kteří smutně konstatovali, jsem tak sám. A přitom mají rodiny, domy i postavení, které by jim leckdo záviděl. Taky znám samotu. Neřekl bych, že mě samota trápí. Jen někdy smutně pozoruji, že lidé, na kterých mi záleží, se kterými si dobře rozumím, na mě najednou nemají čas. Jsou zaujati jinými věcmi, jinými lidmi. Necítím to jako křivdu nebo jako odstavení na vedlejší kolej, ale přesto se s tím musím sám za sebe vypořádat. Jak? Nechci je podezírat z nezájmu a zároveň to s nimi nechci vzdát. Když jsem po několika týdnech jednomu z těchto lidí zavolal, že bych se s ním chtěl jen tak setkat a popovídat si, byl rád. Už se na to setkání těším. Tak jsem si začal vážit vztahu s lidmi, které mám kolem sebe. Ty budovat a nenaříkat, že jsem sám. Vím, že nejhůř prožívají samotu lidé v manželství, nebo tam, kde se předpokládá vztah a nikdo si nás nevšímá. Právě tehdy totiž čekáme, že najdeme porozumění, že můžeme důvěřovat a svěřovat se. A často prožíváme zklamání. Co s tím? Snadno se v nás ozve, když nenacházím sluch u známých lidí, tak půjdu hledat další, zatím neznámé lidi a budu doufat, že budou lepší, že mi pomůžou, abych se necítil sám. Ale když nemám ochotu bojovat o vztah a porozumění s nejbližšími, to si mám myslet, že s novými lidmi mi to půjde líp. Možná ze začátku, než je poznám blíž. Ale jak mám mít jistotu, že jsou opravdu jiní, lepší než moji blízcí nebo známí? Vím, že vztahy navazované přes internet, maily, chat, Facebook, nestačí. K opravdovému životu je třeba opravdových setkání, kdy člověk reaguje víc než jen tím, co naťuká do klávesnice. Objevuji, kolik toho lidé říkají výrazem tváře, očima, postojem, pohybem, odmlkou. Učím se tomu rozumět, sám tím lidem projevovat zájem. A stojí to za to. Jen to chce odvahu vyjít ven za lidmi. Zároveň znám i lidi, kteří sice mají pořád někoho kolem sebe, ale samoty se nebojí. Umí být sami, umí se samotou žít. Dokonce ji někdy sami vyhledávají, pokud k ní mají příležitost. Odpočívají nebo také čerpají. Modlí se, čtou Bibli, naslouchají, co jim říká Bůh. Přijímají od Boha obsah, který potom můžou dávat lidem kolem sebe. V evangeliích vidím, že přesně tak to dělal Pán Ježíš. Ale znám i dnes lidi, kteří jsou takoví. I když jsou sami, necítí se sami. Mají v sobě něco cenného, co je naplňuje a z čeho navíc můžou dávat druhým.

Potřebujeme impulzy. Potřebujeme impulzy, aspoň si to myslíme. Naše větší děti dospěly do věku, kdy potřebují vedle dýchání také hudbu. Z rádia, z televize, z MP3, z mobilů. A pořád. A dost hlasitou. Akceptoval jsem, že to potřebují, tedy že to patří k věku. A tak se to učím tolerovat. Přitom oceňuji, že to stlumí, když potřebují klid, například na telefonování. A jakmile vypnou nějaký ten přístroj, tak třeba sednou ke klavíru nebo začnou sami zpívat. Znám lidi, kteří když postrádají vnější impulzy, tak se strašně nudí. Potřebujeme impulzy, aspoň si to myslíme. Některé impulzy přicházejí často. Ráno budík, pak povinnosti, starosti, někdo po mně něco chce, rodiče, učitelé, nespokojené děti, šéf. Bez takových impulzů bych se obešel. Raději mám jiné, lepší, příjemnější impulzy. A pak jsou impulzy, řekl bych, vyššího řádu. Nepřicházejí často, jsou to výzvy, které nás vyburcují, pohnou s námi a něco v nás změní. Může to být setkání s jedinečným člověkem, nabídka nové činnosti, zvláštní příležitost, výzva změnit životní směr. Zvlášť mladí lidé takové impulzy čekají a vyhlížejí. Je na mě, jaký postoj k nim zaujmu. Některý okamžitě bez velkého přemýšlení přijmu. K jinému jsem zdrženlivý a dlouho ho zkoumám. Ještě jiné podněty otupile odmítám. Přitom často záleží na tom, odkud daný podnět přichází. Od blízkého člověka, rodičů, manžela, z médií. Mám jeden druh impulzů, na kterém mi zvlášť záleží. Jsou to impulzy od Boha. Nedají se objednat ani vynutit. Za to jsou velmi důležité a cenné. Nemusí to být vždy podnět k tomu, abych něco udělal, změnil nebo zorganizoval. Boží impulzy jsou všestrannější a hlubší. Stejně jako velké životní impulzy přicházejí mnohdy díky vztahům, které se dlouhodobě utvářejí. Tak i zásadní impulzy od Boha přicházejí v kontextu toho, že se s Bohem setkávám pravidelně, rád bych řekl věrně. Mou osvědčenou zkušeností je denně věnovat nějaký čas Bohu, tedy čas, který nevěnuji ničemu jinému, když čtu Bibli, modlím se, přemýšlím. I když některé z takových setkání zůstane bez konkrétního závěru, je to čas strávený pod Božím působením a to, co si dnes přečtu, se ukládá a zúročí možná později. Taková setkání s Bohem jsou příležitostí, kdy on může mluvit. Během nich člověk dostává odpovědi na otázky a novou inspiraci. Vrací se mu stabilita, vznikají rozhodnutí, dochází k nasměrování a odhodlání vyrazit na novou cestu. Potřebují impulzy. Věřím tomu a jsem vděčný, že mě Bůh dává, jen je citlivěji vnímat.

Být pomocí. Jsem tak strašně unavený a další povinnosti a úkoly se na mě jen valí. Odpovědnost ve mně vyvolává tlak, že to musím všechno zvládnout. Jsou to věci, které za mě nikdo neudělá a které se nedají nikomu předat. Cítím vyčerpání a jelikož jde o věci, které se musí vymýšlet a tvořit hlavou, tak mě ten nával úkolů ještě blokuje. Tak nějak jsem se cítil v posledních dnech, možná týdnech. Co s tím? Jak si to uspořádat, abych nezapomněl jedno pro druhé? Co z toho je možné zrušit nebo odříct? Mám něco vzdát, prostě to nechat, ať to dopadne, jak chce? I když to bude ostuda a lidé si mě přestanou vážit? Když to na druhé straně odřeknu, tak mi vyčtou, a proč si toho tolik bereš? Jste zvědaví, jak to dopadlo? Zatím nevím, protože to ještě neskončilo. Ale vidím několik řešení. Jednak člověk potřebuje dostatečně odpočívat a odněkud čerpat. Vidím to na druhých. Pokud pořád jen vydávají, pracují, všechno stíhají a neodpočívají, tak nečerpají novou sílu, nové impulzy a brzy se začnou opakovat. Uvědomuji si přitom, že každý máme své limity. Zpočátku se člověku zdá, že není využitý, že má daleko větší kapacity, než se od něho požaduje. Ale když se osvědčí v jedné věci, pak v druhé, najednou toho přibývá. Přibývá i odpovědnosti, až to přesáhne hranice únosnosti. Neznamená to vždy, že má přestat. Věřím, že Bůh nakládá na každého nanejvýš tolik, kolik unese. A když už nemůže, tak dává úlevu nebo dodává sílu. Jedním z osvědčených zdrojů síly je pro mě trávit každý den aspoň chvilku pozorným čtením Bible a modlitbou, kdy se ptám Boha, co mi chce říct, a vyjadřuji mu svou důvěru, že do celého dne půjde se mnou. Znamená to pevnou vůli. Ráno se ovládnout a číst napřed Bibli, protože jinak se k ní během dne už nedostanu. Tento týden jsem četl Ozeáše 11. kapitolu 4. verš. Byl jsem jako ti, kdo jim nadlehčují ho. Zapůsobilo to na mě blahodárně. Bůh mi nadlehčuje všechny ty úkoly a povinnosti, které mám. A večer jsem šel unavený spát dřív než obvykle. Moje žena přišla o něco později, vnímala moji únavu a začala se modlit. Probudila mě tím, ale dojalo mě, když řekla: Pane Ježíši, nadlehči mu jeho břemena. Takový postoj, podpora blízkého člověka, dává sílu a téměř křídla. To je způsob, jak může žena být svému muži pomocí. Ráno se mi podařilo si úkoly dobře rozvrhnout a postupně je zvládat. Velkou výsadu vidím v tom, že se můžeme o svá břemena s někým podělit. Jsem rád, že mám blízké lidi, přátele, kterým můžu přiznat, nezvládám a nestíhám. Přítel mi někdy dá najevo, že na tom bývá někdy podobně. Jindy naznačí východisko, dá naději, že to není natrvalo, nebo nabídne pomoc. A když se o svá břemena podělíme, tak tím můžeme růst společně.

Kdy mluví Bůh? Před několika lety jsem byl na operaci srdce. Po ní mi lékař dal několik doporučení, která jsem si vzal k srdci, a to pro mě znamenalo určité změny. Vedle změny jídelníčku, a moje manželka se tak fantasticky snaží, jsem zavedl pravidelné vycházky. Zpočátku asi 3x denně půl hodiny. To vám je změna. Můj život měl zatím vždycky svůj rytmus povinností a zodpovědností a s tím souvisejících tlaků. Zaměstnání, rodina, něco pro sbor a do toho každý den ještě něco navíc. Ten rytmus se pořád opakoval. Vnímal jsem, že je to nutné pro zachování života, vydělat na živobytí, dostát svým povinnostem, nestratit práci, imidž, věnovat se blízkým. Na tuto rutinu jsem si zvykl, ta mě tlačila a to byl můj život. Teď do toho navíc přišly ty vycházky. Musel jsem sice některé ze svých, doufám, že domnělých, povinností i zodpovědností vynechat, ale je to vynikající čas. Můžu přemýšlet, modlit se, odpoutat se od toho, co právě dělám a podívat se na to i na sebe jakoby z ptačí perspektivy. Pane, co mi chceš říct? Možná i z úplně nějaké jiné oblasti. Bůh nemluví jenom na procházkách. I ty se můžou rychle stát rutinou. Bůh nemluví ani jako za odměnu, že s ním chci trávit čas. Často mluví naprosto nečekaně, v situaci, kdybych vůbec nepředpokládal, že by měl co říct. Ale chci být připraven mu naslouchat, ať zachytím jeho hlas kdykoliv.

Rozhodný krok. Moje maminka si dodnes pamatuje, když jsem jako malý udělal první krok. Držel jsem se nábytku a udělal krok. První v životě. Radostí se rozesmál a sedl si na zem. Asi to znáte všichni, kdo máte děti. Další kroky už nebudí takové nadšení, i když se nám líbí, jakou má dítě po několika dnech radost z toho, že chodí a užívá si to. Potom dlouho jednotlivé kroky nevnímáme. Snad jen když přijde něco významnějšího. První cesta do školy, poslední školní vysvědčení, první zaměstnání, svatba, stěhování. Kroků si také všímáme, když je člověk dělá velmi těžko, když potřebuje oporu a každý krok bolí. I v životě s Bohem děláme kroky. Radostné je období prvních kroků, kdy prožíváme odpuštění, nový začátek, nový život. Vidíme, že jsme zázrakem získali něco víc než obyčejný život. Najednou máme úžasného průvodce do všech životních situací. Hltavě čteme Bibli, rádi s Bohem mluvíme, jsme otevření vůči němu i lidem. Cítíme se nadlehčení, celá naše bytost zpívá. Tak vypadá život s Bohem. Běžných kroků všedního života si moc nevšímáme, ale neobejdeme se bez nich. Jsou součástí našeho života. Ukazují, že jsme zdraví. Je dobré, když jednotlivé kroky nepovažujeme za samozřejmost a dovedeme za ně být vděční. Vděčnost za každý obyčejný krok nás uchrání před nespokojeností a zahořklostí v době, kdy už se nám tolik nedaří, ať zdravotně, finančně nebo v osobním či rodinném životě. A pak jsou kroky, o kterých víme, že bychom je měli udělat, ale nemáme odvahu. Víme, že jsou důležité a potřebné, ale prostě se bojíme, že se nám to nepodaří. Nebo si uvědomujeme, že se pak už nebudeme moci vrátit zpátky. Místo abychom udělali jeden rozhodující krok, děláme raději spoustu malých krůčků kolem, poskakujeme na místě, vymlouváme se sami před sebou, že ještě je třeba to a ono. Pokud se k tomu jednomu rozhodnému kroku neodhodláme, později to bude stále těžší. Když se nakonec ohlédneme, vidíme za sebou jenom spoustu zbytečných kroků, ale ty rozhodující nikde. Udělejme krok, který opravdu přinese změnu. Zřejmě každý z nás ví, co je tím krokem v našem případě, nebo si musíme vzpomenout, co jsme v sobě potlačili. Tím krokem může být to, abych konečně pustil své starosti a spolehl se na Boha. Nebo je třeba, abych odpustil dávnou křivdu. Nebo něco dlouho odsouvám jenom proto, že se mi do toho nechce a nepovažoval jsem to za nezbytné. Třeba opravit prkénko na záchodě, nebo vzít konečně manželku do restaurace, přestat dětem či manželovi pořád všechno možné vyčítat, přestat si půjčovat peníze. Nebo víme, že máme přestat s nějakým konkrétním hříchem. Musíme se rozhodnout skončit s nějakým zlozvykem, třeba s počítačovou hrou, nebo přestaneme chodit na některé webové stránky. S hříchem je třeba rázně skoncovat. Pokud k tomu hned nemáme sami sílu, přiznejme ten hřích Bohu, možná i nějakému člověku, a pak počítejme s Boží pomocí. Nebo se naopak ode mě čeká rozhodný krok, abych nikam vyšel. Večer svolat rodinu, abychom si četli Bibli, i za cenu, že všichni se budou divit, že jsme to přece nikdy nedělali. Nabídnout někomu pomoc, naučit se něco nového, převzít zodpovědnost za konkrétní práci, za lidi, začít se pravidelně modlit. Víte, co se stane, až ten obávaný krok uděláte? Možná se chytnete za hlavu a řeknete si, proč jsem se tak bál? Proč jsem to neudělal dřív?

Moc práce. Přicházím domů vyčerpaný, prázdný, jakoby zbavený všeho šťavnatého, co ve mně bylo. A rodina po mně hned zase něco chce. Na jedné straně jsem rád doma mezi těmi, se kterými je mi dobře a kdo mě mají rádi, a těším se, že si odpočinu. Ale zároveň vím, co všechno mě ještě čeká. Cítím tlak, že jsem toho tolik nestihl. Tíží mě pocit jakési nesplněné zodpovědnosti. Co mám dělat, když nemám sílu, nemám nápady, nemám nic? Cítím se jako pařez. Po období jakýchsi biblických rychlovek mám znovu příležitost číst Bibli jen tak. Ne proto, že musím, tentokrát naopak. Nemusím u čtení spěchat. Není to tlak povinností, ale sedám k Bibli jako k dopisu od někoho, kdo mi dobře rozumí a kdo mi umí říct pravdu i povzbudit mě. Tak se ptám, co mi chceš, pane, říct? Pokračuji v čtení tam, kde jsem před několika dny přestal. U Jóba 14. Trochu přitom pochybuji, jestli tam najdu něco aktuálního do své situace. A čtu. Stromu zbývá aspoň naděje, že i když je podťat, začne rašit znovu, a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach strouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek. Job 14:7-9. Cítím se jako pařez. To není beznadějné. Jakmile pařez ucítí vodu, začne rašit, růst, a může nést plody. Jak ucítit vodu? Kde je voda? Co je ta voda? Cítím ji. Vzpomínám, kde Bible mluví o stromu, jestli má nebo nemá vodu. Nalistuji Jeremiáše 17, 5. až 8. verš. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku. Nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené. V roce sucha se ničeho neobává. Nepřestává nést plody. Najednou začínám rozumět. Najednou mám vodu. A také vím, proč mi voda došla a proč se cítím jako pařez. Co je ta voda? Voda je spoléhat na Hospodina. Sucho je spoléhat na člověka. Vzpomínám, že se mi v poslední době dost dařilo. Potkalo mě pár úspěchů. Jsem se sebou spokojený a tiše, aby to nikdo neslyšel, si myslím, jsem docela dobrý. A pak se mám divit, že vysychám, když spoléhám na člověka. Ano, já jsem také člověk. Potřebuji vodu, potřebuji životní sílu, nějaký zdroj. Podle Bible je tou vodou života spoléhání na Boha. I když mám před sebou jen rutinní záležitosti, které denně zvládám, potřebuji spoléhat na Boží moc, aby se mi rutina nestala mělčinou, na které bych uvízl. Ať mám před sebou mimořádně náročné události, rozhodování, spory, jednání, potřebuji se spoléhat na Boží zásahy, aby mi pak nedošla voda a já nejel jen na sucho. Boj o vodu je celoživotní zápas. Když spoléháme na Boha, začne se nám dařit a my se zase dostáváme do nebezpečí, že začneme spoléhat sami na sebe. Voda nám dojde, ocitneme se na suchu a potřebujeme jít ke zdroji. Pochopíme včas, že jim je spoléhání na Boha? Sobě i vám přeji ten dostatečný pramen dobré vody ve všedním životě i v nevšedních událostech.

Řekl jsem si, budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil. Budu držet na uzdě svá ústa, dokud budu před sebou mít své volníka. Byl jsem sticha, mlčel jsem jak němý, ale nic se nezlepšilo, má bolest se rozitřila.

že Bůh nic nedělá? Často mě zavaluje pocit, že mám moc práce. V zaměstnání musím promyslet, co kam napíšu, co kde řeknu, vyřídit maily a telefony, čekají mě jednání ve městě, odpoledne nakoupit, doma dohlédnout na školu dětí, pak nám vržou dveře do koupelny a musím je namazat. Spousta maličkostí, ale když se mě večer zeptáte, co jsem celý den dělal, nemůžu si vzpomenout. No pořád něco. Při svém čtení Bible procházím právě žalmy. Zvlášť v posledních z nich mě zaujaly časté zmínky, co všechno dělá Bůh. Hospodin určuje počet hvězd, buduje Jeruzalém, zjednává pokoj, dává sníh, podpírá všechny klesající, hladovým dává chléb, osvobozuje vězně a tak dále. Žalmy 145 až 147. Co dělá Bůh? Často to ani moc nepozoruji. Považuji za samozřejmost, že ráno vyjde slunce, že mám co obědovat, kde bydlet. Nenapadá mě, že by s tím měl Bůh příliš společného. Snadno to svádí k postoji, no, co by měl Bůh dělat? Bůh patří do Bible, do kostela, do neděle, ale v běžném životě? Když se ale do svého života podívám pořádně, jsou v něm nesmazatelné stopy toho,

0: že Bůh žije a působí i dnes. A právě ty okamžiky a ta období, kdy Bůh v mém životě jedná, dělají můj život krásným a plným. To, o čem se píše v Bibli, co zachycují filmy a knihy, o čem lidé diskutují, to často stojí na krátkých okamžicích, kdy jedná Bůh. A my si to málo kdy včas uvědomíme. Abraham splodil syna z boží moci. Mojžíš vyvedl Izrael z Egypta. Opravdu Mojžíš? Nebo to byl Bůh? Říká se, David porazil Goliáše. Ale sám David říká, že to je Hospodinův boj. Že Bůh bojuje. Nehemiáš obnovil hradby kolem Jeruzaléma, ale on sám píše, že i jejich nepřátelé viděli, že to bylo s pomocí našeho Boha. A najednou vidím, že řadu situací, zvlášť těžkých, někdy i bolestných, způsobil Bůh. Chci někomu šetrně vynadat, dám se s ním do hovoru, a on mi otvírá oči, že nakonec se mnohé mění v životě nás obou. Jindy se nechám uprosit dcerou, abych se s ní projel na kole. A ona na to pak dlouho vzpomíná jako na silný zážitek. Nebo se odhodlám k nějakému nezvyklému kroku a má to překvapivý dopad na řadu lidí. Já jen mluvím, ale životy a srdce lidí mění Bůh. Začínám se stydět, že se pořád zaměřují na to, co mám dělat já, co jsem už udělal a co velkého ještě udělám. A přitom všechno, co má nějakou cenu, co z mých činů stojí za řeč, vlastně vykonal Bůh, byť za pomocí mých rukou, úst, a já jsem u toho jen stál. A tak se chci zaměřovat na to, co koná Bůh, co chce konat v mém životě, v mé rodině, v našem sboru, v zaměstnání, v našem městě i národě. A on koná, nedá se to přehlédnout. Obdivuji Boha, cením si toho, že do svého počínání vtahuje lidi, dokonce mě osobně. Vše, co činí Bůh, je dobré. Chcete být taky u toho, když Bůh jedná?
1: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
0: Odvaha ke změně. Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Nelekej se moru, jenž se plíží temnotami, nákazy, jež šíří zhoubu za poledne. Byť jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. Žalm 91. Všiml jsem si, že mnoho lidí kolem mě, a konec konců i já sám, bojujeme se dvěma pocity, se strachem a s prázdnotou. Pod pojmem prázdnota mám na mysli směs nudy, marnosti, dezorientace, nedostatek motivace a možná chybějící vize do budoucna. Když něco podobného v té prázdnotě prožívám, nejraději bych praštil do stolu a vykřikl, ale já to přece dokážu, že se nebojím, že mám pro co žít, že svou myšlenku dotáhnu k cíli. Jenže v následujícím okamžiku si vzpomenu na spoustu překážek, na chvíle, kdy jsem prohrál, podlehnu strachu a změnit nedokážu nic. Když David uviděl Goliáše a slyšel, jak se posmívá jeho Bohu, rozlobil se, vzal kámen, mrštil jim po obrovi a tak ho porazil. To byl hrdina. Jemu opravdu o něco šlo. A to do té míry, že se neohlížel na to, jestli ho to bude stát život nebo ne. V Davidově životě byly hodnoty, pro které stálo za to žít. Kdysi jsem ještě jako školák zkoušel něco podobného. Otevřeně říct evangelium učiteli, největšímu komunistovi na škole. Ale od jednoho věřícího člověka jsem se dověděl, že dnes u nás není právě doba, abychom pro něco riskovali svou budoucnost. Tak jsem se s tím smířil, naučil se žít bezpečně, bez rizika a dnes jako důsledek vidím, že mě stejně jako zástupům lidí kolem chybí odhodlání za něco bojovat. Klademe přílišný důraz na hodnoty, které jsou zdánlivé, peníze, moc, krása těla, chytrost. A většině z nás zůstává jen prázdnota, malomyslnost, pocit, že nemá cenu bojovat proti korupci, podvodům, proti hříchu, za kterým stojí většina. Člověk uštvaný honbou za falešnými hodnotami však potřebuje slyšet, že existují pravé hodnoty. Ty jsou však jiné, byť mnohdy pohrdané. Stojí za to, abychom o ně bojovali. Poctivost, neúplatnost, pravdomluvnost, manželská věrnost, jednota rodiny. Ale kdo by dnes pro tyto hodnoty nasazoval život? Většině to nestojí za to. Ony však dostávají i pro nás smysl, když se postavíme na stranu nejvyšší autority, když uvidíme absolutní hodnocení svého života, když prožijeme, jak Bůh náš život skrze Krista očišťuje, obohacuje a naplňuje, pak se nám stávají tyto hodnoty samozřejmostí. David nasadil svůj život kvůli Bohu, kterému se Goliáš posmíval, a Bůh ho nesklamal. Ten Bůh je stejný i dnes. Jeho syn Ježíš nasadil život kvůli mně. Pro něho stojí za to žít. On je zdrojem trvalých hodnot, vysvobozuje ze strachu, z terorismu, nemoci, války, zaplňuje prázdnotu a dává životu smysl.

Večer pod lampou dnes přinesl další kapitoly z knihy Jana Vopaleckého Směr je jasný. Četl Petr Stoj. Kniha vyšla v nakladatelství Etos. V pátek v 9 hodin večer budeme ve čtení pokračovat.

0: 15. hodina soboty 13. června je za námi. Sledujete vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Raus.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u poslechu písniček z archivu, pořadu věnovaného trochu pozapomenuté hudbě. Dnes si budeme hrát z alba skupiny, která si říká Bratislavský folkový orchestr.

Bratislavský folkový orchester vznikl v druhé polovině 80. let a základ tvořila trojice hudebníků, zpěváků a skladatelů současně. Pod písněmi jsou podepsáni Šaňo Németh, Fero Petryska a Maťo Lyžhák. Od začátku skupina patřila mezi představitele takzvaného křesťanského folku. Dnes bychom hovořili spíše o gospelové hudbě. Vystupovala s dalšími soulisty a skupinami na koncertech duchovní hudby a když už mluvíme o základní trojici představitelů, je dobré připomenout, že ať už na koncertech anebo na starších nahrávkách, tato trojice spolupracovala s mnohými dalšími hudebníky. Například s tehdy velmi respektovaným představitelem křesťanského folku, písničkářem Ivanem Hofmanem. Hofman se symbolicky jednou písničkou a průvodním textem objevil na debutu kapely BFO s názvem Na dně srdca.

Skupina s názvem Bratislavský folkový orchester začala vydávat svoje alba hned po takzvané sametové revoluci. První s názvem Na dně srdca vyšlo v roce 1990 ve vydavatelství Polton. To bylo mladé a nadějné, ale distribuce se moc nevyvedla, takže desky BFO i dalších interpretů se nakonec k mnoha lidem nedostaly. Zajímavá hudba zůstala sice zajímavou, ale pro většinu posluchačů neznámou.

Píseň Čakáme v podání bratislavského folkového orchestru je už z jejich druhého alba s názvem Obraz neba z roku 1996. Na jeho přebalu se dočtete: Obraz neba nemůže být nebem samotným, ale věříme, že se nám podařilo zachytit aspoň jeho úlomky dopadnuté na zem. Doufáme, že ti udělá radost aspoň jedna melodie nebo jeden verš z této sbírky. Pokud ano, nebyla naše námaha marná. No a tady je titulní písnička alba.

0: obraz neba, obraz teba.
1: Posloucháte písničky z archivu. Dnes si připomínáme tvorbu bratislavského folkového orchestra. Z desky Obraz neba ještě jedna skladba Svět v nás.

pořadí třetí album skupiny BFO má název A ty mi chýbaš. V kontextu předcházející tvorby přináší několik posunů a změn. V prvé řadě se do té doby stabilní trojice Šaňo Német, Maťo Lyžhák, Fero Petryska zredukovala odchodem Maťa Lyžháka na duo. O to větší prostor dostali spoluhráči. I tentokrát většinu skladeb složil Šaňo Német. Celé album však znamenalo větší přísun k folk rocku. Samozřejmě to je třeba brát trochu s nadhledem, protože tento melodický a barevný poloakustický a poloelektrifikovaný styl má pořád o moc blíže spíše k folk rocku 60. a 70. let minulého století a znamená především výraznější zastoupení bicích a elektrických kytar v aranžích. Čtvrté a poslední album BFO se jmenuje Sisyfovia. Tady je z něho ukázka.

0: Tohle je tedy poslední album skupiny BFO. Než se vrátíme k začátkům jejich tvorby, abychom dostali poslání tohoto pořadu, nabízím ještě jednu pozdější ochutnávku. Píseň s názvem Modlitba.
1: Hovoria, že ma viděli,

a prý bych můj pred.

Tvorba folkového orchestru z Bratislavy je zajímavým způsobem tradiční i nová. Jsou to texty, ve kterých skutečně zní otázky zvláštně nadčasové. O smyslu života, trápení, o hledání útěchy i pomoci, o radosti ze života a z Boha. S písní Padať do ticha se znovu vracíme do roku 1996.

Dnešní písničky z archivu věnované bratislavskému folkovému orchestru končí. Pořad připravila a slovem vás provázela Kateřina Hodecová a těším se na slyšenou zase za týden.

0: Dozněly písničky z archivu. Reprízy tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 4 hodiny nad ránem a v 16.30, příští premiéru v sobotu v 15 hodin. Bude věnovaná skupině Učedníci a jejich albu Obrazy o nebi. A my se teď hned přesuneme k dalšímu pořadu. Vlastně se to může stát docela snadno, že se svoboda jednoho stane druhému překážkou, biblicky řečeno kamenem úrazu. I to bude připomínat v dalších chvílích Jiří Hurta. V následujících minutách s ním znovu zalistujeme prvním listem apoštola Pavla do Korintu. Zastavíme se u 9. až 13. verše jeho 8. kapitoly.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.

V uplynulých zastaveních nad slovem 8. kapitoly 1. listu do Korintu jsme sledovali pohled apoštola Pavla na pojídání masa obětovaného modlám i na to, že křesťanská svoboda v Kristu umožňuje křesťanovi pojídat takové maso bez obav, protože křesťan ví, že modly neznamenají nic a že Kristus je jediným svrchovaným pánem nade všemi i nade vším. Vykládali jsme si i Pavlova slova, že však ne všichni mají toto poznání, že někteří teprve nedávno obrácení členové křesťanské církve byli tak zvyklí na modly, že jedí takové maso stále ještě svědomím, že to je oběť modlám, že jejich svědomí je nejisté a proto zůstává poskvrněno. Že je sice pravda, že pokrm nás Bohu nepřiblíží, nejíme-li obětované maso, nic nestrácíme, jíme-li je, nic nezískáme. Ale jádro problému vidí Pavel někde docela jinde. A proto v závěru kapitoly píše, dejte si pozor, aby se tato vaše svoboda nestala kamenem úrazu pro slabé. Když někdo tebe, který máš poznání, uvidí za stolem v pohanském chrámě, zda tím nepřivedeš svědomí toho slabého bratra k tomu, aby také jedl maso obětované modlám. Jenže tak bude ten slabý tvým poznáním uveden do záhuby. Bratr, pro kterého Kristus zemřel. Když takto hřešíte proti bratřím a ubíjíte jejich slabé svědomí, hřešíte proti Kristu. A proto je-li jídlo kamenem úrazu pro mého bratra, nechci už nikdy jíst maso, abych nepřivedl svého bratra k pádu. Mnozí korinští křesťané říkali, jak už jsme to četli v 6. kapitole, všecko je mi dovoleno. Mám tedy právo jednat tak, jak mi to dovoluje svoboda, která je mi ve víře dána. Jenomže nežiju sám. Žiju ve společenství sboru církve. A je pak má víra za těchto okolností ještě vírou v ukřižovaného spasitele? Což pak smím svá nesporná práva uplatňovat bez ohledu na svého bratra? Což pak má člověk právo jít za svým právem, třeba přes mrtvoli? Pán Ježíš přece všecka ta svá práva obětoval pro mne. Smím tedy já svá práva prosazovat, jestliže to, na co třeba i nezadatelné právo mám, se stane kamenem úrazu někomu, kdo má slabé svědomí? Mám právo před ním podle své svobody jednat a svést ho tak svým příkladem k tomu, aby jednal proti svému svědomí? Možná, že si řekneš, už je věru na čase, aby ten člověk překonal tu svou úzkostlivost. Aby už konečně upevnil své svědomí na nějakém lepším postoji. Ve sborech bývají totiž i takoví křesťané, kteří jsou přesvědčeni, že těm slabým je prostě třeba vnutit něco z vlastní svobody, aby už konečně s tím svým slaboučkým svědomím něco udělali. Aby už konečně trošku poporostli a uzráli. Ale nebude takovým postupem svědomí toho slabého spíše znásilněno, než posíleno. Takže ten slabý upadne zpět do bývalého pohanství, asi jako bývalý alkoholik upadne znovu do opilství. Kdo bude potom před tváří Boží odpovědný za jeho záhubu? Tady přece nejde o nějakou maličkost, která by nám mohla zůstat lhostejná. Tady jde o bratra.
za kterého Kristus zemřel, stejně jako za tebe, za mne. Bude to jenom tvá vina, že tvůj bratr skončí tak zle, protože ho do záhuby uvedlo tvé poznání, totiž tvé bezohledné prosazování tvého práva na svobodu. A co je tu platné, že tvé poznání bylo správné? Vždyť ty si své poznání ve skutečnosti zneužil, jestliže ubilo slabé svědomí tvého bratra, to slabé svědomí, kterému až dosud sloužilo jako jediná zbraň k sebeobraně v pokušení. A tak se ve skutečnosti tím dobrým ještě bylo dáno, dopouštíš hříchu. A není to hřích jenom proti slabým a jenom proti ve víře mdlým bratřím. Nýbrž bude to hřích proti samému Kristu, protože Kristus stojí vždycky na straně slabých. Zasahuješ-li slabé, pohrdáš-li slabými, pohrdáš Kristem. Zasahuješ jeho, protože tvůj pán stojí na jejich místě. Cožkoliv jsme učinili nebo neučinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mě jste učinili. To je slovo soudu. Nejdeme přece cestou svých práv, nýbrž úzkou cestou následování. A tak jediná správná cesta, na které křesťan bere ohled na slabšího bratra, znamená jít radikálně do všech důsledků a vzdát se v jeho prospěch i toho, na co jinak mám plné právo. Jinak řečeno, vrcholem křesťanské svobody je svobodné rozhodnutí, jímž se této svobody ve prospěch bližního vzdávám. A je to zároveň důkaz, že to je svoboda pravá a skutečná. Apoštol Pavel je ochoten být v tomto směru sám živým příkladem, když prohlašuje, že v takovém případě, kde by mohl být svému slabému bratru pohoršením nebo nebezpečným příkladem, raději nebude vůbec žádné maso jíst. A bude-li to nutné, pak třeba trvale a navždy. Budeme-li ve světle svědectví tohoto apoštolského slova měřit svůj vztah k ostatním bratřím a sestrám,

0: Na těchto Pavlových výkladech je pozoruhodné především to, jak Pavel zcela odstraňuje přírodní, magický a rituální pojem čistoty i nečistoty. V samém masu obětovaném modlám není žádné znečišťující látky, která by jeho požívání činila nebezpečným a zapovězeným. Čistota a nečistota tkví jen a jen v lidském svědomí, tedy v oblasti duchovní. Nerozhoduje tu vnější věc, nýbrž vnitřní vztah. A proto, co je jednomu dovoleno, je druhému nemožné. My už jsme si mnohokrát při jiných příležitostech připomněli tuto pravdu slovy, že když dva dělají totéž, není to totéž. Záleží pouze na tom, aby všecko plynulo z vnitřního přesvědčení a pochopení, aby to bylo z víry. Z toho ovšem plyne, že s opravdu hlubokým a přitom jemným proniknutím až do samého jádra evangelia o vykoupení se velice těžko snáší onen lidský mravní typ, který si libuje ve strohých, hotových předpisech a který tyto předpisy bezohledně jako podle pravítka uplatňuje i vyžaduje ode všech a ve všech případech. Skutečná křesťanská etika se totiž vždycky vyznačuje určitou pružností, protože bere v úvahu nejen různé situace i okolnosti, ale taky různé stupně duchovního poznání a zralosti. Mohli bychom se tedy obávat nebezpečí subjektivismu? Řekl bych, že toto nebezpečí hrozí, ale apoštol o něm ví a chrání nás před ním, protože všechny otázky klade rázně a důsledně pod platnost základního příkazu lásky k pánu, k bratru i k bližnímu. Proto o žádný subjektivismus nejde. A praktické důsledky i takto prokazované lásky mohou být v každé jednotlivé situaci a u každého jednotlivého člověka rozdílné. Pane Ježíši Kriste, ty víš, že jsme schopni i tvých nejlepších darů zneužít. Pyšnit se poznáním i svobodou v tobě a jednat bez ohledu na slabost bratra. Prosíme, rač nám dát ke každému poznání i živé vědomí povinnosti milovat, abychom nebyli nikomu kamenem úrazu, ale abychom ve tvé ruce byli požehnáním všem lidem, uprostřed kterých nám dáváš žít. Amen.
1: Lidské srdce a poznání může být slabé. Připomněli jsme si v modlitbě, kterou Jiří Hurta uzavřel dnešní nahlížení do 8. kapitoly 1. listu Korinským. Bůh je ten, který může a chce člověka v jeho slabosti podepřít a posouvat ho směrem k důvěře. Takové, která svůj hlavní zdroj hledá právě u Boha, v jeho moci a lásce. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 6:45 ráno, příští premiéru pak zase v sobotu o 3:15 odpoledne. Jejím tématem bude dokonalá svoboda božích dětí.

Víš, kdo jsem, znáš jméno mé, každý můj dech, ty jsi do mých plic dál. A viděl jsi pád, ale měl jsi sen.

syn milosti děl, že spravedlnost je podstata má. A nemůžu před zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je jen zraněný zlem, co počít si jen.

0: Ty víš, kdo jsem, znáš jméno mé.
1: Poslouchejte Rádio 7 a přelaďte se na lepší myšlenky.

0: Překročili jsme 16. hodinu. Dnes je sobota 13. červen. Posloucháte vysílání Rádia 7, které dnes moderuje Petr Raus. A neuvoď nás v pokušení. Prosba, kterou opakujeme v modlitbě Otče náš. Co to je pokušení? A co zkouška? Zkusme o tom v příštích skoro 60 minutách trochu popřemýšlet.
1: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

V březnu roku 2009 si Kateřina Hudecová pozvala do pořadu na sobotní frekvenci Proglasu faráře Českobratrské církve evangelické Jiřího Grubera, aby s ním mluvila o pokušeních či zkouškách. Ty ve svém životě potkává snad každý z nás. K poslechu jejich rozhovoru vás teď zvu.

0: Vítejte u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se vždy snažíme přijít věcem na kloub. Dnes si budeme povídat o pokušení, o tématu, které určitě zná úplně každý člověk. Už v modlitbě, kterou učil své učedníky pán Ježíš, říkal: a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. A tak to je moje první otázka na mého dnešního hosta a tím je českobratrský evangelický farář Jiří Gruber. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co je to pokušení?
1: Tak kdybychom chtěli nějaké synonymum k tomu najít, tak asi zkouška. Prostě situace, kde se má člověk nějak osvědčit, kde musí překonat určitou překážku, nebo možná taky, kde si musí zvolit cestu, jestli půjde vpravo nebo vlevo, čemu dá přednost.
0: Zkouška, jenomže pak to nedává možná takový logický smysl. Přece víme, že zkoušky nás prohlubují, vedou nás blíž k Bohu, proč bychom se tedy potom modlili, neuveď nás v pokušení?
1: No, já myslím, že tam je spíš smysl, abychom nepodlehli tomu pokušení, že to, že člověk těmito věcmi prochází, to je v Biblii snad na každé skoro řádce, ať už je to Izrael, ať už je to pán Ježíš, ať už jsou to učedníci, ti všichni neustále procházejí zkouškami, pokušeními. Mimochodem, v tom řeckém textu Nového zákona je to totéž slovo, to se musí vždycky jenom překladatel zvolit, jestli...
0: Takže zkouška a pokušení.
1: Zkouška a pokušení má jaksi řecky stejný základ, prostě je to stejné slovo a vždycky v tom překladu je potřeba odstínit. Pokušení, jak si už má v té češtině, význam, že na nás někdo útočí, že nám to někdo dělá na schvál. To slovo zkouška má tu výhodu, že je takové jako neutrální, z toho jak si nutně nevyplývá, že někdo po nás jde. Takže ve chvíli, kdy jde o pokušení, a to je asi správně pak přeloženo v té modlitbě Páně, tam jde o to, že jak si někdo nás chce vlastně odtrhnout od Pána Boha, jo? Že to není jak jdeme, taková neutrální, když jdeme k nějakému hodnému panu profesorovi, který nám v podstatě chce dát jedničku, ale přišli jsme k takovému psovi, nebo jak by to studenti řekli, rasovi, který prostě nás chce potopit, no. To je pokušení, vlastně, když nám někdo chce tou zkouškou to vlastně zavařit.
0: Způsobit zle. No. Evangelista Lukáš také říká, že není možné, aby ta pokušení nepřišla. Je to tedy svým způsobem smutné konstatování, že život je jedna velká zkouška?
1: Jo, myslím, že ne, že to by ten život nebyl vůbec zajímavý, kdyby tyhle věci nepřicházely, nicméně někdy je to drama, no. Někdy člověk by byl rád, kdyby byl některých zkoušek, pokušení, útoků, překážek by zbaven, nebo nemuseli na něj dolehnout, nicméně život je takový, no. Je potřeba s tím počítat. Vtip je v tom, že většinou nepřicházejí taková pokušení, takové zkoušky, na které jaksi jsme připraveni, které bychom asi zvládli. Nýbrž přichází takové, která prostě nechceme, nebo bychom si nevybrali, nebo která zrovna nám nesedí. No,
0: to je ono.
1: Tak to chodí. No.
0: Tak, téma je pro dnešek stanoveno. Doufáme, že i pro vás bude aktuální a zajímavé, protože, jak už jsme říkali, není možné, aby nepřišla pokušení a přicházejí na každého.

Se mnou u mikrofonu je Jiří Grubr, farář Českobratrské církve evangelické v Brně 1 v Červeném kostele. Povídáme si o pokušení a možná nejznámější biblický text, který se pokušení týká, je pokušení samotného Pána Ježíše. Já přečtu ten text, čtu z Matoušova evangelia od prvního verše.

Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Pustil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl, je psáno, ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn Boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho.

0: Tedy i sám pán Ježíš byl pokoušen, a to velice tvrdě. Na to první, co se chci zeptat, byl pokoušený až po 40 dnech postu. To je dost výrazná doba, která člověka zeslabí pro všechny možné zkoušky. Proč tomu ten půst předcházel?
1: Tak samozřejmě nemůžeme se už zeptat Ježíše, ale myslím si, že z Ježíšovy strany nebo z Boží strany je to taková vlastně příprava. Ten půst na to střetnutí s tím ďáblem, s tím satanem, s tím pokušením, neboť jaksi málo platné, to je zkušenost jaksi mnoha generací a kultur, že vlastně když člověk si dokáže určitým způsobem přemoci svou vůlí, tu svou si potřebu jídla, když prostě dokáže vydržet po určitou dobu ohladu, takže tím si tu svou, řekl bych, vůli v podstatě trénuje, cvičí k tomu, aby potom se mohl prostě postavit daleko si závažnějším, důležitějším věcem. Takže skoro bych řekl, jak si v tom samotném postu nejde o nic jaksi náboženského nebo etického. Je to opravdu příprava na to, co se má stát, té zkoušce, které má dojít. Těch 40 dnů, to se tak jaksi traduje už odedávna, že je taková vlastně maximální doba, to, co je vůbec člověk jaksi schopen vydržet bez jídla. Takže řekněme, ten ďábel si teda počkal, taky můžeme říct, až opravdu bude Ježíš na dně, že už bude jaksi úplně u konce svých sil, kdy už nebude mít, abych tak řekl, rezervu, kterou pořád, řekněme, člověk ještě má, že teď už jí ten Ježíš nemá, teď už opravdu je na dně, lidsky vzato. No a v tuto chvíli přistoupí a myslím si, že teda Ježíš v tu chvíli to měl velmi těžké.
0: S tím postem jako tréninkem, to je docela zajímavá myšlenka. Většinou se půst dává jako příklad jakéhosi duchovního odevzdání nebo takového toho kvality duchovního života, vydání se Bohu, kdy naopak je člověk citlivější na jeho vedení a na jeho hlas a podobně.
1: To samozřejmě je možné, to já jaksi nepolemizuju s tím, to je, řekněme, druhá rovina. Na druhé straně je zajímavé, že Ježíš se nikdy nepostil, kromě této situace, že Ježíš byl známý tím, že pomluvy, které ale se nepochybně zakládaly na řadě reálných těch setkání, že se v Králické to je velmi pěkně řečeno, teda skoro až pro nás, že uši vulgárně, že byl žráč a pijan vína, tedy na rozdíl od Jana Křtitele, na rozdíl od farizeů, že na rozdíl, vytýkali mu to, jak to, že se tvoji učedníci nepostí. Takže Ježíš nebyl prostě ten, který by si třeba doporučoval nebo osobním příkladem dával příklad, že nějakým půstem se člověk může dostat Pánu Bohu blíž. To musíme říct, že prostě toto nebyla Ježíšova cesta. Tady právě si myslím, že ten půst je s tímhle nějak spojen jakou přípravou na to, co přijde. Taky vidíme, že to první pokušení se té věci týká, že jo? Když člověk už opravdu je fyzicky na dně.
0: Ještě se k tomu postu vrátím. Když jste to přirovnal k tomu tréninku, myslíte si tedy opravdu, že je to tak, že když trénuju tělo a tím pádem i vůli, že v těch problémech je to o to snazší?
1: No, mohlo by být. No, jako zase říkám, zaručit to nejde.
0: Já to ani nechci zlehčovat.
1: Já vím, ne, já jsem
0: myslím, otázku té vůle si pomáhá tady v problému.
1: Já si myslím, že ano. Nebo i myslím, jak si z vlastní zkušenosti malé, bych řekl, že ano. Že člověk si potřebuje takhle tu vůli trénovat. Mně jde o to, že abychom jaksi tomu postu nepřikládali nějakou samostatnou hodnotu. Jo, tak snadno. Myslím si, že prostě v jiných náboženstvích to tak být může, ale v křesťanství to si myslím, že tak opravdu není. Že to, co je cílem, je, aby potom člověk, řekněme, si odolal pokušení, teď to řeknu, nenávidět, nebo hněvat se, nebo neodpustit. Aby vydržel u věci, kdy se mu staví do cesty překážky, kdy se mu posmívají, kdy mu spílají a podobně. Tak si myslím, že když člověk si to vyzkouší nějak sám na sobě, tím, že si umí ovládat tu svou takovou přirozenou prostě potřebu hladu a podobně, nebo něčeho, co chce a co mu chutná, takže prostě si se tím do jisté míry na to může připravit, řekněme, i jakoby vycvičit, ale jako nesmí si v tom, že dokázal třeba hladovět, jak si z toho dělat nějakou zásluhu. To prostě vůbec jako toho absolutně nic neplyne, je to jeho vlastní prostě příprava na to, aby dokázal si správně se zachovat, nebo řekněme lépe, víc vydržel ve chvílích, kdy potom prostě sice chtění hotové mám, ale prostě to tělo, nebo já to nechci teď dělit tělo duše, ale prostě ta lidská přirozenost je slabá a člověk ne, že má hlad, ale prostě se rozčílí a někomu ošklivě odpoví a prostě jenom proto, že jaksi je slabý vlastně, no, že nic nevydrží, ano. Když to tak řeknu.
0: Principiálně za to se to tedy nemusí týkat jenom postu jako ve smyslu od jídla, ale i různých tréninků těla tedy. Dá se takhle chápat i to Pavlovo?
1: Jo, si myslím, i tak si takové rozumné sportovní, no ne vyžití teď, to se nehodí tady, ale prostě určité sportování, to, že jak si člověk se připravuje k nějakému nebo trénuje k nějakému úkolu a umí prostě zabrat, umí překonat sám sebe, no tak to je jasné, no. Jinak prostě lidská lenivost je hrozná a takže já si myslím, že prostě kdo chodí do hor a kdo jezdí na kole a vyšlape nějaký kopec, takže si mu to pomáhá i potom v takových poměrně jakbych, duchovních nebo intelektuálních záležitostech, kdy je právě potřeba umět, umět jak si u něčeho vydržet a nevzdat to a podobně.
0: Dá se v téhle souvislosti chápat i ten Pavlův výrok ranami nutím své tělo ke kázni, abych, když kážu jiným, sám neselhal?
1: No, nepochybně ano.
0: A Pavel byl v tomto extrémista, ale tedy...
1: Nevím, jak to dělal.
0: Pojďme k našemu tématu. Mluvíme o Ježíšově pokušení na poušti. Došli jsme k tomu, že tedy došel na hranici lidských možností, když 40 dnů hladověl a v tuhle chvíli přichází Satan s prvním pokušením, které je tedy v tomto kontextu na nejvýš velké. Přichází s tím, že dá Ježíši najíst, nabídne mu, aby proměnil kámen ve chleba. Proč to Ježíš neudělal sám? Protože on se přece měl možnost najíst, teď udělal jakousi lidskou zkoušku, vydržel, obstál, projevil pevnost vůle i odolnost těla.
1: No, musíme si uvědomit, že jak si tady sice jak si máme na mysli ta lidská pokušení a určitě nám to nějak chce pomoci v těch našich situacích. Nicméně tady ten příběh je zcela jedinečný v tom, že jde o Syna Božího, který ovšem se stal člověkem, takže to všechno musíme mít na mysli. Takže musíme nejprve při přemýšlení tady nad tím příběhem nebo nad tímto textem, vyprávěním, se na to podívat jaksi minimálně z těchto dvou pohledů. Takže nejprve tedy bych tak si to hleděl na to, v jakém smyslu to bylo pokušení pro Ježíše. Ta rafinovanost, bych řekl, toho pokušení byla v tom, že on jako Syn Boží vlastně tu možnost si tedy z těch kamenů, z písku, nebo to je jedno, že ty chleby udělat měl. To žádný z nás nemá a takhle by nás ďábel nenachytal, že? Ale Ježíš tuto možnost měl, konec konců evangelia podobné, zdánlivě tedy podobné situace popisují, že Ježíš nasytil zástup.
0: Taky téměř z ničeho.
1: Taky téměř ničeho, přesně tak, nebo svatba v Káni, tam dokonce jde víno z vody a podobně. Takže tam vidíme, že skutečně Ježíš má mimořádnou moc a samozřejmě s tím ten ďábel na to apeluje, na to počítá. A teď skoro si člověk říká, jako proč tedy ten Ježíš vlastně to neudělá, nebo jako v čem vlastně je tady to pokušení. Myslím si, že si podstata toho pokušení je v tom, že Ježíš jako Syn Boží tu moc má, ale nesmí ji, nemá ji využít ve svůj prospěch. O to tu běží. Že on má zůstat člověkem až do konce. V podstatě podobné věci potom po něm žádají, říká si-li Syn Boží, sestup z kříže. Tady vlastně to je téměř to samé. Tady umírá hlady, tam umírá na kříži. A Ježíš, který tuto moc má, velmi krásně to evangelium Janovo naznačuje v tom rozhovoru, že Ježíš Pilát, kdy Ježíš říká, no kdybych chtěl, mohl bych Otce požádat, to teď z paměti neumím to citovat, že o legie andělů, ale nepožádám. Protože mým úkolem je zůstat člověkem až do konce. Až do smrti bychom mohli doplnit. Takže o to tu běží a tím, že Ježíš řekne prostě ne, odmítne to, odmítne využít tu svou moc ve svůj prospěch, proto tomu pokušení odolá. On tam potom argumentuje, a to je myslím také důležité, vlastně připomíná situaci, kdy byl Izrael na poušti a říká nejen samým chlebem, ale každým slovem Božím živ je člověk. To je tomuhle slovo takové trošku záhadné, skoro to vypadá jako, že je tady postaveno hmotné proti duchovnímu, ale to si myslím, že prostě vůbec v tom hebrejském myšlení vůbec tohle nepřichází v úvahu, takhle dělit svět na dvě části. Ale Ježíš chce říct prostě já věřím, že Pán Bůh mě prostě umřít nenechá, že mě nakonec nasytí. A tady to každým slovem Božím vlastně je jako vzpomínka na tu manu, kterou dostal Izrael, že kterou si neuměl představit, že když byl na té poušti a chtěl po Mojžíšovi, dej nám chléb, tak Mojžíš říká, Pán Bůh vám dá chléb. Teď oni se smějí, prostě jak by nám mohl dát na poušti chleba. No a začne padat mana. Takže to je jaksi ta Ježíšova obrana. On říká prostě, já se nenechám tebou tady kolovat ďáblovi, abych si to zařídil, tedy tak, jak ty mi tady chceš nakukat, abych tedy porušil vlastně to své lidství, ale já počkám a budu čekat, tak jako Izrael čekal na poušti na manu a věřím, že prostě Pán Bůh mě umřít nenechá. Což se nakonec v tom vyprávění stane, že přijdou, tedy tam je to zjednodušeno v tom, že přijdou anděle a obsluhovali ho. Takže opravdu tedy neumřel hlady a Pán Bůh ho nasytil.
0: Znáte ten vtip, jak přijde veliká povodeň a jeden člověk se modlí, aby ho Pán Bůh zachránil. Modlí se tak, že odmítne člun hasičský se záchranáři, pak pro něho přiletí tuším vrtulník, až když je na střeše. No a nakonec ten člověk opravdu utone a pak se Pána Boha ptá, jak to, že jsi mě nezachránil? Říká, vždyť jsem ti poslal člun záchranářů a vrtulník.
1: Postupně jsem se tě zkoušel zachránit a nic se ti nelíbila.
0: Tak jde mi o toho muže, jak rozeznám, já osobně vztáhnu to tady ten princip na osobní rovinu lidskou. Jak poznám, co je ta nabídnutá ruka od Hospodina? Jak to oddělím od toho pokušení ke zlému, teď myslím, od Satana?
1: No, tak to dobře zaktualizovala. Podívejte se, tady, když teda jste už uvedla ten vtip s tím tonoucím mužem, tak mě napadá, že jakási analogie by byla. Že kdyby si přijel člun a tam bylo, to teď si to musím nějak rychle zjednodušit, tam bylo jenom jedno místo, že, a vedle byla rodina s dětmi a vedle byl někdo, jo, další a další lidé a teď se ten člověk se tam jakoby vecpal do toho člunu s tím, že Pán Bůh mu poslal člun, to byl by tak si jeho nápad, že to je člun od Hospodina pro něj a on by si tam to místo teda vyboxoval. Tak to by, jo, to by bylo analogie toho, vlastně využít to ve svůj prospěch. Řekl bych, prostě ta Boží pomoc je taková, nebo můžeme ji poznat podle toho, že nikoho té pomoci jiného třeba nezbavuje. Jo? Že si ji člověk jaksi nemusí vynutit, nebo že se o ní nemusí rvát, že to je něco, co se říká, přijde jaksi z nebe, od Pána Boha. Myslím, že většina lidí to, jo, v tomto smyslu jakoby tomu porozumí, jo? Co teda jaksi je jim nabídnuto jako dar, a co naopak si jakoby ten, kde si ten dar jako vlastně vynutili. No, takže jaksi smysl tady toho pokušení, když bychom to pak převedli do té lidské roviny, kam toto je prostě Ježíšova specifická situace, v ní nikdo z nás tedy přímo nestojí, že nám ďábel nemůže říct, tady hladovíš, tak si udělej z kamenu chleby, ale řekněme, jakási analogie do toho našeho obyčejného lidského života by byla, kdybychom si chtěli z té víry nebo našeho vztahu k Bohu si využít nebo využívat ve svůj prospěch. A řekněme na úkor druhých. Tedy, že to řeknu zjednodušeně, myslet hlavně jaksi na svoje uzdravení, svůj prospěch a ty druhé nevidět.
0: A Mým hostem je dnes Jiří Grubr, farář Českobratrské církve evangelické ve sboru Brno 1, tedy v Červeném kostele. Povídáme si o pokušení a speciálně o pokušení Pána Ježíše na poušti. Už jsme mluvili o tom prvním, kdy ďábel Ježíši nabídne chleby v situaci, kdy tedy Ježíš je v krajní mezi toho vyhladovění po 40-denním postu. Ale ďábel se nevzdává po té, co ho Ježíš tedy odmítne slovy je psáno. A čteme ve 4. kapitole Matoušova, ale je to zapsáno i ve stejné kapitole Lukášova evangelia. Vezme ho ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu, jsi-li syn boží, vrhni se dolů, vždyť je psáno svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Tady mě zarazilo už to, že je specifikováno velice přesně to místo. Ďábel Ježíše vezme do svatého města a postaví ho na vrcholek chrámu. Má to nějaký význam v tomto příběhu?
1: No, napadá mě, jako nestudoval jsem to, takhle z tohoto pohledu možná, že jak si Židé věřili, že v chrámu je Pán Bůh, řekl bych, takovým mimořádným způsobem přítomen. Že tedy skákat někde z nějaké skály, když to teď přeženu, by mohlo být si daleko, ale prostě z chrámu, před zraky všech, tam Pán Bůh prostě musí zasáhnout. Jo? Tam jako nemá na vybranou, takže možná z tohoto ohledu je to takové vyhrocené, to pokušení, že jako vůbec všechna ta pokušení jsou vlastně jako by v nich zhrnuta, že všechna možná každodenní pokušení, kterými Ježíš procházel, kterými v jisté obměně lidé procházejí. Tady je to takové jako vyhrocené, skoro bych až řekl v takové jako filmové verzi, aby prostě, aby v tom jednom jakoby příběhu, v tom jednom dějství, v tom jednom rozhovoru se to jakoby všechno vyhrotí taksi do maxima. A takže tady na vrcholek chrámu a skoč dolů.
0: Takže ďábel dbá i o kulisy.
1: To jistě.
0: O co jde v principu tady v tomto pokušení? Proč se má Ježíš vrhat? Má se tím dokázat to, že Pán Bůh opravdu zasahuje? Nebo co?
1: No ano, v podstatě ten ďábel ho hecuje. Hecuje ho, aby skočil. Cituje mu k tomu žalm, kde ví mesiášský žalm, který říká prostě mesiáš, je prostě nezranitelný, bychom dneska řekli, že prostě jemu se nemůže nic stát, má 7 životů, nebo prostě jakkoliv jinak. A vlastně chce potom Ježíšovi, aby si to vyzkoušel. Tady je to samoučelné, tady vlastně o nic nejde, jde jenom o to, aby ten Ježíš se ujistil, jestli opravdu funguje. A je to rafinované v tom, že jako tady ďábel se odvolává na Bibli, na písmo, že to tedy vlastně není jeho nápad, že to prostě takhle má být, takhle to má fungovat. No a Ježíš to, víme, odmítne si to takto zkoušet. Řekl bych právě proto, že se takové věci zkoušet nedají. Tedy, že ten svůj vztah k Pánu Bohu, že ten je založen na důvěře, kterou si neskouším. Takže podstata té důvěry je, že si to neskouším teoreticky nebo prakticky, ale že věřím, že až bude potřeba, až to skutečně bude třeba, takže mi Pán Bůh si svým způsobem a ve svém čase pomůže. Zase bychom mohli říct, v reálu se to stalo, když třeba Ježíš byl doma v Nazaretě, že, tak tam nějak se nelíbil tedy nazaretským, a píšeme tam, že ho prostě chtěli shodit ze skály. A tam je taková zajímavá situace, kdy se říká, a Ježíš prostě se nějak jako otočil proti ním a prošel jejich středem. Což znamená, že v podstatě byl pod takovou zvláštní boží ochranou v tuto chvíli. Takže tady to bylo potřeba a tady ani Ježíš nemusel jako nějak zvlášť o to prosit, nebo prostě stalo se to, co Pán Bůh chtěl, aby se stalo. Tedy Ježíš odmítá si jakoby trénovat to, že je syn boží, že to funguje, že si může všechno dovolit. On věří, že jaksi Bůh za ním stojí a bude-li konat jeho vůli, že bude pod tou, řekl bych, boží ochranou. Když by skákal z chrámu, no tak to boží vůle nebyla. Na rovinu řečeno. Prostě Pánu Bohu do toho nic není, že si někdo vyleze na kostel a skočí dolů. To není něco, co by měl tady Pán Bůh nějak zvlášť sledovat a chránit, takže jak si z toho jednoduchého prostého důvodu to Ježíš odmítne velmi správně a jak si řekne člověk, jak si nesmí Pána Boha pokoušet.
0: Jo. Takže je potřeba ta zaslíbení, která v Bibli jsou, když tady ten ďábel cituje, tedy je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. To opravdu zní tak jako absolutně, že se nám nic nestane. Čili ta zaslíbení je, teď si trošku pomůžu, je nutné brát s rezervou ve smyslu jako rozpoznávat, kdy platí a kdy ne.
1: No tak to slovo, že jo, s rezervou potom to vypadá, jako kdyby jaksi platila půl na půl, že? Ale skutečně tedy neplatí absolutně, neplatí tak, že by je člověk mohl prostě využít, nebo vlastně tedy i potom zneužít, že? Prostě v tomto smyslu ne, to není automat, to není prostě argument na Pána Boha. To je Boží zaslíbení, které je potřeba prostě tomu Božímu slovu rozumět, že jo? Nelze, abych tak řekl, Pána Boha chytit za slovo. To samozřejmě ty pokusy tady vždycky byly a budou. Člověk jaksi má sklon jakoby té Bible si takhle nějak použít, říct prostě takhle to je napsáno, tak Pane Bože musíš. Pán Bůh nemusí nic. Že to, co tady zaslibuje, je prostě pro nás naděje, opora, abychom věděli, když to si bude nutné, nebo když bude situace taková, tak Pán Bůh chce zasáhnout, chce do toho vstoupit, ale tehdy, když si my půjdeme na Boží cestě, a ne když budeme na své vlastní cestě a budeme vlastně si chtít Pána Boha jak si tady nějak přivolat a ničemu ho donutit. Prostě člověk nemůže Pána Boha k ničemu nutit. Nemůže si to prostě narafičit tak, aby Pán Bůh musel. To je prostě vlastně základní projev tedy naší nedůvěry k Pánu Bohu a proto to přestane fungovat. No.
0: Ještě k té důvěře, jak jste o ní mluvil, ve vašem podání tedy důvěra jaksi nemá důvod. Je to takové to bezvýhradné odevzdání se, ta naděje, že Pán Bůh zasáhne časem svým podle svého úradku.
1: Tak zase takhle úplně odevzdaně bych to neřekl, ale prostě důvěřuju tomu, že Pán Bůh prostě zasáhne tehdy, když půjde o tu boží věc. Jo, důležité je prostě, jestli jde o lidskou věc nebo boží věc.
0: A Pánu Boha nezajímají lidské věci.
1: Určitě ho zajímají, ale řekl bych, jakoby, tady to je prostě, že jo, tady to je lidský výmysl, to je ďábelský dokonce výmysl, že prostě se sebrat a jít na vrchole chrámu a skočit dolů na efekt. No tak prostě to vím, že tohle Pán Bůh nechce a že to nemá žádný smysl. A k ničemu by to nevedlo. Takže tady myslím, že ten rozdíl jako je markantní a Ježíš to dobře poznal.
0: Dá se tedy říct, že v případě, že jsem v nějaké situaci, ve které chci a očekávám Boží zásah do mé situace, který se neděje, že bych z toho zpětně mohla dovodit nebo si položit vlastně i otázku, jsem-li já na té Boží cestě, když se takzvaně nic neděje a Pán Bůh nezasahuje?
1: Určitě tato otázka je relevantní v tu chvíli, že, ale samozřejmě neznamená to, že když Pán Bůh nezasahuje, že dělám špatnou věc. To se takhle zjednodušit nedá. Nicméně ano, prostě musí si člověk klást otázku. Ono vůbec, já myslím, jako s takovým tím jako čekáním na ten Boží zásah jakoby plánovaně, nebo prostě jakoby něco začít s tím, že prostě Pán Bůh se do toho časem vloží. Právě tohle pokušení ukazuje, že tudy cesta víry nevede. Že já si něco vymyslím a Pane Bože, prostě nějak se snaž a nějak to dokonči nebo prostě zasáhni. Že člověk se takhle nemůže vrhat, jo, tady se měl vrhnout teda z chrámu dolů, že člověk se nemůže vrhat do nějakých takových svých nápadů, byť byly jakkoliv prostě zajímavé a efektní, jako tady to samozřejmě by bylo velmi, velmi efektní, ten skok, to splachtění z dolů z toho chrámu, takže člověk se nemůže tak snadno prostě vrhat do věcí, které mu připadají zajímavé a prostě kde by nějakým způsobem vynikl a podobně, že spíš má člověk naslouchat, kam ho Pán Bůh volá, no a tu bych řekl, že většinou nás Pán Bůh volá, aspoň tak ta biblická tradice to na mnoha případech ukazuje a připomíná do věcí, do kterých se nám moc nechce. Které jsou takové, jako dost bych řekl, všední, mnohdy a obyčejné a, jak říkám, do kterých se nám spíš nechce, než chce. Jo, tady právě to je modelová situace, že člověk jakoby něco chce, tady to chce, chce ten ďábel, že, ale vlastně to pokušení to chce, jak si v člověku chce skočit, jakoby si to chce vyzkoušet, chce skočit dolů, chce se ukázat, jako zalíbí se mu taková to nějaká efektní věc. No ale prostě Pán Bůh od Ježíše chtěl, jo, aby šel do vlastní dědiny, kde vyrostl a tam kázal v synagoze. Jo. To byla boží vůle a tam ho chránil v této věci, že, která zdaleka nevypadala tak efektně jako skok.
0: Dá se podle toho chtění a nechtění, podle toho, co vnímám a cítím sama v sobě, tak trošku alespoň rámcově rozeznat, co bych měla a neměla tedy. Dá se to použít jako ukazatel?
1: No, ono, nedá se to takhle úplně zjednodušit. Samozřejmě, že člověku se ku podivu leckdy chce i docela dobré a jaksi bohulibé věci. Že. Nicméně velmi často je to tak, že to boží volání musí prostě překonávat to naše nechtění. No. Nebo to, že se nám prostě, že nám to nesedí. Že je to pro nás jako by třeba málo zajímavé, nebo se nám to zdá jako pro nás nepřekonatelné a podobně. No. Trochu ano, musí člověk tak si dlouho o tom přemýšlet a taky často ten čas to ukáže. No. Ale podstatné, myslím, je, že neměl by člověk žádným svým jednáním chtít Pána Boha jakoby vyprovokovat k činu a pak se teda, řekněme, zlobit, jo, že se jakoby nic neděje. To prostě nejde se takhle jaksi do věcí vrhat s tím, že pak se budeme modlit a pak se za nás lidé modlí, protože my jsme prostě si něco vymysleli, něco zorganizovali, nějaký projekt a podobně, že takhle, jako, jo, prostě, že člověk fakt nemůže toho Pána Boha k tomu vyprovokovat. Jako, teď to řeknu, jak si na té lidské rovině v podstatě vydírat. Jo, prostě ty mě máš rád, tak musíš, jo, takhle třeba děti to umí, že, z rodiči, taky někdy partneři to takhle zkouší na sebe, ale prostě to je lidské, že, nebo tomu se nedá asi zabránit, aby to člověka nenapadlo, ale prostě opůči Pánu Bohu to prostě nejde, nefunguje a když to někdo zkusí, tak se mu to jaksi obrátí se to vlastně proti němu.
0: Se mnou ve studiu je Jiří Grubr, českobratrský farář z Brna. Jsme u třetího pokušení, kterým Ježíš na poušti procházel. A to je pokušení, kdy mu ďábel ukáže všechna království světa, jejich slávu a řekne mu, toto všecko tě dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tomu Ježíš odpoví, jdi z cesty satana, neboť je psáno, Hospodinu, Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Jsme tedy u otázky pokušení, peněz, majetku. Proč ďábel Ježíši jako synu božímu nabízí všechna království světa, když vlastně je zvlášť v té duchovní rovině enormně jasné, kdo je pánem světa?
1: No, tady to třetí pokušení, bych řekl, je takové skoro nejrafinovanější, neboť vlastně ten ďábel nabízí fakt to, že jakoby ustoupí, že přestane se do toho plést, ale prostě za cenu toho, že Ježíš se mu pokloní, že ho vlastně přijme za svého spolupracovníka, nebo jak bych to řekl, prostě, že se s ním spojí, že ho uzná, že ho bude respektovat. Je to rafinované v tom, že vlastně ten ďábel mu, aspoň tak, jak já tomu rozumím, tady nabízí něco, co vlastně nakonec je cílem nebo je smyslem toho Ježíšova příchodu na svět, tedy aby on se stal pánem tohoto světa, že ne ďábel, ne to zlé, ale syn boží. A teď vlastně jakoby to má na dlani, teď mu to prostě nabízejí, stačí jenom podepsat, když to jak si vezmeme jakoby tak obrazně, a bude to jeho. Jako za hubičku bychom řekli, za jedno takové uznání té ďáblovi a satanovi moci a autority.
0: Takže to může být taková zkratka?
1: Taková, ano, samozřejmě taková zjednodušující zkratka. A její pokušení je v tom právě, že tady Pán Bůh povede Ježíše k tomu, aby se stal, že to řeknu, pánem tohoto světa, ale cestou

0: tady mu to prostě, jak jsem řekl, ďábel nabízí za hubičku, zabízí mu to velmi rychle za jeden podpis a Ježíš to tedy naštěstí odmítne, že je si vědom toho nebezpečí, že tudy cesta nevede, že toto není ta boží cesta, i když jakoby ten cíl vypadá, že je.
1: Že je stejný.
0: Že je vlastně jakoby stejný. Tak Ježíš prostě ví, že nestačí jenom dojít k tomu cíli, ale že Pánu Bohu velmi, velmi záleží i na té cestě k tomu cíli. A proto k němu tuhle tu zkratku, kterou mu tady ten ďábel, jakby tu lacinou, tady můžeme skoro říct, potom že v kázání nahoře Ježíš říká, že široká úzká cesta, že široká brána, úzká brána, že skoro vlastně to je tady před ním, že ta široká, jednoduchá zkratka, kterou mu nabízí ďábel, a pak je před ním ta trnitá, dlouhá, únavná, jak jsem to naznačil, cesta, kterou mu Pán Bůh připravil, tak bychom mohli říct slovy proroků a starozákonního svědectví. Že?
1: V čem je pro Pána Boha cená právě tady ta úzká, trnitá, dlouhá a bolestná cesta?
0: Já bych řekl, že je cená proto, že na této cestě se jak si ti lidé k Ježíšovi přidávají a k němu vyznají ho, ho uznají jako svého Pána dobrovolně, svobodně. Nikdo nemusel. Nikoho Pán Ježíš k ničemu nenutil, nikomu nic nepřikázal, nikoho jakoby nepřemohl, jo, nějakým svou mocí nebo zázrakem, dokonce ani argumenty. Že prostě si šel tou cestou a lidé se k němu přidávali, protože vlastně chtěli, protože vlastně viděli, že toto je dobrá cesta, toto je boží cesta, že právě to, že si ji mohou svobodně zvolit, si pro ně bylo to krásné a důležité a taky cenné pro ně, tedy pro ty lidi i pro Pána Boha. Pán Bůh nechce vládnout nějakým otrokům, ale svobodným lidem. No a to je hrozně náročné a pracné a hrozně zdlouhavé, bych řekl, ale touhle cestou Pán Bůh šel od počátku, od Abrahama. Už tehdy prostě hledal lidi, kteří ho budou poslouchat dobrovolně, kteří se k němu přidají, kteří se k němu přihlásí. A ďábel říká, tak já to zařídím, prostě budeš to mít hned. Já si ďábel to si v tomto smyslu by uměl zařídit. Ovšem metodou zcela jinou, ne ježíšovskou, tedy prostě na rozkaz. Prostě musíš. A ten ďábel by to zorganizoval, no ale to by byl svět ne boží, ale ďábelský.
1: Ještě si říkám, když to všechno spěje ke stejnému cíli, v Biblii je psáno, že jednoho dne se každé koleno skloní před Bohem a každý jazyk vyzná, že Ježíš je Pán. Čili i lidé, kteří s ním vztah nemají, najednou poznají tu boží velikost a mohutnost, tu velkolepost. Nicméně je tam přece jenom asi rozdíl v tom, co vy jste říkal, v tom postupném, protože když člověk padne údivem na kolena před tou velikostí, tak je to ještě něco jiného, než když padne láskou na kolena. Stačí ohromení pro vztah, stačí ohromení a uznání velikosti boží pro to, aby s ním člověk mohl mít ten vztah?
0: No, vy odkazujete tady na ten list Filipským, že na to jedno z nejstarších křesťanských vyznání. Já bych řekl takhle, to, že jako každé koleno se pokloní, jak si znamená, právě to, že tedy se ukáže, že Ježíš Kristus je skutečně Pánem všeho a všech. To už je jakoby v jiném čase, že jo, v jiné časové dimenzi. Tam už prostě není rozhodování nějaké, ty lidé o ničem nerozhodují, prostě to tak je. Oni to prostě jenom poznají. Tam, jak si to uzná i ten ďábel, že jo, tam to uzná i to peklo, ale to už není věc víry. Takže to, že všichni padnou, neznamená, že všichni jsou věřící. Tam už nejde o kategorii víry. Ti věřící jakoby jsou šťastní, když to tak řeknu v tu chvíli, že to poznali už dřív, že? Nebo že se právě k tomu Ježíši Kristu hlásili. Ti, kteří ho odmítali, nebo kteří na to kašlali, kdybychom dneska řekli, tak jsou jako spíš zděšení. Protože vlastně si uvědomí, že něco ztratili a že už je pozdě. A když se vrátím tady k tomu, na co jste se ptala, jaký je rozdíl mezi tedy tím, že by člověk Ježíše uznal, protože je ohromen tím, co se třeba stalo v jeho životě, a mezi tím, že si Ježíše zamiluje. Já myslím, že to je velmi, velmi subtilní rozdíl, jo? Že to jsou jakoby třeba i jednotlivé kroky té víry, že třeba právě někde na začátku,

0: začátku je ten náš úžas, vlastně z toho, jak nějak Pán Bůh vstoupil do našeho života, nebo to, že se třeba někomu narodí dítě, že? To je velmi často se stává, že právě to je ta chvíle, kdy je člověk ohromen tím zázrakem života a prostě začne Pána Boha hledat, že? A do té doby prostě mu to bylo šuma fuk. Tak to je to ohromení, ale to může být velmi pozitivní krok a změna a nějaké takový jako začátek nastartování toho, že pak si člověk toho Pána Ježíše, z kterého byl pav, abych tak řekl, nebo Pána Boha z jehož jakoby moci v jednu chvíli teda ho to zaskočilo, si potom zamiluje a stane se jeho dítětem a začne, jde po té jeho cestě. No. Takže myslím, že to tady tohle na sebe může navazovat. No.
1: Takže pokušení zkratek, pozor na ně. Jak bychom uzavřeli tady to téma Ježíšova pokušení, co si z toho velice jednoduše ve zkratce možná opakovaně můžeme vzít?
0: No, já bych rád řekl jednu důležitou věc, že ono, ten příběh teda je zajímavý, že je to tak velmi stručně tady pověděno, vyhroceno velmi pěkně. Trochu nás to zahanbuje. Jak si, když si to člověk přečte, tak si vidí jednu věc, že Ježíš se tomu ďáblovi brání pouze lidskými prostředky. Jo? Tedy, že nad ním zvítězil, ale nepoužil vlastně ani chloupečkem té své si, božské moci, kterou měl a kterou si, v náš prospěch používal. Tak prostě tady se chová jak ten nejobyčejnější člověk, který, teď to řeknu v uvozovkách, pouze věří Pánu Bohu. A teď člověk jak si až s hrůzou zjišťuje, že to stačí, že by to stačilo na to, aby se tomu ďáblu dalo odolat. To je ani to úžasné, na to straně nás to zahanbuje, protože si hned uvědomíme, že vlastně zbytečně tomu pokušení podléháme, nicméně podléháme. Takže je to krásný příběh, ale trochu jako je z toho člověku hořko. No, takže jednak je to, bych řekl, povzbuzení k tomu, že opravdu s tím pokušením lze bojovat lidskými prostředky. Jo, k tomu, aby člověk odolal ďáblovi, nemusí prostě být, jo, nemusí umět dělat zázraky, když to tak řeknu. Stačí mu věřit Pánu Bohu a trochu znát Bibli a prostě se o to opřít. Druhá strana je, že prostě není člověka, tedy kromě Pána Ježíše, který by pokušením neodolal. A zamotá nám to hlavu a tělo a všechno prostě mockrát a mockrát. A tady ten příběh, řekl jsem, že je velmi důležité, že si se to děje s Pánem Ježíšem. Neboť to jeho vítězství nad tím ďáblem není jenom jeho, jaksi jeho osobní. Ale v Novém zákoně čteme, že tu jeho, tady bychom mohli říct, spravedlnost, to jeho vítězství, Pán Bůh připočetl nám. Jo, takže se člověk jako může jaksi nadějně tenhle příběh číst a říct si, tak tady jako za mě někdo ta pokušení nesl a obstál. A to není a k mému, to se tu nepíše k mému zahanbení, ale píše se to tady k mému, teď bych řekl, radosti a potěšení, že to vlastně za mě někdo vybojoval, že za mě to někdo dokázal. Já jsem to nebyl. Mohl jsem to být, nebo jaksi mohli jsme to být, jaksi lidsky vzato těm pokušením odolávat můžeme. Neodoláme. Ale Ježíš to za nás vybojoval a jaksi Pán Bůh nám tu jeho spravedlnost, říká apoštol Pavel, prostě připočetl. On to přičítá nám. Takže z toho člověk jaksi může mít radost, tady ví, že prostě nemusí se toho ďábla jaksi bát, děsit a současně jaksi má samozřejmě i jakýsi návod, jak těm pokušením odolávat. Protože zase teď by někdo mohl říct, no tak Pán Ježíš to za nás vybojoval, tak jako teď je to jedno, že jo, tak můžeme řešit veselé dál. No to by byla hrozná škoda, protože samozřejmě, když člověk těm pokušením podlehne, no tak jako je to škoda, jak si jeho život, jak si kus jeho života se tím promarní, druhým lidem velmi často ublíží, sám sobě, jo, prostě to je škoda, to je chyba, která je zbytečná. Takže je tady i současně jaksi motivace, proč těm pokušením odolávat, jakým odolávat a ve chvíli, kdy teda člověk bohužel kolikrát podlehne, tak jak si má tady naději, ví, že mu bude odpuštěno, že vlastně Pán Bůh mu připočte tu spravedlnost Ježíšovu.
1: Matouš, Marek i Lukáš společně píší: bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Lze to skutečně neupadat, když se člověk modlí, nebo je to ve smyslu nepadněte?
0: Myslím, určitě nepadněte. Bděte a modlete, abyste neprohráli, že? Abyste těm pokušením mohli odolat. Pač o to samozřejmě běží, aby člověk těm pokušením odolal. Že když jim neodolá, není to jaksi tragédie v tom smyslu, že je konec a že už pak nemá smysl se o něco snažit. Tam je potřeba tedy se opřít o to boží lásku a boží odpuštění, ale současně stojí za to s nimi jaksi do poslední kapky krve nebo do posledního sousta, nebo jak to mám já říct, prostě bojovat, protože prostě když člověk ta pokušení překoná, tak v tom jeho životě se stane mnoho dobrých, krásných věcí a ta stojí za to. Že? A je škoda vlastně o ně přijít.
1: Tolik můj dnešní host, Jiří Gruber, farář Českobratrské církve evangelické v Brně 1 v Červeném kostele. Moc vám děkuju za návštěvu, za to, co jste povídal. Těším se na nějakou příští. Přátelé, a pokud vy chcete reagovat na slyšené, tak samozřejmě můžete. Nejlépe e-mailem na adresu t2tvr@t2tvr.cz. Od mikrofonu se loučí a vše dobré přeje Kateřina Hodecová.

Vyslechli jste rozhovor Kateřiny Hodecové a Jiřího Grubera, který se věnoval pokušením a zkouškám. Rozhovor zazněl poprvé v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu v březnu roku 2009.

Skončil pořad Poklady z archivu. Kateřina Hudecová v něm v rozhovoru z března roku 2009 mluvila s Jiřím Grubrem o zkouškách a pokušeních. Reprízy tohoto vydání vám nabídneme v neděli ve 3 hodiny po půlnoci a pak ve 2 hodiny odpoledne. Příští premiéru zase v sobotu v 16 hodin. Přemýšlet v ní budeme o soužití generací.

0: Zazněla znělka Rádia 7 a připomněla, že máme za sebou už i 17. hodinu soboty 13. června. U dnešního poslechu je s vámi Petr Raus.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.
0: Krásný večer s vysíláním Rádia 7 a s ohlášeným pořadem Kudy kam. Vítám vás všechny u naší pravidelné hodiny přemýšlení s Rádiem 7 nad tématy, která přináší život. Dnes nad otázkou, jak žít s Bohem a pro Boha. Budeme vlastně uvažovat o problematice rozhodování. Začnu dnes příběhem ze života izraelského krále Davida, muže podle Božího srdce. Ve druhé knize Samuelově se píše: Když král už sídlil ve svém domě a Hospodin mu dopřál klid od všech jeho okolních nepřátel, tu řekl král proroku Nátanovi: Hleď, já sídlím v domě cedrovém a Boží schrána sídlí pod stanovou houní. Nátan králi odvětil: Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Ale té noci se stalo slovo Hospodinovo k Nátanovi: Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Toto praví Hospodin. Ty mi chceš vybudovat dům, abych v něm sídlil? Nesídlil jsem v domě od toho dne, kdy jsem syny Izraele vyvedl z Egypta, až do dne tohoto. Přecházel jsem se stanem a příbytkem. Tobě jsem dopřál klid ode všech tvých nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že on vybuduje dům tobě. Až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům, dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn na věky. Nátan k Davidovi promluvil ve smyslu všech těchto slov a celého tohoto vidění. Král David pak vešel, usedl před Hospodinem a řekl: Co jsem já, panovníku Hospodine? A co je můj dům, že si mě přivedl až sem? A i to bylo v tvých očích málo, panovníku Hospodine. Dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta a tak dál. David a Boží chrám. Byla to zřejmě veliká touha Davidova srdce, důsledek jeho vděčnosti Bohu, důsledek vztahu. Na ten se teď zaměřme. Všímejme si těch jeho aspektů, které nám před chvílí čtený oddíl představuje svědomím, že nepůjde o vyčerpávající obraz zkoumaného vztahu. Podle všeho se ale jedná o jeho nejvýznamnější, nejzákladnější charakteristiky. Podíváme se, jak David Hospodinu naslouchal. Do jaké míry Pánu Bohu záleží na tom, jak jsme dobří, myslím tím, jak jsme krásní, úspěšní, zdatní, co všechno umíme a co dokážeme, jak se prosazujeme mezi ostatními. A nakonec, jak se lidský vztah k Bohu projeví v lidském chování a v nastavení lidského charakteru. Postupovat přitom budeme chronologicky podle stavby biblického oddílu, nikoli podle logiky vztahu samotného. To první, co nám dnešní text staví před oči, jako by se ještě netýkalo Davida, ale proroka Nátana. Uvede nás to do problematiky naslouchání Božímu hlasu. Když král David vyjevil proroku Nátanovi své zřejmě dlouholeté přání postavit Hospodinu kamennou svatyni, prorok reagoval okamžitě. Jen udělej vše, co máš na srdci, neboť Hospodin je s tebou. Jak mohl králi tak rychle potvrdit správnost jeho záměru? To se nepotřeboval nejprve ptát Hospodina? Nereagoval ukvapeně? Ano, bylo to ukvapené. Pokud vás to teď ale svádí rychle odpovědět, že Pána Boha je přece třeba se ptát vždycky a na všechno, bylo by to ukvapené úplně stejně. Ono to s tím dotazováním Hospodina není tak jednoduché. A pokud jde o čas, máme v písmu zásadní upozornění moudrého kazatele, že všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Někdy je čas mlčet, jindy čas mluvit. Vyslovit něco hned, jak nám to přijde na mysl, bývá většinou ke škodě. Všimněme si ale, že když ještě té noci promluvil k Nátanovi Hospodin, že mu jeho ukvapená slova nevyčítá. Ani je nepřipomene. Mluví, jako by jich nebylo. Vidíme, že není třeba všechno hned řešit. Občas je dobré něco nechat být. Jak to ale má vypadat s tím dotazováním Hospodina, s čekáním na jeho slovo? Nátan zřejmě reagoval na základě zkušenosti, nejen své, ale i zkušenosti svých předků. Už praotcové Izraele stavěli svému bohu oltáře a svatyně a Pán Bůh tomu očividně žehnal, byl v tom s nimi. Proč by to teď mělo být jinak? Všimněme si Mojžíše a Davida, toho o řadu let dříve, když ještě sídlil v Hebrónu a královal pouze nad kmenem Juda. Každý z těchto dvou mužů se ve svém životě dostal dvakrát do prakticky stejné situace. Každý ale reagoval jinak. Když lid na cestě pouští z Egypta, na místě později nazvaném Masa a Meriba, žíznil, měl Mojžíš udeřit svou holí do skály a vyvést z ní vodu. Udělal to a lid napojil. Podruhé se dostal do podobné situace v Kádeši na poušti Sin. Tentokrát mu ovšem Hospodin přikázal, aby z holí v ruce ke skále pouze promluvil. V Mojžíšově srdci ale převážila důvěra ve vlastní zkušenost. Stejně jako kdysi v Mase a Meribě holí do skály udeřil. Měl to tak už přece vyzkoušené, tak už to přece znal. Hospodin to označil za neposlušnost a za důvod, pro který Mojžíš nakonec nevstoupil do země zaslíbené. David dokázal jednat jinak. Dvakrát se proti němu postavila pelištejská přesila v dolině Refájců. Když se to stalo poprvé, ptal se David Hospodina, mám proti pelištejcům vytáhnout, vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl, vytáhň, určitě ti vydám pelištejce do rukou. David poslechl a zvítězil. Po nějaké době se situace zopakovala, pelištejská přesila se opět utábořila v dolině Refájců. Zdálo by se, že se David už nepotřebuje na nic ptát, tohle už zná, to si už vyzkoušel. Na rozdíl od Mojžíše, ale David respektuje Boží svrchovanost v každé situaci. Dotazuje se znovu a Hospodin odpovídá, netáhni. Obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor pelištejců. David opět poslechl a opět zvítězil. Je tedy skutečně potřeba se Pána Boha vždycky znovu ptát? I taková odpověď by mohla být zavádějící. Záleží na tom, co nás k otázce motivuje. Když Pán Ježíš vyprávěl podobenství o boháči a Lazarovi, dostává se až do bodu, kdy boháč z pekelného plamene prosí otce Abrahama, aby poslal Lazara, který se po smrti dostal k Abrahamovi, my bychom dnes řekli do nebe, aby varoval jeho pět bratrů, aby také oni nepřišli do toho místa muk. Co mu Abraham odpoví? Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. To je to nejzákladnější. Znát písmo, důvěřovat mu, Usilovat o dobré porozumění a podle pochopení písma pak i prakticky jednat. Přitom ten zápas o porozumění je důležitější než správný výsledek. Kdo poctivě hledá a pak se zmýlí, zažije Boží korekci. Kdo touží po instantních odpovědích, které by jen dodržoval a nemusel se už trápit žádným hledáním, ten se s Pánem Bohem úplně mine. David se ptal především z lásky k Bohu. Toužil jednat tak, jak se mu to líbí. Ze stejného důvodu se apoštol Pavel Pána Boha neptal. Toužil zvěstovat evangelium a věděl, že taková je i touha Kristova srdce. A tak šel podle své nejlepší úvahy. Šel jinak, než Pán Bůh chtěl. Boží duch mu to ale nevyčítá, jen ho koriguje, aby ho nakonec dostal tam, kam chtěl. Nahlas Božího ducha byl ovšem Pavel citlivý, ten vnímal. K tomuto rozměru Boží řeči se ještě dostaneme. Teď už zmíním jen dvě poslední poznámky k této stránce našeho dnešního uvažování. Vnímat hlas Božího ducha je ještě něco jiného, než se řídit vlastními pocity. Pocity, instinktem, se řídí zvířata. Od člověka Pán Bůh čeká něco víc. Působení ducha můžeme vnímat jako pocit. Pocit silný a velmi nutkavý. V každém případě ale musí být takový pocit v souladu s dvěma dalšími zásadními kritérii. S výpovědí písma a s pochopením církve. To poslední na takové úrovni, rodiny, sboru, denominace, případně i celé ekumény, jaká odpovídá obsahu daného sdělení či pokynu. Druhá věc, které si všimneme, zazní v Nátanově řeči. Vlastně nezazní a to je to pozoruhodné. Hospodin Davidovi Nátanovým prostřednictvím připomíná všechno své milosrdenství. Nezmiňuje ale vůbec, že by důvodem, kvůli kterému David nemohl stavit Hospodinu v chrám, bylo množství krve, kterou David prolil. My ale víme od samotného Davida, že tomu tak bylo. David říká svému synu Šalomounovi, můj synu, já sám jsem měl v úmyslu vybudovat dům pro jméno Hospodina svého Boha. Stalo se však ke mně slovo Hospodinovo, nebudeš budovat dům pro mé jméno, protože jsi na zemi přede mnou prolil mnoho krve. Stejně to pověděl i předákům Izraele. Bůh mi řekl, ty nemůžeš vybudovat dům pro mé jméno, neboť si vedl mnoho bojů a prolil si mnoho krve. Ta Davidova výpověď byla zřejmě dost silná, takže ji Šalomoun později předává iterskému králi Chíramovi, Davidovu příteli, kterému stavbu chrámu svěřil. Víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu Hospodina svého Boha pro boje, které vedl s okolními nepřáteli. Co je ale ještě zajímavé, při posvěcení jeruzalémského chrámu Šalomoun otázku krve nezmíní, i když mluví o Davidově nevyslyšeném přání chrám postavit. Kdyby byla skutečným Hospodinovým důvodem prolitá krev, proč by ji Nátan nezmínil? A proč by ji nezmínil Šalomoun, když při slavnosti posvěcování chrámu připomínal celou minulost přípravy té stavby? A jestli David přijal nějaké prorocké slovo, jestli ho Hospodin oslovil zřetelně a přímo, proč to nikdy nezmínil jinde než v těch dvou rozhovorech? Ani v žádném svém žalmu, ani nikde jinde. Řekl bych, že se tady dotýkáme Božího slova, neslova. David Boží vůli znal, měl s ní bohaté zkušenosti. Vnímal, kam Hospodin směřuje a co se mu líbí. Slyšel a znal mnoho prorockých slov. Znal historii svého národa, Božího lidu. My bychom řekli, znal Bibli, A z těchto znalostí, dnes bychom řekli z písma, vyčetl Boží přání. Už ve své době prorocky vnímal, že války nejsou v pořádku, a to ani proti nepřátelům Hospodinovým, protože Pán Bůh chce být dobrý ke všem. Však to také vyjádřil ve 145. žalmu: Hospodin je ke všem dobrotivý. Nade vším, co učinil, se slitovává. A tak David vnitřně přijal, že by se Pánu Bohu nelíbilo, aby mu stavěl chrám on, protože prolil mnoho krve. Přijal to jako Boží rozhodnutí, Boží slovo. A tak to i pověděl dál. Pán Bůh to ale takto přímo zřetelně nikdy neřekl. Má to svoji logiku, vždyť do těch bojů mnohdy posílal Davida on sám. Jak se Pán Bůh k takovým lidským postojům postaví? Trestal Davida, že prohlásil za Boží slovo něco, co Pán Bůh zřejmě nikdy nevyslovil? Nikoli. Boží postoj tu můžeme velmi dobře pochopit na základě slov Pána Ježíše Krista, který mnohem později pověděl: cokoliv odmítnete na zemi, bude odmítnuto v nebi. A cokoliv přijmete na zemi, bude přijato v nebi. Cokoliv. Věc přijímanou na zemi si ale do nebe stejně nevezmeme, může tedy jít jen o názor, o přesvědčení. Samozřejmě neplatí to ovšem, co ale je v souladu s obecnou Boží vůlí, to může člověk konkretizovat. A Pán Bůh to bere vážně. Citované Ježíšovo slovo sice bylo adresováno celému společenství učedníků, tedy církvi, David tu jedná sám, byl ale natolik výjimečnou postavou, že si troufám tento princip Božího jednání vztáhnout i na něho. Co z toho vyplývá pro nás? Studujme písmo, domýšlejme a nebojme se, že nás to svede na cestí. Buďme odvážní, jen vykládejme písmo písmem, nepřeceňujme lidské teorie a doktríny. Pracujme s celým písmem, nejen s verši, které známe z besídky nebo z hesel Jednoty bratrské nebo z liturgického kalendáře, ani prostě jen s těmi, které zapadají do našeho vlastního obrazu světa. Nedělejme, že tam ty jiné, možná protikladné verše nejsou. A nakonec konzultujme své poznání s církví, zejména se svým kazatelem a staršovstvem. A nechme se korigovat. To třetí, na co bych dnes rád upozornil, je Boží slib. Hospodin řekl Davidovi Nátanovými ústy: dám povstat tvému potomku, upevním jeho království, ten mi vybuduje dům. Já upevním jeho královský trůn na věky. Já mu budu otcem. Budu ho trestat jako kteréhokoliv člověka, avšak svoje milosrdenství mu neodejmu. Co když ale Šalomoun nebude dost dobrý? Když se Ezau ve své vzpůrné povaze vzepřel proti Hospodinu, vysloužil si Boží nenávist. A Hospodin přitom už před jeho narozením dobře věděl, jak to dopadne. Když dal Bohem vyvolený král Saul přednost své pověsti před Hospodinem, byl zavržen. Proč Hospodin neodňal své milosrdenství Šalomounovi, i když ten taky neskončil dvakrát slavně, a Pán Bůh to bezesporu věděl už tenkrát, když Davidovi poslal Nátana? Nepřehlížejme, že Boží jednání s člověkem prochází určitým vývojem. Hospodin sám je stále stejný a nikdy se nezmění. U něho není proměny, píše apoštol Jakub. To ale neznamená, že by se neměnil způsob jeho jednání s lidmi. Vidíme to už u potopy. Potvrzuje to i Pán Ježíš, když říká: slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, já však vám pravím. Pán Bůh bere v úvahu naše schopnosti jeho slovo přijmout a aplikovat. O Davidovi a budoucnosti jeho dynastie v duchovním slova smyslu Hospodin rozhodl, protože to tak prostě chtěl. Davidovi pokrevní potomci vesměs dopadli neslavně a začalo to už Šalomounem. Davidův odkaz ale ukazuje ke Kristu Pánu. Proto Hospodin neodňal své milosrdenství ani Šalomounovi. Bez ohledu na to, jakým se nakonec ukázal být. Co to znamená pro nás? Pán Bůh si nás vybírá podle jiných kritérií, než podle jakých nás hodnotí lidé. Trápit se kvůli svému vzhledu, svým schopnostem či dovednostem je vlastně projevem nedůvěry v Hospodina, který nám jak náš vzhled, tak naše schopnosti dal. Jistě můžeme na nich způsobem svého života mnoho pokazit, to bychom neměli. Pokud ale jde o náš genofond, ten je darem Božím a je dobré ho jak vnitřně přijmout, tak respektovat, i když třeba neodpovídá aktuálně módním představám, ty stejně za chvíli pominou. V životě to někdy není snadné. V každém z nás zůstává něco z malého dítěte, které by chtělo vždycky jen vyhrávat a být první. Já patřím k těm, kterým se vždycky všechno celkem dařilo. Možná si říkáte, že mně se to mluví. V žádném kolektivu, ke kterému jsem kdy v minulosti patřil, jsem ale nikdy nebyl nejlepší. Ať už myslím na rodinu, na školu, na zaměstnání, vždycky stál vedle mě někdo, kdo byl lepší. I když jsem jako student vyhrál národní kolo biologické soutěže, nevyhrál jsem ho sám. Byli jsme tenkrát na prvním místě dva. Pán Bůh mě prvního místa chránil. A bylo mi to k prospěchu. A nakonec, jak se Davidovo naslouchání Božímu hlasu, jeho zájem o Hospodina a touha po něm projevili v jeho charakteru? Když mu prorok Nátan z Božího pověření škrtl jeho zřejmě největší přání, David jde před Boží tvář a říká, co jsem já, panovníku Hospodine, a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem. A i to bylo v tvých očích málo. Panovníku Hospodine, dokonce přislibuješ domu služebníka svého dlouhá léta. Žádné výčitky, žádné stížnosti, žádná hořkost. Jen vděčnost a pokora před svatým Bohem. To není utápnutost. Tady nejde o projev komplexu méněcenosti. David svou cenu zná. Ví ale, že ve srovnání s Hospodinem je ničím a že mu vlastně ani nepřísluší srovnávat se s jinými lidmi, protože to by zasahoval do výlučné kompetence Boží. Apoštol Pavel dokázal vnímat sám sebe stejným způsobem. Korinským křesťanům píše, naposledy ze všech se jako nedochůdče ti ukázal i mě. Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží. Milostí Boží jsem to, co jsem. Pavel sám sebe zná. A protože zná i Boží milost, nebojí se sám na sebe dívat objektivně a kriticky. Podobně David. Vnímá sám sebe v kontextu všeho ostatního, nejen v kontextu lidského společenství, zejména svého vlastního, jemu blízkého. Dívá se na sebe v Boží perspektivě. Schopnost vnímat širokou jednotu veškerenstva, světa pozemského i nebeského, tvoří základ moudrosti. David byl moudrým mužem. Měl před očima široké souvislosti bytí. Byla to jiná moudrost, než jakou vládl jeho syn Šalomoun. Ten si od Hospodina vyžádal moudrost ke správě společenství, moudrost k soudním jednáním, k rozpoznání práva a spravedlnosti. Někdy máme jako církev, zvláště v té evangelikální části, podobné tendence. Zajímají nás technologie moci, metodiky, návody a recepty na úspěšné jednání. Chceme umět rozlišovat lidské záměry, úmysly, hodnotit právo a spravedlnost. Bývá to k dobrému. Taky ale nemusí. Záleží nakonec na konkrétních lidech. Davidovská moudrost míří výš. Je to ta moudrost, o které mluví kniha přísloví, když říká: začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat svatého je rozumnost. A jinde: důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Znát svatého je rozumnost. Poznávat Hospodina je tou nejlepší náplní lidského života. Poznávat ho z jeho slova, které je dobré studovat všemi dostupnými prostředky. Poznávat ho z jeho stvoření, které je rovněž na nejvýš užitečné znát a rozumět ho, rozumět mu. A poznávat ho i z vlastní zkušenosti. To ovšem vyžaduje hodně důvěry i odvahy, protože kdo se s Hospodinem nepustí na tenký led, ten ho vlastně nikdy dobře nepozná. Ta důvěra je nakonec i podmínkou Pána Boha vůbec zaslechnout, jako ho slyšel David, protože kdo mu nedůvěřuje, ten sice může zaslechnout Boží volání, pozvání na cestu víry, pokud je ještě nevěřící, pravděpodobně ale nezaslechne ten Boží hlas, který nás učí a vodí, pokud už jsme křesťany. Nebojme se tedy důvěřovat, naslouchat a rozvažovat. Neustále a pokorně.

V první části pořadu jsme promýšleli život izraelského krále Davida. Sledovali jsme, jak naslouchal Božímu hlasu a jak se rozhodoval. Ve druhé části se posuneme do novozákonní doby. Zkusíme otevřít téma rozhodování církve. Novozákonní dění ale nejde odtrhnout od starého zákona, proto i tuto část pořadu začneme připomínkou starozákonní události. Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit, říká Josue lidu, když uzavírá příběh svého života a přitom se s lidem loučí. Vyvolte si. Rozhodněte se. Co bude vaší prioritou? Čemu dáte přednost? Kde chcete hledat bezpečí a životní záruky? Získali jste určité zkušenosti. Jste připraveni je realisticky interpretovat? Máte odvahu se na ně spolehnout? Ovšem nejen na ně. Máte Tóru. Boží řád, jaký nemá žádný jiný národ, budete mít odvahu podle ní žít a zůstat odlišní? Nebo se přizpůsobíte svému okolí? Zapadnete a přestanete provokovat? Budete to považovat za bezpečnější? Rozhodněte se. Rozhodněte se ještě dnes. Jedno ti schází, slyší bohatý mládenec z úst učitele z Nazareta. Právě přesvědčivě doložil, že dodržuje celý Mojžíšův zákon, že plní všechno, co plnit má, že jeho život je příkladný. Vysloužil si dokonce Ježíšův láskyplný pohled, uznání. Nechlubil se prázdnými slovy. Jeho sebehodnocení bylo realistické, pravdivé. A pak přišel šok. Oceňovaný učitel po něm žádá víc než Mojžíš. Vyslovil požadavek, který se nikde v zákoně neobjevuje. Nejde o své voli? Kam až může učitel zákona zajít? Není povinen držet se jen toho, co zákon říká? Chce snad být svatější než sám Hospodin? Ježíšův požadavek také žádal rozhodnutí, jako ho čekal Josue. Mladík se rozhodl. Radost mu to ale neudělalo, odešel smutný. Měl zájem o věčný život, můžeme z toho vyrozumět, že toužil po Bohu svého lidu. Všechno ale má své meze. Bůh dal pravidla, hra je jasná. Ani Bůh si přece nemůže zahrávat s tím, co jednou vyslovil. Tady snad poznámka na okraj. Známe přesvědčení některých pozdějších rabínů, že Tóru, jednou danou lidem, už nemůže změnit ani sám Hospodin. Tento názor zjevně měl své kořeny už ve způsobu myšlení farizeů, tak toho asi znal i bohatý mládenec z evangelního vyprávění. Proto ho Ježíšův požadavek tak zaskočil. Něco takového nečekal. Požadavek rozhodování staví evangelium i před nás. Tak to vyčetli ze stránek písma otcové evangelikalismu, postavili na něm základy své víry. Kristus za nás zemřel a touží stát se naším osobním spasitelem, nabízí nám milost jako dar. Jak ho přijmeš? Rozhodneš se pro Ježíše? Se všemi důsledky, které to přináší? Rozhodni se ještě dnes, vždyť je psáno, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce jako při sváru v Meribě, jako v den pokušení na poušti v Mase, kde mě vaši otcové pokoušeli, kde mě chtěli zkoušet, i když viděli mé činy. Tato poslední slova z 90. žalmu opakovaně cituje novozákonní epištola Židům. Nikoli ale, aby zvala na start života víry. Varuje před nebezpečím odpadnutí. Jaké pak odpadnutí od víry? Což není klíčové to první a podstatné rozhodnutí pro Krista? Odevzdání celého života jemu? Přijetí nového srdce, tedy znovu zrození? Tak o tom mluvili ti už zmínění evangelikální otcové, to byl jejich hlavní důraz. Měli pravdu, na tomto počátečním rozhodnutí skutečně záleží zásadním způsobem,
samo o sobě ale nestačí. Někteří křesťané žijí v představě, že to bude Bůh sám, kdo naši víru udrží svou silou. I králi Saulovi ale proměnil Hospodin srdce v jiné, nové. A víme, jak skončil. Samotný boží skutek nedostačuje, je třeba i naší lidské odpovědi. Bůh bere naši svobodu i odpovědnost příliš vážně. Rozhodovat se a odpovídat na boží výzvu je třeba dnes. V každém dnes. Dnes je den spásy. Co bylo včera, patří včerejšku. Dnešek klade nové otázky, staví nové výzvy, žádá nová rozhodnutí a nové odpovědi. Život křesťana, život církve je životem na hraně, na ostří břitvy, mezi včerejškem a dneškem, mezi dobrem a zlem, mezi nebem a peklem, mezi životem a smrtí. Každý den znovu. Což ale nejsme Kristovou milostí zachránění jednou provždy? Jsme zachránění. Vždyť je psáno, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Je ale také psáno, nyní jsme děti boží. A ještě nevyšlo najevo, co budeme. Apoštol ovšem hned pokračuje, víme však, až se zjeví, že mu budeme podobní. Jak to víme? Vírou. Pouze vírou. O tu ale jde, o tu se hraje, o víru, tedy o důvěru. O dětskou důvěru v Boha, který nás miluje. A o lásku, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Platí to o lásce k Bohu i o lásce k lidem. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. Zachovat víru i zachovat lásku ovšem vyžaduje každodenní rozhodování. Není možné usnout na vavřínech, ještě jsme nedošli do cíle, zatím jsme stále církví bojující, to znamená církví ohroženou, církví na hraně. Chci dnes připomenout tři oblasti, tři bojové linie, na kterých zvlášť silně vnímám obtížnost hraniční pozice i nesnadnost rozhodování. Vidím církev na hraně zítřka, na hraně svatosti a na hraně spásy. Církev na hraně zítřka je na tom trochu jako Tom Cruise ve stejnojmenném filmu. Asi ho znáte. Lidstvo vzdoruje invazi mimozemšťanů, kteří dovedou ovládat běh času. Umějí čas vrátit. Tuto schopnost získá i voják, představovaný Tomem Cruisem. Znovu a znovu prožívá tentýž den a postupně se učí, jak jednat, aby v boji obstál. Učí se z budoucnosti. Také se učíme z toho, co má teprve přijít. Tak jako voják ve filmu úplně ne, něco ale máme přece jenom podobného. Vidíme do budoucnosti. Lecos o ní víme. Ne tak, že bychom věděli, jak bude probíhat vzkříšení z mrtvých, či jaké to bude na posledním soudu. Před spekulováním o takových věcech nás výslovně varuje epištola Židům. Víme ale, že naši budoucnost připravuje Hospodin. Že k ní máme otevřené dveře díky oběti Pána Ježíše a že se na ní můžeme těšit. I za nás to vyjádřil apoštol Pavel, můžeme to prožívat jako on. Toužím odejít a být s Kristem. Je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod. Podobně psal i apoštol Petr. Dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí je připraveno pro vás v nebesích. To jsou skutečnosti, které je užitečné mít neustále na paměti, protože ten, kdo směřuje k nebi a těší se na setkání se svým Bohem, žije už tady na zemi jinak.
Dokud ale zůstáváme pozemšťany, žijeme v napětí. Máme občanství v nebesích. Žijeme ale na této zemi. Pán Ježíš se dokonce modlil: neprosím, abys je vzal ze světa. Protože sem patříme, máme tu svůj úkol, poslání, které nám s obrovskou důvěrou svěřil náš Bůh. Jsou křesťané, kteří se na nebe tak těší a naopak pozemské poměry tak těžko snášejí, že ve své fantazii strhávají nebe na zem. Snaží se budit dojem, že žijí samými zázraky, že nepotkávají žádné problémy, že se jim všechno jen úžasně daří. Nechci nikoho soudit, řekl bych ale, že přinejmenším většina z nich klame sama sebe a znevěrohodňuje evangelium v očích světa.

i přisuzovat věcem náležitou hodnotu. Nepodceňovat ani nepřeceňovat. Zůstávat realističtí a svobodní. Druhým tématem je dnes církev na hraně svatosti. Tady se ovšem nabízí otázka, co je tu k rozhodování, kde vidět tu hranu. Vždyť je přece psáno, jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť do nebe se nemůže dostat nic nesvatého a my jsme si právě potvrdili, že nám na nebi záleží, že nám o něj jde. Tady je snad všechno jasné. O svatost usilujeme, potřebujeme ji. Jak se můžeme v otázce svatosti dostávat na hranu? Protože jen málo kdo si připouští, co svatost ve skutečnosti znamená. Říkáváme, že svatost znamená oddělenost. A máme pravdu. Apoštol přece psal, dobře si pamatujte, že žádný smilník, prostopášník ani lakomec, jehož bohem jsou peníze, nemá podíl v království Kristovu a Božím. Proto s nimi nemějte nic společného. To je z listu Efeským, podobně to ale nacházíme i jinde. A tak naši otcové nechodili do hospod, do divadel ani do kin a nechtěli se stýkat s lidmi, jejich způsob života nebyl řádný. I my se po vzoru svých otců straníme způsobů tohoto světa. Už sice ne tak moc jako oni, ale přece. A zapomínáme přitom, kde a s kým trávil Pán Ježíš snad i většinu svého času. Držíme se apoštolského varování, rozumíme mu ale špatně. Ona mu zřejmě rozuměla špatně už i prvotní církev, proto musel Pavel vysvětlovat. Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky, ale nemyslel jsem tím všechny smilníky tohoto světa. Nebo lakomce, lupiče a modláře, protože to byste museli ze světa utéci. Apoštol svými výzvami k oddělování varoval před falešnými bratřími. Před lidmi, kteří to chtějí hrát na obě strany, hlásí se ke Kristu, dál si ale chtějí žít po svém. Vůbec nemluvil o nějakém oddělování od nevěřících lidí. O svatost jako oddělenost od neřádných lidí usilovali farizeové. Cestu viděli v úplném dodržení celého zákona. Domnívali se, že Mesiáš nemůže přijít do nesvatého světa, že tedy přijde, až celý národ naplní celý zákon. A toto jejich soustředění na skutky a pravidla jim v posledku zabránilo Mesiáše poznat. Většina z nich se s ním minula. Toužíme po svaté církvi. Po církvi bezúhonné, slavné, bez poskvrny vrásky a čehokoliv podobného. A někdy máme pocit, že tu apoštol mluví o církvi nehřešící, o nechybujících křesťanech. On ale mluví o církvi ospravedlněné, o církvi obdarované Kristovou spravedlností, na té záleží. Ještě jeden evangelní obraz těchto skutečností vnímáme zkresleně. Obraz úzké a široké cesty. Už dětem v besídce vysvětlujeme, jak je ta úzká cesta strmá, náročná, kolik to dá práce se jí protáhnout, jak je potřebné se káznit a omezovat. Nic takového písmo neříká. A když Pán Ježíš toto podobenství končí, neřekne o té cestě a málo kdo jí dokáže projít. Ale málo kdo ji nalézá. Úzká cesta není obrazem obtížnosti života, ale nesnadnosti uvěřit, že opravdu záleží jen na Kristově smilování, nikoli na mém výkonu. Oddělení od světa je nám součástí oddělování se od hříchu. Rádi zdůrazňujeme, že Pán Ježíš nikdy nezhřešil. Ano, je to tak. Je ale také psáno, že se kvůli nám stotožnil s hříchem. Stotožnil, splynul.

nikdy nezřešil, už najednou nehraje roli. Kvůli nám se stal největším hříšníkem, stělesněním hříchu. Dostáváme se tím na třetí hranu, tu asi nejobtížnější, přinejmenším prakticky, na hranu spásy. O spásu stojíme, o ní usilujeme. Spolu s apoštolem vyznáváme, nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. Jinde nacházíme varování. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Zřejmě většina křesťanů vidí v daru spásy a věčného života ten nejsilnější důvod své víry. Jde jim o nebe, o vlastní záchranu. Vzpomínám na jednoho svého romského kamaráda. Vysvětloval jsem mu základy evangelia a základní principy naší evangelikální víry. Mluvil jsem o potřebě osobního rozhodnutí, obrácení, znovuzrození. Mluvil jsem o Kristově zájmu o nás hříšníky a o jeho lásce k nám, o kráse nebe a budoucnosti s Kristem. Zeptal se mne, a co moje rodina? Ti tam nebudou? Pokoušel jsem se mu vysvětlit, že i oni mají svoji šanci a že to je právě on, kdo jim může a má Krista představit. Pokud se ale oni sami nerozhodnou, pokud oni sami Krista nepřijmou do svého srdce a neodevzdají mu svůj život, v nebi nebudou. Ty ale jsi zván, ty můžeš být zachráněn, zdůraznil jsem. Tak to já vlastně nechci, odpověděl. Zarazilo mne to. Přišlo mi to jako rouhání, jako odmítání Boží milosti. A pak jsem si vybavil Mojžíše pod Sinajem. Znáte ten příběh. Mojžíš tráví nahoře zahalené oblakem 40 dní a 40 nocí. Je sám se svým Bohem, od kterého přijímá zákon. Lidu pod horou se to zdá příliš dlouhé, Mojžíš jim chybí. Postrádají prostředníka, který by za ně předstupoval před Boží tvář v představě, že bez Mojžíše o nich Hospodin neví. Odlili si tenkrát zlatého bíčka. Ani ne jako modlu, spíš jako obraz Boží přítomnosti. Přece ale šlo o pokus Bohem manipulovat, přinutit ho k určitému jednání docela pohanským způsobem. Když to Hospodin viděl, řekl Mojžíšovi, sestup dolů. Tvůj lid, který si vyvedl z egyptské země, se vrhá do skázy. Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Dokonce to říká tvůj lid, jako by se už k Izraelcům vůbec nechtěl znát. Teď mě nech, ať proti ním vzplane můj hněv a skoncuji s nimi. Z tebe však udělám veliký národ. Co na to tenkrát řekl Mojžíš? Překvapivou věc. Tento lid se dopustil velikého hříchu. Udělali si zlatého boha. Můžeš jim ten hřích ještě odpustit? Neli, vymaš mě ze své knihy, kterou píšeš. Vymaš mne. Mojžíš se vzdává vlastní spásy, aby zachránil svůj lid. Stojí tu jako předobraz Kristův a my najednou vidíme, jak ten individualistický rámec, do kterého jsme si zasadili svoji víru, může být docela zavádějící. Ano, jde o osobní vztah a o spásu jedince. Současně ale jde o Boží lid. Spása jedince má cenu jen tehdy, odehraje-li se v rámci společenství. Hospodinu jde a vždycky šlo o společenství, o Boží lid. Už Abraham dostává zaslíbení nejen pro sebe, ale i pro své potomstvo a pro všechny národy světa. Tak mne to kdysi učil Milan Jurčo. Pán Ježíš se kvůli nám nechal stotožnit s hříchem, sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí a za nás vzal naše prokletí na sebe.
Tento Kristus, náš Spasitel, nás zve k následování, k životu podle jeho příkladu, v jeho stopách. K čemu nás tím volá? K čemu zve? Nikoli k separatismu, k oddělování se od hříšníků, ale k hluboké sounáležitosti s nimi. A nejde tu jen o praktickou diakonii, i když ta má už sama o sobě nesmírnou cenu. Jde tu ale o víc. O nastavení srdce, o zájem, o lásku, o připravenost odpouštět bez konce a bez hranic. Však Pán Ježíš říkal, jestliže neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. I mniši za zdmi kláštera, pokud se modlili a přimlouvali, pokud skutečně žili zájmem o ostatní lidi venku a celé své bytí, celý svůj zájem nasadili v jejich prospěch, plnili tento rozměr následování Krista. Stejně tak lidé staří, lidé izolovaní, nemocní či postižení, všichni takoví mohou nést ve svém srdci Kristovu bolest i touhu. Bolest nad lidským hříchem i touhu po lidské lásce. A milosrdenství, které neuchovává křivdy. O to jde. Jestli Pán Ježíš učil, kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem, pak to neznamená zavržení rodiny a odmítnutí příbuzenstva, ale naopak rozšíření okruhu těch nejbližších. Pán Ježíš to zřetelně ukázal při jiné příležitosti. Tehdy mluvil k zástupům a jeho matka a bratři stáli venku a chtěli s ním mluvit. Někdo mu řekl, hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit. On však odpověděl tomu, kdo to řekl, kdo je má matka a kdo jsou moji bratři. Ukázal na své učedníky a řekl, hle, moje matka a moji bratři. Neboť kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, má sestra i matka. Říká vám na základě těchto textů, že křesťan by vlastně vůbec neměl znát výraz cizí člověk. V následování Krista jsme tedy zváni nikoli vyhýbat se hříchům druhých, ale brát je na sebe, jako by byli naše vlastní. A za ty druhé, na jejich místě, je přinášet před Boží tvář. A Pánu Bohu povědět, pane, to jsou hříchy mého bratra, mé sestry. A tedy vlastně i moje. Smiluj se a odpusť. Teď mluvím o vlastně nejdůležitější službě církve. Významnější než veškerá praktická práce. O službě sounáležitosti. Kristus se postavil na naše místo. Stal se prostředníkem mezi Bohem Otcem a lidmi. I my se máme stavět do trhliny mezi lidi a Boha. Tam je naše místo. Jde o místo velmi nehostinné, táhne tam, bývá tam tma a zima a člověk se tam cítí sám. Od Boha ho dělí lidská vina a od lidí lidská nedůvěra. V tom ale spočívá princip následování obětovaného beránka. Sdílet bolest jeho srdce. My už samozřejmě hřích lidstva neneseme, ten problém už byl vyřešen. Jsme ale povoláni ho připomínat. Ne lidem, ale Bohu. A po vzoru Kristově ho připomínat jako vlastní nesvatost. A toužit po nápravě, jako by šlo o naši vlastní záchranu. Jsme totiž jeden lid, jedna rodina, za kterou Pán Ježíš umíral. Jednoti schází, slyšel bohatý mládenec z Kristových úst. Možná to slyšíme i my. A možná víme, že nám toho schází víc. Možná mnoho. I mně toho mnoho chybí. Přesto se Krista držím, kam jinam bych šel. Přesto věřím v jeho lásku a smilování.
Bez nich bych zahynul. Nemyslím, že by mi hrozilo odpadnutí od víry. Snadno by se ale mohlo stát, že by se moje víra stala marnou. Marnou, protože bych uhnul z hrany zítřka a zapomněl na nebe nebo na zemi. Zapomněl na Kristovo vzkříšení, které zemi a nebe propojilo. Marnou, protože bych uhnul z hrany svatosti a hledal bych posvěcení, vlastní svatost, jen jako legitimaci své kvality. Marnou, protože by mi šlo jen o vlastní spásu a na ostatní, nad kterými Boží srdce pláče, bych zapomněl. Modlím se, aby mne dobrotivý Bůh milostivě podržel. A každý den usiluji o dobrá rozhodnutí. Neuhýbám před nimi. Nechci je odkládat na zítra. Dnes je den spásy. Každý den znovu. Jde o příležitosti, jejichž dobré využití může přinést hojný užitek. A špatná rozhodnutí, jakože jich ještě uděláme dost, je třeba přinášet ke Kristovu kříži. Vždycky znovu. A nikdy to nevzdat. Protože on nás má skutečně rád. Všechny. Pořad Kudy kam tímto ujištěním končí. Dnes jsme v něm uvažovali o životě a rozhodování krále Davida i o životě a rozhodování církve. Pokud vám po dnešním povídání zůstaly nějaké otázky, neváhejte se nám ozvat. Pište prosím na adresu radio7@radio7.cz, případně na poštovní adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno. Od mikrofonu se s přáním pokojného večera loučí Petr Raus.

0: Vyslechli jste reprízu pořadu Kudy kam. Další reprízu tohoto jeho vydání vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak ve středu v 21 hodin. Připravuje ji Jiří Tengler. Můj dnešní čas vypršel. Loučím se s vámi, přeji dobrý poslech dalších pořadů Rádia 7 a předávám slovo Pavlu Kohlovi.
1: Sobotu 13. června ladíte českou redakci Rádia 7. U mikrofonu je s vámi Pavel Kohl a v následujících hodinách až do půlnoci se můžete těšit na následující pořady. Krize patří do našeho života a můžeme je zarytě odmítat nebo je brát jako šanci. Právě takový pohled nabídne Kateřina Lachmanová v záznamu přednášky z festivalu United. Zaposlouchejte se ve světle aktuálních událostí ve vašem životě i ve světě v akademii v 19 hodin. Úsek z 10. kapitoly Markova evangelia patří k nejproblematičtějším. Řeší se v něm totiž problém manželské rozluky. Je skutečně rozvod samotným Ježíšem zapovězen, nebo zde evangelium přináší spíše pozitivní zprávu o božím plánu s manželstvím? V pořadu ke kořenům odpovídá od 8:45 kazatel Jáchym Gondáš. Do jazzového klubu je nachystáno album tuniského mistra na arabskou loutnu Dafera Youssefa. Věnoval ho své manželce a do názvu vložil její jméno Shiraz. K poslechu hudby hlubokých emocí a blízkého vztahu zve Broňa Procházková ve 21 hodin. Cesta radosti odkrývá paradox křesťanského života, že největší zisk nacházíme v momentě, kdy se vzdáme spoléhání na vlastní výkon. Objevte nesmírnou vzácnost poznání Krista, vedle kterého se i ty největší životní investice mohou zdát bezcenné. Po 10. večerní káže Pavel Maňásek z církve bratrské Elim v Písku. Bipolární porucha rozděluje svět člověka na předtím a potom a nahoře a dole. Jak vstoupilo psychické onemocnění do života Davida Svobody? Jak zamíchalo s jeho plány a představami pro tady a teď i pro pohled do budoucnosti? Do zákoutí citlivých věcí budeme nahlížet 15 minut po 23. hodině.

13. června nahlížíme do kalendáře a kalendária. Svátek mají Antonínové. Jméno má stejně jako ženská podoba Antonie, ta slavila včera, základ v latinském Antonius, což znamená patřící Antoniovi. Antonínové byli tedy ve starém Římě příslušníky slavného rodu Antoniů. Do výčtu slavných Antonínů patří například hudební skladatel Antonín Dvořák nebo jeho rakouský protějšek Anton Bruckner, český malíř Anton Slavíček, francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, Italové Antonio Vivaldi a Antonio Rossetti. Prvním známým nositelem tohoto jména byl kazatel Antonín z Padovy, přítel a následovník Františka z Assisi. Jeho kázání se ve své době setkala s velkým ohlasem. Některá z nich se zachovala až do současnosti. Nahlédneme-li do kalendária, tak 13. června 1525 se žení Martin Luther s Kateřinou von Bora. Roku 1897 společnost Elektrická dráha Smíchov v Košíře zahájila provoz elektrické tramvaje v Praze. A podíváme-li se na narození, tak 145 let uplyne od narození českého sochaře, řezbáře a medailéra Otakara Španiela. Jednokorunová mince z roku 1921, vyrobená podle jeho návrhu, patří podle názoru odborníků mezi nejkrásnější a nejhodnotnější mince světa. Český spisovatel, překladatel a scénárista Vladimír Neff se narodil 13. června 1909 a zemřel v červenci 1983. Připomínáme si také amerického matematika, nositele Nobelovy ceny Johna Nashe. Ten se narodil 13. června 1928, zemřel v květnu 2015. Věnoval se v oblasti teorie her a diferenciální geometrie. Jeho práci výrazně komplikovala vážná duševní porucha. Navzdory tomu vytrval ve své práci. V roce 1994 mu byla za přínos k teorii her udělena Nobelova cena za ekonomii. Jeho život se stal námětem filmu Čistá duše. června 1940 se narodil český básník Václav Hrabě. Jeho tvorba úzce souvisela s jazzovou a bluesovou hudbou. Sám hrál na několik hudebních nástrojů a vystupoval s mnoha kapelami. Jeho tvorbu u nás proslavil především Vladimír Mišík. Zemřel v březnu 65. A ve stejném roce umírá Martin Buber, rakouský židovský filozof. Narodil se v únoru 1878. Byl zastáncem dialogu uvnitř náboženství i mezi nimi. Lidský život je podle Bubera vždy setkáváním, které se děje buď na ose já-ty, nebo na ose já-ono. Ovšem, osoba ovšem vzniká pouze v dialogu já-ty, a to právě skrze ty. V této relaci se uskutečňuje i vztah člověka k Bohu, protože jde o dialog. Naopak vztah já-ono je monologický. Já se v něm nesetkává s někým jiným, ale jen se svou představou protějšku, s nímž pak nakládá jako s předmětem. Tolik z dnešního kalendáře a kalendária, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Soufal mladší.

0: Blíží se letní prázdniny, kdy probíhá celá řada táborů a pro děti a teenageři. Čeští dobrovolníci nepomáhají jen v Tuzensku, ale vyráží i do zahraničí, jako například na Ukrajinu. Co jejich role na tamních pobytech obnáší? Ptali jsme se Libora Osoucha.
1: Ta naše role tam je taková, že já se to snažím vždycky definovat, že hlavně tam být pro ně, jak pro ty teenagery, tak pro ten ukrajinský tým, protože vždycky za tím táborem stojí nějaká místní církev, která to organizuje. Takže ten náš největší přínos, který tam neseme, je to, že tam jsme k dispozici, že budujeme vztahy s těma teenagerama, že tam jsme pro ně, ptáme se jich, jak se mají. A s tím souvisí i to, že pomáháme s nějakýma praktickýma organizačníma věcma, a děláme pro děcka workshopy, nebo máme nějaké svědectví, nebo třeba i nějaký téma si připravíme, připravujeme pro ně táborové hry a tak dále. Prostě to, s čím je potřeba.
0: Říká Libor Osouch, který už několik let jezdí s týmem českých dobrovolníků pomáhat na Ukrajinu.

0: Vyznávám, že toto je o tebe, Pane. Túžime po tvojej prítomnosti a potom, aby celý náš život, nielen táto chvíľa, bola uctievanie tvojho mena, život pre teba. Ale zároveň potrebujeme tvoje uzdravenie a ďakujeme, že ty si, Pane, prišiel kvôli nám a že si nás zmenil. A preto môžeme tu spievať. Ďakujeme za tvoju lásku, Pane.
1: Éter Rádia 7 se pomalu plní pozvánkami na letní festivaly. Jedním z nich je i Letfest. S jakým programem přichází letošní 14. ročník?
2: Letos budeme víc čerpat z vlastních zdrojů, ale hnedka třeba na náměstí v pondělí bude v 6 hodin hrát Vítě Marčí, kterého bude určitě řada posluchačů znát. Ten už sem jezdí tradičně asi posledních 12 let a bude tomu předcházet, což je taková novinka, že jsme se domluvili jako 5 místních církví a budeme dělat vlastně společnou bohoslužbu na zahájení na náměstí, takže to bude od 5:30, pak bude to divadlo. A přes týden během těch večerů tak máme spoustu zajímavých hostů. Třeba jenom uvedu, Radek Hejret bude na téma Může se holokaust opakovat, pak tady budeme mít Marii Konvalinkovou, bývalou řádovou sestru, která pracovala s drogově závislými. Potom budeme mít nějaké ty lektory právě ze zahraničí, kteří jsou zase z církve z Ameriky a mají zkušenosti v různých dalších oblastech. Pak jeden lektor, doktor z Velké Británie, takže bude to takový zase mix různých příběhů, různých témat. A vždycky přes ten týden, každý večer od 7 hodin, ty semináře na sebe navazují a člověk si pak může vybrat celkem pestré nabídky.
1: Zve Pavel Kratochvíl, vedoucí Elimu v Letovicích, kde se festival uskuteční. Do svých kalendářů si můžete poznamenat termín 6. až 10. července 2026. Podrobnosti o celé akci nabízí webové stránky www.letfest.cz.

Letfest nám otevřel pozvání na nejrůznější akce, festivaly. Dalším z nich může být třeba Kefast Fest, který proběhne v Dolních Kounicích od 19. do 21. června. A pokud se chcete zaměřit třeba na srdce, otcovo srdce bude ve Vranově a můžete přemýšlet o svém srdci, nechat nahlédnout, pustit do něj Boha. A další aktivity, například Semfest, který proběhne 9. až 12. 7. na Slovensku, Open Air Festival s semináři, koncerty, chválami, nebo letní biblická škola, která proběhne v Trhanově 11. až 17. července. Určitě ještě o nejrůznějších pozvánkách, aktivitách uslyšíte, hledejte, přemýšlejte, pokud nemáte ještě prázdniny zaplněné. Určitě bude dost akcí, kam můžete zamířit.

0: A nejrůznější akce můžete i podpořit, přemýšlet o nich, protože přináší užitek pro další. Vytvořit bezpečné prostředí pro děti, které se nedobrovolně ocitly v roli dětí vězňů, to je andělský kemp, který každoročně pořádá spolek Mezinárodní vězeňské společenství. Jak k těmto dětem přistupovat, sdělí Žaneta Dvořáčková.
1: Na tom kempu je nikdo nesoudí. Přistupujeme tam k ním s takovým postojem, že jim chceme předat, že jsou vzácné, že mají obrovskou hodnotu, že mají různá nadání, že mají před sebou budoucnost a ta budoucnost může být dobrá, nehledě na to, co se děje v jejich rodině, nebo nehledě na to, že mají rodiče ve výkonu trestu a čím vším teď procházejí. Další takovou věcí, která je pro ně hodně důležitá, je i to, že se mohou potkat s ostatními dětmi, které mají podobnou zkušenost. A pro většinu z těchto dětí je to poprvé v životě, kdy si tak nějak mohou oddychnout a mohou říct, tady jsme na tom všichni stejně, nikdo ani z vedoucích, ani z dětí mě nebude soudit a naopak děti si třeba sdílejí ty své příběhy a vzájemně se pozbuzují v tom to překonat a jsou si i takovou oporou sami sobě, nejenom vedoucí, kteří na tom kempu jsou.
0: Dává nahlédnout pod poklíčku andělského kempu Žaneta Dvořáčková. Více informací o kempu a možnostech podpory hledejte na stránkách www.mvs.cz.

0: Pro kreativní duše přicházíme s pozvánkou na letní tvůrčí setkání Art Travná. Na jaký program se účastníci mohou těšit, odhalí ředitelka organizace Veronika Jurečková.
1: Má 4 takové hlavní tematické bloky. Jeden je respekt k odlišnosti, druhý umělec jako služebník, osobní integrita, takže třeba takové to, jak si ustát vlastní názor. A poslední, ten jsme nazvali křížová cesta dneška, tedy jak se vyrovnáváme s potížemi a starostmi dnešního světa. A vlastně můžeme říct, že se to celý točí kolem hlavní myšlenky Půlku Travná, která se nám táhne jako taková nič všemi programy, a ta se točí kolem listu Galackým jedni druhým břemena neste. Takže budeme přemýšlet, jak tuhle výzvu žít dnes a jak ji vytvářet prostřednictvím tvorby. Jinak v praktické rovině budeme tvořit s keramickou hlínou, engubami, v přírodě, land artově, s využitím pohybu vlastního těla, s vlnou látkami. No a každý den je pod taktovkou někoho z lektorů, takže každý den bude trošku jinak laděný podle toho, co ti lektoři se sebou přinášejí.
0: Prozrazuje Veronika Jurečková za spolek Setkání Bání Travná. Pobyt proběhne v termínu 26. až 31. července a přihlásit se můžete přes webové stránky www.travna.cz.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

Bůh je nám blízko a nabídneme se mu, říkáme mu, že jsme tady, aby si nás použil. Poslední píseň v této hodince bude od Lincolna Brewstera. Po 19. zamíříme na přednášku Kateřiny Lachmanové o krizích jako šancích.

0: Může být na krizi něco pozitivního? Jak se ke krizím máme postavit? To jsou otázky pro Kateřinu Lachmanovou v dnešní akademii. Poslouchejte po 19. hodině na Rádiu 7. U mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.
1: Akademie. Rozhlasové vzdělávání pro život.
2: Takže máme takové méně zábavné téma, krize jako šance. Já když jsem vymýšlela ten název, mě přišel pozitivní. Krize jako šance, takže vlastně takového něco, co se člověk nastraží, že by ta krize nemusela být jenom průšvih, ale někdo mě tady vyvedl z toho dojmu, že by to takhle pozitivně na vás působilo. Mě říkal krize a viděla jsem, že ta dívčina má krizi už jenom z toho, že se o tom tady bude mluvit. Určitě tady ani nepřišla. A to se mě nikdo neptá, jestli já třeba nemám krizi, nebo ale prostě musíme to tady nějak zvládnout. Na úvod jedno jasné slovo, které možná je potřeba, aby zaznělo, aby jsme si to tak nějak srovnali v sobě napříč církvemi. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. To radši zopakuju. Není pravda, že správný křesťan, správně věřící, by žádnou krizi mít neměl. Naopak, ono vlastně bez krizí v našem životě, duchovním i tom všelidském, bez krizí vůbec nejde dozrát. Jak lidsky, tak ani duchovně. Existuje extrém, že jsou lidé takový. Měli jsme jednoho takového vedoucího na misijní škole, když jsem byla 3 roky na Maltě v takové mezinárodní škole evangelizace a tam jsme měli jednoho vedoucího, on byl takový maratonec, mně připadal, kdyby se měl převtělit do nějakého zvířete, tak to bude pardál, takový byl vždycky přihrbený, plný energie, jiskrný zrak a lidi vždycky říkali, Nikol nemá nikdy krizi, ale všichni mají krizi z něj. Jsou takoví ti lidé, kteří už ráno v 6 hodin mají jiskru v oku a spoustu nápadů, co by se dalo dělat a vlastně vás deprimuje i ta jejich přítomnost. Takže není pravda, že správně věřící člověk nemá krizi, nebo by měl to vždycky tak zařídit, aby se do ní nedostal. I když je pravda, že některý typ krizí nepřijde prostě tak samo sebou, jako jenom tak normálně tím, jak plyne život, některý typ krizí si můžeme dokonce sami navodit, právě třeba svou svévolností, svým úplně opravdu blbým chováním a potom, když se z toho dostáváme, tak vlastně řešíme jenom následky opravdu té svojí svévole nebo svých nějakých opravdu zmatených kroků. A potom vlastně ani tolik mluvit nebudu. To je normální, to, čemu sice můžeme říkat krize, ale spíš jsou to normální následky hříchu. Protože, jak víte, hřích v tom původním slově biblickém znamená minout se cíle. Takže když člověk se vyrazí prostě na blbou cestu, zakufruje někde, tak samozřejmě si tím nějak pošramotí život, pošramotí srdce a má to nějakou námahu, to dá i s boží milostí, pomocí se z toho vymotat a nedovedeme to sami a tak dál, ale prostě taky to bolí, ale není to ta krize v tom pravém slova smyslu, o který teďko bude tady řeč. Takže taková obecná definice krize, ať se dostaneme k nějakému masu. Krize je období v životě člověka, které je těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Avšak má v sobě potenciál změny k lepšímu. To je ta šance v tom názvu, jo? Krize jako šance. Má v sobě potenciál změny k lepšímu. Já to řeknu ještě jednou. Krize je období těžké, nepříjemné, nejisté a nebezpečné. Ale má v sobě potenciál změny k lepšímu. Kdyby se to chtěli vědečtěji, tak má v sobě potenciál pozitivních, kvalitativních změn v našem životě. Je tam možná důležité to, že je to těžké, to jako nemusím asi vysvětlovat, ale možná to slůvko, že je nepříjemná krize v našem životě, to taky nemusím vysvětlovat, jak někoho odradilo už jenom to slovo. Ale že je to období nejisté, to taky ke krizi patří. To dokonce, jestliže prožíváte takové období a opravdu nevíte, kam vás to vysune, jak to dopadne, všechno je nejisté ve vašem životě, ve vašich emocích, nevíte úplně, co máte dělat, tak máte aspoň jednu jistotu, že jste v krizi. Jako, protože jakmile by tam nebyl ten prvek té nejistoty, tak už to krize není. Jakmile byste věděli, je to těžký, ale vím, kam jdu, vím, jak to dopadne, vím, kdy to přejde, tak už je to vlastně vyřešený, jo. Tak je to nějaká prostě obtíž života, ale není to krize v pravém slova smyslu. Ta nejistota patří k té krizi, která nás rozdírá, která je hrozně zase nepříjemná. A takový to, že se člověk motá jak nudle v bandě a často nemůže si pomoct a nemůže, hlavně nemůže to ukončit, kdyby si přál. Není to tak, že běž za nějakým super duchovním tohle kapacitou a on ti řekne, udělej to, to, to a budeš z krize venku. Takhle to u krize nefunguje. Ani u krize vývojové, ani u krize jiné, o kterých budeme mluvit, že jsou různé typy. Takže jenom to je prostě potřeba vědět a nějak se s tím usmířit, že takhle to je. A je to také období nebezpečné. Nebezpečné v tom, že, jak už to je v té definici, že má v sobě potenciál změny k lepšímu, tak potenciál není ještě jistota, jo? Potenciál to je možnost. Je možný, že když tím projdete tím dobře, ve správném postoji, takže se uděje veliká, třeba i veliká, kvalitativní změna k lepšímu ve vašem srdci, možná i v systému, v kterým se pohybujete, protože některá krize se týká i třeba celé rodiny nebo celého společenství a ta krize potom může celé to společenství posunout na nějakou jinou úroveň. To tak třeba u nás moment převratu v 89. je nějaká krize, která prostě, pak se věci prostě přeorganizují pod nějakým tlakem do něčeho lepšího. A pak se to zase sune z kopce. To jsem nechtěla říct, ale tady mě to spontánně nějak napadlo. A potřeba další krize, aby se to zase porovnalo do něčeho žitelnějšího. Takhle to je v tom životě, že ta krize teda je nebezpečné období, nebezpečné i v tom, že to nemusí dobře dopadnout. Není pravda, že jenom jak plyne čas, tak se ta krize prostě vyřeší, ten můj život se nějak představí, v mém srdci se to představí a budu lepším člověkem v lepších podmínkách. Není to tak? Někdo prostě v těch krizích zakufruje. Někdo se v nich dokonce tak divně uvalebí, že prostě vidíme člověka, který má 50 let a furt má ještě krizi puberty. Ještě z ní nevylezl. A nebo si dokonce opožděně odžívá k nelibosti svých blízkých. Protože to nestihl v tom věku, kdy měl stihnout tu pubertu. Ale přeci jenom jsem chtěla podtrhnout hlavně ten pozitivní závěr, že je tady ten potenciál změny k lepšímu, že teda pokud projdeme tou krizí dobře, tak vlastně je to užitečné období. Proto znovu říkám, není to tak, že nepatří do našeho života, nebo je to jenom taková černá díra, je to zdržovačka na té cestě. Kdysi dokonce jsem slyšela v jednom kázání to, že když má člověk duchovní krizi, že se to podobá tomu, jako když zraje stéblo pšenice nebo něčeho. A když jste se dívali zblízka, tak jste si všimli možná, že tam je nějaký kolínko takový, že jsou tam kolínka v různých výškách. A to je proto, aby ten klas byl pevnější, jinak by při nějakým závanu větru, při nějaký bouřce by to všechno polehalo vždycky. O to občas polehá, když je přívalový déšť stejně, ale když za normálních okolností by se to nemělo prostě zlomit okamžitě, co to trošičku vyraší, mělo by to vydržet prostě do týždně. Proto jsou tam ty kolínka takový, jako kdyby místa, které zpevňují vlastně ten klas. A když se vytváří to kolínko, tak aspoň takhle to tvrdil ten kazatel, jestli to byl biolog, to nevím, tak se omlouvám případným tady odborníkům. Že když se tvoří to kolínko, tak vlastně se zbrzdí růst toho klasu, jako kdyby se zarazí. My jsme to tenkrát slyšeli jako mladí lidi, tak když jsme potom měli krizi, tak jsme vždycky říkali, dělám kolínko. Kdyby někdo měl pocit, že dost rychle nedělám pokroky dopředu, tak mám takovou fázi. A to se tak nějak děje samo, že jo? To není, že já si to právě řeknu a takhle to bude, ale prostě přijdou okolnosti v mém životě, přijde nějaké rozpoložení, které říkám, nemůžu já ovlivnit a má smysl a je důležitý, možná v celé té přednášky hlavně tohle má to smysl. Když se k tomu dobře postavím, tak uvidím později, že to bude mít i velice dobré ovoce v mém životě. A bez ní, bez té krize by to ovoce nebylo. Teď jaké jsou typy krizí? Už jsem naznačila trošičku, že jsou krize vývojové a ty už vůbec nemůžeme bez nějakých následků větších přeskočit v našem životě. Říkám, když si někdo prostě neodžil pubertu, většinou si ji odžije kousek později a už to ani není moc roztomilý. Ale stejně je dobře, že si to odžije, že se prostě naučí, já nevím, mít svůj názor, naučí se nějak si udělat svoje rozhodnutí, i třeba k nelibosti druhým, ale říkám, je to potom někdy náročný, když už je ten život posunutý a nikdo s tím nepočítá. A ty vývojové krize pak jsou krize reaktivní, kdy reagujeme na něco těžkého v našem životě. Tvůrčí krize, duchovní krize, dokonce kolektivní krize. To je tehdy, když já můžu být relativně v pohodě, ale systém, jehož jsem součástí, má krizi. To může být tak, že já jsem dítě v rodině, kde rodiče mají krizi, ale já se tam pohybuju v tom ovzduší, já jsem na nich nějak závislá a tím pádem oni mě vtáhnou do své krize, i když já bych jinak mohla být v pohodě. Nebo na pracovišti, jo? Nějaká problém veliký personální tam, nebo finanční, nebo já nevím jaký, a já jsem součástí toho. Takže i kdyby jinak mě se moje práce dařila, líbila a tak dál, tak jsem vtažená do krize toho systému. Ve farnosti, církvi a tak dál. Ve společnosti. Známe i kolektivní krize, které jsou právě těžké pro nás, že tím hůř, ještě hůř než v našem individuálním životě, můžeme ovlivnit ten systém. Jsme tam prostě trošku malý kolečko v soukolí. Ale můžeme ovlivnit svůj postoj k tomu a tím zase zapracovat na tom, jak tu krizi prožijeme a jestli pro mě osobně bude mít nějaký dobrý východisko, případně se podaří i nějaká změna v tom celém systému. A pokud nepodaří, tak aspoň moje evakuace bezpečná z toho tetaniku. Já se k tomu trošičku vrátím, k těm typům krizím, podrobněji malinko. Nebudu probírat všechny vývojové krize, ale abyste měli představu, o čem je tady řeč. Tak možná takovou první krizí, když to není ve všech učebnicích, už je naše narození. No je to pořádná krize nejenom pro tu maminku a pro celou rodinu, ale pro to dítátko taky. My si to nepamatujeme, nikdo z nás, ale zvlášť tam, kde třeba ta maminka vnímala, že porod byl složitý, tak to musela být pěkná krize pro to dítě, který si tam nějak plave prostě a vegetuje a je v té konstantní teplotě a občas slyší nějakou muziku zvenčí, v lepším případě, v horším případě, že se tam někdo třeba i hádá, ale ono je pořád jako v bezpečí. A najednou prostě nějaká síla přijde a tlačí ho ven do neznáma, úplně do neznáma, do nějakého jiného prostoru, zmáčkne mu to hlavu prostě, chvilkama nemůže ani dýchat. Někdy jsou opravdu náročné situace, že jo, kdy trvají třeba i hodiny, musí být šílená krize pro to dítě. A jsou i lidi, kteří mají celoživotně nějaké trauma jenom tady z toho momentu. A je zajímavé, že tady ta krize narození se v něčem trošku podobá našemu umírání na závěr života, protože také najednou nějaká síla mimo nás vlastně vytláčí z toho známého prostoru. Někdy lidi zvlášť se snaží jako klíšťata držet toho, co znají a prostě a tuny vitamínů a odborníků a všechno prostě a přístrojů, aby jsme to tady aspoň o pár minut protáhli a nemuseli ještě do toho neznáma. Ale ono nás to vlastně je nutné, abychom jeden moment čelili tomu přerodu do toho světa, který vůbec neznáme, kde přitom víme, že jdeme do lepšího. Tak jako to dítě, kdyby se nenarodilo, tak ono zahyne v luně té matky. Ono už najednou to není dimenzovaný na jeho další zrání, pro jeho další život, pro ten život plnosti, to tam nemůže tam prostě být do 15 let. A ani do 50. A to samé je s tím naším životem tady na zemi, my musíme projít tou krizí umírání, na kterou se asi nikdo netěší, kdo je trošku normální, která nějak bolí psychicky, někdy i fyzicky a hlavně nás strašně znejišťuje a přitom ve světle víry jdeme do lepšího. Jdeme do lepšího. A nemůžeme se tady zadrápnout, že prostě nebudu, nechte mě bejt. Já nechci do lepšího, já chci to svý malý jistý tady doma. Můžeme to teda dělat, ale nic nám to není platný. Nakonec nás to vykatapultuje. A říkám, je to zvláštní, jak ten začátek a konec života jsou podobné a oba jsou poznamenány krizí, která má v sobě potenciál změny k lepšímu. Pak máme krizi jednoho roku života, kde se to dítě tak nějak začíná objevovat vůbec, že není jenom ono, že je vedle něj nějaká jiná bytost. Maminky, máme krizi 3 let, kdy to dítě, možná už jste to zažili se svými sourozenci, kdy dítě si začíná uvědomovat trošku víc sebe a že je jiný subjekt, než je ta maminka. To je taky taková, to je krize často spíš pro tu maminku, než pro to dítě, takový to můj hrníček a moje jídlička a tohle nechci a ne. Jsem jednou byla na návštěvě v rodině svých příbuzných, tam neteřka malá měla zrovna krizi tady toho těch 3 let nebo 3,5 a to byl opravdu koncert u toho stolu večer. Nechci polívčičku, nechci tady sedět. A oni prostě celkem moudře ustupovali, tak nechceš, no tak ne, s polívčičku, no bude až snídaně zase. A nechtěli s ní mít srážku o každý ten centimetr. A když viděla, že ale tím pádem si nikdo nevšímá, tak začala si rovat aspoň sponky z vlasů a nechci copánky. bylo to až takový legrační. A přitom to dítě v tom věku, mám řeknu, psychologické učebnice, potřebuje to vymezení se, potřebuje právě začít si uvědomovat, že maminka není jeho součástí, ono není součástí té maminky, tak jak to vnímalo třeba v tom roce života, že zařve, přiletí flaška, má pocit, že to je nějaký chapadlo, který ovládá tím řvaním, a potřebuje se začít uvědomovat víc sebe. A přitom je to velmi povrchní, je to spíš takové to fyzické oddělení se. A víte dobře, že to je velice pomíjivé, že to dítě, jakmile by ta máma nebyla v dohledu, tak chytá trošku jako paniku, jo. Velice jednoduchý, jak ho umravnit, je říct, že tak jdeme bez tebe. Takže to oddělování je sice, je tam nějaké, ale jenom odsamcať. Člověk ví, že strašně moc potřebuje ještě záviset na těch svých blízkých. Samozřejmě je krize i třeba nástup do školy pro někoho, a pro někoho už ne až tak, si to odžil s nástupem do školky, někdo se i těší do té školy, když je to přelom, ale určitě je krize dospívání. A to někdy se prostě to říká jako nadávka, puberťák a tak, ale přitom je to strašně závažná krize vývojová, kterou člověk, má-li se dobře vyvinout, musí prostě projít, i když je to bolestné pro něj i pro jeho okolí. A jde tam zase jako v té krizi 3 let o oddělování toho člověka od těch dospělých, oddělování ale hlubší, oddělování i v té hodnotové sféře. V mnohem podstatnějších věcech, než jenom to, že prostě vy jste tady a já jsem tady a chci se jít třeba svým směrem ve svém životě, jo. Ale jde o to, že si nově uchopuju prostě svoje hodnoty, co pro mě bude důležitý, co mě se líbí, co mě se nelíbí, co chci třeba i v tom duchovním životě, co chci z těch hodnot rodinných si vzít do svého života a co naopak ne. Samozřejmě to oddělování někdy jde ze začátku přes takový černobílý vymezení se. Obrazně vždycky mě to napadá, jako kdyby člověk vzal všechno, co má ve svém dětském pokoji, a vyházel to oknem. Ale myslím tím právě i ty hodnoty jeho rodičů, náboženství, všechno prostě letí. A potom pod časem, potichu, sleze dolů a trošku to přetřídí. Něco tam nechá dole pod tím oknem na tom smeťáku a něco si veme i zpátky zase. Pokud teda ten vztah s rodiči je nějaký takový, že to umožňuje, že mě nenutí být v tom vzdoru a v té opozici po celý svůj život, tak člověk dojde k tomu, že vyváženěji zhodnotí to, co tam bylo dobrý u těch rodičů, co bylo blbě, co pěknýho mi dali do vínku a co si potřebuju uchopit po svým. A je hrozně těžký vlastně i pro rodiče, ale i pro toho dospívajícího uchopit ten vztah v ten moment správně. Dát správný prostor malému člověku, aby právě si hledal ty svoje hodnoty, svoje záliby, svůj účes, svoje typ oblečení, svoje kamarády. Neomezovat ho tak, že ho chci uchránit od něčeho špatného a přitom ho omezuju, takže si nemůže najít sám sebe, nemůže si najít, co vlastně chce a co nechce. A je to samozřejmě náročný pro ty rodiče, protože najednou jako z té princezničky nebo z toho kloučka šikovného, a který ho všechno zajímalo, tam mají někoho přivotráveného, který tam tak různě hučí a bručí a nevíme, co si myslí a nevíme, co chce. On to taky neví, ale o to je háklivější na to, že když už na něco přijde, tak si na tom strašně trvá, a když je to úplná kravina. Je to prostě těžký pro obě strany tady to hledání a to nastavování těch nových hranic, které jsou úplně nutné, aby v určitém věku byly nastaveny nově. A bohu díky za osvícený rodiče, který dokážou se kousnout do jazyka, i když já nevím, od toho dítěte přijde nějaký ostřejší výraz, který by do toho vztahu asi neměl patřit, a který dovedou dát víc prostoru, i když trošku trnou, jak to dopadne, víc prostoru, než chtěli původně. Dají prostě tu důvěru, i když se třeba někdy zklamala. Je to těžká krize a je potřeba jí projít, aby člověk byl plně člověkem a byl samostatnou bytostí. Ani kopií svých rodičů navždycky, ale ani ne tím vzdorným prostě člověkem, který potřebuje být z principu pořád proti směru až do svých 80 let. A vidíme takový ty zvláštní pankáče, kterým je 70 a ono jim to nějak už to tam nějak nesedí, ani ten účes, ani to oblíkání. A říkáme si, co někde se zarazil, ne? Nebo nějaký takovej scout. Prostě potřeba, aby člověk měl možnost se vyvinout a uchopit nějak svou identitu, tak si touhletou krizí projít. A je to náročný pro obě strany. A potom samozřejmě krize středního věku, ale už i první dospělosti, kdy se třeba odpoutáte od rodičů a jdete na podnájem ještě za studií, nebo už začínáte pracovat. To mi říkal jeden mladý kamarád můj. Ty bláho, najednou prostě přijdu domů a v ledničce nic není. A zjistím, že tam nic nebude prostě, když já to nenakoupím, jo. A nebo začínají mladý manželé, potřebujeme přitlout ryby. Já jsem zjistil, že jsem v životě nepřitloukal obraz, sice umím s počítačem úžasný divy, ale nikdy jsem nepřitloukl hřebík, že jo? Takže tam udělám nejdřív několik kráterů do zdi, Teď manželka se diví, já zuřím, protože je to ponižující. Až potupně potom zavolám tátu nebo někoho z kamarádů, který jsou šikovnější. A to všechno vypadá to jako blbosti, ale to je někdy nápor. Když se vylíhnete z toho domácího hnízda do samostatného života, tak je to opravdu krize, protože najednou věci fungují úplně jinak a na hodně, hodně rovinách fungují jinak. I když se člověk původně těšil na tu svobodu. No a potom samozřejmě krize středního věku. To je potom humus, když vy máte krizi dospívání, oni krizi středního věku. Pan farář má temnou noc, politická krize do toho, že jo, a jak to máme tady vůbec jako zvládat nějak. Ale ona ta krize středního věku, ta přichází poměrně pravidelně, v různém, já nevím, od 35 let se říká u žen, u mužů trošku později. Ale prostě přijde ta krize středního věku, někoho ve 40, to je jedno, a trvá různě dlouho, ale většinou několik let aj. A taky tam člověk může pěkně zdekadentnět, pěkně se tam může zabydlit. Jestli s tím dobře neprojde ten člověk, ten táta nebo máma, tak prostě, nebo je člověk svobodný, tak ho to může poznamenat na celý zbytek života. Že vlastně z nějakých ideálů mládí nebo z něčeho, že měl do něčeho chuť, že měl nějaký plány se životem, tak najednou je z něj takový rozkydnutý knedlík u televize, který prostě už se nezajímá o nic, má na všecko dekadentní poznámky, sice takový ten, jak se říká, co Čech, to fotbalový trenér, nebo to, že všemu rozumí, ale vlastně s tím životem už ho zabalil v tomhle věku. Mít nějakou trpělivost těch pár let, kdy probíhá ta krize, je fajn, ale jako nezagarážovat se tam. Je na to spoustu pěkných publikací, které popisují, co to je, co s tím, co hlavně ne v těchto těch krizích. Nechci se tady tím hloubat, protože mnohý z vás se tohle to netýká. No a potom samozřejmě krize stárnutí jsem říkala, což není totéž ještě jako přechod do důchodu, ten přichází později. Stárnutí, to když člověka trochu opouštějí síly mentální a fyzické a krása, a nevím všechno, a teďko to řeší ženy samozřejmě víc tu krásu. Chlapi řeší třeba i to, že synek už je bystřejší, rychlejší než oni. A jak mi říkal jeden známý, člověk se jednoho dne ráno zbudí a prostě zjistí, že na tu Nobelovku už to asi nebude. A teď se s tím další roky vyrovnává. No a vysloveně potom přechod do důchodu, kde zase úplně se mění ten život vzhůru nohama. Není to vůbec jednoduchý od člověka, který byl ve velkém zápřahu, něco znamenal mezi lidmi, třeba díky svému postavení v práci, díky tomu, co uměl, najednou se začít zabývat jenom zahrádkou a občas, když mladý půjčejí vnoučátka, a jinak vlastně takový nic, čekání jako kdyby na smrt, pokud teda ten život neměl něco bohatšího v sobě z principu u toho jedince. Takže jsou to hodně, hodně náročný prostě zlomy ve způsobu života, který patří normálně k tomu lidskému zrání. A když jim dobře nečelíme, tak můžou zdeformovat ten náš život na ty následující roky. Existují ale také reaktivní krize, které vůbec nesouvisí s tím psychologickým zráním, nesouvisí s naším věkem, ale jsou reakcí na něco těžkého, neočekávaného, co se přihodilo v našem životě. Například ztráta někoho blízkého, rodiče, dítěte, partnera, milovaného rodiče, který odešel předčasně, nebo vážná nemoc v rodině, která na několik let úplně nám změní život. Nějaký úraz. Najednou máme mezi sebou někoho postiženého, nebo máme někdo ztratí práci a nějak se v tom motá léta, neumí se z tohohle zvednout. Ještě zvlášť, to bylo v nějakých traumatických okolnostech, kdy znevážili v tom, co se třeba snažil, rozchod s někým milovaným, který třeba taky nebyl moc kultivovaný, nebylo to z obou stran, ale prožíváme ho jako zklamání, prožíváme to, jako když nám to úplně rve srdce a tak dál a tak dál. Takovýchhle reaktivních krizí může být spoustu druhů, můžou být různě intenzivní, někdy to odezní za pár měsíců, ale někdo se s tím může potýkat několik let. Vzpomínám, když mi zemřela sestra 18-letá, tak ještě několik let později, když maminka viděla kus jejího oblečení nebo na fotce, nebo to, tak měla slzy ve očích. A nějak můžeme dneska říct, že i tady ta krize z téhle ztráty posunula i celou naší rodinu jinam. Mě určitě taky, dneska to umím i nějak pojmenovat, no ale bylo to těžký období, který bychom si nevybrali. A určitě krizový. A nevěděl člověk, jak to zvládne, kdy to zvládne, a hlavně si to nějak, říkám, nevybral. A podobně jako máme ty vývojové krize lidské, jak jsem je jmenovala, tak máme také krize duchovní. Některé dokonce kopírují ten náš lidský vývoj, že podle toho, kdy jsme začali svou cestu víry, tak jsme duchovní batolata. Pak se začneme vymezovat trošku, máme i duchovní pubertu někdy. To se zvlášť pozná vůči lidem, kteří nás doprovázeli, od kterých jsme čerpali, kde najednou jsou pro nás trapný a zastaralý a zagarážovaný někam, potřebujeme všecko jinak a po svým a tak dále. Můžou být ty krize, které jsou vlastně jako kdyby kopírují trošičku ten vývoj psychologický, ale potom existují krize duchovní, které jsou vlastně součástí toho duchovního zápasu, součástí duchovního boje, protože prostě tady na zemi nejsme jenom na jednom velkém festivalu, kde prostě tady všichni vymýšlejí, jak nám ten čas příjemnit a když je přestávka, tak aspoň je tam výběr mezi langošem až nevím, jo, po jaký pohár a tohle, pokud máte peníze teda. A život není jenom o tomhle. Víte, že jsou prostě období, kdy na nás nějaké zlo útočí, kdy sami jsme zapletení opravdu do nějakého duchovního boje. A dokonce zvlášť tam, kde jsme se nabídli do duchovní služby, tak můžeme si být jisti, že dřív nebo později přijde protiúder. Nějaký typ krizí, jemných nebo i velmi závažných, patří k tomu, že tady na zemi jsme také v situaci duchovního zápasu. Zápasu o dobro a zápasu se zlem. Zápasu o dobro, o to, aby naše životy, životy druhých lidí se směrovaly k dobru, aby jsme byli čím dál podobnější Kristu, ale s tím souvisí taky ten boj, protože je tady někdo, komu záleží na tom, aby to přesně takhle nebylo. Abychom nešli tím dobrým směrem, aby naši blízcí nešli tím dobrým směrem, aby to dobré dílo se nedařilo, aby když se mu moc daří, aby se aspoň rozhádal ten tým kolem toho, nebo chyběly peníze, nebo cokoliv. A prostě my zakopáváme o to, že někdo nám hází systematicky klacky pod nohy. Někdo z dola. Pokud teda se zapojujeme tady do toho zápasu o dobro. Když ležíme na gauči, tak asi nikomu moc nepřekážíme. Ty duchovní krize můžou mít různou intenzitu, vůbec jakákoliv krize může mít různou intenzitu, ale řekněme ty duchovní od blbé nálady, která trvá jedno odpoledne, až právě po několika letou duchovní neútěchu, kdy prostě se mě nějak nedaří, i když nedělám třeba nic strašně špatně, ale prostě najednou to má ty rysy, které můžu tady i vyjmenovat. Vnímám tu nejistotu ve svém životě, že nevím, kam jdu, nevím, o co mám usilovat, nevím, jestli jsem dobře tam, kde jsem, jestli jsem dobře v té své práci, ve svém povolání, v těch vztazích. To, co bylo předtím jasné, třeba i z toho, jak mám poskládanou svou víru, tak najednou je mi nejasné, mám spoustu pochybností a trápí mě to a neumím najít odpověď na některé otázky. Mám pocit, že kráčím v mlze, to je známka té duchovní krize. Samozřejmě se z ní pojí negativní emoce s každou duchovní krizí. Rozmrzelost, smutek, podrážděnost, strach a úzkost. A já nevím, jak se jich zbavit. Jak jsem říkala, my si v té krizi neporučíme, že řeknu, a od zítřka to tak nebude. Křesťan má být radostný. Jako hrůza jsou kazatelé takové, ať už je konzervativního typu nebo super charismatického typu, kteří mají pocit, že právě tu duchovní radost jde nařídit. Nebo jde vmodlit do těch lidí. Když prožíváte duchovní krizi, tak to takhle nefunguje. Jsou momenty, kdy člověk prožije v modlitbě uzdravení, osvobození a najednou se skokem vrátí radost, kterou pozbyl něčím, nějakým zraněním, nebo to existuje to. Existuje setkání s Boží přítomností takový, že vás to doslova nastřelí takovým způsobem, že opravdu nepotřebujete absolutně žádné dávky čehokoliv, ani alkoholu, ani drog, abyste si navozovali radost, protože jí máte tolik, že opravdu tohle všechno úplně bledne. Ale jsou naopak situace, kde máme takovou nějakou tíhu v sobě, způsobenou tou krizí, kterou jsme třeba nezavinili a kterou nejde okamžitě odmodlit, nejde nařídit, že mám cítit tu radost, jako jsem ji cítil předtím. A to chci zdůraznit, že je to velice nerozumný, když někdo má pocit, že vám ocituje dvě místa z písma a už to tam bude zase zpátky. To takhle nefunguje. A neznamená to, že jste špatně, nebo jste špatně věřící. Právě s tou krizí souvisí, že vždycky s duchovní krizí souvisí, že už nevnímám Boží přítomnost ve svém životě. Ani ne v takových těch znameních, třeba, že prostě něco se takhle podaří, jo, nebo jo, učila jsem se jenom na 3 otázky z 20 a zrovna tu jednu dostanu, že jo, chvála tobě, pane Bože, nebo tramvaj, co vůbec neměla jet, najednou jede, protože já někam spěchám. Tak tohle najednou nefunguje. A naopak skoro máte pocit, jako že ve vašem životě nějaký Murphyho zákon, že všecko na potvoru třeba. A neznamená to zase, že vy děláte něco hrozně špatně. Najednou prostě ty boží znamení nejsou tak markantní ve vašem životě, jako kdyby ty zázraky se nedějou, až vůbec ne na běžícím pásu. A co hůř, necítíte ani tu citovou boží přítomnost. Jeden z takových duchovních otců, velkých učitelů, Ignác Loyoli, tomu říkal útěchu. Necítíte duchovní útěchu, a naopak máte tu duchovní neútěchu. A zase říkám, v té krizi neznamená nutně, že to děláte špatně, že vy něco jste udělali špatně. Třeba se snažíte i modlit, žít, jak máte, dělat si povinnosti, co máte, a přesto něco jako nefunguje, nemůžete se vrátit, nemůžete v sobě vybudit tu radost boží přítomnosti. Modlíte se a modlíte se jakoby do zdi. Říkám jakoby. Je to pořád, když žijete ve víře, tak je to pořád tak, jako kdyby to slunce prostě zářilo za mrakem, jako dneska právě, jo. Včera bylo toho, předčírem bylo sluníčka až moc a dneska někteří už mají trošičku depinku, protože prší od rána. Už to tady leze. To jsou, říkám, ta temná odpoledne. To ještě není temná noc, ale temné odpoledne už je tady trošku. Takže pozor. A neznamená to, všichni víme, že to slunce asi nespadlo nebo neskončilo totálně, jo? Že zase někdy vyleze, ale prostě je za mrakem a já si nemůžu nabodit ten samý pocit, jako když to sluníčko svítilo a ještě ke všemu svítilo tak příjemně, že to bylo tak akorát, že to bylo příjemný a nevyšťavující tím horkem. Nemůžu to prostě navodit, musím počkat, až zase tohle to pomine a nějak se k tomu postavit. Jak říkává náš český polárník Jarda Pavlíček, příděl špatného počasí je potřeba vyčerpat. Ten se s tím nemazlí. Příděl krizí vlastně taky. Dál ale mluvím o tom, jak se projevují ty duchovní krize. Ztráta pocitu boží přítomnosti, a k tomu bych chtěla říct ale na okraj strašně možná důležitou věc, nebo já si to myslím, že je důležitá, tak vy to zdvořile vyslechněte. Dnešní kultura nás strašně tlačí do toho, abychom si mysleli, že ty pocity jsou hrozně důležitý. I ve víře, ve všem. Pocity, prožitek, zážitek, že je strašně důležitý, jo. Veď prostě pořád takový, skoro to vypadá, že správný člověk, potažmo správný křesťan, je pořád takový nabuzený, pořád nadšený, pořád prostě něco prožívá, pořád žije, že jo, tady to žije, to je pozitivní poznámka. Ono to takhle nefunguje v duchovním životě, ono to tak nefunguje ani v rodinném životě, nefunguje to tak ani v pěkném partnerství, že by prostě všechno pořád jiskřilo a bylo jako když spolu chodili prvních pár týdnů. A není to špatně, není to špatně. To vás chci poprosit, abyste nebrali tuhle lež, abyste si ji nenasáli do života. Abyste neměli pocit, až přijdete domů a najednou se budete modlit a nebude to takový skvělý, jako při nějakém tom večeru chval. Abyste si nemysleli, že pán Bůh se odstěhoval někam. Že momentálně odjel do Holandska. A vy tady musíte čekat zase až na další United Festival. A to ještě nevíte, jestli bude tak super jako letošní, protože víte, ono se to taky může pokazit. Třeba bude příští ročník úplně trapný. Jsou totiž lidi, kteří, já to říkám tak trošku s ironií, protože sama organizuju velký konference a takový tábory pro mladý lidi. A stalo se mi, že jsme měli teprve třetí ročník a lidi říkali, já už tam nejedu, protože loni to bylo úplně super a to už nemůže být takhle super, takže já už tam nejedu. Tak jako preventivně už věděli, že se to musí pokazit. Ale ono, kdo říkal, že to musí být emočně strašně furt jako super, jo? Že to musíme emočně se úplně tetelit, aby tam byl pán Bůh. Kdo to říkal? To, že prožijeme boží přítomnost v našich emocích, někdy nějaký ten jeho dotek, to je jeho způsob, jak se nám přizpůsobit. Jo, že on cvrnkne na nějakou strunku našich emocí, abychom my ho mohli nějak pocítit, protože jinak on je bytost, která je úplně jiná, než jak my jsme zvyklí ho vnímat a my bychom nedovedli ho vnímat jinak. Proto on to udělá, on se nám takhle přiblíží. Ale on je s námi a je nám dokonce blíž, než jsme sami sobě, i v situaci, kde ho vůbec necítíme. Kde se cítíme úplně na dně, kde se cítíme úplně trapně, kde máme pocit, že on je hluchý, že nereaguje, tak tehdy nám může být blíž, než jsme blízko my sami sobě. Rozumět nám víc, než rozumíme my sami sobě. A jak víte, jsme zvaní chodit ve víře, ne ve viděních, ne v pociťování, ne v zážitcích. Proto dokonce, i když Pán Bůh nám, když jsme duchovní batolata a čerství v té víře, tak nám občas dává takovej ten, říká se tomu, takový ten cumel duchovní, že právě něco strašně vyjde, a, nebo nás nakopne někde nějaká akce, nebo nějaká skvělá písnička, nebo někdo se za nás pomodlí a řekne přesně to, co jsme potřebovali slyšet, a strašně nás to jako potěší, jak je ten Pán Bůh blízko. A pak můžou přijít období, jako byl ten průchod pouští u toho Izraele, že spoustu let vždycky nic, pak Pán Bůh občas nějaký zázrak, že jo. Když už to bylo úplně za hranou, tak potom najednou nějaký křepelky nebo voda ze skály, že jo. Ale nic takového, že by tam jeli klimatizovaným autobusem a do toho jim tam zpívali chválové písničky a všichni vymýšleli, jak jim tam zpestřit tu situaci, jo. Bylo to někdy fakt dost náročný. Takže dalo by se říct, ve většině těch 40 let neprožívali Boží přítomnost. A neznamená to, že tam Bůh s nima nebyl. Měl to dost pod kontrolou. Měl to dost pod kontrolou. A bylo to potřeba, aby tím letím prošli, no si pak na závěr připomeneme, nebo si doma potom najdete třeba 8. kapitolu z Deuteronomia, z 5. knihy Mojžíšovy, kde to Hospodin vysvětluje a říká, vzpomeň si, jak jsi chodil tou pouští, že tvoje noha neotekla, neublížilo ti to až tak, jak jsi měl pocit. Bylo to pro tvoje dobro. Něco se pak změnilo v tobě. A já jsem tě tím provedl, abych tě nějak vnitřně zbudoval, aby důležité věci se přenastavily v tvém srdci a abych tě potom mohl strašně moc požehnat. A až ti požehnám, tak aby ses potom nenaparovala, neříkal si, jo, tohle jsem já zmáknul, tohle jsem já si duchovně vybojoval, to jsem si já vybudoval. Ne, ne. Aby ses pamatoval tu svou křehkost na té poušti, abych tě pak mohl požehnat bez nebezpečí, že ty si budeš klepat na rameno za to, jaký jsi duchovní borec. Rozumíte? To říkám svými slovy, přečtěte si tak, jak je to pořádně v té Bibli. Ale je tam něco v tomhle smyslu, co nám dává smysl těch pouští. Ať jsou to pouště letité, nebo ta temná odpoledne, která prožíváme, máme nějaký suchopár v modlitbě, který trvá třeba pár týdnů. Neděsme se toho, nebuďme úplně vyděšený, nemysleme si, že se Pán Bůh někam odstěhoval. Vůbec ne. Naopak začíná s náma zacházet už ne jako s miminama, ale chce, bere nás vážně jako svoje syny a dcery a chce nás popotáhnout dál v tom duchovním životě. Chce, abychom se pak učili žít s ním ve víře a nešli od toho jednoho bombónu k druhému bombónu takový přískokem vpřed, protože ví, že takhle bychom daleko nedošli na té duchovní cestě. Už vůbec by z nás nebyli ty boží bojovníci, které z nás chce nějak vybudovat, naučit nás tomu duchovnímu zápasu, kde třeba utržíme i mnohé rány, ale ovoce může být velice nádherné a převyšovat naše představy, naše pomyšlení. Takže ztrácet pocitu Boží přítomnosti nemusíme ji brát dramaticky a vůbec ne si ji považovat za svou vinu. Pokud to není tak, že my sami jsme se namočili do nějakého hříchu, do nějakého okultismu nebo čehokoliv, co samozřejmě není slučitelný s tou Boží přítomností, tak to, že jsme ztratili pocit Boží přítomnosti při modlitbě, při chválách, nemusí být vůbec nic špatně. Vůbec nic špatně. Naopak může to znamenat, že jsme na nějakým pokročilejším stádiu svého duchovního života a je potřeba se nějak tak zakousnout do té cesty a úplně v klídku pokračovat dál, nenechat se vychýlit tím. To může být také právě vysloveně nechuť k modlitbě, nechuť k četbě Božího slova. A pozor, může nám naskočit dokonce i nechuť k lidem v církvi. Teď nemyslím jenom vůči těm úplně protivným, kde to je úplně logický, ale najednou tak jako globálně, jo? Že dřív jste třeba chodili rádi mezi mládež nebo někde do svého sboru, nebo aspoň na nějaký akce a najednou vám přijdou všichni trapní a divní a oni si na něco hrajou. Jestli neznáte tu knížku Rady zkušeného ďábla od C.S. Lewise, ten, co napsal Letopisy Narnie, jo? Nebo tak, kdo jste ji ještě neobjevili, tak stojí za to možná ji i mít, to je taková klasika. A je to taková fikce, kdy ten zkušený pokušitel učí, zaučuje vlastně mladého pokušitele, jak jít na jednoho čerstvě obráceného mladíka tam. Jak na něj, aby ho co nejrychleji vykýval z té dobře nastoupené cesty. Je to hodně, hodně poučný. Nedá se to číst jedním dechem. Tam vlastně nepřítel říká Pánu Bohu a tak dále. Je to všechno vzhůru nohama. Musíte si to v té hlavě furt překládat. A tím, jak je psychologicky a duchovně citlivý, tak vám vlastně neustále reje nějak do svědomí a člověk je až vyděšený, jak se v tom poznává. Takže říkám, po malých dávkách si to dávkovat, tuhle knížku, ale je velmi, velmi moudrá. A v jednom místě si pamatuju matně, že tam také jednak ten pokušitel ho učí toho mladého, jak ho odvádět od modlitby, právě protože ho žene ho do té zážitkové modlitby, protože ví, že tam brzo skončí, že když prostě pominou ty zážitky, ty dobré pocity, tak se nebude modlit vůbec. Tak proto mu říká, hlavně mu nasaď do hlavy, že ta modlitba to musí být takový cit všeobjímající a hlavně ne nic strukturovanýho, nebo aby se nemodlil nějakými naučenými slovy, to je pod jeho úroveň. Musí to být takový rozpoložený, zbožný a to. No a když to nebude, že jo, tak člověk se vykašle na tu modlitbu a zakufruje, nebude vůbec hledat Boží tvář, Boží přítomnost. A potom dál mu říká, a teďko zkus jeho pozornost nasměrovat na ty nemožný lidi v jejich kostele. Jo, jak se tam ten blbě tváří a co tu dělá vůbec tenhle? A jaké má ten paní nemožný klobouk? A jak ten kněz má takový pokrytecký tón hlasu? To si teďko vymýšlím, tam je to, jsou jiný detaily. Ale takhle on na nás bude působit, aby nás odtáhl od lidí, kteří by nám mohli být nějakou pomocí, nějakou inspirací. V tom mě poučil jeden známý, který dělal léta vojenského kaplana. On vždycky říkal, osamělý voják je na odstřel. Osamělý voják na bojišti je na odstřel. Zralý na odstřel. Jako když se vystavuje prostě opravdu jako terč pro toho zlého. Proto když si člověk myslí, a pak nám to říkali i profesoři při teologii v Římě, když popisovali ten exodus, východ toho Izraele z Egypta, říkali, jo, člověk, když tam viděl ten peleton prostě těch vozů, toho dobytka, si to představte, tam tou, představte si poušť, jo, to znamená, to nejsou dálnice, poušť, písek, jo. Jak blbě se v tom jede třeba jenom s nějakým trakařem, ty těžký vozy, naložený s božím majetkem jejich, dobytek, děti, ženy, no tak člověk si řekne, lidi, mám já to zapotřebí, tady ten, takhle se tam v životě nedostanu, tady se beru nějakou petlahev prostě s Coca-Colou a šupity dupity uteču zadním vchodem a půjdu sama, budu tam o 40 let dřív. A on nám říkal, ten profesor, jo, než potkáte první Pelištejce, než potkáš první nepřátelskou armádu, kde potom jako samotnej neobstojíš vůbec. Jo, tady to vypadá, že ta církev prostě je taková z těch lidí nedokonalých a ne dost duchovních a ne dost cool a u nás je to takový utahaný a nejsou tam ty chvály pořádný a na kázání jsou k nepřežití. Ale přeci jenom je to tělo Kristovo, je to nějaké zasíťování

Globální krize jsou různé typy útoků a pokušení. Zvýšené útoky a pokušení. Kam jinam by ten zlý útočil, než na naše slabá místa? A on ví přesně, on je jako estebáci za totality, kteří měli vytipované, kdo třeba z duchovních pastorů, kněží má jakou slabinu, a tam útočili na ty lidi, aby je za něco mohli chytit. Jo? Když nebudete s náma spolupracovat, my na vás nabonzujeme tohle třeba, nebo věděli, že je na peníze, nebo tak. Ten zlý je jak ten estebák, on ví, co je každého z nás slabina. A tam útočí ty svoje útoky, když máme krizi. Protože ví, že tam většinou, to je taková vychytaná cestička, kterou on ví, že se velmi snadno k nám dostane. Tam musíme nejvíc bdít. Není pravda, že vždycky se nás tam dostane, ale tam musíme nejvíc bdít, tam musíme nejvíc zvát Boží milost. A potom počítejte s tím, že právě proto, že v krizi prožíváte tu neútěchu, ty negativní emoce, rozmrzelost a tu úzkost a nevím co, takže vás ten zlý bude pokoušet tím, že vám tu radost nějak synteticky obstará. Někdo bude náchylný prostě na to začít sjíždět enormní počet filmů. Prostě dostat se buď televizí, když je to starší generace, nebo ty filmy, které nečekáte ani, až vám budou dávat ten oblíbený a stáhnete si ho sami, že ho od někud. A jedete a máte už jich za ten den 10. A to vám samozřejmě nepomůže ve vašem duchovním životě ani lidským. To je jako kdybyste vypili 2 litry vitamínu. To jde všecko do stoky, to nemůžete zpracovat, jo. Proto to ne, že byste někomu tím obližovali, když sjíždíte tolik filmů, ale vám to nepomůže v žádném zrání, vy se tím zahlcujete, zaplácáváte. Někdo jiný pornografii, někdo jiný prostě počítačové hry, někdo jiný potřebuje se jít opít a úplně si vydýrýtovat hlavu a emoce, všechno ze těch starostí, bolestí, z toho, že nestíhá ve škole, z toho, že někdo ho nemá rád. Pozor na to, ten zlý přesně ví, že my v té situaci, té neútěchy, budeme mít tendenci skočit po každém navijáku, který nám nahodí, protože chceme honem se hodit do pohody, chceme honem si vrátit ty dobrý pocity. A každý máme nějaký vychozený cestičky kudy na to, který většinou nejsou úplně boží. Tím vůbec neříkám, že je špatně, když prostě máte úplně nějaký blbej den, pustit si hezký film, jo, nebo hezkou muziku. Nebo zajít za přáteli, který jsou milí a nekonfliktní a trošičku něco udělat pro to, abyste byli víc v pohodě. Nebo si jít zaběhat, prostě trošičku si i tu rovnováhu chemickou v těle pospravit. To je všechno v pořádku. Ale bacha na všechny tyhle ty úlety, který můžete si snadno pojmenovat, že jsou to takový navijáky toho zlýho, jak on přijde, přispěchá, řekne, je ti zlé, viď, chudáčku, teď tě není tě dobře, viď, tady máš cumlík. A teď tady máš další a další a člověk jde prostě jak za tou mrkví, jde do propasti. Já to neříkám jenom, že z nějakých knížek se spoustou mladých lidí jsem prošla i takovou tu cestu třeba někam k drogám a je to prostě hrozný potom z toho člověka tahat. Když léta potom vystřiženýho jako kdyby života, který mohl být úplně už o něčem jiným, tak než se člověk zase dostane zpátky z toho sešupu, kam se sesunul. Bohu díky někdy se to podaří a jsou to nakonec i krásné svědectví a někdy dokonce se dostali na tu cestu úplně ne vlastní vinou, ale spíš hříchem druhých lidí, který jim právě nedali lásku, kterou jim měli dát a tak. Takže tady nechci vůbec někoho soudit, ale pozor na to, že říkám ten zlý, když vám nabízí tyhle jako kdyby instantní radosti, tak má dost jasnou taktiku, jak vás do toho zamotat. A ono, co je jednoduššího, když máš krizi, prostě tak si zase šlehnout, jo, nebo něco prostě nějak. A pod časem už to potřebuješ a za jakoukoliv cenu. A už klidně zrazuješ svý kamarády a kradeš peníze svým rodičům a nevím čím, jenom proto, aby člověk zase se hodil do pohody. Za jakoukoliv cenu. Myslím, že bychom měli končit. Možná přeci jenom pár takových podnětů, co ano, protože mluvili jsme o tom, jak se ta krize projevuje. A tak jenom na závěr pár takových zkušeností, co je důležité, abychom se v té krizi neztratili. Úplně nejobecnější rada, trošičku se zorientovat. My se nemůžeme zorientovat v tom, že víme, kam to směřuje a kdy to skončí, to už jsem řekla, ale uvědomit si, pojmenovat si, dobře, mám krizi. My někdy na tom táboře pro mladé, co děláme, tak si právě při posledním setkání ve skupinkách děláme i takový jako hrajeme si na ty rady zkušeného ďábla, takový jakýsi cvičení, a sami vymýšlíme, kdybych já byla ďábel, co bych udělala v mém životě,
aby mě obral prostě o všechno během prvního dne nebo dvou.

co se vrátím z nějaký takový pozitivní akce. Co bych dělala? A většinou lidi se natolik znají, že umějí si to pojmenovat velmi rychle. Jako jak se obrat o to všecko pozitivní, co nejrychleji, co nejefektivněji. Většinou člověk si to umí docela pojmenovat a tím mu může naskočit, kde dát nějaký ty zátarasy, nebo kde bdít, v kterých ohledech bdít. Není, je v pohodě jít se dospat, že jo, a tak, ale není v pohodě zakufrovat hned první večer prostě v hospodě a přijít domů ve dvě ráno, když už pomalu nevím o sobě, netrefím domů. Protože potom se z toho proberu s bolehlavem a řeknu si, no vidíš. A ten druhý přispěchá a řekne mi do druhého ucha, no vidíš, jaký jsi prase. Jsi úplně beznadějnej. Ty si nemyslíš, že ty budeš nějakou duchovní cestou, na co jsi to tam hrál, chytráku. A to se někomu z vás možná stane, tak rovnou říkám, klidně odpovězte, ano, já nejsem světec, ale Pán Ježíš mě má rád takovýho, jaký jsem i teď, i s tou kocovinou, i s tím, že jsem to úplně zvoral. A Pane Ježíši, prosím tě, pomož mi vstát, protože prohraná bitva ještě není prohraná válka. Prohraná bitva není prohraná válka. A kdokoliv se chce umět s tou krizí nějak vypořádávat i s těma malýma krizema, musí se naučit rychle vstávat. Rychle vstávat a aby ty průšvihy, ty navijáky toho zlýho, na který skočí, aby ho neodtahovali od Boha, ale naopak se stali vždycky odrazovým můstkem do Božích náruče. Odrazovým můstkem k Ježíši Kristu, k jeho milosrdenství. On nás nikdy neodkopne. Když chtěl po nás, aby jsme 77krát a znova odpouštěli, tak on je první, kdo to dělá. On není jako některý kazatelé, kteří kážou vodu a pijou víno. Když nám řekl, že 77krát a znovu máme my odpouštět, tak on je taky ochoten odpouštět. Rozumíte? Nemusíme se bát s každým průšvihem za ním jít, s každou tou krizí, s tou nepohodou, ale umět si to uvědomit, kde je ten směr. Neutíkat od Boha v té krizi, ale utíkat k němu. Vrnout se k němu. To je strašně, strašně důležitý. Neutíkat od Boha pod vlivem těch blbých emocí, třeba i svých selhání, ale utíkat tryskem k němu. Bude na vás velký tlak, abyste utíkali od něho, abyste měli ten Adamův syndrom, aby po tom hříchu jste se začali schovávat v tom stromovitý zahrady před Božím tváří. No a potom rozhodnout se reagovat, nepoddat se té krizi, reagovat. To se dělá tak, že říkám, nemůžete ji ukrátit, jak jste si vymysleli, ale můžete se věnovat aspoň tomu zásadnímu ve svém životě, jako by krize nebyla. Tomu zásadnímu. To znamená, mám chodit do školy, budu chodit do školy. Mám si udělat domácí úkol, prostě si ho udělám, i když nemám náladu. Jo, chci se trošičku modlit, tak se trochu pomodlím, i když z toho nebudu mít dovíjaký haleluja emoce. Prostě normálně jdu, něco se připomíná vždycky, jako když mi vykládali různý horolezci, píšou ve svých knížkách, když je sněhová vánice a víte, že musíte dojít na tu základnu, jinak tam zůstanete. Když si tam sednete v té zimě, tak prostě vás najdou tuhý druhý den. A vy víte, že nemáte už strašně málo síly a proti tomu větru je to obtížný a musíte jít nohu před nohu a jít a nepřemýšlet a nemeditovat, jak se cítíte a jít nohu před nohu. A tohle je velice dobrý reflex v období krize. Prostě jdu a opírám se o to úplně normální. A když si říkal jeden profesor, když jsme byli před maturitou na gymnáziu, tak nám říkal, ráno ten den, když je maturita, dělejte všechno, jak jste zvyklí. Vyčistěte si zuby, kluci se trošku třeba i oholej, no, holky se nalíčej. Prostě dělejte, jak jste zvyklí, nasnídejte se, nedělejte nějaký, jo, že budete se učit ještě celou noc. Všechno takhle krok za krokem, abyste prostě do toho vpluli v co nejvíc normálu, i když jste úplně rozhozený tím stresem a tím strachem. A podobně v té krizi jeďte ten svůj život v těch základech, jak jste zvyklí. Sice nemáte sílu lámat skály nebo zakládat novou církev nebo dovím co, ale můžete prostě první den, druhý den a když ne celý den, tak aspoň tu hodinu, co je přede mnou, tak to snad zvládnu. Bez nějakých excesů. A pak zase tu další. Takhle je potřeba reagovat v krizi. A snad poslední důležitý, nezůstaňte v krizi sami. To neznamená, že obíhám všechny známí a kontaktuju všechny na sítích, abych jim říkala, jak se cítím blbě. Ale najděte si někoho, kdo je trošku zralejší, kdo něčím podobným prošel, kdo vás umí podpořit, kdo vás vyslechne, nebude to banalizovat, nebude vám říkat, tak si pust nějaký komiks, nebo ta, ale pomůže vám udělat ty správné krůčky. Pomodlí se za vás, podepře vás.
Nezůstaňte v tom sami. Když je to vážnější krize, právě ze ztráty někoho blízkého, jak jsem říkala, vážnější nějaký problémy ve vztazích, nebojte se i vyhledat třeba psychoodborníka. Není to neduchovnost. Někdy se snažíme, jak baron Prášil, vytáhnout se z té bažiny za vlastní vlasy, za vlastní silou, je to blbost. Je velice moudrý zareagovat tím způsobem, dobře, nepomůžu si sám, tak zkusím vyhledat někoho, kdo o tom něco víc ví, kdo už si to prožil s víc lidma a pomůže mi udělat nějaký správný kručky správným směrem. Kdybyste si chtěli najít nějaké boží slovo na pozbuzení v tomhle smyslu, tak 5. kniha Mojžíšova, 8. kapitola, to je moc zajímavý čtení, moc krát mě to v krizi velice, velice pozbudilo. O tom pochodu pouští a jaký je toho smysl. Potom Žalm 144, to je o tom, jak mě Bůh učí bojovat a učí mé prsty válčit. To je totiž smysl mnohých těch kriziček a krizí. Také Žalm 119, 71, takže nemusíme krize si obstarávat, oni přijdou sami. A když přijdou, tak se úplně neděsit, není všechno úplně blbě. Možná naopak je to velice dobře. Děkuju za pozornost.

Poslouchali jste přednášku Kateřiny Lachmanové, která zazněla na festivalu United. Ještě jednou se k ní vrátíme v neděli po 17. hodině a v úterý po 22. hodině.

Po 8. hodině večerní na Rádiu 7 nahlédneme do Markova evangelia. Za 15 minut se podíváme na to, jak Ježíš přemýšlel o manželství, o rozvodu a jak co nám to může přinést do dnešních dnů. Pořad ke kořenu je tu tedy za 15 minut s Petrem Vaďurou a Jáchymem Kondášem. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, který vám přeje dobrý poslech.

Už po písni je připraven pořad Ke kořenům s Petrem Vaďurou a Jáchymem Gondášem. Dostaneme se znovu do Markova evangelia.

0: Přeji vám krásný poslech pořadu Ke kořenům, milí posluchači. Tento pořad ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme tak jako v mnoha předchozích číst Markovo evangelium. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem seriálu rozhlasového výkladu Markova evangelia dostali až k 10. kapitole. Řekněme si tedy něco o tom, do jakého kontextu ta 10. kapitola je zasazena.
1: My jsme viděli v 9. kapitole, nebo vlastně v celé té prostřední části Markova evangelia, jak se tam rozehrává jedno velmi důležité téma, které je dost charakteristické právě pro Marka, a to jeho pojetí evangelijního příběhu. A to je téma určitého napětí nebo takového zvláštního vztahu mezi Ježíšem a jeho učedníky, kdy Ježíš vlastně určitým způsobem se snaží učedníky přimět k větší samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování, a pro ně je neustále velmi náročné převzít tu odpovědnost za vlastní jednání. Souvisí to trochu s tím, že Marek vlastně učedníky představuje jako takové spolupracovníky Ježíše. Nejsou to žáci v tom slova smyslu, že by jenom poslouchali, co on říká, ale jsou povoláni k tomu, aby se podíleli na tom díle, které Ježíš koná, a k tomu získávají od něj také potřebnou moc. A Ježíš neustále vystavuje situacím, kdyby měli rozhodovat sami, kdyby měli něco sami vykonat, a oni utíkají stále o pomoc k němu. A to je obraz, který nesouvisí určitě jenom s tím dobovým kontextem evangelia, ale nějakým způsobem mluví také o vztahu mezi Kristem a církví. A u Marka je důležité, že to selhávání učedníků, ta jejich neschopnost vlastně převzít zodpovědnost a jednat samostatně, není důvodem k tomu, aby Ježíš od nich odešel nebo si vzal nějaké jiné učedníky, ale že stále jim pomáhá a znovu trpělivě ukazuje, jakým způsobem mohou být něco platní v tom světě, ve kterém stojí. A vlastně ta 9. kapitola nás přivedla až k místu, kde se začíná objevovat mezi učedníky určitý spor o to, kdo z nich je nejdůležitější. A v tom sporu o prvenství, v tom, kdo bude mít to přední místo, tak se odráží také do určité míry jejich nepochopení Ježíše jako mesiáše. Oni rozpoznali, že je tou důležitou postavou, mesiášskou postavou, ale zatím si stále představují tu jeho mesiášskou vládu vlastně v intencích tehdejší dobové představy, to znamená jako nějakého velkého politického vůdce, případně náboženského vůdce, ale nevidí, že jeho cesta je v tom velmi odlišná.
0: Měli bychom asi připomenout také to, co jsme si mnohokrát už nad Markovým evangeliem řekli, že Marek psal ten text s nějakým úmyslem, adresoval jej nějakým konkrétním posluchačům nebo čtenářům, a že učedníci zde vlastně reprezentují tyto Markovy adresáty.
1: Je to vlastně velmi charakteristické pro evangelijní literaturu a my ji nemůžeme určitě číst jako kronikářský zápis toho, co se dělo, ale opravdu spíš jako zprávu určenou pro toho čtenáře nebo posluchače evangelia. A tady už není tak úplně podstatné, jestli ten autor psal do sboru konkrétního nebo do společenství křesťanů z pohanů anebo ze židů, ale je důležité, že to oslovuje církev takovou, jaká je dnes. A my v tom ten život církve, zejména té rané církve, jak o něm víme, jak ho známe, nacházíme. V těch textech vidíme, že se tam objevují témata, která pravděpodobně byla podstatná právě pro to společenství rané církve. A to je ostatně také už předznamenání toho, co budeme číst. Jsou to aktuální témata, témata, která můžeme označit za témata křesťanské etiky. A tady se ukazuje, jakým způsobem Ježíš jednal ve vztahu k těmto tématům, a to nám vlastně dává vodítko pro naše vlastní rozhodování. I když mluvíme ale o křesťanské etice ve vztahu k evangeliu, tak musíme být opatrní, protože nás to někdy trochu svádí k tendenci vidět evangelium jako jednoduchý návod na to, jak máme řešit konkrétní problém, ke kterému se dostaneme. A tady vidíme spíš, že evangelium je takovou vodící linií, takovým obrazem, který v nás něco vyvolává k životu a vlastně nám ukazuje, jaký je ten styl toho rozhodování křesťana právě pod mocí příběhu Ježíše Krista.
0: Dnešní text, který budeme číst nejprve, je zapsán tady v 10. kapitole od 1. do 12. verše. I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu zhromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděli jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Dostali jsme se tedy, Jáchyme, k tématu, které je aktuální i dnes a zřejmě bude aktuální, co bude lidstvo na tomto světě. To je otázka rozvodu manželství. Ale nejprve se podívejme, do jaké situace je tady ten příběh zasazen. Ježíš odchází do judských krajin a za Jordán a zhromažďují se zástupy a on je učí, jak bylo jeho zvykem. To jsou všechno motivy, které už jsme tam měli. Ale přicházejí farizové a zkouší ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Co bychom měli říct tady k tomu motivu zkoušení ze strany farizeů a právě v této oblasti?
1: Myslím, že k tomu by se slušelo dodat jednu věc trochu na obranu těch farizeů. Totiž často se objevuje ten motiv zkoušení nebo pokoušení Ježíše z jejich strany tím, že mu dávají nějaké komplikované otázky, aby ho dostali do úzkých. A určitě i takový záměr možná se tam objevoval, probleskl tam. Na druhou stranu ale musíme také porozumět tomu, že v tehdejší době taková veřejná teologická disputace, o kterou se tady vlastně jedná, byla poměrně běžnou záležitostí. A je to tak v prostředí toho židovského náboženství dodnes, že ten rozhovor o tom, jak by se měly řešit některé konkrétní otázky, jaká je ta správná odpověď na ně, tak aby odpovídala Božímu zákonu, to je rozhovor, který probíhá v kruzích mezi lidmi, kteří se navzájem respektují jako učení a jako ti, kteří rozumí tomu zákonu. To znamená, pokud farizeové přicházeli za Ježíšem, tak na jednu stranu v tom můžeme vidět náznak takového pokusu dostat ho do úzkých, na druhé straně ale je to také signál, že ho brali vážně jako partnera k teologickému rozhovoru a že to byl někdy z jejich strany opravdu pokus třeba zjistit, jak na tom Ježíš je a nemusel v tom být primárně nějaký špatný úmysl. Zejména se to týká těch textů, které popisují takové zkoušení v situaci nějakého společného jídla, kam to opravdu patřilo jako součást toho společného stolování, kdy se přitom právě vedl ten teologický rozhovor. Ale samozřejmě i v tomto případě, kdy Ježíš veřejně učí na nějakém veřejném prostranství, tak mohli přinášet dotazy, mohli vznášet ty dotazy. Zajímavé je, že my tam vlastně neslyšíme nic o tom, co učil. To by možná bylo zajímavé, protože se tak trochu zdá, jako kdyby tato otázka byla otázkou, která přichází jako vlastně vyprovokovaná tím Ježíšovým učením. To znamená, můžeme předpokládat, že se to nějak týkalo vztahů, možná partnerských vztahů a proto oni přicházeli s tou otázkou. Ale pro pochopení toho textu to není nezbytné, proto Marek to ani neuvádí.
0: Možná bychom mohli připomenout, že i v církvi to bylo dlouhá staletí běžnou praxí, že se diskutovalo o různých otázkách. Univerzity byly místy takovýchto diskusí a psali se různé traktáty a nikdo to nebral jako útok nebo jako něco nepatřičného. Možná, že to je něco, co nám třeba v našich církvích dnes schází.
1: A je v tom možná určitě patrný takový posun, který tady nemůžeme teď historicky nějak analyzovat, protože na to nemáme prostor, ale je to posun v pochopení toho, co to vlastně je teologie. Jestli je to svobodné přemýšlení, ke kterému jsme byli povoláni Duchem Svatým, přemýšlení nad biblickým textem, nad životem křesťana. A pak to samozřejmě obnáší také otázky a také nezbytný rozhovor mezi těmi, kdo vnímají tu kterou věc rozdílně. A nebo jestli je to jenom deklarování nějakého pravověří, ve kterém si už navzájem posuzujeme, jestli ten protějšek, ten druhý člověk patří k nám, anebo jestli k nám nepatří. A pak se vlastně teologie zcvrkne na několik takových základních témat, které fungují spíš než jako skutečné otázky, jako takové šibolety, podle kterých rozpoznáváme toho přítele a nepřítele. A to se samozřejmě křesťanům stává, a stává se to zejména v určitém takovém konzervativnějším prostředí napříč všemi církvemi, ale myslím, že se to stávalo do určité míry vždy, že to sledujeme v historii, že ten ústup od teologie jako myšlení k teologii jako deklarování nějakých nepochybných pravd tady byl vždy.
0: Zde se ale nejedná o otázku teologickou, zde se jedná o otázku spíš etickou, i když to spolu samozřejmě souvisí. problém manželství, problém rozvodu, jestli se může ten, kdo je rozvedený, znovu ženit, znovu vdávat, to jsou přece otázky, které jsou dodnes citlivé a mnohé církve k tomu zaujímají jednoznačné kategorické stanovisko. Lidé, kteří jsou rozvedení, nemají přístup k svátostem a podobně. Tak jak se tedy můžeme dívat na oblast etiky a závazných stanovisek k těmto otázkám?
1: Samozřejmě, že partnerské vztahy nějak patří do toho horizontu křesťanské víry a křesťanského života, to je nepochybná věc, ale tady musíme být právě v otázce rozvodu velmi opatrní, protože to, co my známe jako rozvod manželství, a o čem někdy mluvíme v tom smyslu, že hledáme z písma opory, jak v takové situaci jednat, tak to v pravém slova smyslu v Bibli vlastně nikde nenajdeme. On i ten text, který čteme dnes, nad kterým přemýšlíme, ve skutečnosti vůbec nemluví o rozvodu. Je to text, který mluví o praxi, kdy manžel za určitých okolností mohl zapudit svou manželku, mohl se jí vzdát, mohl jí propustit, a od té chvíle už nebyla považovaná za jeho manželku. Byl to akt, který byl čistě jednostranný. Žena ze své strany nemohla nic podobného vykonat. To znamená předpokládat, že tato starověká praxe je něco totožného, jako je náš rozvod, o kterém mluvíme a který samozřejmě v dnešní době i v církvích je velkou nesnází problémem, otázkou, tak je trochu unáhlené. I kdyby nás tento text vedl k určitému způsobu jednání, a to je otázka, jestli to tak skutečně je nebo není, tak zůstává ještě otevřené, jestli ten způsob jednání můžeme dnes aplikovat na ten náš rozvod. A já se domnívám, že by to nebylo rozumné, protože to není jedna a tatáž praxe. Ale samozřejmě, že i my máme ty etické otázky, to znamená, stojíme v podobné situaci, s některými věcmi si nevíme rady a hledáme tu odpověď u Krista. A pokud budeme poctiví, tak myslím, že tu odpověď nějakým způsobem uslyšíme i z toho dnešního textu. Pokud nebudeme chtít z toho udělat snadný návod, jak vyřešit každý problém, ale pokud budeme hledat právě toho ducha Kristova rozhodování, toho, jakým způsobem přistupuje k těm věcem.
0: K tomu možná jenom poznámku. Jáchyme, ty jsi říkal, že nebylo možné, aby manželka zapudila muže. Tady ale Ježíš tu verzi má, připouští tuto možnost v 12. verši. Jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.
1: Je to ale zaměřeno spíš na tu praxi toho, že ta manželka prostě odejde a najde si někoho jiného. A samozřejmě, že to odráží už určitým způsobem tu proměněnou společnost pod vlivem právě toho helenizovaného křesťanství a právě té římské praxe. Ale je otázka, jestli něco takového je možné vztáhnout na ten text z Deuteronomia, který právě tam zákonníci citují a na který se odvolávají, který mluví právě o rozlukovém lístku. A tady víme, že v tom pravověrném prostředí to možné nebylo, žena nemohla se rozhodnout k tomu, že by odešla od svého muže.
0: Podíváme se tedy na to, co se tady vlastně řeší. Otázka rozluky manželství je řešena v 5. knize Mojžíšově, kde je napsáno, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí za svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí za svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. To její první manžel, který vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Jáchyme, zkus nám vysvětlit, o čem je tady tento text.
1: Je to vlastně nabídka určité praxe, u které ale zase, jak to ostatně bývá u těch biblických starozákonních normativů, záleží hodně na výkladu těch čtenářů a té komunity, která ten zákon pro sebe přijímá jako závazný. My vidíme, že a to odpovídá nejenom tehdejšímu starověkému způsobu uvažování o partnerství, ale i vlastně dnešnímu uvažování v některých částech světa, že ten muž má roli toho, kdo se může prostě svobodně rozhodnout, jestli ta manželka splňuje to očekávání, které do ní vkládal, když si ji bral, anebo jestli nějakým způsobem ho nesplní a on na ní shledá něco odporného, něco, co se mu nelíbí. A to je právě otázka, která najednou je otevřená různým výkladům. A my víme, že v té židovské myšlenkové tradici ty výklady byly velmi různé toho. A vlastně to je to, s čím farizeové přicházejí, že se snaží, zdá se, zjistit, na které straně spektra těch různých výkladů stojí Ježíš. Na první pohled, když čteme evangelium, tak na nás působí jako velký liberál a mnoho těch přikázání vlastně relativizuje nejrůznějším způsobem, nějak obrušuje ty jejich hrany, které v tehdejší společnosti vytvářely rozdělení mezi lidmi. A tak by možná se dalo očekávat, že jeho postoj k tomu bude velmi benevolentní. Na druhé straně ale vidíme, že někdy ty jeho výroky jsou velmi přísné, jsou to výroky přísného soudu, a tak možná, že naopak se bude snažit být tvrdší, než je ta obvyklá praxe. A když sledujeme ty rozhovory, které byly vedeny nad touto otázkou, tak vidíme, že ta interpretace toho, co je to ohavné, co muž může nalézt na své manželce, byla velmi široká. Na jedné straně byli ti, kteří by byli považováni tedy za ty mírnější, a pro ně to muselo být velké provinění, něco velkého, něco závažného, a nejčastěji se objevovaly takové věci jako nevěra, anebo v druhém případě neschopnost naplnit to manželství dětmi. To samozřejmě byly důvody v tehdejší době, relevantní, pochopitelné důvody pro to, proč ten manžel se rozhodl s tou ženou nežít dále. Protože vlastně ona nemohla naplnit smysl celého toho vztahu, pokud nemohla mít děti. Na druhé straně toho spektra stály ale lidé, kteří takový důvod, takovou ohavnost viděli ve věcech z dnešního pohledu dost malicherných. Jako mohlo být například to, že ta žena uvařila jídlo, které nebylo dobré. My se nad tím můžeme pozastavit, ale víme, že existují dodnes na světě místa, kde ta praxe je podobná a něco takového se vlastně může stát. A ta otázka byla, kde bude Ježíš, kde bude ta jeho pozice, co bude považovat za už legitimní naplnění toho zákona a co naopak ještě mu přijde, že není podstatné. A tady vlastně vidíme, že zákonníci a farizeové přistupovali k zákonu Mojžíšovu jako k takové ochraně před Bohem. Oni chtěli obstát před Bohem, chtěli všechno splnit tak, jak to má být a neporušit nic závažného a tak zůstat čistí před Bohem, spravedlivý před Bohem. A hledali vlastně u Ježíše, jak on vidí tu hranici, kde je člověk ještě před Bohem spravedlivý a kde už ne. To je podstata té otázky, kterou mu dávají. Ukaž nám, kde je ta hranice, na které člověk ještě zůstává před Bohem bezhříšný, spravedlivý a čistý.
0: Není tady ze strany farizeů jakýsi důraz na legalismus, prostě naplnit literu zákona bez toho, že by se nějak hlouběji zamýšleli nad smyslem toho textu?
1: Ten sklon k legalismu samozřejmě v celé té tradici nacházíme velmi silný. Na druhou stranu musíme vzít vážně to hluboké přesvědčení toho, že ten zákon, který se snaží dodržet, je boží zákon, že to je něco, co chce po nás Bůh. To nejsou zákony, které jsme si vymysleli my, proto aby fungovala dobře společnost. Tam samozřejmě takový legalismus působí nesmyslně a komicky, protože se v něm jasně odhaluje, že často to přesné dodržení zákona vlastně tu společnost neobohacuje, ale naopak ji třeba nějakým způsobem ničí. Ale u božího zákona každý relativismus potom je popřením důvěry v Boha, důvěry v boží zákon, důvěry v písmo. A proto jim to nemůžeme mít zas tak úplně za zlé. Je to vlastně docela podobné, jako když se protestantský teolog bude zabývat každým biblickým textem, i kdyby mu v nějakém ohledu třeba nevyhovoval, nerozuměl mu, nechtěl se jim zabývat, považoval ho za třeba pro sebe nějak rozporný. Tak stejně před ním nemůžeme uhnout, protože věříme, že ten biblický text je důležitý a že v něm nacházíme nějakou důležitou boží zprávu, kterou máme slyšet. A víme, že ani ti, kteří v historii z nějakého důvodu nesouhlasili s některým biblickým textem nebo jim přišel jako neúplně trefný, tak od něho neustoupili. Martin Luther neměl rád Jakubovu epištolu příliš, ale nesáhl k tomu, aby ji vyhodil z toho kánonu, aby se jí úplně nezabýval. Naopak věděl, že něco takového není úplně přesně možné, že to člověk nemůže udělat. To znamená, ten legalismus nemusíme chápat jenom přísně negativně jako jejich nějakou hloupost nebo zatvrdlost srdce. Ta se projevuje, ale projevuje se i u nás. A to nemusíme být žádnými legalisty.
0: Podstata úseku ve 24. kapitole 5. Mojžíšovi je vlastně v tom, že člověk, který propustil manželku, která mezi tím se stala ženou někoho jiného, si ji nesmí vzít podruhé, protože už byla poskvrněna a tím by byl uvalen hřích na zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. Čili není zde vlastně řešena otázka vztahu mezi muži a ženami, vztahu, které jsou zakotveny v manželství a rozluka manželství, ale prostě to, že muž nesmí podruhé pojmout manželku, která mezi tím patřila někomu jinému.
1: Je tam vidět ještě jeden podstatný rozměr, který nám dneska často v tom etickém přemýšlení uniká, protože se možná přes příliš soustředíme na etiku jednotlivce. My hledáme ty odpovědi pro nás, pro náš vlastní život. Je to pochopitelné, z historického hlediska to ani nemůžeme dnes udělat nějak úplně jinak. Ale v písmu stále narážíme na to, že všechny ty příkazy nějak souvisí s jednáním jednotlivce, ale skrze něj souvisí s celou komunitou. Souvisí s rodinou, souvisí s celým národem, souvisí dokonce i s tou zemí, v které žijeme. A to všechno je nerozdělitelná jednota. A to si myslím, že je pozitivní prvek toho, co z toho dnešního textu i z toho zákona, z toho přikázání můžeme načerpat. Je takové obnovování toho uvědomit si, že před Bohem sice stojíme jako ti, které on povolává jménem, to znamená jako konkrétní lidé, ale zároveň jsme voláni k tomu, abychom se stali pevnou součástí nějakého společenství, nějaké buď společenství církve, ale také společenství našeho národa, naší společnosti, ve které žijeme, ve které stojíme. A že tu zodpovědnost neseme společnou. Že to je něco, co si nemůžeme rozparcelovat na jednotlivé kousky, ale že ta odpovědnost je sdílená. To je věc, která v dnešní době je velmi nesamozřejmá. To právě na tom přikázání dobře vidět a myslím, že to by nemělo vymizet naší pozornosti.
0: Jak by společenství Izraele bylo ohroženo, když by si ten muž vzal podruhé ženu, která mezi tím někomu jinému patřila?
1: Tady je samozřejmě velmi podstatná otázka svatosti. Musíme si připomenout, že Izrael byl Hospodinem povolán k tomu a sám sebe tak vnímalo to, samo sebe tak vnímalo to společenství, že je povolán k posvěcování celého stvoření. Je to vlastně kněžská komunita. Je to komunita, která má za úkol být něčím jako knězem celého stvoření. To je motiv, který potom i v epištolách to vidíme, byl vlastně adoptován pro to společenství církve. A aby taková činnost, aby takové posvěcování stvoření mohlo vůbec probíhat, tak je nutné, aby to společenství Izraele bylo svaté. A vlastně všechna ta přikázání nesměřují jenom k tomu, aby oni sami dokázali se ospravedlnit před Bohem. To je motiv, který velmi silně potom zdůraznila reformace. Čili ne pro jejich vlastní ospravedlnění, vnitřní ospravedlnění jednotlivce, ale proto, aby to společenství ve své svatosti mohlo skutečně plnit tu roli posvěcení celého stvoření. A tady vidíme, že některé představy o tom, jaké vztahy jsou ještě svaté a jaké už nejsou svaté, byly dobově podmíněné. To, že muž si nesmí podruhé vzít svoji vlastní ženu, to je věc, která možná v dnešní společnosti by byla chápaná spíš jako pozitivní. Dokážu si představit případ, kdy se manželé rozejdou kvůli nějakému vnitřnímu konfliktu, který nedokážou v té situaci překročit, a potom nastane situace, kdy se k sobě vlastně vrátí a obnoví to manželství. A myslím, že v naší společnosti by to asi bylo chápáno ve většině případů jako vlastně takový pozitivní happy end, něco, kde se ukázalo, že to původní mělo svoji nosnost a že to byla jenom prostě peripetie. Tady v této situaci, v této společnosti izraelské, starověké, bylo chápáno něco takového jako nemožné. Stejně tak vidíme, jak velký posun je v tom, jaké osoby mohou uzavírat manželství mezi sebou, jakou míru příbuzenství mohou mít mezi sebou. A tam vidíme, že se to také velmi silně proměňovalo. ve středověku, zvlášť v té vyšší společnosti, v té šlechtě středověké, bylo to pravidlo někdy tak přísné, že skoro nebylo možné najít partnera. Bylo to třeba příbuzenství až přes 7 osob. To znamená, když vezmeme v úvahu, že ti lidé byli v té šlechtě spřízněni navzájem, tak bylo velmi náročné najít partnera, kterého by si člověk vůbec mohl vzít. A v tehdejší době to bylo chápáno jako něco, co vlastně naplňuje Boží zákon. Co hlídá člověka, aby nedělal něco, co přestupuje Boží zákon, aby nedělal něco, co je ohavné, co je vlastně nemravné nějak vnitřně. To znamená, je to věc, která je dobově podmíněná, která se nějakým způsobem mění a my dnes ji nemůžeme úplně přenést do té naší společnosti, protože by zkrátka tady nefungovala a neměla by tady své žádné místo.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 10. kapitolu Markova Evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ty jsi tady řekl, že oni brali písmo vážně, židé, farizeové, současníci Ježíšovi, brali ho jako boží slovo. Nicméně ta Ježíšova argumentace je tady v podstatě podle moderní biblické kritiky. On zde říká, co vám ustanovil Mojžíš, a on vám to ustanovil pro tvrdost vašeho srdce. Čili to zde není, že to je nějaký neměný boží zákon, který byl preexistentní v nebi, je neměný a je stále platný, ale on zde říká, to bylo slovo, které je podmíněno nějakou situací, ve které jste se nacházeli, ale podstata je někde jinde.
1: Já myslím, že tady narážíme na jednu velmi důležitou otázku. Možná je to otázka vůbec stěžejní pro to porozumění starému zákonu. A to sice, kde se zákon bere, proč vlastně je zákon. A když vezmeme v úvahu biblické texty, které nějakým způsobem nám předkládají určité boží normativy, určité normativní legislativní texty, tak nás to přivede až k tomu zákonníku, který je vlastně takovým prvním obecným zákonníkem. Není to zákonník pro Izrael, není to zákonník pro společenství Izraele, ale pro všechny lidi. A to je zákonník, kterému se říká noachický. Je to vlastně několik zákonů, které dostává Noé od Hospodina po potopě, jako takovou výbavu, jako takový návod k životu v tom novém světě, který před ním se otevírá. A právě v té chvíli se nám ten smysl zákona starozákonního odhaluje, protože ukazuje, že ten dar, který od Boha dostává, dostává právě proto, že to zatím nefungovalo, nešlo to. To znamená, člověku se jeho život před Bohem nedařil. To, co lidé dělali, bylo obludné, vykloubilo se to ze všech přirozených hranic. A proto je potřeba mít zákon jako takovou pomůcku pro lidi, kteří jsou slabí a neschopní dodržovat byť ty základní úplně přirozené vzájemné vztahy a nějakou vzájemnou lásku a otevřenost. To znamená, ten noachický zákonník vlastně představuje takovou nouzi, nouzové řešení. A to je z mého hlediska podstata celého starozákonního legislativního uvažování. Je to pomoc pro člověka, protože člověk má tvrdé srdce. Je to nějaké vodítko pro nás, nějaký mantinel, protože se ukázalo, že bez toho to nejde. Bez toho nejsme schopni žít, nejsme schopni naplňovat svůj vztah k ostatním lidem a k Bohu, pokud nemáme takové vodítko. A k tomu se vážou spousta zajímavých detailů, jako je například to, že

0: do zákoníku ukazují, že to je vlastně berla pro naší tvrdost, protože my nejsme schopni žít v lásce a skutečně bez toho, že bychom si navzájem ubližovali. A proto i ten zákon, který nějakým způsobem upravuje partnerské vztahy, je pro nás pomocí, je pro nás vodítkem, má být oporou pro naše rozhodování, ale dostáváme ho opravdu právě proto, že máme tvrdé srdce a nejde to bez něj. A tady to velmi trefně Ježíš vystihuje, když jim říká, je to proto, že jste tvrdého srdce. A zároveň ale odhaluje v té své odpovědi to, co farizeové v té otázce nějak naznačili. A to sice, že chtějí vidět, jak před Bohem teda obstát. Jako kdyby říkali, pokud rozhodneš, pokud řekneš, že ta ohavnost je, dejme tomu, nevěra, tak my už víme, co máme dělat, abychom naplnili to boží očekávání, jak si máme být. Když nám bude žena nevěrná, tak jí dáme rozlukový lístek, pokud uvaří špatný oběd, tak ji ho nedáme. A tím jsme bezhříšní, dobří, čistí. A tohle Ježíš odmítá. Je to nepochopení zákona. Je to právě nepochopení toho, že už zákon je nouzová situace. A vlastně už to, že jsme dostali zákon, je svědectvím o tom, že jsme hříšní a že jsme v stavu nějaké nouze.
1: Ježíšova odpověď jde někam k podstatě. On zde říká, od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A to je vlastně těžiště jeho argumentace. Ze dvou se stává jeden, takže toho jednoho už není možné vlastně rozpůlit.
0: Tady vlastně Ježíš ukazuje, co má být manželství a co má být ten partnerský vztah, k čemu byl vlastně předurčen. A tím ukazuje, že jakékoliv rozlukování, jakékoliv rozdělování toho partnerského vztahu z jakýchkoliv důvodů je už samo o sobě problém. A vlastně tím naznačuje, že nemůžeme před Bohem v této věci nějakým způsobem obstát, protože tím naplněním by bylo skutečně jenom takové manželství, které ze dvou stvoří jednoho. Ale k tomu je potřeba doplnit další poznámku, která také brání tomu legalistickému chápání tohoto textu. A to sice, že ani když se to manželství nerozvede, ani když se nerozejdou ti dva, tak to neznamená, že jsme naplnili boží zákon. Ježíš vlastně upozorňuje na to, že jakýkoliv náš lidský pokus o to naplňování božího zákona, o to, že chceme obstát před Bohem tím, co děláme v partnerském vztahu, je falešný. Že to, co potřebujeme, je milost a odpuštění a ten náš vztah nemá vyrůstat z toho, že jsme dokázali všechno překonat a teď jsme tedy před Bohem ti správní, ti dobří, protože my jsme se nerozvedli a tam ti vedle se rozvedli, to jsou ti špatní. Ale že i to manželství nerozvedené jenom směřuje k určitému ideálu, ale není tím ideálem samým o sobě. A to je něco, co se nám někdy nedaří si uvědomit a vnímáme to trochu tak, že manželství, které není rozvedené, je to správné, je to dobré, je to zase, ve kterém se nám podařilo před Bohem obstát a to, které je rozvedené, je to špatné. A to je, myslím, vlastně jenom posunutí toho, co Ježíš říká, zase do té roviny farizejské, do té roviny legalistické a je to nepochopení té jeho odpovědi. To, co Ježíš ukazuje, je, že partnerský vztah pro nás nemůže být nástrojem k sebeospravedlnění před Bohem.
1: Jeho odpověď končí větou a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Ale my tady vidíme v ekumenickém překladu ještě poznámku, že v řeckém textu je doslova řečeno, co Bůh spojil jedním jhem, člověk nerozlučuj. Takže ne člověk to spojil, ale Bůh to spojil, to je důležité. A potom to spojil jhem a jeho, to je přece příčné břevno, které se nasadí na oj, do kterého se musí zapřáhnout dva kusy dobytka, protože když by se zapřáhl jenom jeden kus dobytka, tak nic neutáhne, tak by ho to začalo škrtit.
0: To je věc, která také nám někdy uniká. Jako kazatel často dělám svatby a oddávám lidi, tak vidím, jak z toho mizí to porozumění tomu, že ten partnerský vztah také představuje určité společné úsilí, kde vzniká ta závislost vzájemná jednoho na druhém. lidé v tom hledají mnohem víc dnes nějakou romantickou lásku a to porovnání.

0: porozumění vzájemné a takové souznívání, které určitě ve vztahu má své místo, je podstatné, ale trochu z toho mizí to, že to je taky ta lopota těch dvou zapřáhnutých, kteří něco někam táhnou. A myslím, že ta řeč o tom, že dva jsou jedno nebo že se stávají jedním tělem, že je dobré ji nevnímat právě jenom nějakou romantickou optikou nebo takovou zamilovanou optikou, ale vnímat to i se všemi těmi nesnázemi, které k tomu patří. To, že už nikdy nebudu sám, a to nejenom v tom pozitivním slova smyslu, ale i v tom negativním, že už vlastně nikdy nemohu utéct a úplně odejít do toho svého soukromí, do té svojí ulity, protože vždycky zůstávám tomu druhému nějak vydaný, a že to představuje určitou námahu. A právě to, že v dnešní společnosti, nejenom křesťanské, ale vůbec celé společnosti, se to vnímání partnerských vztahů tak zkomplikovalo a je tak náročné vydržet v tom partnerském vztahu, partnerské vztahy jsou tak přetížené a zároveň mají tak málo opor, které by mohly využít. Tolik se od nich čeká a jsou tak málo vybavené k tomu, aby to naplnili všechno. Tak právě to jsou důvody, proč pro nás tyto texty začínají být nesnadné. Protože dokud manželství bylo opravdu technicky vlastně velmi obtížně rozdělitelné, tak se takový zákon dodržoval snadno. Ale ve chvíli, kdy se ukazuje, že už je v tom mnohem větší díl naší svobody, našeho rozhodování, kdy můžeme odejít a sami nezemřeme, protože to jeho jsme schopni utáhnout sami, což nikdy dřív vlastně nebylo, tak se ukazuje, že to snadné vůbec není a že to je něco velmi nesamozřejmého, stejně jako všechna ta další boží přikázání jsou velmi nesamozřejmá.
1: Občas dostávám takovou záludnou otázku, jestli si myslím, že každé manželství je to, že Bůh spojil ty dva lidi.
0: Já bych byl opatrný na to, abychom to nechápali příliš technicky, tu představu o tom, že Bůh někoho spojuje s někým. Pak se nám může stát, že z toho trošku uděláme takové tajemné hádání a hledání těch příznaků toho, že v něčem Pán Bůh tu ruku má a v něčem ji nemá. On ji nějakým způsobem má ve všem, protože už ji má v našem stvoření, v našem vedení, v průběhu života. To znamená, když se s někým setkáme a navážeme s ním vztah, tak Bůh je v tom přítomný nějakým způsobem. Ale zároveň ta odpovědnost toho rozhodování a průběhu toho vztahu vždycky leží na nás. A my víme, zvlášť lidé, kteří delší dobu žijí v nějakém vztahu, že jenom vědomí toho, že Pán Bůh nás spojil, že on v tom měl svoje místo a svou ruku, to nestačí na vedení vztahu. My jsme podobně jako Ježíšovi učedníci voláni k tomu, abychom převzali zodpovědnost, abychom žili dospělý život víry. A k tomu prostě patří v případě křesťana i vědomí toho, že troskotáme v těch věcech a že se nám to někdy prostě vůbec nedaří. A myslím si, že vztah, kde na začátku jsou určité pochybnosti o tom, jestli je to správné rozhodnutí, se může v průběhu života ukázat jako nosný, jako vztah, který roste vnitřně a hledá svou oporu u Boha. A naopak vztah, který na začátku všichni vnímali jako úplně jasné boží vedení, může úplně ztroskotat. A myslím, že to boží vstupování do našich vztahů je kontinuální, že je vlastně všude a že může začít v každém okamžiku. Protože může se stát, že i partnerský vztah vzniká v situaci, kdy lidé nevěří v Boha, nevěří v Krista, nejsou křesťané a v průběhu svého života uvěří a Bůh začne nějakým způsobem ne jednat, ale oni začnou vnímat jeho jednání v tom vztahu. To znamená, není to v jednom okamžiku, není to v jediné věci, že Pán Bůh někoho spojí a potom už je nechá být jako dva spojené magnety a je spokojený, že se to podařilo, ale je to kontinuální dění, kontinuální průběh, který se děje celý náš život a o který musíme usilovat a bojovat celý život.
1: Kdyby celá ta scéna končila 9. veršem, tedy tím výrokem, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, tak by to bylo moc pěkné. Ale na něj navazují ještě další 3 verše. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali i řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Jako kdyby Ježíš z té roviny podstaty zase sklouzl zpátky k legalismu. A dal tady nějaké prováděcí předpisy, které už to jasně vymezí a vlastně nás zajímají jenom ty prováděcí předpisy.
0: Ale je to stále výpověď ve stejné intenci, v jaké je ta první část té výpovědi. To znamená, Ježíš ukazuje, že v tom není žádný prostor pro naše manévrování, jak se ospravedlnit před Bohem. A jestli chcete jasnou odpověď, tak vám říkám, že pokud se partnerský vztah rozpadne, je to špatně. A to je výpověď, která prostě trvá, která je platná i dnes. Otázkou je, co to znamená dál ve vztahu k spravedlnosti člověka před Bohem a ve vztahu k naší spáse, k Boží milosti. A tam už bychom zašli příliš daleko, kdyby jsme tu Ježíšovu výpověď chápali, takže komu se podaří to uhrát v průběhu života, takže se mu tato věc nestane, tak ten obstál. To je neadekvátní prodloužení toho textu tam, kam vlastně nepatří.
1: Ale církve to takto prodlužují.
0: Církve to takto prodlužují, protože církve vždy v sobě mají nějakým způsobem zakotvenou tu lidskou tendenci k legalismu. A je to tendence, která vede napříč tím spektrem církevním. Je to vlastně snaha místo toho volání, Kristova volání k odpovědnému, dospělému životu jeho učedníků, jeho následovníků a k naději, která se upíná jen a výhradně k Boží milosti, tak nahradit právě tento postoj tím postojem jasných pravidel, která můžeme dodržovat a která nám mohou pomoct obstát před Bohem. Ale pokud víme, že Boží milost je tím jediným zdrojem záchrany pro náš život, tak žádnou takovou oporu v dodržování pravidel už hledat nemůžeme. Můžeme se snažit je dodržovat z toho důvodu, že víme, že Pán Bůh chtěl, aby takto vypadal náš život. Že to je ten směr, kterým nás vede, je to ten ideál, ke kterému nás vede a my ho nechceme zarmucovat svým životem a proto se snažíme ta pravidla co nejlépe dodržovat. Ale není to rozhodně cesta, jak dosáhnout milosti u Boha, protože tu jsme dosáhli skrze Krista. To znamená, je to určitě věc, kterou má církev držet jako ten ideál, o kterém víme z písma, ale není to bod, který má chápat jako nějaký vnitřní zákon církevní, který ukazuje, kdo může zůstat vevnitř a kdo ne. Protože to je nedorozumění a vzniká tím dojem, že ti, kteří žijí v nerozvedeném manželství, jsou nehříšní, kdežto ti, kteří žijí v rozvedeném, jsou hříšní. A to je ve vztahu k novému zákonu absolutně nelegitimní postoj.
1: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Četli jsme 10. kapitolu, 1. až 12. verš a naším průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad. Naslyšenou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše pořady a těším se, že se nad Markovým evangeliem zase setkáme příště. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

S 9:00 večerní v sobotu 13. června jste zváni do jazzového klubu, který vás provede Broňa Procházková. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Pavel Kohl.

Jazzový klub na Rádiu 7. Most mezi kulturami, propojení jazzu a world music, spolupráce hudebníků z různých zemí, různého věku. Album Shiraz je pozoruhodné z mnoha důvodů. Co ale z nahrávky vystupuje nejvíce, jsou hluboké emoce. Emoce vděčnosti, emoce lásky. U poslechu hudby s velmi osobním příběhem vás vítá Broňa Procházková. Původem tuniský hráč na oud Dafer Youssef věnoval album své manželce Shiraz Fradi. Je o jejich rušné, někdy hořkosladké cestě, kterou spolu prošli od chvíle, kdy se dali dohromady. Je o blízkém vztahu. Dobré naladění a dobrý poslech. Dafer Youssef, Shiraz.

Když se Dáfer Jusef na konci prvního desetiletí seznámil s tuniskou filmařkou a režisérkou Shiraz Fradi, bylo to setkání, které, jak sám říká, mu obrátilo život na ruby. Neustálý neklid muzikanta byl ten tam a Dáfer se stal vyrovnanějším a soustředěnějším. I uprostřed pandemie covidu mu přístup Shiraz pomohl zvládnout rozhoupanou dobu. Vzpomíná, Shiraz je citlivá filmařka. Vnímá život jako film, jako by se mé dny proměnily v nekonečné scény a já byl odsouzen, nebo možná požehnán, skládat hudbu bez přestávky. Hudba, film, psaní, to se stalo rytmem našeho každodenního života. Hned po pandemii se život opět změnil, a to nečekaně a dramaticky. Dáfer Jusef svěřuje. Shiraz diagnostikovali rakovinu. Když však byla konfrontována s touto realitou, odmítla slovo boj. Místo toho řekla, tuto novou cestu přijímám, a prošla jí s takovou důstojností a odolností, které mě dodnes inspirují. Toto období se však také ukázalo jako obrovská výzva. Cituji. Třetí chemoterapie byla okamžikem, který nikdy nezapomenu. Vešel jsem do místnosti, Shirazino tělo bylo tam, ale její duše se vznášela někde jinde. Díval jsem se na ni, ona se neotočila. Plakala a já byl bezmocný, bezradný. Jen hudba k ní mohla proniknout, uklidnit ji, přivést ji zpět k nám. A já pochopil, moje další album mohlo nést jen jedno jméno. Shiraz. O ní bych mohl napsat celé knihy. O dveřích, které otevřela, o světle, které přinesla. Ale tady ji chci prostě oslavit. Její cestu, její důstojnost. Arabská loutna nabývá intimity komorní hudby, hlas Dáfera Jusefa získává na významu.

Dafer Yusef je považován za jednu z nejvýraznějších hudebních osobností naší doby. Jeho umění překračuje hranice, jazyky i žánry. Už jako dítě se ve svém rodném Tunisku seznámil se sufijskou tradicí hudby. Když dorostl v mladého muže, rozhodl se poznat svět, vydal se na cesty. V roce 1990 ho nacházíme ve Vídni, kde se zpočátku živil mytím oken, nádobí a jako číšník. Začal si opatrně budovat síť kontaktů. Divadelní skupina ho přivedla do styku s místními hudebníky. Od ostatních ho odlišovalo především to, že měl naprosto jasnou představu o tom, jak by jeho hudba měla znít. Zakořeněná v tradicích arabské hudby, ale zároveň otevřená současným zvukům. A ty mohly pocházet z nejrůznějších zdrojů. Z jazzu, komorní hudby, rocku nebo elektronické hudby. S touto vizí si nováček rychle našel své místo. Netrvalo dlouho a v jeho kapelách hráli špičkoví muzikanti. Od té doby se jeho kariéra rychle rozvíjela. Koncertní sály se zvětšovaly a projekty byly stále ambicióznější. Kromě evropských kolegů se brzy přidali i američtí velikáni, jako třeba Marcus Miller nebo Herbie Hancock. V jazzovém klubu Rádia 7 posloucháme jeho album z roku 2025, Shiraz. Album, které hudebně vykresluje blízkost vztahu s manželkou.

Album Shiraz s 9 skladbami vzniklo ve spolupráci Dáfera Josefa s mladšími spoluhráči. Vyzdvihněme klavíristu Daniela Garciu, trumpetistu Maria Roma, basistu Své Limbapeho, bubeníka Tao Erlicha i hostujícího kytaristu jménem Nuendi. Hudba Dáfera Josefa stělesňuje propojení, a to nejen propojení mezi hráči různého věku. Stělesňuje most, průchod mezi východem a západem, mezi tradicí a současností, mezi růzností a jednotou, mezi jednotlivcem a společností. V době poznamenané rozdělením a hlukem nabízí jeho hudba spojení, ticho, transcendenci.

Jazzový klub patřil albu tuniského hráče na arabskou loutnu Dáfera Youssefa z roku 2025. V názvu stojí jméno jeho manželky, tuniské filmařky Shiraz. Skladby mají mimořádnou intimitu. Hudba vypráví velmi osobní příběh blízkého vztahu. Zachycuje silné emoce, které autor prožíval. Hudba odráží to, co Shiraz cítí a slyší, vysvětluje. Skladby skutečně působí jako filmy. Filmy pro uši. Jejich poslech se mě dotýká hlouběji, než jsem čekala, a vykresluje jakoby zapomenuté obrazy. Na setkání v některé příští jazzové hodině se těší Broňa Procházková. S pěvem se loučí i Dáfer Youssef.

Ještě jednou se za hudbou Dafera Jusefa vydáme v pondělí v 17 hodin a za týden se zaposloucháme do hudby Richarda Bona.

Po 10. hodině večerní z TV vysílání Rádia 7 zvání na bohoslužbu. Před námi je několik písní, které nám pomohou naladit se na slyšení kázání Pavla Maňáska o radosti ze ztráty. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol, přeji dobrý poslech.

Jenom veďte život hodný Kristova evangelia, abych viděl, až přijdu nebo nepřijdu-li, abych slyšel, že zakotvení v jednom duchu vedete jednou myslí zápas ve víře v evangelium a v ničem se nestrachujete protivníků. Jim je to předzvěst zahynutí, vám však spasení, a to od Boha. Filipským 1. kapitola 27. až 28. verš.

0: Objevte nesmírnou vzácnost poznání Krista, vedle kterého se i ty největší životní investice mohou zdát bezcenné, káže Pavel Maňásek z církve bratrské Elim v Písku.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Přeji dobré a požehnané dopoledne vám všem. Myslím si, že mnozí z vás vědí, že pocházím ze severní Moravy, nebo že celá naše rodina pochází ze severní Moravy a kousek od Ostravy, nebo relativně blízko od Ostravy, kde jsem vyrůstal, tak je takové nevelké město, které se jmenuje Hranice, nebo taky z nějakého důvodu železniční stanice se jmenuje Hranice na Moravě, samotné město Hranice. Pokud vůbec někdo ví, že existuje, tak možná jenom proto, že je tam nejhlubší propast v naší republice, hranická propast, ale jinak to není moc známé město. 17 tisíc obyvatel, o něco menší než Strakonice, o něco větší než Krumlov. No a pro mě to v podstatě byla jenom jedna zastávka na cestě do Prahy, protože jsme jezdili přes hranice vlakem do Prahy a v nultých letech, to znamená tak nějak po roce 2000, tak jsem se začal všímat, že v těch hranicích vyrůstá něco velikého. Nějaký obrovský výrobní komplex. A v té době to byla největší investice nebo největší investiční akce v České republice. Firma Philips nadnárodní z Holandska měla v plánu utratit zhruba miliardu euro, znamená nějakých 25 miliard korun, na velkou fabriku, ve které se chystali vyrábět to, co uvidíte na dalším obrázku. Oni se rozhodli, že tam vybudují největší evropskou výrobnu televizních obrazovek. A byly to tyhle ty obrazovky. Technici vědí, že se jmenují CRT obrazovky, katodová trubice. Prostě televize, jak ji znali několik generací od okamžiku, kdy televize někdy v 30. letech začala vysílat ve Velké Británii, v 50. u nás, prostě taková velká skříň a základem byla skleněná katodová trubice, která vytvářela celý ten obraz. Bylo to vychytané, už to umělo docela spoustu věcí a firma Philips tam prostě investovala, protože čekala, že tyto investice se jim vrátí a že na tom velice vydělají a že výroba v Česku bude levná a že to bude všecko super. Akorát jednu věc neodhadli. Neodhadli to, že vlastně ty monitory, jak známe dneska, televize, ty placaté televize, LCD, LED, že ten vývoj půjde tak rychle dopředu, že to, co tehdy stálo majlant a zdálo se, že prostě to bude trvat léta, než vůbec to nějakým způsobem se dostane na širší trh, tak v podstatě během pár let lidi tyhle ty skleněný velký televize už vůbec nenakupovali. V prvním roce po rozjetí výroby tahle ta firma ještě generovala nějaký malý zisk, a v těch dalších letech už se jenom propadala do ztráty. Tam se stalo typicky něco, k čemu v ekonomice říkají zmařená investice. Něco, co bylo v ekonomickém rozvaze jako zisk, jako majetek, jako něco, co mělo přinášet bohatství, se stalo přítěží. A oni to nakonec museli odepsat jako ztrátu. Firma Philips to přežila, nějak to přežilo i město Hranice, teď tam jsou nějaké jiné firmy, za malý pakatel to koupila nějaká jiná developerská firma, která tam dneska dělá sklady a podobně. Proč to říkám? Protože to je téma, o kterém ne v ekonomice, ale v životě lidském mluví apoštol Pavel ve 3. kapitole listu Filipským. O tom, jak něco, co se zdálo být ziskem, se nakonec stalo ztrátou. A ten postup je podobný. Čtete tady to, co apoštol Pavel píše. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu pokládám také všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše svého pána. Podobně jako firma Philips utratila spoustu prostředků na to, aby vybudovala něco, co vlastně nakonec jí nebylo k ničemu. Ještě to vysálo další a další peníze. I nám se v životě může stát, že se nám podaří vybudovat něco, co není až tak dobré. My chceme budovat, chceme uspět ve svém životě. Snažíme se být dobrými lidmi, úspěšnými pracovníky, vzornými rodiči, anebo i také oddanými věřícími. Na začátku, před 14 dny, když začala ta naše série Cesta radosti, tak tu promítal Jirka takový výsledek průzkumu, co všechno lidé v Čechách chtějí vybudovat. Co je pro ně tím ziskem? Rodina, zdraví, úspěch, zajištění, pohoda. Apoštol Pavel mluví o zkušenosti ze svého vlastního života, kdy budoval něco, co dokonce věřil, že je správné i před Bohem. A pak najednou zjistil, jak se říká, si znáte to úsloví, že stoupáte po žebříku, namáháte se a pak zjistíte, že ten žebřík je opřený o špatnou stěnu. Nestačí úsilí, je otázka, o jakou stěnu a jaký cíl ten náš žebřík, po kterém se šplháme v životě, má. Budu za chviličku číst tedy z třetí kapitoly, kde máme to Pavlovo stanovisko vyjádřeno. A jenom připomenu, máme teď takovou sérii, nazvali jsme ji Cesta radosti, protože je to z listu, z Bible, z listu apoštola Pavla do Filip. A říká se, že to je epištola radosti, protože on tam velmi často vybízí. Říká, mám radost tohodle, mám radost tamtoho, mějte radost a podobně. A je to v určitém paradoxu k okolnostem, ve kterým je, protože kvůli zvěstování Krista sedí ve vězení, nemá svobodu pohybu, neví, jak dopadne jeho soud. My jsme teď uprostřed toho listu nebo v druhé půlce. Pojďme si přečíst, jak apoštol Pavel dál pokračuje v té zprávě, kterou posílal do sboru ve Filipech, který on sám založil. Budeme číst třetí kapitoly od 1. do 11. verše. Konečně, moji bratři, radujte se v Pánu. Psát vám opět tytéž věci mě není zatěžko a pro vás to bude ujištěním. Dejte si pozor na ty psy. Dejte si pozor na ty špatné dělníky. Dejte si pozor na tu rozřízku. Neboť pravá obřízka jsme my, kteří sloužíme v duchu Božím. Chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na sebe. Ačkoliv já bych mohl spoléhat na sebe. Zdáli se někomu jinému, že může spoléhat na sebe, já tím víc. Obřezán 8. dne, z rodu izraelského, z kmene Benjamínova, Hebrej z Hebrejů. Jde-li o zákon, farizeus. Jde-li o horlivost, pronásledovatel církve. Jde-li o spravedlnost, která je v zákoně, byl jsem bez úhony. Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista uznal za ztrátu. A opravdu také pokládám všechno za ztrátu pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše, svého Pána. Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista a byl nalezen v něm, nemajíc svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Krista. Tu spravedlnost, která je z Boha na základě víry. A abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Připodobňuji se jeho smrti, zda bych nějak nedospěl ke vzkříšení z mrtvých. Pavel, jak vidíte, na začátku připomíná, zase vám to píšu, bratři, radujte se v Pánu. Pak změní to na docela ostré varování. Dejte si pozor. A tam zmiňuje nějaké lidi, kteří známe z pozadí, pravděpodobně přišli do toho filipského sboru a říkali jim, to nestačí, že věříte v Ježíše Krista. Vy také musíte dodržet tyhle ty rituály a tyhle ty předpisy. Vlastně musíte se stát židy. To znamená, pro židy to znamení židovství je obřízka, takže vy musíte být obřezáni a tak dále a tak dále. Jinými slovy, ke víře Krista bylo také chtěli přidat lidské zásluhy a náboženské výkony. To, že patříme Bohu, to je pravda, to je krásná věc. Ale apoštol Pavel říká, že spíš jsou rozřízka. Si pohrál se slovy v řečtině, to vlastně hříčka se slovy, taky ti překladatelé to pěkně vystihli v češtině. Vy nespojujete, vy nepřibližujete k Bohu, vy spíš rozdělujete. A přidal k tomu vlastní životní zkušenost. Vlastně říká, já vím, o čem mluvím. Jestli se zdá někomu, že může spoléhat na sebe, tím víc já. A teď jmenuje v podstatě věci, které ho definovaly do doby, než se setkal s Ježíšem Kristem. Všechny tyhle ty věci on splňoval. Správný původ, správná výchova, správní učitelé, správná náboženská praxe, dokonce velmi horlivý, akorát, že věřil, že vlastně musí pronásledovat církev, že to dělá kvůli Bohu. A on říká vlastně podle židovského zákona, podle nějakých předpisů a náboženství, já jsem bez úhony. Ale pak se setkal s živým Ježíšem. Dokonce se mi zdá, že to některá besídka bude dneska probírat podle obrázku, které Petr kopíroval na kopírce. Ten příběh Pavlova obrácení nebudu připomínat, můžete si to přečíst v knize Skutků v 9. kapitole, ale víte, že to bylo velmi dramatické. A on se setkal s živým Ježíšem a to úplně totálně obrátilo jeho život. Už to slovo obrácení, které používáme, opravdu je něco, jdete tak a najednou jdete úplně jinam, protože jdete s Ježíšem. A najednou při setkání s živým Ježíšem, když poznal Ježíše poprvé, tak najednou zjistil, že ten jeho žebřík života, po kterém šplhá, aby se dostal k Bohu, je opřený úplně o špatnou zeď. Že to všechno jeho velké úsilí, které bylo cílevědomé a s přesvědčením, Pavel byl výkonný člověk, tak vedlo úplně špatným směrem. Samotná snaha nestačí a teď říká, to nebyl zisk, to byla všechno ztráta a já jsem to potřeboval odepsat. I dneska existuje, to je po celou historii lidstva, existuje nebezpečí spoléhat na vnější věci. Můžeme si myslet, že nás definuje třeba i jako věřící to, chodím do církve, čtu si Bibli, žiju slušně, nejsem jako ostatní. To jsou všechno dobré a důležité věci, ale není to cíl. Je to jenom ani vlastně prostředek, je to jenom důsledek něčeho. Otázka evangelia není, co jsi dokázal. Ta otázka zní, znáš Krista? Tak můžeme mít správné návyky a přitom mít srdce daleko od Boha. A my tady právě přicházíme k jádru té třetí kapitoly, k tomu, co už jsme četli na začátku, k tomu, že ten Pavel se rozhodl, já chci postavit ten žebřík, opřít o správnou zeď. A píše právě, cokoliv mi bylo ziskem, já jsem zjistil, že je to prázdná, zbytečná investice. A já už jsem do toho nechtěl investovat, protože to nikam nevedlo. Tak jsem to pro Krista odepsal jako ztrátu. A pak řekl ještě silněji, vlastně všechno pokládám za ztrátu. Proč? Pro nesmírnou vzácnost poznání Krista Ježíše. Apoštol Pavel píše jako člověk, který objevil poklad. Víte, že Pán Ježíš o tom mluvil někdy v podobenství. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo nalezl a šel a prodal všechno, co měl, protože zjistil, že je tam hodnota, která převyšuje všechno ostatní. Já se přiznám, když jsem četl tato slova Pavlova, tak se mi dotkla, protože jsem si říkal, jak já to mám. Je poznání Krista, to, že jsem mohl uvěřit mě, že ho můžu poznávat nesmírnou vzácností? A nebo ten můj každodenní život je zahlcen tolika dalšími věcmi, že mi ta vzácnost, ta nádhera, ta skvělost možná uniká? Pavel neříká, Kristus je užitečný, neříká, Kristus mi pomohl v tom a v tom. Neříká, Kristus vylepšil můj život. On vlastně říká, vedle Krista všechno ostatní ztrácí cenu. Název tohodle kázání je radost ze ztráty, ale ono to je spíš radost z nalezení. Ztráta je jenom nezbytný prostředek k tomu nalezení. Poznání Krista Ježíše, píše apoštol Pavel, je mi tak nesmírně vzácné, že všechno ostatní pokládám, všimli jste si toho slova, pokládám za odpad. Doslovně je tam jako hnůj, jako něco, co nemá cenu. Nejenom, že je to bezcenné, ale já to chci vyhodit, protože to, že kdyby mě to bránilo v poznání Pána Ježíše Krista, kdyby mě to přesměrovalo jinam, a já bych zase šplhal po špatném žebříku, to nechci. To, že jsem poznal Ježíše Krista, tak úžasná věc, tak skvělá, že stojí za to, pro mě neřeším ty ostatní věci. Co to znamená poznat Krista? Někdy to používáme se slovy Pane Ježíše jsem poznal, když mi bylo 16. V mládeži někde na kempu jsem uvěřil. To je sice pravda, to bylo naše první setkání s Kristem. Stejně jako Pavel na cestě do Damašku se potkal s Kristem a to obrátil jeho život. Ale tohle to poznávání nekončí. Ježí dál. Ježíše poznáváme každý den. Nejde jenom o informace, že si přečtu Bibli a podívám se, co prožívali ti učedníci, možná si pustím film Chosen, to je moc pěkné seznámení s Ježíšem taky, ale to je úvodní seznámení. Poznávám Ježíše tím, že s ním chodím každý den. Chodit duchem, říkal apoštol Pavel. Už ve Starém zákoně na všech svých cestách snaž se jej poznávat. Stejně tak, jako už jsme s manželkou 30 let, ne, ještě ne, bude to za 2 roky, skoro 30 let, pořád se poznáváme novým způsobem. Když máte s někým vztah, tak to není nikdy, nikdy to nekončí. Pán Ježíš je ještě nádhernější, hlubší, větší, neuchopitelnější než jakýkoliv jiný člověk. Biblické poznání, i to slovo poznat, v Biblii již používáte ve vztahu vůči druhému člověku, znamená to vůči jiné bytosti, jiné osobnosti, znamená to vztah, blízkost, společenství, důvěru, každodenní chození. A Pavel pokračuje, a byl v něm nalezen nemaje svou spravedlnost, která je ze zákona, ale tu, která je z víry v Ježíše Krista. Tady stojíme úplně v samém jádru té dobré zprávy Evangelia. Že Pavel pochopil, že člověk nemůže před Boha podstavit nějaké svoje zásluhy. Jo, všechno lidské úsilí na to nakonec nestačí. Ale zároveň poznal, že to není důvod k nějakému zoufalství a depresi, ale naopak důvod k radosti. Proč? Protože naše záchrana nestojí na našich zásluhách, ale stojí na zásluhách Ježíše Krista. O tom mluví Bible. Ježíš nám dal svoji čistotu před Bohem a vzal na sebe naše viny, naše hříchy, když jsme mu je vyznali a vydali. To je skvělý obchod, že? Dejte mi svoje hříchy, já vám dám svůj život. To Ježíš udělal z lásky. Z té lásky agape, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A tak my nemusíme stát před Bohem a předkládat mu nějaké svoje zásluhy a bodíky a podobně. A my můžeme svobodně přijít, protože před ním stojí zásluhy a vítězství Pána Ježíše Krista. Minule to četlo Jirka Valeš, proto ho Bůh vyvýšil nade vše, protože se ponížil za nás, vzal na sebe i smrt, zemřel jako služebník, aby stál k novému životu a otevřel cestu i nám. A když tedy naše naděje stojí na takovém základu, tak už nemusíme usilovat za to, abychom si nějak zasloužili Boží lásku, abychom si nějak zasloužili jeho přízeň svojí morálkou nebo svým výkonem. Jsme zachráněni milostí skrze víru, píše apoštol Pavel v listu Efeským. Do Filip píše to, že spravedlnost, která je z víry v Krista. Takže Kristus je naším cílem, je naším pánem, je i naším cestou k Bohu. Jak o tom sám mluvil, já jsem ta cesta. Tak žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. My to evangelium a tuhletu dobrou zprávu, to řecké slovo evangelium znamená dobrá zpráva, slyšíme v církvi, to je ústřední zpráva Ježíše Krista, ústřední zpráva apoštolů, ústřední zpráva i dneska, kterou Pán Bůh nám chce sdělit, že nás má rád, že nám chce odpustit, že můžeme naše hříchy složit u něj. Neříká, je to jedno, co jsi udělal, je to vážné, co jsi udělal, ale já ti můžu a chci odpustit. A my to známe sice hlavou, ale často žijeme, jako bychom si pořád to Boží přijetí museli nějak zasloužit. A možná i to může být důvodem, proč leckdy to naše vzácnost poznání Pána Ježíše Krista není tak vzácná, protože pořád ve své mysli považujeme tak trochu jako za šéfa, který nás především úkoluje, a když my jsme ty úkoly nesplnili, tak radši k němu nejdeme. Když se daří, máme pocit, že Pán Bůh blízko, a když selžeme, propadáme zoufalství. Ale evangelium, dobrá zpráva, říká, tvé postavení před Bohem nestojí na tvém výkonu, ale na Kristu. A apoštol Pavel prožil to, že Bůh proti němu nestaví. To připomenul mu to, že si pronásledoval církev, si křesťany zavíral do vězení. Ale spíš mu řekl, skonči s tím, já mám pro tebe nový úkol. Budeš zvěstovat pohanům evangelium, půjdeš do celé Římské říše. Tohodle Pavla se vybral, naprosto nepravděpodobnou osobu. Pán Bůh neřeší naši minulost, tím vyřešil Pán Ježíš Kristus. On nás zve do vztahu k sebou, abychom ho poznávali i ve službě jemu. To nevede ke lhostejnosti, tak už se můžu jako lehnout a nebudu nic dělat, protože Pán Bůh, nemusím si o nic zasloužit. Naopak, to vede k tomu, že chceme teď žít úplně s jinou motivací a ve svobodě. Můžu sloužit druhým, protože Bůh mě povolal a ne, abych si to zasloužil. Povolání je první, služba jako druhá. Naopak, to nefunguje. A pak apoštol Pavel pokračuje dál. Abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. A to je překvapivé. Každý chceme poznat moc vzkříšení, tomu věřím. Ale kdo chce poznat účast na utrpení? Pavel ukazuje i svým životem, že následování Pána Ježíše Krista zahrnuje obojí. Poznání Krista není jenom zkratka k nějakému pohodlnému životu. Je to Pán, který nás vede i skrze těžkosti. A to je taky možná někdy mylná představa, že máme představu, že silná víra, opravdu silná víra odstraní z našeho života všechny problémy, všechny těžkosti. Pavel měl víru jako řemen. A seděl ve vězení, zažíval odpor, píše o tom, že někteří lidi i v církvi proti němu dělají všechny nějaké různé intriky a podobně. Zažil pronásledování, nejistotu. Říká, kolik já jsem prožil bezesných nocí pro církev. Bičovali mě několikrát, kamenovali mě. A přesto říká, chci Krista poznat ještě víc. Protože v utrpení člověk často poznává Krista ještě hlouběji. Možná někdo z vás prochází něčím hodně těžkým, nemocí, ztrátou, zklamáním z nějakého rozbitého vztahu, osamělostí, duchovním bojem, anebo možná tím, že má pocit, jsem tak jakoby na poušti, ten život je jako rutina, furt se to točí, domácnost, všechno. A možná si klade otázku, kde je Bůh? A apoštol Pavel v tím Filipským 3 nám připomíná, že Kristus není vzdálený našemu utrpení, protože on sám trpěl. On sám nesl kříž. Nikdy, už nikdo, kdo je s Kristem, nebude v tom sám, protože Kristus je v tom sebou. Byly to naše nemoci, jež nesl. Jeho ranami jsme uzdraveni. To je to proroctví z Izajáše z 53. kapitoly. A tak, když prožíváme tyto doby, tyto věci, nejlepší způsob není snažit se ještě makat víc, ale Pane Ježíši, kde jsi tady v této situaci? Dej se mi poznat. Ukaž se mi, co ty mi říkáš. Vzpomínám si na jednu takovou situaci určitého zklamání, kdy jsem prožil v církvi takové neférové jednání. Nějaký bratr si v podstatě mě pomluvil před ostatními a překroutil nějaké věci, které dal tomu nějaké nálepky, které vůbec nebyly pravdivé. A lidi mu uvěřili, aspoň na nějakou dobu. A pro mě to bylo hrozně těžké. A říkal jsem si, proč člověk musí něco takového prožívat v církvi? Přece to by měl být svatý lid. Koneckonců apoštol Pavel prožíval některé, je to stejné, říkal, někteří slouží, aby mě přitížili. A když jsem se modlil tady za to, vzpomínám si na tu chvíli, tak Pán Ježíš nejčastěji ke mně mluví tím, že mi připomene nějaké slovo z Bible. A připomněl mi Římanům z 8. kapitoly, ten známý verš. Kdo vás odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás odloučí od lásky Kristovi? Pán Ježíš mi říkal, já tě neodsuzuji. Já vím, jak to bylo. Já jsem tvůj obhájce. A víš co? Já to taky zažil. Mě taky nespravedlivě odsoudili. A já jsem se úplně s hanbou musel uvědomit, ono je v tom i kus spravedlnosti. Nejsem zdaleka dokonalý, ale Pán Ježíš byl. A já jsem najednou začal v té modlitbě Boha chválit. Protože jsem obrovský pokoj. Že on mě neodsuzuje, protože Pán Ježíš je na pravici zboží a přimlouvá se za mě. On takovýmto způsobem vstupuje do různých situací, které prožíváte. Ne, že by je třeba hned vyřešil, ale možná právě v těch těžkých věcech, v tom utrpení, ta vzácnost poznání Pána Ježíše Krista je něco ještě daleko vzácnějšího, než když jde všechno hezky. A možná si řeknete, tomu Pavlovi se to píše. On byl, že prožil nadpřirozené věci, to bylo prostě doba, byla to doba probuzení, že jo, prostě děli se zázraky, vznikaly sbory, po stovkách lidí uvěřovali v Krista, ale co my tady v 21. století v Čechách, v ateistické zemi, kde je to skoro jak s těma farizejema, procházíte celou zemí, abyste jednoho člověka obrátili. My nejsme takový jako Pavel, co máme dělat. Je to příliš vysoká laťka. Tak pojďme si přečíst, co on tam píše dál. 12. až 16. verš. Ne, že bych již toho dosáhl, anebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím. Zapomínuje na to, co je za mnou a natahuje se po tom, co je přede mnou, běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Všichni tedy, kteří jsme dokonalí, tak to smýšlejme. A smýšlíte-li v něčem jinak, i to vám Bůh zjeví. Jen se držme toho, čemu jsme již dospěli. Možná další překvapivé sdělení apoštola Pavla říká, nemyslím, že už bych dosáhl cíle. Nejsem dokonalý. Je tu ještě spousta nedokonalostí, ale co říká? Já běžím, jsem v pohybu. Není to ten zničující běh toho křečka, který prostě běhá furt jenom do kolečka v nějakém bubnu, ale vlastně neběží nikam. On říká, já mám cíl. Já vím, kam běžím. Nebeské povolání v Kristu Ježíši. A říká, mě se zmocnil Ježíš. Neběžím, abych si zasloužil jeho lásku. Běžím, protože už patřím Ježíši. On už se mě zmocnil. A naše odpověď je, naše úsilí odpovědi na to, co Bůh už udělal. Takže zase říká, jsem v pohybu, nestojím na místě, zapomínám na to, co je za mnou, nedívám se zpátky, to znamená neustrnou do minulých selhání toho života, který jsme měli ještě, než jsme uvěřili, ani u minulých vítězství. Říká, natahuji se po tom, co je přede mnou. Ten cíl je nebe. Boží povolání, které už jsem přijal, které se naplní. Není to o výkonu, protože to je takový maraton celoživotní, ale spíš o postoji. Nestůj na místě. Běž. Nedívej se furt zpátky. Dívej se dopředu. My se můžeme dívat dopředu. Mnozí lidé, kteří neznají Boha nebo nemají naději v Kristu, tak když přibývají roky, tak prožívají, že najednou už je všecko těžší. Už nejsem tak výkonný, jako jsem byl. A spíš se bojím toho, co je přede mnou. Nemocí, těžkosti a nakonec smrti. A tak je jednodušší se podívat na to všecko krásné, co bylo kdysi dávno, když jsem byl mladý, zdravý a podobně. Nebo můžeme vzpomínat, jaké to bylo, když jsme uvěřili a když ta prvotní láska pro Krista hořela. Apoštol Pavel říká, zapomínám na to, co je za mnou. Dívám se přede mnou a přede mnou jsou dobré věci, ty nejlepší. A to i tehdy, když nám možná připadá, že zrovna teď ten život vypadá, že se běháme v tom bubnu, protože to třeba stereotyp starostí, práce, péče o rodinu a tak dále. Říká, každý den poznávej mě, já jsem s tebou. A nakonec je tam ta pěkná věc, jen se držme toho, k čemu jsme již dospěli. On neříká, že tam jsou nějaké milníky a že se musíme porovnávat s druhými. Říká, to, co jsi z Bible poznal, to, co ti Bůh ukázal, toho se drž. To má každý trochu jinak. Neporovnávej se s těma druhýma. Hledej, kam tě Pán Bůh žehná, a pokud tě už někam dovedl, nevracej se zpátky. Drž se toho a jdi dál. Takže ten Filipským 3. kapitola je kapitola

0: je i výzva, i pro nás. Budeme zaneprázdněni mnoha věcmi, budeme prožívat starosti, toužíme něčeho dosáhnout, ale nejdůležitější otázka zní, je Kristus naším největším pokladem, on jim chce být, on se nám chce dát poznat, přešel nekonečnou vzdálenost z nebe až na tuto zem, aby nám připravil cestu. A neudělal to zbytečně. Udělal to nejenom pro ty učedníky, se kterými chodil, ale pro jednoho každého z vás, protože vás zná jménem. Dokonce se byli píše, zpívali jsme to v písni, ještě než jsme se narodili, Bůh už věděl o našem životě. To je nepředstavitelné. Dokonce je tam Pán Ježíš říkal, i vaše vlasy na hlavě jsou spočítány, tohle to Pán Bůh má ve své ruce. Nejsme zapomenuti. Připravil nám cestu a chce se nám dát poznat. Jež je to to nejvyšší hodnotou v mém i v vašem životě a věřte mi, že to přinese dobré ovoce, svobodu, radost, něco, co nám nic jiného nemůže nabídnout. Amen.
1: Zítra po 9. hodině se vypravíme na kázání Erika Tragana. Budeme zkoumat, zda jsme vlastenci.

Nevíme, co nám přinese zítřek, ale víme, že Bůh je pevný. Možná prožíváme těžkosti nebo radosti, ale o Bohu nemusíme pochybovat. On tu stále s námi bude. Zpíval Shiloh Ben-Hod.

Poslední sobotní hodinou s datem 13. června je tu s vámi vysílání Rádia 7 a u mikrofonu Pavel Kol. Za chvilku, za čtvrt hodiny, dá nahlédnout do svých zákoutí David Svoboda. Přemýšlejme společně s ním a přemýšlejme o životě, o tom, jak Bůh provází a že je s námi. Skupina Adonai nám připomene, že u něho jsme v bezpečí.

Bůh nás miluje takové, jací jsme. I když nemůžeme, i stále nás miluje. Zpívá skupina Folking and Country.

0: V zákoutí se často dotýkáme křehkých témat souvisejícím s podstatou života. S dnešním hostem tak uděláme vlastně na dvakrát.
1: Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucí Endlicherovou a jejími hosty.

0: Na dětství vzpomíná většinou v optimistických barvách, ale už tehdy se začaly objevovat temnější tóny. Když se po maturitě začaly objevovat první problémy, nevěděl se s nimi rady. Rozhodl se sáhnout si na život, ale byl zachráněn. Když pak poprvé mluvil s psychiatrem, po dlouhé době zažil noc, ve které spal klidným spánkem. Uplynula ještě spousta vody, než se objevila diagnóza bipolární afektivní porucha a než přišla na svět kniha Citlivá zpověď jednoho blázna. Kniha, kterou dává vědět více o světě psychiatrie, nemoci i naděje a vytrvalosti. David Svoboda, host dnešního Zákoutí. Vítejte, Davide, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Já se na to neptávám hostů často na úvod, ale u vás mi to přijde jako úplně případná otázka. Jak se dnes máte?
1: Dobře. Já bych to nějak rozvedl, ale stručně bych to řekl, že
0: jo,
1: dobře.
0: Super. Vzpomeňte si, kdy jste se naposled neměl dobře?
1: Určitě ty chvíle nastávají u mě standardně. Třeba o víkendu bude takové menší propady, takže řekl bych třeba o víkendu.
0: Musíte s tím nějak víc pracovat?
1: Neřekl bych asi ani, že bych jako více než zdraví lidé, že už jsem vlastně tak daleko v té léčbě, když bych to řekl, že ta medikace je tak vychytaná. Nemyslím si, že by bylo nějak potřeba na tom pracovat více, nebo nějak příliš.
0: Podstatou bipolární poruchy je to střídání nálad, to střídání té mánie, toho afektu, který je hodně pozitivní, a té deprese, která je hodně utlumená. Jak vzpomínáte na tu dobu, kdy ještě jste neměl tak vyladěnou medikaci a kdy se vám tyhle ty stavy střídaly? Jaké to pro vás bylo?
1: Já na to nespomínám asi tak tolik vezlem jako moje okolí. A je to bylo prostě jako minulost, která se stala, a nebylo to příjemné ani pro mě samozřejmě. Nejhorší bych řekl, že pro okolí jsou ty stavy mánie, pro mě zase ty depresivní stavy, které zase ale nejsou tak nebezpečné pro to moje okolí, jako pro rodinu a tak dále. Takže je to takové dvouksečné. Já to bylo jako minulost, která se stala, a vzpomínám na to tak jako neutrálně. Asi nějak si v tom jako netápu.
0: Je ta mánie zároveň nějaký ve znamení nějaké euforie takového stavu, který je, že je člověk nahypovaný, tak jako rozjetý, že toho spoustu stihne, spoustu zažije, spoustu vnímá. Můžete nám to prosím zkusit popsat? Protože mám dojem, že pod slovem deprese si každý dokáže něco tak představit, ale možná si nedokážeme představit ten opačný, ten excitovaný stav.
1: Z toho náznaku se to popsala docela dobře, že člověk je opravdu v euforii, je nahypovaný, má plno energie, vlastně neví, co dřív. Dost často to souvisí i s tím, že mu třeba skáčou myšlenky v hlavě, že vlastně chvilku myslí na něco a hned na to přijde jiná myšlenka, úplně na něco jiného. Takže i taková zmatenost, která je i často viditelná na tom člověku. Třeba po čase už to okolí pozná z tohohle hlediska, že ten člověk působí zmateně. Často je velké utrácení peněz, což bývá to nebezpečí, že třeba se člověk zadluží. To jde tak jako ruku v ruce s tou mánií. Výjimkou nebývá promiskuita, tak je to jedna z věcí, která je spojená s mánií. To se pocity štěstí, obrovské energie, nespavost. Další věc je, že třeba člověk nemá potřebu jíst, takže, jak říkám, to nebezpečí je tam docela velké, že těch okolností je hodně, které ovlivňují ty různé obory, nebo jak to říct.
0: Je něco, co jste v době té mánie dělal rád a co vám třeba dneska chybí?
1: Asi obecně ta energie, že vlastně to je jako příjemné pro toho člověka, když prožívá tu mánii vlastně, že opravdu ty pocity štěstí a ta energie je jako fajn na jednu stránku, zase je to nebezpečné, takže kdyby to bylo bez těch rizik, tak bych to bral jako standardně do života, to by se mi hrozně líbilo, to by bylo super. Jinak některé koníčky bych řekl, že se potom upozadily, co třeba v té mánii vznikaly, že i ta pozornost funguje lépe, takže jsem dokázal toho víc stihnout, udělat. Takže asi takhle jako z obecného hlediska bych to vzal, ale asi nenapadá nic jako konkrétního, co by mi chybělo z toho nebo tak.
0: Jak často se střídají ty manické a ty depresivní stavy?
1: To je dost individuální, ale u mě teda konkrétně to bylo v řádu, ty mánie teda trvaly maximálně měsíc, někdy i déle, ale zase se dá říct, že čím méně byla intenzivní, tak tím trvala déle, protože i trvalo déle, než to třeba poznalo okolí, a něco s tím dělalo, protože ten člověk sám, respektive já, když jsem si tou mánii procházel, tak jsem si to neuvědomoval nebo nechtěl jsem si to přiznat, takže většinou ta poslední kapka, kdy se to zarazí, ta mánie, tak přichází od toho okolí. Takže aby se k tomu vrátil, tak vlastně, že čím je méně intenzivní, tak i déle trvá obvykle. Ta moje nejintenzivnější trvala asi 3 týdny, ta nejsilnější mánie, a deprese potom byly v řádu asi kolem roku. Jsem vlastně jako dvě silné deprese.
0: To je dost děsivé, že 3 týdny něčeho, co působí, má to pozitivní znamenko, je vykoupeno něčím, co trvá tak dlouho. To zní úplně. Kdybychom se dostali úplně ke kořenům, Když si vzpomenete, dokážete dneska říct, tamhle někde to začalo? Tam se mi začalo dít něco zvláštního? Máte to takhle popsané?
1: Dokážu se asi do toho takhle zpátky vrátit a ty prapůvody vlastně nebyly ani spojené s bipolární poruchou. Tam ta moje první diagnóza byla obsedativní kompulzivní porucha a tedy ty první projevy vlastně byly obsese a kompulze, což vychází z té diagnózy. A bylo to někdy v období maturity, asi bych řekl, že to začínalo, což znamená někdy v kolem 18-19 let, spíš těch 19. A ty první projevy vlastně byly sociálního charakteru, kdy jsem se počase bál vycházet mezi lidi. Ty obsese u mě spočívaly v tom, že jsem si myslel, že vypadám divně, že divně chodím, divně si pohybuju. Mám zvláštní hlas, vlastně taková jako sebekontrola přehnaná. Ty kompulze potom byly to, že jsem se třeba ujišťoval u lidí, kterým jsem věřil, že to tak není, že ty věci jsou v pořádku u mě, že nevypadám divně a tak dál. Tak jsem se třeba ujistil, těch lidí mi potvrdili, že je to v pořádku, že vypadám normálně prostě. Tak mě to uklidnilo na v řádu hodin až dní a pak se ty obsese zase vracely. Takže to byly vlastně moje první projevy obecně psychických nemocí, takže někdy kolem 19 let no, byly takhle první.
0: Jaké to je vyhledat pomoc? Já vím, že ta první k vám přišla vynuceně po tom pokusu o sebevraždu, ale jaké to je pro člověka, který je tak daleko v něčem tak těžkém, že už nevidí jiné východisko, než sáhnout si na život, když pak náhle přijde nějaká pomocná ruka? Vzpomenete si na to?
1: Určitě. Byla to neskutečná úleva. Musím říct, tak mě přijel mráz po zádech, když jste o tom mluvila, jste to taky hezky vystihla. Byla to neskutečná úleva tehdy a i v tom úvodu to bylo vlastně naznačeno, že to bylo po tom pokusu vlastně, kdy jsem měl první teda pohovor s panem psychiatrem a před tím pokusem samozřejmě ten stav byl úplně šílený, jedním slovem to asi popsat. A když jsem se dostal do té nemocnice teda po tom pokusu a mluvil s panem psychiatrem, tak to byla hrozná úleva a jak jste zmínila, ten spánek, vlastně tu po dlouhé době jsem spal klidným spánkem tu noc. A i následně ty další dny vlastně byly opravdu obrat o 180 stupňů.
0: Já teď přemýšlím, jak tu otázku sformulovat, aby to nevypadalo nějak elitářsky nebo ve snaze rozdělit svět na dvě skupiny, ale prostě to tak je. Co podle vás běžná populace neví o populaci lidí s psychickými problémy? Mně totiž přijde, že když jste se rozhodl napsat svou knížku, tak jeden z těch motivačních důvodů byl ten přiblížit tenhle ten svět běžnému čtenáři, který o tom možná nemusí vědět. Tak s čím se setkáváte, že lidé nevědí? Možná nad tím mají pozdvižené obočí, nebo se tomu diví?
1: Asi to nepochopení, že jsou to většinou lidé, co si sami ničím neprošli, tak to neznají a na jednu stranu je chápu, protože něco, co neznám, tak se to těžko chápe, nebo těžko se to třeba dovede představit. Takže často je to třeba to, že si myslí, že ten člověk simuluje, že to je třeba nějaká lenost, protože ty psychické poruchy jsou čím dál tím spojené třeba i s invalidním důchodem v dnešní době a podobně. Takže ten člověk třeba, co to nezná, tak si říká, no tak ten člověk si se mu nechce třeba pracovat, jedna z věcí. Obecně asi to nepochopení, no, že si to nedokáže představit vůbec, čím si ten člověk prochází. Nebo třeba, když slyší o někom jako příklad, že trpí depresemi, tak on zná ty deprese nebo slyšel o nich, ale představí si je prostě nějaký smutek. Takže si řekne, proč ten smutek nepřekoná, proč nejde ven na procházku a není mu líp prostě. Ale nedovede si představit ta deprese, že ten charakter té lékařské deprese nebo té definované, tak je trošku jiný, než on má představu o depresi.
0: Co může podle vás pomoci? Co by zase ta běžná společnost se mohla naučit směrem k téhleté skupině lidí?
1: Asi obecně více pochopení, tak jako z obecného hlediska a konkrétně asi šířit tu osvětu. Prostě více mluvit o těch psychických nemocích. Určitě za začátku třeba jenom v rodině nebo mezi kamarády, když třeba u někoho jako příklad nastane ten psychický problém a časem nevidím důvod, proč s tím třeba nejít na veřejnost, že určitě jako jsem to udělal já, že si myslím, že to může pomoct mnoha lidem a navzájem se dozvědět o těch problémech a tak dál.
0: Možná, že ten zdroj toho nepochopení je i to neznámo, protože to je přesně to, o čem mluvíte. Když si to člověk neumí představit, protože tím neprošel, tak vlastně neví, jaké to je. A potom je tam taková nejistá půda. Tak mně to přijde, jak chodit po bažině. Člověk neví, když udělá ten další krok, jestli tam bude ještě pevno, nebo už se propadne, protože neví, jestli to ten jeho protějšek zvládne, unese, jestli je to tam ještě normální v uvozovkách, anebo už nějaké takové, jako on to nezná a neví, jak s tím nakládat. Jsou nějaké věci, o kterých je dobré nemluvit podle vás, které je dobré, kterým je dobré se vyhýbat, jsou nějaká tabu témata?
1: Asi záleží na každém, jakože individuálně. U mě to trošku netypické v tom, že já jsem tak jako otevřený všemu, nebo nebylo tomu tak vždy, ale tím, že jsem šel na veřejnost tou knížkou, tak u mě nastal takový zlom, že jsem se naučil mluvit opravdu o všem, včetně třeba toho pokusu o sebevraždu a dalších tématech, která pro mě byla tabu. Ale určitě je dost lidí, kteří si chrání to své soukromí a jim nepříjemných dost témat, ale za ně asi nedokážu mluvit, těžko říct, no, na tuto otázku odpovědět.
0: To je hodně zajímavé slyšet, nebyl jsem tak otevřený, já jsem. Čím se to změnilo?
1: Úplně prapůvod byla vlastně, no, bylo psaní blogu, kdy po jedné z hospitalizací jsem si tak nějak začal uvědomovat, že teda po dlouhé době, co jsem se už procházel těmi problémy, že ty lidé nevnímají tak negativně, jak bych čekal, tu nemoc a tu diagnózu, že se k tomu staví celkem jako čelem. A já jsem si řekl, že začnu psát blog vlastně, jako veřejně pod svým jménem. A to přijetí bylo ještě větší, ta reakce na ten blog. A pak přišla ta knížka, jak už jsem zmínil. Takže to našlo dohromady, tak nějak jsem se naučil vlastně o tom mluvit. A to bylo zlom, že už vlastně nebojím mluvit snad o žádném tématu související s těmi věcmi.

0: Já budu dnes vaši otevřenost zkoušet z mnoha různých stran, nejenom pokud jde o vaše problémy psychické, tak jdu to vyzkoušet možná zatím tak jenom něžně, i když kdo ví. Když vás poslouchám, tak si na tom uvědomuju, že žijeme ve společnosti, která ráda ví proč. A přijde mi, že když víme proč, tak dokážeme procházet i těmi věcmi, které nejsou úplně lehké. Přemýšlel jste někdy o tom, nebo jistě ano, proč se vám to stalo?
1: Přemýšlel, teď je otázka, jestli to myslíte, proč z nějakého jako osudového, nebo jak to říct, jako z osudu, anebo z praktického hlediska?
0: Ne, spíš jako co to znamená, protože chápu, že člověk hledá jednak ty kořeny, jako z čeho to vychází, co to mohlo způsobit, ale i takové to, jako proč se mi to vlastně děje v životě, k čemu mi to je, proč zrovna já, možná to je ta otázka, jako proč zrovna já procházím něčím takovým.
1: Popravdě jsem se nad tím snažil asi nezamýšlet příliš nad tímhle tématem, protože sám nemám rád takové to plácání se v té sebelítosti, takže jsem se asi bál, že kdyby zabrousil do tohohle, proč zrovna já, proč se mi to stalo a tak dál. Takže že by mě to mohlo změnit. Dám příklad, že bych se mohl prostě plácat té sebelítosti. Takže jsem to asi nějak jako přijal a nezamýšlel jsem se nad tímhle, proč vlastně, jako, proč zrovna já a tak dál. No, to je asi to otázka na to, veď.
0: A vidíte i nějaká pozitiva toho? Dá se říct, že když se člověk ohlédne, tak jako rozumím, je tam určitě spousta věcí, které nejsou jednoduché, ale jsou i nějaké, které můžete říct, tak kdyby to nebylo tak, jak to je, tak tohle bych neměla, jsem za to rád.
1: Určitě je plno věcí, co si myslím, že změnilo k lepšímu. Jo, asi si myslím, že teda můj osobní názor nebo moje vnímání, že mi to třeba zlepšilo empatii nebo nějak posílilo, že dokážu více soucítit s ostatními lidmi. Obecně se říká, že vlastně člověk, čím si projde horšími věcmi, tak je potom více empatický, dokáže více porozumět. Takže to je třeba jedna z věcí. Celkově, jak říkám, asi jsem se snažil v tom někde nějak jako není mrat vlastně tou zpětně, co by se stalo, nebo co by bylo třeba, kdyby se to nestalo a tak dál.
0: Tomu rozumím, já taky moc nemám ráda ono, co by kdyby, protože mi přijde, že člověk se nikam nedostane. To je slepá ulička, tak já to zkusím zase z jiné strany. Jaký je podle vás smysl života?
1: Lehká, zároveň složitá otázka. Smysl života asi žít ho naplno a dát další život. Tolik stručná odpověď.
0: Co pro vás znamená žít život naplno v současné situaci?
1: Řekl bych neplýtvat tým, to znamená snažit se něco dokázat, zároveň žít s nějakými morálními hodnotami, samozřejmě nebýt lhostejný vůči ostatním lidem i vůči přírodě a tak dál. Takže žít nějaké harmonie, neplýtvat tým. Ne si říkat nějaké kliše, jako žít každý život, možná každý den naplno a tak dál, ale snažit se nějak, nevím přesně, abych to teď rozvedl.
0: Ne, neplýtvat jim připadá jako úplně fantastická věta, která to vyjadřuje. Dobře, to děkuju. Skoro se ostýchám tu otázku položit, protože předpokládám, jak na ní odpovíte, ale ptám se na ní úplně pravidelně, tak se jí zeptám i vás. Má člověk duši?
1: Ano, myslím si, že ano.
0: Jak se to pozná a k čemu ji má?
1: Tak to už je na mě taková myší dívčí, ale zkusím se to nějak poprat s otázkou. Takže jak se to pozná, řekl bych nějak, že asi nějaké aspekty jako vědomí, svědomí a tak dále, že to je propojené vlastně, nebo že to je důkazem té duše, řekl bych. Řekl bych, že by bez ní ani nedokázal existovat, že by to nebyl člověk jako takový, že vlastně ta duše je součástí toho člověka, toho lidství. Dá se říct, že bez ní by nemohl být, nebo mohl by být, ale nebyl by úplný. To je vlastně součástí toho člověka.
0: Co bude s lidskou duší po smrti člověka?
1: To je asi otázka, na kterou myslím, že má každý jiný odpověď nebo jiný názor, ale podle mě, řekl bych, že zůstává ta duše, že je věčná, jak jsou některé názory, ale nikdy jsem se nezabýval nějak více dopodrobná dalšími věcmi ohledně toho.
0: Co čekáte po smrti? Protože to mi přijde, že je otázka, kterou člověk nějak v sobě možná neřeší, ale stejně tam někde je.
1: Já asi řeknu, co to bude v rozporu s tím, co jsem říkal předtím, protože říká duše je věčná, tak moje taková jako jednoduchá představa je to, že člověk zemře, ale ta duše zůstává vlastně a je jako neuchopitelná, neviditelná a třeba pluje někde vesmírem, ale zůstává jako navždy nějaký ostatek, nebo jak to říct, nebo neviditelný ostatek.
0: Je Bůh?
1: Já nevěřím Boha, takže můj názor je, že ne. nebo že není to určitě definitivní, ne, že může samozřejmě, určitě to nemůžu vyvrátit ani nějak dokázat, ale já teda nejsem věřící, se přiznám.
0: To je zvláštní, hodně často lidé říkají přiznám se, to je, kdyby to bylo nějaký, jako nějaké provinění. A přitom každý z nás se k tomu nějak staví a je to prostě jeho náhled na tu situaci. Nechyběl vám Bůh někdy? Neměl jste někdy situaci, že byste si přál, aby Bůh byl?
1: To asi ano. Řekl bych, že bylo asi plno situací, kdyby mi mohl pomoct, když tak řeknu. Ale zase mám nějakou jinou víru, která mi to nahrazuje, bych řekl, nebo které se nacházím, a to je vlastně víra v nějaké jako přírodní sílu nebo v nějakou jako harmonii všeho, kterou nedokážu nějak jako definovat, popsat. Nikdy jsem jako nehledal vlastně nějaké pojmenování ani, ale je to něco, v co věřím, nějakou lidskou dobrost, podobně. Takže to je asi to, co mi to nahrazuje.
0: Takže je to nějaká energie, která může pomoci, tak jako vy jste zmínil tu existenci Boha v souvislosti s nějakou pomocí, tak je to vlastně v rámci té energie tady. Rozumím tomu správně.
1: Ano, tak nějak. Takže také to obecné, nebo co se říká, že to, co člověk vysílá do toho vesmíru nebo do toho světa, tak to se mu vrací, tak asi to by byla nějaká jako jednoduchá definice toho, v co věřím.
0: A to asi určitě souvisí i s tím, jak jste mluvil o těch morálních hodnotách a o tom, že člověk na něčem staví. Tak to bude taky ono, že jo? Protože to vysílám ven něco dobrého a tím pádem čekám, doufám, že se mi to dobré bude vracet. Je to tak. Máte to takhle i ověřeno? Jakoby víte, že ve dnech, kdy vysíláte to dobré, se vám to dobré vrací a naopak?
1: Asi to nemám ověřené, jenom spíš to doufám a věřím, ale ověřené to nemám.
0: Měl jste někdy potřebu se modlit?
1: Na rovinu ne, nikdy jsem se neměl potřebu, nemodlil jsem se.
0: Co děláte ve chvílích, kdy je vám úplně dobře anebo úplně těžko?
1: Když je mi úplně dobře, tak si asi užívám ten moment, tam dělám, co mě napadne, víceméně. A když je mi úplně zlé, tak v té chvíli asi doufám, ať to skončí, ten moment, nebo ten okamžik, ať už to přejde. Ale někdy jsem se nenašel asi nějaký nástroj nebo něco, jak s ním bojovat konkrétně. Vlastně jenom jako běžné věci, jako zkusit to zaspat a podobně. Ale jinak.
0: A tak zkusit to zaspat je zrovna dobrý recept, to často pomáhá, ne?
1: Řekl bych, že ano, pokud ten spánek přijde, no. Že často je to spojené třeba s tou nespavostí, ať už v tom dobrém nebo v tom zlém momentu u člověka. Ale někdy to vyjde, ten spánek přijde a někdy to i opravdu pomůže.
0: Kde čerpáte naději do života?
1: Řekl bych, že asi to souvisí s tou vírou, s tou nějakou přírodní silou a s tou morálkou, že věřím nějaké lidské dobro, že existuje jako ve všech, nebo aspoň ve většině, a to mi dává asi naději do toho života obecně.
0: A co děláte v okamžiku, kdy je ta naděje zklamána? Protože narazit na to, že člověk je někdy pěkná podšívka, nežije vždycky úplně dobře, na to přece narazí každý z nás xkrát za den, ne dobře, tak xkrát za týden.
1: Asi se s tím snažím nelámat hlavu a říkám si, že zase na každého takového člověka, co nežije asi podle mých představ, tak přichází určitě další, minimálně dva další lepší, co zastávají třeba podobné hodnoty jako já. Nebo...
0: To je hezké, vy jste optimista, to se mi líbí.
1: Jsem těžký, až to občas pár lidem jde na nervy, ale...
0: Nestalo se vám někdy, že by ten optimismus jako narazil do zdi, že byste si řekl, o, tak možná jsem to s tím optimismem přehnal?
1: Často se mi to stává.
0: A stejně se pozvednete z prachu.
1: Nebo... Ano.
0: A stejně jste dál optimista, no tak to klobouk dolů, to obdivuju. To bych potřebovala. A na druhou stranu mě to vrací úplně na začátek, když jsme mluvili o tom vašem pokusu o sebevraždu, protože přece člověk, který je optimista, by došel až na tuhletu hranu, až na hranu sáhnu si na život. To musí být něco neskutečného. Kde je ta linka, která vás dovedla zase zpátky k tomu, že jste tím optimistou? Máte to vysledováno?
1: Asi to netrvalo dlouho a ten optimismus se mi vrátil vlastně hned během první hospitalizace na psychiatrii, kde se viděl plno dobrých lidí, kde ať už o sestřiček nebo po ostatní pacienty, kde vlastně to bylo jedno také velké dobro, tam byla úžasná atmosféra, byla až kouzelná. Vlastně chvíli po tom pokusu jsem se vrátil hned k tomu optimismu a pak už mě asi nepustil nikdy, dá se říct.
0: Já jsem se ptala na to, co je podle vás smysl života. Co vnímáte dnes vy jako svůj smysl života? V čem vidíte jeho naplnění?
1: Asi šířit právě tu osvětu psychických nemocí nebo duševních onemocnění mezi další lidi, to je tak to, co mě naplňuje, hrozně baví poslední dobou. Takže věnovat se tomu plus psaní knížek, které je vlastně na obdobné téma, nebo které jde právě ruku v ruce s tím šířením té osvěty. Takže řekl bych, že v tomhle jsem se našel.
0: Dokážete si představit, Davide, že byste se po smrti probral a najednou zjistil, že existuje věčný život? Jaká si myslíte, že by byla vaše první reakce?
1: Asi překvapení a úžas.
0: Kdy zažíváte úžas jako takový? Teď tady na světě.
1: To asi souvisí s tou mojí povahou, tou optimistickou, že se raduju a ten úžas vlastně zažívám i jako z běžných věcí. Takže bych řekl, že i část banálních věcí, že mě jako dokážu úžasnout nad jako maličkostmi.
0: Řekněte mi nějaký svůj poslední úžas, prosím.
1: Já dám příklad, který bude opravdu možná banální a nikomu se zdát úplně, nevím, jak to nazvat ani, ale dělám teď vlastně práci, kdy rozvážím jídlo jako kurýr pro jednu firmu a třeba, že jsme nad tím, jaký zákazníci dokážou být milí občas. Prostě přivezu někomu jídlo a on se rozesně poděkuje třeba třikrát a je vidět na něm, že prostě ta lidskost, tak třeba odjíždím od toho zákazníka a říkám si prostě, jo, to je přesně ono, co mě jako baví a naplňuje. Takže opravdu taková jako banalita, jak říkám, ale i nad tím dokážu časnout někdy.
0: Já bych chtěla, abyste mi někdy dovezli jídlo, protože by se mi moc líbilo potkat se s takhle pozitivním a optimistickým kurýrem. Jaký máte lék na to, když vám není lehko? Když tady ten úžas a ten optimismus a ten nadhled nad věcmi mizí?
1: Tak naštěstí bych řekl, že těch jako temných chvilek je čím dál tím méně, nebo dá se říct čím dál tím méně, ale celkově jako ustali. A když už přijdou, tak je prostě přestát. Doufat v to, že bude zase lépe, ale asi konkrétní věci, co bych dělal, nebo nějaký lék na to asi nemám. Nebo to, co na ně nepřišel, na nic konkrétního, co by mi pomáhalo.
0: Stalo se vám někdy, že jste chtěl přestát a nešlo to?
1: Ještě mě napadlo, že se s tím, že mě třeba pomáhá právě jít mezi lidi. Tím, že já tak jako čerpám tu energii z těch lidí, tak byť se člověku nechce v té chvíli. Tam to je často provázené s tím, že by byl nejradši sám a nebo úplně prostě zmizel. Tak pokud je to ten typ, co čerpá tu energii z těch lidí, tak se může překonat a jít mezi ty lidi. A třeba je to právě to, co mu potom pomůže a nabije ho to energii a dojde k tomu průlomu vlastně, že to zase bude na lepší cestě.
0: Já děkuju, že jste dneska takhle vyšel mezi lidi do našeho rozhovoru. Moc si toho vážím a vážím si vaší otevřenosti. Tak moc přeju, abyste měl pořád ty spokojené zákazníky, co se na ně budete moci usmívat. A ať se vám v životě daří, ať vám jde psaní dalších knížek. Díky moc.
1: Děkuji moc krát. Taky děkuji za pozvání.
0: Končí dnešní zákoutí. Tohle byl David Svoboda, jeho hostitelka Lucie Endlicherová. Naslyšenou.

Hosté zákoutí nebývají křesťané. Jsou jimi lidé, pro které je podstatné klást si důležité otázky a hledat na ně odpovědi. Dalším hostem bude v neděli v 18:30 Jiří Šupa.

Jan Kryštof vydává své svědectví o tom, jaký je Bůh. A Chris Rinzima Boha nachází, vidí, jaký je, jak s ním jedná.

Pomaličku jsme se přiblížili k půlnoci a do tohoto času už se nám vejde jenom jedna píseň. No, s ní se s vámi od mikrofonu Rádia 7 loučí Pavel Kol. Přeji dobrý poslech i těch nočních pořadů, kterými vás už bude provázet Martina Zachrlová. Příjemný den, klidnou noc, odpočinek a někdy příště naslyšenou.

Začal nám nový den. Máme neděli 14. června. Právě odbyla půlnoc a před námi, hned po písničce, je přehled pořadů.

přehled pořadů. Úsek z 10. kapitoly Markova evangelia patří k nejproblematičtějším. Řeší se v něm totiž problém manželské rozluky. Je skutečně rozvod samotným Ježíšem zapovězen? A nebo zde evangelium přináší spíše pozitivní zprávu o božím plánu s manželstvím? V pořadu ke kořenům odpovídá ve čtvrt na jednu kazatel Jáchym Gondáš. Marián Lipovský je hudebník podepsaný pod řadou skladeb, které se zpívají v mnoha církvích a společenstvích. Je frontman skupiny Timothy, manžel, otec, člověk, který je často vidět a slyšet. Ale co je zatím? Jaké boje svádí, jak hlídá, aby jeho vliv byl pravdivý a autentický? Přijměte pozvání k poslechu velmi osobního rozhovoru o vnitřním pohledu na život a službu Pánu Bohu. V klíčovém slově v jednu hodinu. S čím máme větší problém? S Ježíšovým lidstvím nebo božstvím? Přiblížení osoby Ježíše Krista zprostředkuje v relaci Základy Štěpánka Paluchníková. Vysíláme od 2 hodin 45 minut. Pokušení či zkoušky provázejí lidský život pravidelně. Máme za ně děkovat nebo se jich bát? A jak zacházel s pokušením Pán Ježíš? O tom všem v rozhovoru Kateřiny Hodecové s Jiřím Gruberem v pořadu Poklady z archivu. Nalaďte si ve 3 hodiny. Jemnou, oduševnělou muziku Bratislavského folkového orchestru připomenou písničky z archivu ve 4 hodiny. Znovu se přesvědčíme, že základní lidské otázky a pátrání po smyslu se z lety nemění. Propasti a propadliny jsou v přírodě relativně vzácné, o to výrazněji se projevují v našem životě. I král David se dostal na okraj pomyslné propasti, ale stojíme u ní i my sami. V úvaze Josefa Škrobáka se na jednu velkou propast podíváme blíže. Poslouchejte od 4:30. Jak vnímáte vyjadřování emocí v modlitbě? Je to pro vás přirozené jako například pro autory žalmů? A jaká je pro vás představa, že Pán Ježíš se modlil slovy žalmů? V modlitbách podle Bible, v sérii Ježíšovy modlitby, aneb jak se modlil židovský rabín, se zaměříme na jeden z žalmů, které Ježíš citoval. Rozjímat nad žalmem 31 vás zve Dana Keningová od 5 hodin a 15 minut.

0: Přeji vám krásný poslech pořadu Ke kořenům, milí posluchači. Tento pořad ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme, tak jako v mnoha předchozích, číst Markovo evangelium. Naším průvodcem je kazatel Bratrské jednoty baptistů Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme se v našem seriálu rozhlasového výkladu Markova evangelia dostali až k 10. kapitole. Řekněme si tedy něco o tom, do jakého kontextu ta 10. kapitola je zasazena.
1: My jsme viděli v 9. kapitole, nebo vlastně v celé té prostřední části Markova evangelia, jak se tam rozehrává jedno velmi důležité téma, které je dost charakteristické právě pro Marka, a to jeho pojetí evangelijního příběhu. A to je téma určitého napětí nebo takového zvláštního vztahu mezi Ježíšem a jeho učedníky, kdy Ježíš vlastně určitým způsobem se snaží učedníky přimět k větší samostatnosti a odpovědnosti v rozhodování. A pro ně je neustále velmi náročné převzít tu odpovědnost za vlastní jednání. Souvisí to trochu s tím, že Marek vlastně učedníky představuje jako takové spolupracovníky Ježíše. Nejsou to žáci v tom slova smyslu, že by jenom poslouchali, co on říká, ale jsou povoláni k tomu, aby se podíleli na tom díle, které Ježíš koná, a k tomu získávají od něj také potřebnou moc. A Ježíš neustále je vystavuje situacím, kdyby měli rozhodovat sami, kdyby měli něco sami vykonat, a oni utíkají stále o pomoc k němu. A to je obraz, který nesouvisí určitě jenom s tím dobovým kontextem evangelia, ale nějakým způsobem mluví také o vztahu mezi Kristem a církví. A u Marka je důležité, že to selhávání učedníků, ta jejich neschopnost vlastně převzít zodpovědnost a jednat samostatně, není důvodem k tomu, aby Ježíš od nich odešel nebo si vzal nějaké jiné učedníky, ale že stále jim pomáhá a znovu trpělivě ukazuje, jakým způsobem mohou být něco platní v tom světě, ve kterém stojí. A vlastně ta 9. kapitola nás přivedla až k místu, kde se začíná objevovat mezi učedníky určitý spor o to, kdo z nich je nejdůležitější. A v tom sporu o prvenství, v tom, kdo bude mít to přední místo, tak se odráží také do určité míry jejich nepochopení Ježíše jako mesiáše. Oni rozpoznali, že je tou důležitou postavou, mesiášskou postavou, ale zatím si stále představují tu jeho mesiášskou vládu vlastně v intencích tehdejší dobové představy, to znamená jako nějakého velkého politického vůdce, případně náboženského vůdce, ale nevidí, že jeho cesta je v tom velmi odlišná.
0: Měli bychom asi připomenout také to, co jsme si mnohokrát už nad Markovým evangeliem řekli, že Marek psal ten text s nějakým úmyslem, adresoval jej nějakým konkrétním posluchačům nebo čtenářům, a že učedníci zde vlastně reprezentují tyto Markovy adresáty.
1: Je to vlastně velmi charakteristické pro evangelijní literaturu a my ji nemůžeme určitě číst jako kronikářský zápis toho, co se dělo, ale opravdu spíš jako zprávu určenou pro toho čtenáře nebo posluchače evangelia. A tady už není tak úplně podstatné, jestli ten autor psal do sboru konkrétního nebo do společenství křesťanů z pohanů anebo ze židů, ale je důležité, že to oslovuje církev takovou, jaká je dnes. A my v tom ten život církve, zejména té rané církve, jak o něm víme, jak ho známe, nacházíme. V těch textech vidíme, že se tam objevují témata, která pravděpodobně byla podstatná právě pro to společenství rané církve. A to je ostatně také už předznamenání toho, co budeme číst. Jsou to aktuální témata, témata, která můžeme označit za témata křesťanské etiky. A tady se ukazuje, jakým způsobem Ježíš jednal ve vztahu k těmto tématům, a to nám vlastně dává vodítko pro naše vlastní rozhodování. I když mluvíme ale o křesťanské etice ve vztahu k evangeliu, tak musíme být opatrní, protože nás to někdy trochu svádí k tendenci vidět evangelium jako jednoduchý návod na to, jak máme řešit konkrétní problém, ke kterému se dostaneme. A tady vidíme spíš, že evangelium je takovou vodící linií, takovým obrazem, který v nás něco vyvolává k životu a vlastně nám ukazuje, jaký je ten styl toho rozhodování křesťana právě pod mocí příběhu Ježíše Krista.
0: Dnešní text, který budeme číst nejprve, je zapsán tady v 10. kapitole od 1. do 12. verše. I vstal a šel odtamtud do judských krajin a za Jordán. Opět se k němu zhromáždili zástupy a on je zase učil, jak bylo jeho zvykem. Tu přišli farizové a zkoušeli ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Odpověděli jim, co vám ustanovil Mojžíš? Řekli, Mojžíš dovolil napsat rozlukový lístek a propustit. Ježíš jim řekl, pro tvrdost vašeho srdce vám napsal toto ustanovení. Od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se k své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali. I řekl jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.

0: Posloucháte Rádio 7, pořad ke kořenům. Dnes si čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Dostali jsme se tedy, Jáchyme, k tématu, které je aktuální i dnes a zřejmě bude aktuální, co bude lidstvo na tomto světě. To je otázka rozvodu manželství. Ale nejprve se podívejme, do jaké situace je tady ten příběh zasazen. Ježíš odchází do judských krajin a za Jordán a shromažďují se zástupy a on je učí, jak bylo jeho zvykem. To jsou všechno motivy, které už jsme tam měli. Ale přicházejí farizové a zkouší ho. Ptali se ho, je-li muži dovoleno propustit manželku. Co bychom měli říct tady k tomu motivu zkoušení ze strany farizeů a právě v této oblasti?
1: Myslím, že k tomu by se slušelo dodat jednu věc trochu na obranu těch farizeů. Totiž často se objevuje ten motiv zkoušení nebo pokoušení Ježíše z jejich strany tím, že mu dávají nějaké komplikované otázky, aby ho dostali do úzkých. A určitě i takový záměr možná se tam objevoval, probleskl tam. Na druhou stranu ale musíme také porozumět tomu, že v tehdejší době taková veřejná teologická disputace, o kterou se tady vlastně jedná, byla poměrně běžnou záležitostí. A je to tak v prostředí toho židovského náboženství dodnes, že ten rozhovor o tom, jak by se měly řešit některé konkrétní otázky, jaká je ta správná odpověď na ně, tak aby odpovídala Božímu zákonu, to je rozhovor, který probíhá v kruzích mezi lidmi, kteří se navzájem respektují jako učení a jako ti, kteří rozumí tomu zákonu. To znamená, pokud farizeové přicházeli za Ježíšem, tak na jednu stranu v tom můžeme vidět náznak takového pokusu dostat ho do úzkých, na druhé straně ale je to také signál, že ho brali vážně jako partnera k teologickému rozhovoru a že to byl někdy z jejich strany opravdu pokus třeba zjistit, jak na tom Ježíš je a nemusel v tom být primárně nějaký špatný úmysl. Zejména se to týká těch textů, které popisují takové zkoušení v situaci nějakého společného jídla, kam to opravdu patřilo jako součást toho společného stolování, kdy se přitom právě vedl ten teologický rozhovor. Ale samozřejmě i v tomto případě, kdy Ježíš veřejně učí na nějakém veřejném prostranství, tak mohli přinášet dotazy, mohli vznášet ty dotazy. Zajímavé je, že my tam vlastně neslyšíme nic o tom, co učil. To by možná bylo zajímavé, protože se tak trochu zdá, jako kdyby tato otázka byla otázkou, která přichází jako vlastně vyprovokovaná tím Ježíšovým učením. To znamená, můžeme předpokládat, že se to nějak týkalo vztahů, možná partnerských vztahů a proto oni přicházeli s tou otázkou. Ale pro pochopení toho textu to není nezbytné, proto Marek to ani neuvádí.
0: Možná bychom mohli připomenout, že i v církvi to bylo dlouhá staletí běžnou praxí, že se diskutovalo o různých otázkách. Univerzity byly místy takovýchto diskusí a psali se různé traktáty a nikdo to nebral jako útok nebo jako něco nepatřičného. Možná, že to je něco, co nám třeba v našich církvích dnes schází.
1: A je v tom možná určitě patrný takový posun, který tady nemůžeme teď historicky nějak analyzovat, protože na to nemáme prostor, ale je to posun v pochopení toho, co to vlastně je teologie. Jestli je to svobodné přemýšlení, ke kterému jsme byli povoláni Duchem Svatým, přemýšlení nad biblickým textem, nad životem křesťana, a pak to samozřejmě obnáší také otázky a také nezbytný rozhovor mezi těmi, kdo vnímají tu kterou věc rozdílně. A nebo jestli je to jenom deklarování nějakého pravověří, ve kterém si už navzájem posuzujeme, jestli ten protějšek, ten druhý člověk patří k nám, anebo jestli k nám nepatří. A pak se vlastně teologie zcvrkne na několik takových základních témat, které fungují spíš než jako skutečné otázky, jako takové šibolety, podle kterých rozpoznáváme toho přítele a nepřítele. A to se samozřejmě křesťanům stává, a stává se to zejména v určitém takovém konzervativnějším prostředí napříč všemi církvemi, ale myslím, že se to stávalo do určité míry vždy, že to sledujeme v historii, že ten ústup od teologie jako myšlení k teologii jako deklarování nějakých nepochybných pravd tady byl vždy.
0: Zde se ale nejedná o otázku teologickou, zde se jedná o otázku spíš etickou, i když to spolu samozřejmě souvisí. problém manželství, problém rozvodu, jestli se může ten, kdo je rozvedený, znovu ženit, znovu vdávat, to jsou přece otázky, které jsou dodnes citlivé a mnohé církve k tomu zaujímají jednoznačné kategorické stanovisko. Lidé, kteří jsou rozvedení, nemají přístup k svátostem a podobně. Tak jak se tedy můžeme dívat na oblast etiky a závazných stanovisek k těmto otázkám?
1: Samozřejmě, že partnerské vztahy nějak patří do toho horizontu křesťanské víry a křesťanského života, to je nepochybná věc. Ale tady musíme být právě v otázce rozvodu velmi opatrní, protože to, co my známe jako rozvod manželství, a o čem někdy mluvíme v tom smyslu, že hledáme z písma opory, jak v takové situaci jednat, tak to v pravém slova smyslu v Biblii vlastně nikde nenajdeme. On i ten text, který čteme dnes, nad kterým přemýšlíme, ve skutečnosti vůbec nemluví o rozvodu. Je to text, který mluví o praxi, kdy manžel za určitých okolností mohl zapudit svou manželku, mohl se jí vzdát, mohl jí propustit, a od té chvíle už nebyla považovaná za jeho manželku. Byl to akt, který byl čistě jednostranný. Žena ze své strany nemohla nic podobného vykonat. To znamená předpokládat, že tato starověká praxe je něco totožného, jako je náš rozvod, o kterém mluvíme a který samozřejmě v dnešní době i v církvích je velkou nesnází problémem, otázkou, tak je trochu unáhlené. I kdyby nás tento text vedl k určitému způsobu jednání, a to je otázka, jestli to tak skutečně je nebo není, tak zůstává ještě otevřené, jestli ten způsob jednání můžeme dnes aplikovat na ten náš rozvod. A já se domnívám, že by to nebylo rozumné, protože to není jedna ta táž praxe. Ale samozřejmě, že i my máme ty etické otázky, to znamená, stojíme v podobné situaci, s některými věcmi si nevíme rady a hledáme tu odpověď u Krista. A pokud budeme poctiví, tak myslím, že tu odpověď nějakým způsobem uslyšíme i z toho dnešního textu. Pokud nebudeme chtít z toho udělat snadný návod, jak vyřešit každý problém, ale pokud budeme hledat právě toho ducha Kristova rozhodování, toho, jakým způsobem přistupuje k těm věcem.
0: K tomu možná jenom poznámku. Jáchyme, ty jsi říkal, že nebylo možné, aby manželka zapudila muže. Tady ale Ježíš tu verzi má, připouští tuto možnost v 12. verši. Jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.
1: Je to ale zaměřeno spíš na tu praxi toho, že ta manželka prostě odejde a najde si někoho jiného. A samozřejmě, že to odráží už určitým způsobem tu proměněnou společnost pod vlivem právě toho helenizovaného křesťanství a právě té římské praxe. Ale je otázka, jestli něco takového je možné vztáhnout na ten text z Deuteronomia, který právě tam zákonníci citují a na který se odvolávají, který mluví právě o rozlukovém lístku. A tady víme, že v tom pravověrném prostředí to možné nebylo, žena nemohla se rozhodnout k tomu, že by odešla od svého muže.
0: Podíváme se tedy na to, co se tady vlastně řeší. Otázka rozluky manželství je řešena v 5. knize Mojžíšově, kde je napsáno, když si muž vezme ženu a ožení se s ní, ona však u něho nenalezne přízeň, neboť na ní zhledal něco odporného, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí za svého domu. Ona vyjde z jeho domu, odejde a vdá se za jiného muže. Ale ten druhý muž k ní také pojme nenávist, napíše jí rozlukový list, dá jí ho do rukou a vykáže jí za svého domu. A nebo ten druhý muž, který si ji vzal za ženu, zemře. To její první manžel, který vykázal, si ji znovu za ženu vzít nemůže, když byla poskvrněna, neboť by to před Hospodinem byla ohavnost. Neuvalíš hřích na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává do dědictví. Jáchyme, zkus nám vysvětlit, o čem je tady tento text.
1: Je to vlastně nabídka určité praxe, u které ale zase, jak to ostatně bývá u těch biblických starozákonních normativů, záleží hodně na výkladu těch čtenářů a té komunity, která ten zákon pro sebe přijímá jako závazný. My vidíme, že, a to odpovídá nejenom tehdejšímu starověkému způsobu uvažování o partnerství, ale i vlastně dnešnímu uvažování v některých částech světa, že ten muž má roli toho, kdo se může prostě svobodně rozhodnout, jestli ta manželka splňuje to očekávání, které do ní vkládal, když si ji bral, anebo jestli nějakým způsobem ho nesplní a on na ní shledá něco odporného, něco, co se mu nelíbí. A to je právě otázka, která najednou je otevřená různým výkladům. A my víme, že v té židovské myšlenkové tradici ty výklady byly velmi různé toho. A vlastně to je to, s čím farizeové přicházejí, že se snaží, zdá se, zjistit, na které straně spektra těch různých výkladů stojí Ježíš. Na první pohled, když čteme evangelium, tak na nás působí jako velký liberál a mnoho těch přikázání vlastně relativizuje nejrůznějším způsobem, nějak obrušuje ty jejich hrany, které v tehdejší společnosti vytvářely rozdělení mezi lidmi. A tak by možná se dalo očekávat, že jeho postoj k tomu bude velmi benevolentní. Na druhé straně ale vidíme, že někdy ty jeho výroky jsou velmi přísné, jsou to výroky přísného soudu, a tak možná, že naopak se bude snažit být tvrdší, než je ta obvyklá praxe. A když sledujeme ty rozhovory, které byly vedeny nad touto otázkou, tak vidíme, že ta interpretace toho, co je to ohavné, co muž může nalézt na své manželce, byla velmi široká. Na jedné straně byli ti, kteří by byli považováni tedy za ty mírnější, a pro ně to muselo být velké provinění, něco velkého, něco závažného, a nejčastěji se objevovaly takové věci jako nevěra, anebo v druhém případě neschopnost naplnit to manželství dětmi. To samozřejmě byly důvody v tehdejší době relevantní, pochopitelné důvody pro to, proč ten manžel se rozhodl s tou ženou nežít dále, protože vlastně ona nemohla naplnit smysl celého toho vztahu, pokud nemohla mít děti. Na druhé straně toho spektra stály ale lidé, kteří takový důvod, takovou ohavnost viděli ve věcech z dnešního pohledu dost malicherných, jako mohlo být například to, že ta žena uvařila jídlo, které nebylo dobré. My se nad tím můžeme pozastavit, ale víme, že existují dodnes na světě místa, kde ta praxe je podobná a něco takového se vlastně může stát. A ta otázka byla, kde bude Ježíš, kde bude ta jeho pozice, co bude považovat za už legitimní naplnění toho zákona a co naopak ještě mu přijde, že není podstatné. A tady vlastně vidíme, že zákonníci a farizeové přistupovali k zákonu Mojžíšovu jako k takové ochraně před Bohem. Oni chtěli obstát před Bohem, chtěli všechno splnit tak, jak to má být a neporušit nic závažného a tak zůstat čistí před Bohem, spravedlivý před Bohem. A hledali vlastně u Ježíše, jak on vidí tu hranici, kde je člověk ještě před Bohem spravedlivý a kde už ne. To je podstata té otázky, kterou mu dávají. Ukaž nám, kde je ta hranice, na které člověk ještě zůstává před Bohem bezhříšný, spravedlivý a čistý.
2: Není tady ze strany farizeů jakýsi důraz na legalismus, prostě naplnit literu zákona bez toho, že by se nějak hlouběji zamýšleli nad smyslem toho textu?
1: Ten sklon k legalismu samozřejmě v celé té tradici nacházíme velmi silný. Na druhou stranu musíme vzít vážně to hluboké přesvědčení toho, že ten zákon, který se snaží dodržet, je boží zákon, že to je něco, co chce po nás Bůh. To nejsou zákony, které jsme si vymysleli my, proto aby fungovala dobře společnost. Tam samozřejmě takový legalismus působí nesmyslně a komicky, protože se v něm jasně odhaluje, že často to přesné dodržení zákona vlastně tu společnost neobohacuje, ale naopak ji třeba nějakým způsobem ničí. Ale u božího zákona každý relativismus potom je popřením důvěry v Boha, důvěry v boží zákon, důvěry v písmo. A proto jim to nemůžeme mít zas tak úplně za zlé. Je to vlastně docela podobné, jako když se protestantský teolog bude zabývat každým biblickým textem, i kdyby mu v nějakém ohledu třeba nevyhovoval, nerozuměl mu, nechtěl se jim zabývat, považoval ho za třeba pro sebe nějak rozporný, tak stejně před ním nemůžeme uhnout, protože věříme, že ten biblický text je důležitý a že v něm nacházíme nějakou důležitou boží zprávu, kterou máme slyšet. A víme, že ani ti, kteří v historii z nějakého důvodu nesouhlasili s některým biblickým textem nebo jim přišel jako neúplně trefný, tak od něho neustoupili. Martin Luther neměl rád Jakubovu epištolu příliš, ale nesáhl k tomu, aby ji vyhodil z toho kánonu, aby se jí úplně nezabýval. Naopak věděl, že něco takového není úplně přesně možné, že to člověk nemůže udělat. To znamená, ten legalismus nemusíme chápat jenom přísně negativně jako jejich nějakou hloupost nebo zatvrdlost srdce. Ta se projevuje, ale projevuje se i u nás. A to nemusíme být žádnými legalisty.
2: Podstata úseku ve 24. kapitole 5. Mojžíšovi je vlastně v tom, že člověk, který propustil manželku, která mezi tím se stala ženou někoho jiného, si ji nesmí vzít podruhé, protože už byla poskvrněna a tím by byl uvalen hřích na zemi, kterou ti Hospodin tvůj Bůh dává do dědictví. Čili není zde vlastně řešena otázka vztahu mezi muži a ženami, vztahu, které jsou zakotveny v manželství a rozluka manželství, ale prostě to, že muž nesmí podruhé pojmout manželku, která mezi tím patřila někomu jinému.
1: Je tam vidět ještě jeden podstatný rozměr, který nám dneska často v tom etickém přemýšlení uniká, protože se možná přes příliš soustředíme na etiku jednotlivce. My hledáme ty odpovědi pro nás, pro náš vlastní život. Je to pochopitelné, z historického hlediska to ani nemůžeme dnes udělat nějak úplně jinak. Ale v písmu stále narážíme na to, že všechny ty příkazy nějak souvisí s jednáním jednotlivce, ale skrze něj souvisí s celou komunitou. Souvisí s rodinou, souvisí s celým národem, souvisí dokonce i s tou zemí, v které žijeme. A to všechno je nerozdělitelná jednota. A to si myslím, že je pozitivní prvek toho, co z toho dnešního textu i z toho zákona, z toho přikázání můžeme načerpat. Je takové obnovování toho uvědomit si, že před Bohem sice stojíme jako ti, které on povolává jménem, to znamená jako konkrétní lidé, ale zároveň jsme voláni k tomu, abychom se stali pevnou součástí nějakého společenství, nějaké buď společenství církve, ale také společenství našeho národa, naší společnosti, ve které žijeme, ve které stojíme. A že tu zodpovědnost neseme společnou. Že to je něco, co si nemůžeme rozparcelovat na jednotlivé kousky, ale že ta odpovědnost je sdílená. To je věc, která v dnešní době je velmi nesamozřejmá. To právě na tom přikázání dobře vidět a myslím, že to by nemělo vymizet naší pozornosti.
2: Jak by společenství Izraele bylo ohroženo, když by si ten muž vzal podruhé ženu, která mezi tím někomu jinému patřila?
1: Tady je samozřejmě velmi podstatná otázka svatosti. Musíme si připomenout, že Izrael byl Hospodinem povolán k tomu a sám sebe tak vnímalo to, samo sebe tak vnímalo to společenství, že je povolán k posvěcování celého stvoření. Je to vlastně kněžská komunita. Je to komunita, která má za úkol být něčím jako knězem celého stvoření. To je motiv, který potom i v epištolách to vidíme, byl vlastně adoptován pro to společenství církve. A aby taková činnost, aby takové posvěcování stvoření mohlo vůbec probíhat, tak je nutné, aby to společenství Izraele bylo svaté. A vlastně všechna ta přikázání nesměřují jenom k tomu, aby oni sami dokázali se ospravedlnit před Bohem. To je motiv, který velmi silně potom zdůraznila reformace. Čili ne pro jejich vlastní ospravedlnění, vnitřní ospravedlnění jednotlivce, ale proto, aby to společenství ve své svatosti mohlo skutečně plnit tu roli posvěcení celého stvoření. A tady vidíme, že některé představy o tom, jaké vztahy jsou ještě svaté a jaké už nejsou svaté, byly dobově podmíněné. To, že muž si nesmí podruhé vzít svoji vlastní ženu, to je věc, která možná v dnešní společnosti by byla chápaná spíš jako pozitivní. Dokážu si představit případ, kdy se manželé rozejdou kvůli nějakému vnitřnímu konfliktu, který nedokážou v té situaci překročit, a potom nastane situace, kdy se k sobě vlastně vrátí a obnoví to manželství. A myslím, že v naší společnosti by to asi bylo chápáno ve většině případů jako vlastně takový pozitivní happy end, něco, kde se ukázalo, že to původní mělo svoji nosnost a že to byla jenom prostě peripetie. Tady v této situaci, v této společnosti izraelské starověké bylo chápáno něco takového jako nemožné. Stejně tak vidíme, jak velký posun je v tom, jaké osoby mohou uzavírat manželství mezi sebou, jakou míru příbuzenství mohou mít mezi sebou. A tam vidíme, že se to také velmi silně proměňovalo. ve středověku, zvlášť v té vyšší společnosti, v té šlechtě středověké, bylo to pravidlo někdy tak přísné, že skoro nebylo možné najít partnera. Bylo to třeba příbuzenství až přes 7 osob. To znamená, když vezmeme v úvahu, že ti lidé byli v té šlechtě spřízněni navzájem, tak bylo velmi náročné najít partnera, kterého by si člověk vůbec mohl vzít. A v tehdejší době to bylo chápáno jako něco, co vlastně naplňuje Boží zákon. Co hlídá člověka, aby nedělal něco, co přestupuje Boží zákon, aby nedělal něco, co je ohavné, co je vlastně nemravné nějak vnitřně. To znamená, je to věc, která je dobově podmíněná, která se nějakým způsobem mění a my dnes ji nemůžeme úplně přenést do té naší společnosti, protože by zkrátka tady nefungovala a neměla by tady své žádné místo.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 si dnes čteme 10. kapitolu Markova evangelia. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, ty jsi tady řekl, že oni brali písmo vážně, židé, farizeové, současníci Ježíšovi, brali ho jako boží slovo. Nicméně ta Ježíšova argumentace je tady v podstatě podle moderní biblické kritiky. On zde říká, co vám ustanovil Mojžíš, a on vám to ustanovil pro tvrdost vašeho srdce. Čili to zde není, že to je nějaký neměný boží zákon, který byl preexistentní v nebi, je neměný a je stále platný, ale on zde říká, to bylo slovo, které je podmíněno nějakou situací, ve které jste se nacházeli, ale podstata je někde jinde.
1: Já myslím, že tady narážíme na jednu velmi důležitou otázku. Možná je to otázka vůbec stěžejní pro to porozumění starému zákonu. A to sice, kde se zákon bere, proč vlastně je zákon. A když vezmeme v úvahu biblické texty, které nějakým způsobem nám předkládají určité boží normativy, určité normativní legislativní texty, tak nás to přivede až k tomu zákoníku, který je vlastně takovým prvním obecným zákonníkem. Není to zákonník pro Izrael, není to zákonník pro společenství Izraele, ale pro všechny lidi. A to je zákonník, kterému se říká noachický. Je to vlastně několik zákonů, které dostává Noé od Hospodina po potopě jako takovou výbavu, jako takový návod k životu v tom novém světě, který před ním se otevírá. A právě v té chvíli se nám ten smysl zákona starozákonního odhaluje, protože ukazuje, že ten dar, který od Boha dostává, dostává právě proto, že to zatím nefungovalo, nešlo to. To znamená, člověku se jeho život před Bohem nedařil, to, co lidé dělali, bylo obludné, vykloubilo se to ze všech přirozených hranic, a proto je potřeba mít zákon jako takovou pomůcku pro lidi, kteří jsou slabí a neschopní dodržovat byť ty základní úplně přirozené vzájemné vztahy a nějakou vzájemnou lásku a otevřenost. To znamená, ten noachický zákonník vlastně představuje takovou nouzi, nouzové řešení. A to je z mého hlediska podstata celého starozákonního legislativního uvažování. Je to pomoc pro člověka, protože člověk má tvrdé srdce. Je to nějaké vodítko pro nás, nějaký mantinel, protože se ukázalo, že bez toho to nejde. Bez toho nejsme schopni žít, nejsme schopni naplňovat svůj vztah k ostatním lidem a k Bohu, pokud nemáme takové vodítko. A k tomu se vážou spousta zajímavých detailů, jako je například to, že v tu chvíli, kdy Noé dostává od Hospodina zákon, tak jeho součástí je také povolení jíst jakékoliv jídlo, jíst maso. Je to zajímavé, protože my předtím čteme, že člověk nejedl maso, že se živil rostlinami. A tady najednou to povolení přichází a vlastně je to odpověď na to, že Hospodin vidí, že lidé se úplně vykloubili, že začali pojídat jeden druhého, což také o tom v písmu nacházíme svědectví. A jako kdyby tady říkal, vidím, že vy to nedokážete, tak vám dám takovou berličku, ulevím vám, takže můžete jíst to zvířecí maso. A další nejrůznější poznámky, které se nějak týkají toho noachického zákonníku, ukazují, že to je vlastně berla pro naši tvrdost, protože my nejsme schopni žít v lásce a skutečně bez toho, že bychom si navzájem ubližovali. A proto i ten zákon, který nějakým způsobem upravuje partnerské vztahy, je pro nás pomocí, je pro nás vodítkem, má být oporou pro naše rozhodování, ale dostáváme ho opravdu právě proto, že máme tvrdé srdce a nejde to bez něj. A tady to velmi trefně Ježíš vystihuje, když jim říká, je to proto, že jste tvrdého srdce. A zároveň ale odhaluje v té své odpovědi to, co farizeové v té otázce nějak naznačili. A to sice, že chtějí vidět, jak před Bohem teda obstát. Jako kdyby říkali, pokud rozhodneš, pokud řekneš, že ta ohavnost je, dejme tomu, nevěra, tak my už víme, co máme dělat, abychom naplnili to boží očekávání, jak si máme být. Když nám bude žena nevěrná, tak jí dáme rozlukový lístek, pokud uvaří špatný oběd, tak ji ho nedáme. A tím jsme bezhříšní, dobří, čistí. A tohle Ježíš odmítá. Je to nepochopení zákona. Je to právě nepochopení toho, že už zákon je nouzová situace. A vlastně už to, že jsme dostali zákon, je svědectvím o tom, že jsme hříšní a že jsme v stavu nějaké nouze.
0: Ježíšova odpověď jde někam k podstatě. On zde říká, od počátku stvoření Bůh učinil člověka jako muže a ženu. Proto opustí muž svého otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo. Takže již nejsou dva, ale jeden. A to je vlastně těžiště jeho argumentace. Ze dvou se stává jeden, takže toho jednoho už není možné vlastně rozpůlit.
1: Tady vlastně Ježíš ukazuje, co má být manželství a co má být ten partnerský vztah, k čemu byl vlastně předurčen. A tím ukazuje, že jakékoliv rozlukování, jakékoliv rozdělování toho partnerského vztahu z jakýchkoliv důvodů je už samo o sobě problém. A vlastně tím naznačuje, že nemůžeme před Bohem v této věci nějakým způsobem obstát, protože tím naplněním by bylo skutečně jenom takové manželství, které ze dvou stvoří jednoho. Ale k tomu je potřeba doplnit další poznámku, která také brání tomu legalistickému chápání tohoto textu. A to sice, že ani když se to manželství nerozvede, ani když se nerozejdou ti dva, tak to neznamená,

0: A to je něco, co se nám někdy nedaří si uvědomit a vnímáme to trochu tak, že manželství, které není rozvedené, je to správné, je to dobré, je to zase, ve kterém se nám podařilo před Bohem obstát a to, které je rozvedené, je to špatné. A to je, myslím, vlastně jenom posunutí toho, co Ježíš říká, zase do té roviny farizejské, do té roviny legalistické a je to nepochopení té jeho odpovědi. To, co Ježíš ukazuje, je, že partnerský vztah pro nás nemůže být nástrojem k sebeospravedlnění před Bohem.
1: Jeho odpověď končí větou: a proto, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Ale my tady vidíme v ekumenickém překladu ještě poznámku, že v řeckém textu je doslova řečeno, co Bůh spojil jedním jhem, člověk nerozlučuj. Takže ne člověk to spojil, ale Bůh to spojil, to je důležité. A potom to spojil jhem a jeho to je přece příčné břevno, které se nasadí na oj, do kterého se musí zapřáhnout dva kusy dobytka, protože když by se zapřáhl jenom jeden kus dobytka, tak nic neutáhne, tak by ho to začalo škrtit.
0: To je věc, která také nám někdy uniká. Jako kazatel často dělám svatby a oddávám lidi, tak vidím, jak z toho mizí to porozumění tomu, že ten partnerský vztah také představuje určité společné úsilí, kde vzniká ta závislost vzájemná jednoho na druhém. Lidé v tom hledají mnohem víc dnes nějakou romantickou lásku a to porozumění vzájemné a takové souznívání, které určitě ve vztahu má své místo, je podstatné, ale trochu z toho mizí to, že to je taky ta lopota těch dvou zapřáhnutých, kteří něco někam táhnou. A myslím, že ta řeč o tom, že dva jsou jedno nebo že se stávají jedním tělem, že je dobré ji nevnímat právě jenom nějakou romantickou optikou nebo takovou zamilovanou optikou, ale vnímat to i se všemi těmi nesnázemi, které k tomu patří. To, že už nikdy nebudu sám, a to nejenom v tom pozitivním slova smyslu, ale i v tom negativním, že už vlastně nikdy nemohu utéct a úplně odejít do toho svého soukromí, do té svojí ulity, protože vždycky zůstávám tomu druhému nějak vydaný a že to představuje určitou námahu. A právě to, že v dnešní společnosti, nejenom křesťanské, ale vůbec celé společnosti, se to vnímání partnerských vztahů tak zkomplikovalo a je tak náročné vydržet v tom partnerském vztahu, partnerské vztahy jsou tak přetížené a zároveň mají tak málo opor, které by mohly využít. Tolik se od nich čeká a jsou tak málo vybavené k tomu, aby to naplnili všechno. Tak právě to jsou důvody, proč pro nás tyto texty začínají být nesnadné. Protože dokud manželství bylo opravdu technicky vlastně velmi obtížně rozdělitelné, tak se takový zákon dodržoval snadno. Ale ve chvíli, kdy se ukazuje, že už je v tom mnohem větší díl naší svobody, našeho rozhodování, kdy můžeme odejít a sami nezemřeme, protože to jeho jsme schopni utáhnout sami, což nikdy dřív vlastně nebylo, tak se ukazuje, že to snadné vůbec není a že to je něco velmi nesamozřejmého, stejně jako všechna ta další boží přikázání jsou velmi nesamozřejmá.
1: Občas dostávám takovou záludnou otázku, jestli si myslím, že každé manželství je to, že Bůh spojil ty dva lidi.
0: Já bych byl opatrný na to, abychom to nechápali příliš technicky, tu představu o tom, že Bůh někoho spojuje s někým. Pak se nám může stát, že z toho trošku uděláme takové tajemné hádání a hledání těch příznaků toho, že v něčem Pán Bůh tu ruku má a v něčem ji nemá. On ji nějakým způsobem má ve všem, protože už ji má v našem stvoření, v našem vedení, v průběhu života. To znamená, když se s někým setkáme a navážeme s ním vztah, tak Bůh je v tom přítomný nějakým způsobem. Ale zároveň ta odpovědnost toho rozhodování a průběhu toho vztahu vždycky leží na nás. A my víme, zvlášť lidé, kteří delší dobu žijí v nějakém vztahu, že jenom vědomí toho, že Pán Bůh nás spojil, že on v tom měl svoje místo a svou ruku, to nestačí na vedení vztahu. My jsme podobně jako Ježíšovi učedníci voláni k tomu, abychom převzali zodpovědnost, abychom žili dospělý život víry. A k tomu prostě patří v případě křesťana i vědomí toho, že troskotáme v těch věcech a že se nám to někdy prostě vůbec nedaří. A myslím si, že vztah, kde na začátku jsou určité pochybnosti o tom, jestli je to správné rozhodnutí, se může v průběhu života ukázat jako nosný, jako vztah, který roste vnitřně.

0: a hledá svou oporu u Boha. A naopak vztah, který na začátku všichni vnímali jako úplně jasné boží vedení, může úplně ztroskotat. A myslím, že to boží vstupování do našich vztahů je kontinuální, že je vlastně všude a že může začít v každém okamžiku. Protože může se stát, že i partnerský vztah vzniká v situaci, kdy lidé nevěří v Boha, nevěří v Krista, nejsou křesťané a v průběhu svého života uvěří a Bůh začne nějakým způsobem ne jednat, ale oni začnou vnímat jeho jednání v tom vztahu. To znamená, není to v jednom okamžiku, není to v jediné věci, že Pán Bůh někoho spojí a potom už je nechá být jako dva spojené magnety a je spokojený, že se to podařilo, ale je to kontinuální dění, kontinuální průběh, který se děje celý náš život a o který musíme usilovat a bojovat celý život.
1: Kdyby celá ta scéna končila 9. veršem, tedy tím výrokem, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj, tak by to bylo moc pěkné. Ale na něj navazují ještě další 3 verše. V domě se ho učedníci znovu na tu věc ptali i řekli jim, kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. A jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství. Jako kdyby Ježíš z té roviny podstaty zase sklouzl zpátky k legalismu. A dal tady nějaké prováděcí předpisy, které už to jasně vymezí a vlastně nás zajímají jenom ty prováděcí předpisy.
0: Ale je to stále výpověď ve stejné intenci, v jaké je ta první část té výpovědi. To znamená, Ježíš ukazuje, že v tom není žádný prostor pro naše manévrování, jak se ospravedlnit před Bohem. A jestli chcete jasnou odpověď, tak vám říkám, že pokud se partnerský vztah rozpadne, je to špatně. A to je výpověď, která prostě trvá, která je platná i dnes. Otázkou je, co to znamená dál ve vztahu k spravedlnosti člověka před Bohem a ve vztahu k naší spáse, k boží milosti. A tam už bychom zašli příliš daleko, kdyby jsme tu Ježíšovu výpověď chápali, takže komu se podaří to uhrát v průběhu života, takže se mu tato věc nestane, tak ten obstál. To je neadekvátní prodloužení toho textu tam, kam vlastně nepatří.
1: Ale církve to takto prodlužují.
0: Církve to takto prodlužují, protože církve vždy v sobě mají nějakým způsobem zakotvenu tu lidskou tendenci k legalismu. A je to tendence, která vede napříč tím spektrem církevním. Je to vlastně snaha místo toho volání, Kristova volání k odpovědnému, dospělému životu jeho učedníků, jeho následovníků a k naději, která se upíná jen a výhradně k boží milosti, tak nahradit právě tento postoj tím postojem jasných pravidel, která můžeme dodržovat a která nám mohou pomoct obstát před Bohem. Ale pokud víme, že boží milost je tím jediným zdrojem záchrany pro náš život, tak žádnou takovou oporu v dodržování pravidel už hledat nemůžeme. Můžeme se snažit je dodržovat z toho důvodu, že víme, že Pán Bůh chtěl, aby takto vypadal náš život. Že to je ten směr, kterým nás vede, je to ten ideál, ke kterému nás vede a my ho nechceme zarmucovat svým životem a proto se snažíme ta pravidla co nejlépe dodržovat. Ale není to rozhodně cesta, jak dosáhnout milosti u Boha, protože tu jsme dosáhli skrze Krista. To znamená, je to určitě věc, kterou má církev držet jako ten ideál, o kterém víme z písma, ale není to bod, který má chápat jako nějaký vnitřní zákon církevní, který ukazuje, kdo může zůstat vevnitř a kdo ne. Protože to je nedorozumění a vzniká tím dojem, že ti, kteří žijí v nerozvedeném manželství, jsou nehříšní, kdežto ti, kteří žijí v rozvedeném, jsou hříšní. A to je ve vztahu k novému zákonu absolutně nelegitimní postoj.
1: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Četli jsme 10. kapitolu, 1. až 12. verš a naším průvodcem byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, děkuji za tvůj výklad. Naslyšenou.
0: Také děkuji, nashledanou.
1: Milí posluchači, a vám děkuji za pozornost, jakou sledujete naše pořady a těším se, že se nad Markovým evangeliem zase setkáme příště. Loučí se s vámi Petr Vaďura.

To bylo klíčové slovo s hostem Mariánem Lipovským. Reprízu vysíláme ještě v úterý ve 3 hodiny, ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Premiéru s názvem Humor v Bibli vysíláme v sobotu od 8 hodin. Hostem bude Dalimil Staněk. Jsou 2 hodiny z neděle 14. června. Vašimi společníky jsou Rádio 7 a Martina Zachrlová. Před námi se otvírá hudební 3/4 hodinka. Přeji vám ničím nerušený poslech.